Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Kniha proroka Izajáše, 55. kapitola, 1. verš.

Ve čtení na pokračování opět vstupujeme do 17. století, kdy žila Susana Wesleyová. Minule jsme sledovali, jak se provdala za sama Wesleye. Byla ženou řádu a manžel si stěžoval, že ho nutila pořádku a pravidelnosti. Peněz na zbyt neměli. Žili v malém, skromném bytě, který se Susana snažila zútulnit, jak jen to šlo. Jednou u jejich dveří zaťukala mladá prostitutka. Susana nikdy s nikým takovým nemluvila. Její návštěvnice toužila po Bohu a věděla, že v církvi není vítána. Taky Susana začala vyprávět o Pánu Ježíši a číst z Bible. Molly odešla s prosbou, zda může přivést více svých kamarádek. Tak začala Susanina nová služba. Když zjistila, že je těhotná, byli s manželem šťastní, ale její dítě bude vyrůstat v nuzném prostředí, kde žijí prostitutky jako Molly. Zvládnou to?

Susan sevřela ruce v pěst a potlačila výkřik. Snažila se soustředit všechnu svou sílu na spodní část těla. Tak je to dobré, Suky, ještě jednou. Celé tělo se prohnulo bolestí, až se najednou uprostřed té změti ozval pláč dítěte. Byl to naléhavý, silný křik zdravého novorozeněte. Ještě jednou, Suky, a je to. Pára z teplé vody téměř zakryla tlustý, kulatý obličej porodní báby. Stala jste se matkou zdravého synka. Bůh žehnej tomu malému a jeho životu ve službě páně. Amen. Susan klesla vyčerpaně na lůžko. Měla oči zavřené a chvíli nedělala nic jiného, než že těžce oddychovala. Naučila se pro tuto chvíli jeden biblický verš nazpaměť a teď měla potíže, aby si na něj vzpomněla. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. Jan 16:16. Číslo verše zapomněla. Bible měla pravdu jako vždy. Už teď, sotva to měla za sebou, si nedovedla přesně vybavit, jak bolestivé byly ty poslední hodiny. Bylo asi dobře, že vzpomínka na porodní bolesti rychle vyprchá, neboť tento porod neměl být jejím jediným. Chovala jste se velmi dobře, Suky. Nevycházela jsem z údivu, vždyť to je vaše první dítě. Jste silná žena nejen tělesně, ale také na duchu. Kéž by všechny ženy, kterým pomáhám, byly schopny chovat se tak dobře. Porodní bába položila malý raneček do Susaniny náruče. Susan odkryla dvěma prsty jeden cípek, aby se podívala. Malá, svraštělá, červená tvářička se skřivila zřejmou nevolí. Susan se usmála. Celý otec má nádherně proměnlivou tvář jako on. Dává každému najevo, jak to vypadá v jeho nitru. Asi se mu nelíbí, že se narodil. Porodní bába se hlasitě zasmála. Jen si vzpomeňte, byl v teple a v pohodě, vám by se to líbilo? Pro radost, že na svět přišel člověk. Susan cítila, jak jí radost prostupuje celým tělem. Sem sice o tom nikdy nemluvil, ale ona věděla, že v hloubi duše doufal, že bude mít syna. Samuel Wesley II. Ohromné. Děkuji, pane. A co je tohle? Na tváři Samuela II. Se objevilo mateřské znaménko. Malý flíček, který měl tvar moruše. Moruše, její oblíbené ovoce. Porodní bába spolu s pomocnicí odsunula Susan, aby jí upravila postel. Susan odpočívala a nechala si všechno líbit. Měla za sebou těžkou hodinu. Zasloužila si klid. Porodní bába natřásla Susan polštář. Tak, teď zase vypadáte pěkně. Mám sem poslat vašeho muže? O, ano, prosím. Bude rád, že je to syn. Porodní bába se usmívala. Jste šťastná žena. V tomto okolí je mnoho děvčat, která nemají muže, jenž by byl hrdý na své dítě. Rozmar přírody. Tato dvě slova jí stále znovu přicházela na mysl. Teď také. A kazila jí radost. Človíček se narodil na svět. Ale jaký to byl svět? Měla vůbec právo, aby se radovala? Sem vešel nadšený jako vždy. Na chodbě dokonce objal porodní bábu. Ženě se to zřejmě líbilo. S úsměvem řekla. Paní Suky, zastavím se za pár hodin. Vždyť je to váš prvorozený a budete potřebovat ještě několik rad a pokynů. Teď si však odpočiňte, ano? A už zmizela. Mlčenlivá pomocnice cupitala za ní. Sem Susan něžně políbil. Pak opatrně vzal uzlíček s malým do ruky. Jeho tvář zářila.

Sem druhý, narozený uprostřed února, rostl a prospíval. S jarem pak přišli stehlíci a červenky, ladoňky a petrklíče a potíže v církvi. No, potíže bylo možná silné slovo. Většina lidí oceňovala Semova mocná kázání, to, že jim mluvil do svědomí, jiní se však tímto mocným kázáním cítili dotčeni, neboť peníze a blahobyt zatvrdili jejich svědomí. A vlivem Suzaniny tiché služby přišlo skoro každou neděli několik děvčat z ulice. Sedali úplně vzadu, aby naslouchali Božímu slovu. Nikdy nespůsobili problémy nebo rozbroje. Některým ze vznešených a bohatých by jistě bylo prospělo, kdyby naslouchali se stejně pokorným srdcem jako tato děvčata. První neděli v červnu, když čekala na zahájení bohoslužeb, uvažovala Susan o jednom místě Lukášova evangelia. Aby je našla v Bibli, opřela si Sema druhého na chvilku o rameno. Tady to bylo Lukáš 18. Pyšný farizeus a pokorný bohatý celník prosí o Boží požehnání a jenom celník je dostal. Uvažovala, zda by neměla navrhnout Semovi, aby o tom někdy kázal. Když přemýšlela o slovech pyšný a pokorný, vešel do kostela vedoucí farář v doprovodu zřejmě vysoce postaveného muže. Ač pan rektor byl Semovým přímým nadřízeným v církvi, ještě nikdy, pokud si Susan dokázala vzpomenout, neslyšel Sema kázat. Pozvali ho bohatí a nespokojení členové farnosti, aby se Sema zbavili? Ať se stane vůle páně. Susan věc předložila Bohu a bedlivě sledovala vznešeného pána, který přišel spolu s farářem. Sem jasným a libozvučným hlasem zahájil bohoslužbu modlitbou páně a krátkou modlitbou před biblickým čtením. Potom četl z desatera, jak to činíval každou první neděli. Následovalo kýrie, epištola, evangelium a vyznání víry. Vše probíhalo jako obvykle. Sem oznámil vyloučení dvou dvojic ze sboru a měl několik dalších oznámení. V přímluvách zmínil také nějakou moli. Susan se zarazila. Věděla, že ve sboru bylo několik žen tohoto jména. Měla na mysli tu určitou? A pak přišlo kázání. Jak dnes ráno promluvil do svědomí pyšným a vysokomyslným, možná to byl důvod, proč se chtěl farář Sema zbavit, protože tak jasně hřměl na základě Božího slova. Susan, která nikdy nebyla lhostejná k Semovu poslání, ho milovala víc než kdy jindy. Byla vysluhována svatá večeře páně. Všechno proběhlo podle řádu. Susan znala liturgii nazpaměť a měla proto dost času nenápadně sledovat faráře a jeho společníka. Jaký to byl asi člověk? Když šla dopředu, aby přijala svátost, Sem se zastavil a požehnal svému synovi. Tak to činíval pokaždé. Zřejmě si nic nedělal z toho, že má dnes vznešenou návštěvu, alespoň to na sobě nedal znát. Gloria, požehnání a už sbor proudil ven do nádherného jarního slunce. Susan se prodírala ke dveřím, aby se postavila vedle Sema. Všechny starší dámy museli ještě pošimrat malého Semiho na bradě. Vedle Sema stál farář a zdravil členy farnosti, kteří možná ani nevěděli, kdo jim to podává ruku. Semovi nepřátelé to věděli. Susan spatřila jednoho z nich. Neznala jeho jméno, ale věděla, že ten muž v ošumělém kabátě je jedním z největších křiklounů. Obrátil se svým velikým orlým nosem k rektorovi a zeptal se: Nože, pane, co si myslíte o našem vikáři? Kázání bylo výborné, vykonává svůj úřad svědomitě. Co říkáte, Johne? Určitě. Bylo to poprvé, co vznešený pán promluvil. Já jsem jenom hříšník, jako každý, ale když někdo mluví pravdu, tak to poznám. Přál bych si, aby všichni kazatelé v církvi byli tak pomazáni duchem.
Muž svůj dlouhý nos nepatrně ohrnoval. Mumlal něco, co znělo jako zcela moje mínění. Neznělo to však moc přesvědčivě. Rychle zmizel mezi dveřmi. Farář hleděl za ním a pak se obrátil k Semovi. Myslím, že bychom se také měli rozloučit. Co myslíte, Johne? Bylo to dobré, Wesley. Dobrá práce. Slyšel jsem o vás a jsem rád, že vás teď poznávám osobně. Dovolíte? Můj přítel John Sheffield, markýz z Normanby. Sam pohotově odpověděl. Je mi ctí, pánové, a to je má žena Susan, rozená Ensleyová, a náš syn Samuel. Mluvili ještě o nevýznamných věcech, ale Susan uvažovala, na který stupeň v nepřehledné britské šlechtické hierarchii je třeba markýze zařadit. Došla k závěru, že bude někde mezi vévodou a hrabětem. A pak vážení hosté odešli. Když poslední návštěvníci opustili budovu a diákoni zamkli dveře, připojil se Samuel ke své ženě na společné cestě domů. Spitalfields jistě nebyla nejlepší část Londýna, avšak červen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Vzduch byl vlhký a teplý, vyvolával v člověku opojný pocit radosti a očekávání. Susan měla stejně opojný pocit radosti, neboť Sam tentokrát zvítězil. Potíže tím však nebyly vyřešeny. Během léta asi ještě narostou, avšak momentálně se cítila dobře. Nejen, že se farář Samuela zastal, ale i markýz, ať byl jakýkoliv, jím byl nadšen.

Překypující radost skutečně dlouho netrvala. Susan věděla, že nevydrží. Sam doufal, že ano. Sam byl snílek, Susan nikoli. Skutečnost neustále přistřihovala jeho krásné sny, jako zahradník v létě přistřihuje živý plot. Ne, realita nebyla Samovou přítelkyní. Susan byla realističtější, milovala to, co je metodické, stálé, praktické. Její snaha zavést řád se už začínala přenášet i na Sama. Dvě odpoledne v týdnu pracoval na svém kázání, další trávil tím, že psal básně, z nichž zatím žel žádná nebyla zveřejněna. Dvě další odpoledne byla věnována jeho zamilovanému projektu. Psal články a básně pro časopis Athenian Gazette. Tento časopis byl původně nápadem Johna Dantona, který jej vydával, ale o jeho obsah se především staral Samuel. Časopis vynášel něco málo peněz, které malá domácnost velice naléhavě potřebovala. Kdyby toho nebylo, těžko by asi přežili. Malý Sam vyžadoval daleko více času, než si Susan představovala, a přece nedovolila, aby jí miminko připravilo o denní čas ke studiu. Život matky mohl být jakkoliv náročný, avšak Susan byla rozhodnuta, že se těmito povinnostmi nenechá zcela ovládnout. V červenci dostal Sam dopis ze South Ormsby. Susan se mu dívala přes rameno a prohlížela si pečeť. Kde je South Ormsby? Hned se to dozvíme. Odpověděl jsem a zlomil pečeť. Aha, je tu zpráva, že prvního dne v měsíci schromáždil James své oddíly u řeky Boyne v Irsku. William se tam s ním střetl a porazil ho na hlavu. Jamesovy ztráty byly třikrát větší než Williamovi. Tím má William trůn zajištěn. Susan zamumlala něco nesrozumitelného. Když jsem četl dál, náhle se změnil výraz jeho tváře. Místo. Nabízejí mi místo v South Ormsby. Tamní farář zemřel, sešlo s tím věkem. A teď mi nabízejí, abych nastoupil na jeho místo. A kde je South Ormsby? Místo odpovědného faráře, už ne vikářské místo Suky. Vlastní farnost, tam bych se mohl mnohému naučit, jak vést malý sbor. Později bych pak mohl převzít větší sbor. Má tam být 200 duší. 200 ve sboru nebo ve vesnici? To z toho není jasné. Ani další věci nejsou jasné, ale když farář zemřel stářím, pak asi dlouho nepsal žádný dopis. Nemají v tom praxi. Jsem snílek.

A kde tedy je Saums Ormsby? Někde poblíž Lincolnu, myslím. Ale to je přes 100 mil na sever od Londýna. Píšou něco o 150 mílích. A jak přišli zrovna na tebe? V Semově pohledu byla samolibost a triumf. Na doporučení jejich dobrého přítele a rádce Markýze z Normanby. A ty to místo přijmeš? Samozřejmě, jedinečná příležitost. Potom se však výraz Semovy tváře zachmuřil. Ale stop, ty jsi městské dítě, vždycky jsi žila zde a nevíš, jak to na vesnici chodí. Možná bych si celou věc měl ještě promyslet. Ty jsi v mém životě na prvním místě. Nesnesl bych pomyšlení, že jsem tě učinil nešťastnou někde v bažinaté pustině přes 150 mil severně od skutečného domova. Ne, už se nerozpakuj. Přijmi to místo. Postavení a krása jsou rozmary přírody. Prostředí však nikoli. Nechtěla bych vychovávat Semiho zde mezi děvčaty z ulice. Saums Ormsby bude mnohem lepším prostředím. Sem zmateně hleděl na svou ženu. Děvčata z ulice? Rozmary přírody? Co to má znamenat? Ať leží Saus Ormsby kdekoliv, nám oběma nabízí nové možnosti. Tobě jako faráři a mě jako matce. Přijmi to místo. Čím dříve, tím lépe. Sem dal své ženě jeden ze svých typických polibků, kterými jí dával najevo své nepokryté nadšení. Doběhnu rychle do přístavu a zjednám povoz. Oběd je ve 12. To přece bývá vždy. Smál se a byl pryč, aby uskutečnil svůj nejnovější sen. Ale život není sen. To Susan věděla od malička. Ale Sem to zřejmě do dnešního dne nepochopil.

Ormsby mělo daleko k tomu, čemu se říká ideální. Při nejlepší vůli si takové označení nezasloužilo. Bylo vzdálené mnoho mil od Lincolnu, jediného většího města v okolí, krčilo se na vyježděné, blátivé cestě, přilepeno ke kluzkým břehům nekonečných močálových vřesovišť a k lesům Lincolnshireské náhorní pláně. Tu a tam se tísnilo několik ponurých, malých usedlostí mezi hubenými pastvisky, ohrazenými kamennými zdmi, za nimiž Susan občas objevila osamocený strom nebo keř. Tato divočina jí připadala jako cosi živého, jako netvor, který jí z lesů a údolí šeptal: neměla si sem chodit, věděla si dobře, že zde není tvé místo. Susan však tyto hlasy ignorovala a hluboce vdechovala vůni bažin a lesů. Močály a lesy mají zvláštní pronikavou vůni rozkladu a přece zde nebyla cítit špína a kal jako v Londýně. Ve vesnicích a na samotách viděla uličníky všeho druhu a otrhané, slabomyslné staré lidi, trouchnivinu chudoby. Avšak jejich tváře zdaleka neměly ten beznadějný výraz, který znala od chudých lidí v Londýně. A nikde neviděla dívky s očima děvčat z ulice. Když ujeli půl věčnosti po zablácených cestách, kterým se říkalo silnice, dorazili konečně na faru přímo vedle malého kostelíka. Těch 206 duší, o nichž byla v dopise řeč, tvořilo všechno obyvatelstvo vesnice a možná, že připočítali i několik psů. Při cestě obcí napočítala Susan 36 domů. Fara sama, chalupa z vepřovic, s okny bez skla za okynicemi, zřejmě pocházela ještě z doby římské okupace. Byla ovšem vzorně uklizena, za což byla Susan hospodníkám z vesnice velice vděčna. A protože se právě odstěhovala z velice malého bytu, měla Susan v domku s podkrovím dosti místa pro všechen svůj nábytek. Chudoba a ubohost stlumili nakrátko Semovo nadšení a učinili z něho vystřízlivělého, smutného kajícníka. Pak však znovu zahořel pro svůj sen a pustil se do práce. Pomohl voskovi nastěhovat věci dovnitř. Susan si zatím sedla do rohu a dívala se, jak zapadá slunce za stromy. Na kolenou houpala malého Semiho a ptala se sama sebe, zda ještě kdy spatří Londýn.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydalo v roce 2004 Evangelická církev metodistická. A pokračovat v příběhu budeme dnes popolední.

O efektivním rodičovství a komunikaci, umění mlčet i naslouchat, bude po třetí hodině ranní rozmarína, ke které jste zváni k poslechu.

U poslechu Rádia 7 vítám všechny, kteří ať záměrně nebo náhodou právě teď naladili Rozmarínu, pořad pro rodinu a o rodině. Na společně strávenou hodinku se těší Petra Eliášová. Dnes po třetí otevřeme problematiku takzvaného efektivního rodičovství, našeho rozhlasového minikurzu, který jsme před časem odstartovali s mým hostem Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. Mluvili jsme už o příčinách zlobení dětí, o rozdílu mezi chválou a povzbuzováním. A cože si vezmeme na paškál dnes? Jestli mi od začátku chcete namítnout, že to je sice všechno hezké, ale základem všeho je dobrá komunikace, pak vám dávám za pravdu a naladili jste dnes opravdu správně. Dnes budeme komunikovat o komunikaci mezi námi a dětmi, o vzájemném vyjadřování emocí a také o nedílné součásti komunikace, totiž o umění mlčet a naslouchat. A ještě o mnohem dalším. No a ještě než přivítám hosta ve studiu a než si začneme povídat, tak si pojďme povídat s Markem Ebenem.

0: kolik je lidí, tolik je cizích států. Tak to jsou slova z písničky Bratří Ebenu a někdy to tak mezi námi v té lidské komunikaci vypadá. Ale myslím, že každý z nás rodičů touží potom, aby se svými dětmi si rozuměl, aby dobře uměl komunikovat. Víme to, snažíme se a přesto to v praxi mnohdy drhne. A to na čem, tak tomu se budeme snažit třeba i dnes v Rozmaríně přijít na kloub. Vítám opět ve studiu Elišku Vondráčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnes se budeme snažit přijít na to, jak správně komunikovat. A tuším, že to, co nám mnohdy zamíchá kartami v té snaze o dobrou komunikaci, jsou naše emoce. Tedy to, že bychom chtěli něco správně, ale ono se nám to pak v té praxi zvrtne. Jaké tedy mají emoce správné místo v naší komunikaci? Patří tam?
1: Určitě patří emoce nejen do komunikace, ale do celého našeho života, a to i ty negativní emoce, které se nám nelíbí, které někteří lidé mají tendenci potlačovat a říct, budeme se tvářit, že žádné negativní emoce neexistují. Ale to je teda si myslím důležité si hned na začátku uvědomit a připustit, že negativní emoce, především ty, které nám nejvíc vadí, je hněv, něco nás zlobí, štve, rozčílí, tak ty v našem životě mají svoje místo a měli bychom si je naučit umět uvědomovat, včas uvědomovat, přijmout, ale zpracovat, ne se tou emocí nechat ovládnout. A to nemusí být jenom ten hněv, ale může to být i strach, může to být paradoxně i radost, nějaké nadšení, touha po něčem. Tady toto všechno jsou emoce, které by měly zůstat níž než rozum. Rozum by měl být ten, který vede, ale emoce, které jsou přijaté a které jsou ovládané. Tam je dobré si představit, že ta emoce se nějakým způsobem vyvíjí. Ona nastupuje pomaličku a pak najednou vyletí do velkého gejzíru. A když ji nezachytneme včas v té době toho takového mírného nástupu, tak se nám s ním potom už pracuje velice těžko.
0: Takže je to takové zřídlo vodní, které když ho včas neskrotíme, tak nám pak vytryskne a popálí nás.
1: Možná. Já myslím, že právě u toho hněvu a právě rodiče, kteří se snaží být trpěliví a laskaví vůči svým dětem, toto velice dobře znají, protože dlouho vydrží, dlouho na sobě nechají dříví štípat a pak najednou to vybuchne jako to zřídlo. Proto je dobré to zachytit v té fázi, kdy na sobě nechávám štípat to dříví a říct si, ne, ta emoce ve mně už teď je nějaká a já s ní musím pracovat, ne ji potlačovat.
0: Než přejdeme právě tady k tomu vyjadřování hněvu v té správné míře a správnou formou, tak mě ještě pořád nedá mi pokoj otázka, co se stane, když bychom si v rodině řekli, že emoce to je nebezpečná kapitola, taky raději úplně vyřadíme. Budeme se snažit emoce moc nedávat najevo. Jsou takové rodiny. Co se může stát, jestli to jde zobecnit?
1: Tak mě tak jako první napadne brzo někdo bude mít infarkt nebo žaludeční vředy, protože je to něco nepřirozeného. Já si vždycky takového člověka představím jako opravdu takového asketu, který na něm nikdy není vidět, že by ho něco rozhodilo nebo vyvedlo z míry a možná nejenom ty negativní, ale potom ani ty pozitivní emoce se v něm nedokáží projevovat. A vždycky každý člověk emoce prožívá. To je prostě běžná součást našeho života. A může se silou vůle určitě naučit tyto emoce potlačovat, stlačit do sebe, dovnitř, zapouzdřit a nechat v sobě nějakým způsobem schované. A třeba opravdu dokáže to, že v něm nikdy nevybuchnou. Dokáže se natolik takovýmhle způsobem ovládat, že ty emoce nikdy nevybuchnou. Ale když to není, když je to potlačení emocí, ne ovládání, ne zvládání emocí, tak to potlačení emocí opravdu někde se projeví. Někam se to v něm zatlačí a většinou se to potom projevuje nějakýma somatickýma onemocněním a opravdu není to přehnané ty žaludeční vředy a nebo zase ten infarkt, kdy prostě to tělo to nedokáže unést.
0: Znám i mnohé názory dětí nebo dnes už dospělých, kteří říkají, já se dnes těžko učím dávat najevo lásku vůči svým dětem, právě v tom pozitivním slova smyslu, protože u nás se to nikdy nedělalo, u nás se nikdy city moc nedávaly najevo. Mm-hmm. Takže nemyslím teď jenom ten hněv,
1: ten negativní, ale i pozitivní. Říkám, mně připadá, že je to strana jedné mince, kdy prostě když nedokážu vyjádřit svoje negativní pocity, tak se mě špatně vyjadřují i ty pozitivní. Toto bych měla umět v obou směrech. Samozřejmě na druhé straně tyto emoce, jak už jsme říkali, nemůžou vládnout našemu životu, nemůžou být tou lokomotivou, která prostě nás požene a budeme jenom zmítání těmito city. To by nás ovládali. My je musíme ovládat.
0: Tak a teď pojďme k tomu asi snad nejpalčivějšímu, co každý rodič řeší. Tedy, jak vyjádřit svůj hněv, to, že se zlobím, to, že něco není správně.
1: Tak ono nejde možná jenom o ten hněv vyjádřit, ale vůbec svoje požadavky. A někdy i v tom, i bez hněvu, ty svoje požadavky nedokážu vyjádřit takovým způsobem, aby to dítě přijalo. Ten problém může být v tom, že mám zažité třeba z dětství nějaké stereotypní způsoby, které jsem si jako dítě říkal, takhle nikdy nebudu mluvit, toto nikdy nebudu říkat. A najednou se slyším, že přesně toto říkám. Tak tam, když to vím, když znám ten způsob, co je mně nepříjemné a co by bylo příjemné, tak je to jenom trénink, jenom jde o to, abych to zkoušel, abych na to myslel, abych přemýšlel nad tím, co z té pusy vypouštím a myslím, že každý člověk se to je schopen naučit, je schopen po nějaké době třeba ty staré stereotypy překonat. Horší problém ale je právě, když se tam objeví ještě ta emoce, když ještě jsem rozčílená, tak tam už, i když třeba mám nacvičený nějaký dobrý způsob komunikace, tak mě to nejde. Tak vjedu do nějakého takového stereotypního vzorce, který nedokážu říct z jakého důvodu, ale každému jako první vypadne z pusy. Jako automatické takové ty věty, kterýma začnu působit na druhého člověka, ať už je to dospělý nebo dítě. A tam je problém v tom, že já začnu útočit nezačnu řešit ten problém, který je, něco není udělané nebo je něco špatně udělané, ale začnu útočit na toho člověka. Začnu útočit na jeho osobnost a obrátím se ne z toho problému, se obrátím na člověka. A potom narazíme na to, že ten druhý člověk nereaguje na obsah mých slov, ale právě na formu, jakou já to říkám, jakou já mu sděluju to, co po něm chci. A najednou mluvíme každý o něčem jiném. Každý, já mluvím o něčem a ten druhý slyší něco druhého. Když si řekneme nějaký příklad, jsou rozházené hračky a já neřeknu, jsou tady rozházené hračky, musí se to uklidit nebo běž to uklidit a řeknu, ty seš tak nemožný, ty seš tak nepořádné děcko, to se to v životě nikdy nemůžeš naučit. To dítě v tu chvíli neslyší, že mluvím o rozházených hračkách a že řeším problém rozházených hraček, ale slyší, že ho v podstatě urážím, když to takhle řeknu, ono si to třeba takovýmhle způsobem nepředstaví, ale najednou cítí útok na svoji osobu, na svoji důstojnost, na hodnotu sama sebe. A v té chvíli vůbec nereaguje na to, že jsou rozházené hračky, ale reaguje na to, proč ten druhý člověk, proč ta máma, proč ten táta se mnou takhle mluví.
0: Takže to je takové to zobecňující hodnocení toho člověka. Ty seš ale hrozná, ty seš ale nepořádník, nikdy se to nenaučíš, zase je to tak jako vždycky. Takže z té konkrétní situace vydedukujeme něco, co vlastně není pravda?
1: No, možná to i je pravda. Možná je to skutečně dítě, které pořád ty hračky nechává rozházené a možná je to přirozeně nepořádník, který prostě to takhle nechává. Ale já bych měla řešit právě teď, v tuto chvíli, rozházené hračky a měla bych řešit to, že je potřeba je uklidit a že chci, aby se uklidili a že mě to vadí, že jsou rozházené. A to, že je dítě nepořádník, tak třeba je, třeba bude vždycky bude takový chaotik. Jsou některé lidi, kteří nikdy nebudou mít ty tušky srovnané jednu vedle druhé. Ale to já to v této chvíli nevyřeším, možná to ani nikdy nevyřeším. A když takhle budu na toho druhého útočit, tak on ten můj požadavek nepřijme. A o co nám jde? Jde nám o to, abychom se doma v rodině domluvili, abychom se byli schopni ty svoje požadavky vyjádřit a ten druhý, aby je byl schopen přijmout a aby nevznikly takové ty hádky, takové to pnutí, které přetrvá třeba 2 dny, protože jsme se pohádali kvůli těm rozházeným hračkám. Tak když si uvědomíme, na co si dát pozor, je důležitá i forma. Nejde jenom o obsah, ale nejde o to, co říkám, ale i to, jak to říkám. A to, jak to říkám, by mělo být takovým způsobem, aby to toho druhého neohrožovalo, aby ho to neponižovalo, aby on neměl pocit, že útočím na jeho osobu. A my si lehko těch situací bychom si mohli vyjmenovat spoustu, ale stačí se vžít do role toho druhého. Jak by mě bylo příjemné, kdyby toto mě někdo říkal? Bylo by mě to příjemné, když se mně něco nepodaří nebo něco neudělám a třeba v zaměstnání šéf by na mě takovýmhle způsobem útočil. Tak taky to je ten jeho požadavek nepřijmu. Takže toto by mohlo být takové první hledisko, kterým já se jako rodič můžu orientovat.
0: Takže zachovávání důstojnosti.
1: Respektu důstojnosti vůči té druhé osobě. Co pomáhá? Oslovit jménem. Někdy stačí, někdy ty děti přesně ví, co po nich chceme. A já můžu jenom zavolat Honzíku. Nebo můžu zavolat Honzíku, hračky jsou tady. A to dítě už je třeba natolik... Už některé děti už ví, co já tím chci říct, jenom zapomněli, jenom se jim nechtělo, jenom odběhli něco jiného dělat. A třeba tahle jediná větička pomůže v tom, že to dítě přijde a uklidí to.
0: Tady k tomu jménu mě napadá, někdo používá, když se někdo jmenuje Honzík, tak když chce takhle něco říct, tak řekne Jane nebo Honzo, řekne jakoby takovou přísnou variantu toho jména, jakože v tom už vyjadřuje, že teď se zlobí. Tak to je můj dotaz, jestli když řeknu Beruško, pojď si to uklidit a použiju vlastně tu stejnou zdrobnělinu, kterou používám při vyjadřování těch pozitivních emocí, tak je to jedno, anebo jestli to, ta práce s tím jménem v tom třeba hraje nějakou roli.
1: Určitě, protože nejenom slova vyjadřují to, co chceme říct, ale i to, jak se tváříme, i to, jaký máme tón hlasu, i to, jakou variantu toho těch slov volíme. A samozřejmě, když řeknu Beruško, pojď si uklidit hračky, tak to dítě si vůbec není schopno z toho vyčíst, že nám na tom opravdu záleží a bere to jako, no tak, jako je to takového něco příjemného, možná je půjdu uklidit, možná nepůjdu. I ochrana sama sebe jako rodiče, když použijete tady tohle přísný způsob, tak už jako kdyby sám připouštíte, že ty vaše emoce vzrůstají. Jo? Když jsem zvyklá říkat Honzíku a najednou řeknu, Jene, pojď si okamžitě uklidit ty hračky, tak je to jednoznačné, jasné, výrazné, přitom respektující, neútočící vyjádření toho, teď je opravdu důležité, abys to udělal.
0: Tak to bylo jméno, jako co můžeme použít, oslovení.
1: Je dobré, ne. Všechny tady tyto postupy, ještě bych řekla, jsou ty efektivní způsoby komunikace a když řekneme ty neefektivní, tak těm se říká komunikační bloky. A já si to vždycky představuju, jako když se vypustí ten komunikační blok, jako kdyby najednou spadl takový panelový blok mezi ty dvě osoby a už se k sobě nedostaneme. Už je tam ten beton, který naráží. A ono se asi nedá úplně přesně vyjmenovat, co jsou ty komunikační bloky a co nejsou komunikační bloky. Ta škála je strašně široká. Vždycky nebo taková úplně nejjednodušší pomůcka je, když mám nějaký požadavek, tak by ten požadavek měl vycházet ode mě. Proto nejjednodušší způsob k vyjádření požadavku je takzvané já sdělení. To znamená, já něco chci, mě něco teď vadí, já přicházím s nějakým požadavkem a nebát se toho. Nejjednodušší komunikační blok je ty sdělení. Ty jsi tady nechal nepořádek, ty seš takový, ty seš makový, ty to vždycky děláš, ty nikdy neuděláš. Už jak útočím to ty, tak automatická reakce toho druhého člověka je obrana. Bráním se, přestanu poslouchat, co po mně chceš a jenom se bráním tomu tvému ty sdělení. Takže toto by bylo takové úplně nejjednodušší rozlišení. A pak máme celou škálu, co rodiče můžou použít. Takže první je třeba to oslovení jménem a jedno slovo. Honzíku, hračky. Jedno slovo, které může pomoct. Další možnost je popis té situace, která mi vadí. Vidím, že je tady nepořádek. Vidím, že se tady válí hračky. Slyším, že hodně křičíte. Zase, takováhle jako jednoduchá věc, rodiče se na to někdy dívají strašně nedůvěřivě, ale už to může pomoct a někdy to funguje úplně zázračně. Žádná z těchto metod není samospasitelná, není vždycky za všech okolností fungující. Ale je to typ, který se dá vyzkoušet. Takže kromě toho jednoho slova popis máme. Už tehdy, už přitom ty děti, když už ví, o co se nám jedná, když je to taková ta stále opakující se situace, jsou schopny na tohle zareagovat. A zase pozor, ne vždy. Další, co by mělo být takové pravidlo, jasně formulovat, co chci, ne tak všeobecně, ne tak tady je ale nepořádek. Co to znamená? No tak je tady nepořádek, tak jsme si to řekli. Ale já musím říct, já musím jasně říct, toto se mně nelíbí, nebo tady je potřeba teď toto dát do pořádku, tyhle hračky uklidit z koberce pryč. Při těch požadavcích další věc je důležité říct všechno za ráz. Když něco po dítěti chci, něco takového většího, tak je dobré mu to říct všechno. Ne říct jednu větu, dítě to udělá a říct no a ještě. Tak toho za chvilku dostanu, za chvilku ho to přestane bavit, za chvilku začne být naštvané.
2: Takže stručně, jakoby ten
1: říct všechno, co teď chci. Děti, teď zase, když zůstaneme u toho pokojíčku. Máte tady rozházené oblečení, rozházené hračky a neustlanou postel. Je potřeba to teď dát do pořádku. Očekávám, že to uklidíte do večerníčku. Jo, nějaké takové jasné informace, jasné požadavky. Mám na to jako rodič právo. Toto je můj úkol, abych tomuhle děti vedl, takže se nemusím bát to říkat jednoznačně, jasně, přesně, úplně, prostě je to můj úkol v té rodině. Někdy se rodiče bojí a tak to tak jako různě obchází a nemohl bys a třeba, kdyby se ti chtělo, až budeš mít čas, tak si to tady pojď uklidit. No tak to je takové nic neříkající, rozplizlé. Ne, ta jednoznačnost, stručnost, přesnost v tom je velice jako dobrá a důležitá. Samozřejmě úsměv u toho může být. Pokud neprožívám tu emoci velice zlé a těžce, tak u toho můžu být milý a přátelský a usmívat se a prosím tě a slušný být k sobě. To jako je tam samozřejmé, si myslím. Takový to, že jsme rovnocenní partneři, to by tam mělo platit zase i u těch malých dětí. Ne já, pán a vládce tady v téhle rodině, tobě poroučím, ty malé děcko, abys to udělal. My jsme si říkali v nějakém tom předchozím setkání, že to dítě by mělo mít pocit, že je v rodině rovnocenný partner. Samozřejmě v uvozovkách rovnocenný. My jako rodiče víme, že jsme zkušenější, máme větší zodpovědnost, víc povinností, ale ta rovnocenost v tom, že třeba oba máme určitou zodpovědnost za to, aby tady bylo hezky, aby jsme se tu dobře cítili, aby jsme měli pěkně uklizeno, to už může mít opravdu to malé dítě, čtyřleté, klidně může tady tohle vnímat, že je důležité to, aby ono se podílelo na tom, aby jsme to měli doma hezké.
2: Má cenu už rovnou k tomu třeba vyjmenování úkolu už říkat sankce v případě, že to nebude. Vy jste zmínila večerníček, takže očekávám, že to bude hotové do večerníčku, a když ne, tak se na ten večerníček nebudeme moc dívat. Hm. Je to tam nutné?
1: Víte co, já toto si myslím, že není dobré, protože vy, když toto řeknete, tak už jako automaticky předpokládáte, že toto dítě neudělá. Vy mu jako dopředu nevěříte. Jo? Věřte těm svým dětem, dejte jim tu důvěru, dejte jim tu svoji důvěru a předneste na ně ty kompetence. Já vím, že ty to uděláš, abychom se třeba spolu mohli na ten večerníček dívat. Já se na to tak těším. Já teď udělám tady toto, ty udělej tady to druhé a společně se pak podíváme na večerníček, nebo společně si pak přečteme ten večerníček, nebo přečteme pohádku. Mm-hmm. Samozřejmě, když potom vidíte, že toto dítě nedělá, tak je tam dobré říct, protože že mělo by vědět, co se stane, když to nebude splněno. Ale až když budu vidět, že se to k tomu blíží, že to hrozí, že se to může stát, nebo když se to třeba bude opakovat, když se vám to stane podruhé. Ono zase, když si představíte sama sebe jako dospělého člověka, když vám někdo zadá nějaký úkol a teď bude půl hodiny před dokončením toho úkolu za váma chodit a říkat, ale jestli to nestihneš, jestli to neuděláš, tak uvidíš, co bude, co se bude dít. Tak to dospělého taky, jako mě by to vadilo, když si představím třeba šéfa v zaměstnání, že mě dá do týdne splnit nějaký úkol a přijde v půlce týdne a řekne mě, jestli to ale nesplníš, tak bude zle. Tak bych cítila, že mě nevěří, že mě tak nějakým způsobem vyhrožuje a zase bych to brala jako útok na svoji osobu. Stejně tak to dítě. Věřte jim, i když třeba vidíte, že tu činnost nedělají. Dá se upozornit nějak. Já nevím, jestli jsi z toho všiml, ale ta rafička už se posunula o půl hodiny, ten večerník už bude za půl hodinu. Dá se to říct nějakým takovým způsobem, abych to dítě upozornila, pomohla mu, aby tu svoji povinnost, ten svůj úkol splnilo, ale přitom ho neponižovala a dopředu nepočítala, že to stejně neudělá.
2: Tak to jsme měli jasné požadavky zachovávání respektu, důstojnosti, využití toho oslovení, tónu hlasu. Co ještě? Máme tam ještě něco?
1: Ještě bych tam zmínila takové to zaměření na ten problém. To právě někdy v tom, když už je ta situace vyhrocená, když se cítím třeba i jako rodič zraněný nebo zklamaný, nějakým způsobem se mě to hodně vnitřně dotkne, tak mám opravdu tendenci se zaměřovat na tu osobu dítěte a zevšeobecňovat to jedno, ten jeden jeho prohřešek ze všeobecnit na jeho povahu, nálepkovat, ty seš líný, ty seš neschopný, ty seš neposlušný, nepořádný, tady to už si tě zařadím do škatulky a teď ti to vmetu do tváře. My jsme si kdysi v tom předchozím setkání říkali, jak rodič, když dítě se mu mstí, tak rodič má tendenci to oplácet, to mstit se mu zpátky. A v tomto se to někdy stává. Dítě třeba nás zklame, opravdu nás zklame, ať už vědomně nebo nevědomně. A nás ta vnitřní bolest žene k tomu, že ho chceme zranit zpátky. Tak toto by měl ten rodič v té chvíli si opravdu hlídat. Nevím, jestli teď budu ten citát citovat přesně, ale je v Bibli, když se hněváte, nehřešte. Je toto, hněvat se můžete, ano, hněv, to je jasný, že budu zraněná, budu rozhněvaná, bude mě to bolet, ale neměla bych v té chvíli hřešit a to je to ubližovat tomu druhému člověku. Ať už by tím, což je jasné, že ne, ale ani slovně. Někdy to ublížení slovem bolí víc než ten lepanec, než ten záhlavec, který by to děcko dostalo. Tak když ho takhle zraním, že mu řeknu, ty seš ale teda nemožný, neschopný, hrozné děcko, tak toho bude bolet a ponese si to mnohem díl, než kdyby dostal na ten zadek.
2: Když jste zmínila biblický citát, dlouho jsem si pamatovala ten verš Děti, poslouchejte své rodiče, ale hned v zápětí je Rodiče, nepopouzejte své děti ano. k hněvu. A tohle asi do toho bude spadat, abychom my sami jim nedávali příčinu.
1: Je to tak, protože někdy rodiče třeba chtějí Ani si to neuvědomuje, ale chce získat takovou tu, takový, aby byl navrch nad tím dítětem, aby měl navrch. A dělá to takovýma způsobama tady tím, co jsme říkali, tím nálepkováním v tom hněvu, nebo i třeba posmíváním, zesměšňováním. No to je teda náš umělec, co jsi to tady dokázal, no to se, no mladý pán se předvedl. Jo, a to, když slyšíte, když si to představíte, zkuste si říct, kdybyste tak mluvili třeba se svým kolegou v práci, no tak se s váma prostě bavit nebude, za chvilku nebudete mít žádný přátelé kolem sebe. A těm dětem to děláme úplně tak nějak, ani nám nepřijde, že jim tím ubližujeme.
2: Často i srovnáváme třeba i s ostatními sourozenci, že podívej, no. Anička už to má dávno hotové a ty se zase loudáš.
1: Tak toto je někdy pro rodiče nepochopitelné, když jim říkáme, aby nesrovnávali, ať už se sourozencema nebo s cizíma dětma. A jedna maminka říkala, no já přece ale musím dát ten příklad, vždyť tomu jako pomůže, když bude mít ten příklad. Zase představte si sami sebe, když vám někdo dá příklad, podívej se ta sousedka, jak má pěkně uklizeno a navařeno a ty to nemůžeš stihnout v to poledne, abys to měla stejný. Sousedku budu nenávidět, sama sebe budu nenávidět a toho, kdo mě to říká, taky. Tak to bych úplně odsunula. Každé dítě je originál, každé dítě má svůj styl, svůj přístup, bude třeba v něčem jiném šikovné, v něčem jiném vynikat, nebo nebude vynikat v ničem, taky je to možné, ale nesrovnávejte děti, to určitě ne. A ten humor, ten patří do komunikace, patří určitě do rodiny. Humoru není nikdy dost, humor může být pořád, ale humor není zesměšňování a posmívání. Někdy se rodiče úžasně baví a připadají si strašně humorní, ale na úkor důstojnosti toho dítěte. Takže humor je jedna věc a posmívání, znevažování věc druhá. Ještě k těm emocím. My jsme úplně zase na začátku toho našeho povídání v předchozích dílech si říkali, jak se člověk někdy zaciklí v tom svém chování, že jede v tom stereotypu právě když ty emoce ho ovládnou. Proto rodiče prosím, aby poslouchali svoje emoce, aby poslouchali, co se v nich děje, co prožívají, které ty situace během dne, třeba si i napsat na papír, které ty situace v nás začnou vyvolávat takovou emoci, že se pak už nedokážem ovládnout, že už se opravdu vtáhnem do toho víru, do takového toho cyklu, který nás někam stáhne, kam bychom vůbec nechtěli. Když se nám podaří vysledovat ty situace, co vlastně je ten spouštěč, tak se s tím zazdá něco dělat. Dá se najít nějaká cesta, jak ten spouštěč obejít, nebo jak se mu vyhnout, jak mu předejít, preventivně vůči němu působit. A proto je dobré sledovat sám sebe. Proto je dobré třeba to večerní zpytování svědomí, které vůbec není na škodu, když si takhle zrekapituluju ten den a třeba si přiznám, aha, já jsem strašně vybuchla na to dítě, já jsem ho ponížila, křičela jsem na něho, byla jsem na něho nepříjemná, což se stane každému rodiči mnohokrát v životě. To prostě není rodič, který by se toto nestalo. A když se mi to ale stane, tak proč se mi to stalo? Proč jsem se do toho takhle nechala vtáhnout? Bylo to třeba tím, že jsem toho chtěla stihnout hrozně moc, nebo že ten den jsem toho měla moc, nebo jsem se zbudila a bolela mě hlava a už jsme to nezvládli, nebo se mě dotklo chování třeba někoho úplně mimo rodinu a najednou jsem to přenesla do té své rodiny. Tam těch příčin může být celá řada. Je dobré si toto takhle rekapitulovat a hledat ten začátek, kde to začíná.
2: Vracela byste se k tomu před dětmi třeba druhý den, když si to večer takhle uvědomím, tak druhý den to otevřít a říct, já jsem si uvědomila, že to a to?
1: Určitě není na škodu se dětem omluvit a vysvětlit jim, proč jsme něco nezvládli. A je hrozně hezké, když dětem řeknete, víš, já jsem byla tak unavená a já jsem na to neměla vůbec trpělivost se s tebou bavit nebo vydržet to a křičela jsem na tebe a to nebylo hezké, to jsi třeba nezasloužil nebo nemá se takhle mluvit mezi lidmi. A je hrozně hezké, když malé děti vás pak pohladí a řeknou, to je dobrý, mami. Oni rádi odpouští děti, děti milují svoje rodiče a budou vás mít rádi, i když se budete chovat úplně nemožně, protože chtějí mít rádi svoje rodiče. A když najednou vidí, že ten rodič je schopen přiznat, že něco udělal špatně, tak mu s takovým gestem a s takovým nadhledem jsou ochotní odpustit a jako říct ano, nic se neděje, že to člověka až dojímá.
2: Ještě mě napadá poslední takový možná stereotyp, do kterého spadáme, nevím, jestli je poslední, že někdy přílišně možná vyjadřujeme svoji lítost nebo to, že nás něco mrzí. Tolik mě mrzí, že ty hračky zase tady zůstaly rozházené, že jakoby dítěti dáváme za vinu, že já jsem teď smutná. Nevím, jak moc s tím to nakládat.
1: No, ono je možná to takové trošku citové vydírání, že? Takové to, tak teď
2: asi.
1: Bude maminka plakat, protože jsi tohle udělal. To tam podle mýho názoru nemá místo, protože my je potřebujeme dovést k tomu, aby udělali to, co potřebujeme, že? Tak může tam samozřejmě zaznít, teda já jsem z toho tak zklamaná teď a mrzí mě to a očekávám, že s tím něco uděláš. Vždycky by tam mělo být i ten konec, aby to dítě mělo možnost napravit to svoje chování, spravit to, udělat s tím, nějak to změnit, ale takové to vydírání, teď jsem nešťastná a to je další hřebík do mé rakve a to teda, to jsi mě neměl dělat, to mě teď plně dostalo. Tak to klademe na děti velká břemena, která oni nejsou schopná unést.
2: Rozmarína běží, pustíme si písničku a po ní budeme pokračovat v našem povídání. Zpívá pro vás můj.

0: Moja Brennen vám hraje v dnešní Rozmaríně. Pokračujeme v kapitolách z efektivního rodičovství dnes o komunikaci a vyjadřování našich emocí. Poprosím paní Elišku, aby shrnula to, co jsme si řekli v těch předcházejících 40 minutách, tedy co ze strany nás, rodičů, k dětem je dobré, prospěšné.
1: Tak mluvili jsme o tom,
2: že rodič má právo, dokonce bych řekla, má povinnost mít nějaké požadavky vůči dítěti. Jednoznačně, jasně, nemusí se toho bát, když tyto požadavky má. Na druhé straně, když je vyjadřuje, měl by dávat pozor na formu, jakou své požadavky vyjadřuje, a ta forma by neměla útočit na osobu dítěte. Dítě, ať už provede cokoliv, by mělo mít to vědomí, že je fajn, že je přijímané, že je hodnotný, dobrý člověk, přestože teď udělal něco špatného nebo něco naopak neudělal, a já mám tu představu nebo ten požadavek, aby to bylo napraveno, aby to bylo uděláno jinak nebo vůbec uděláno. Tyto dvě věci odlišovat. A rodičům moc kladu na srdce, aby se nebáli v těch svých požadavcích a v těch úkolech, které dětem dávají, být jasní a jednoznační. Ať už tónem hlasu, tím, jak to řeknou, jak se vyjádří a jak si sami sobě věří.
0: No a pojďme to teď otočit. Dívali jsme se zatím na tuto problematiku směrem od nás, rodičů, k dětem, a teď směrem od dětí k nám. To bude asi náročnější, protože jsme tady dospělí a posloucháme zřejmě i sami dospělí, ale pojďme to zkusit. Hned v úvodu jsme řekli, že to, co dítě potřebuje, je, abychom mu naslouchali. To je ještě něco jiného než poslouchání. Co je to naslouchání?
2: Je to takové naladění na stejnou vlnu. To bych řekla, že je naslouchání. My jako rodiče se často setkáme s tím, že děti právě ty emoce prožívají. Děti ještě nepotlačují, děti je prožívají velmi bouřlivě a nám jako rodičům to někdy vadí. Někdy nám vadí, že děti jsou příliš emocionální, příliš citové, a zase vadí nám ten dětský hněv, dětský vzdor, vadí nám někdy i dětská radost, která může být příliš bouřlivá, příliš jasně projevovaná. A toto je pro rodiče těžké v každém věku, i u malých dětí, a potom, když máte dospívající děti, které zase ty emoce prožívají velice intenzivně a velice bouřlivě a neumí se s nima vypořádat, tak zase pro rodiče je to možná ještě těžší tady těmto emocím naslouchat tomu dítěti, které prožívá takovéto emoce.
0: No a co tedy s tím, když naše dítě svobodně prožívá své emoce, ovšem velmi bouřlivě, někde se vzteká nebo do něčeho kope, nebo jsou mnohé způsoby, a já mu mám dát prostor emoci vyjádřit, ale zároveň je to už třeba společensky nepřijatelné vůči ostatním lidem, vůči mně, co s tím?
2: Ano. To, co vy zmiňujete, to vztekání, kopání, válení se po zemi, to už je fáze té jeho dětské emoce hodně nezvládnutá, hodně přehnaně vyjadřovaná, kdy je to těžká situace pro rodiče, protože ji potřebuje vrátit zpátky a naučit dítě, jak tu emoci zvládat. Vždycky je jednodušší se učit na tom, kde je to snazší. A dětská emoce někdy je takový ten hněv, kdy se vám ještě nevsteká, ještě nezuří, jenom vidíte, že pění, že to v něm, že to těžce něco takového prožívá. A právě tam, když já jako rodič tu emoci potlačuji, nepřijmu, nechci o ní vědět, tak ona se u toho malého dítěte nepotlačí, ale přeroste právě v ten vztek. A někdy hodně rychle. Někdy se děti právě naučí zneužívat ty svoje emoce, ten hněv, na který mají právo, zneužívají ho a přeženou ho až do toho vzteku, do toho, kdy si tím vynucují něco, tlačí nás do toho, abychom jim vyhověli. Možná rodiče mají zkušenost s tím, že jedno dítě se vůči jednomu rodiči takhle chová, ten vztek prožívá a vůči druhému ne. Čím to je, čím to bude? Asi tím, že u toho jednoho rodiče mu to funguje. Když začne tu svoji emoci takhle prožívat nezvládnutelně, už úplně v extrému, tak ten rodič mu ustoupí a on dítě dosáhne toho, co chtěl. A ten druhý rodič u toho to nefunguje, ten jako kdyby to zatne hned v zárodku. A tam si to dítě nedovolí to přehnat do takového extrému. Proto zkusme se bavit o těch emocích, které ještě nedošly do takovéto fáze a dítě nám přijde nazlobené. Já se zlobím, mně se to nelíbí, ty jsi zlá, nebo ten kamarád je zlý. Neumí to dítě. Dítě to nikdy nebude vyjadřovat tím respektujícím způsobem, tak jak jsme si to vykládali v tom předchozím povídání. Bude vyjadřovat nerespektujícím, nevhodným, špatným způsobem. A co já jako rodič můžu udělat? První krok je to přijmout a

0: kdyby to přijímá, to, co to dítě říká, tak udělám nejlepší službu. Může mě v tom jako rodiči pomoct taková myšlenka, že když přijmu emoci, neznamená, že s ním souhlasím. To je něco jiného. Když já dovolím tomu dítěti, aby ji na mě hodilo, aby to všechno na mě vychrlilo a ovládnu se a budu mlčet. Někdy radím rodičům, aby si v té chvíli vzali bonbon do pusy, aby něco cucali, aby se kousli do tváře a opravdu vydrželi chvilku mlčet.
1: Krabička naslouchacích bonbonků.
0: Tak a toto vydrželi, tak tím někdy pomůžou tolik, že celá ta emoce tím odezní. To dítě to ze sebe dostane, má to komu říct, najednou cítí, že je někdo, kdo je ochoten připustit, že teď může dítě prožívat nějakou takovouhle špatnou emoci a bude mu to stačit, už dál nebude pokračovat. Je to zkušenost, když ty děti jsou na to zvyklé odmala takovýmhle způsobem, že se s nima jedná, tak mnoho z nich opravdu nedojde do té fáze, že by nám chtělo tím vztekem dokazovat, že opravdu ta jejich emoce je takhle zlá. Pak můžeme pokračovat dál, kdy rodiče se snaží pomoct, že se vyptávají. Vyptávají se a dávají rady, co je potřeba udělat. A to zase není nic, co by ten člověk, který prožívá negativní emoci, chtěl slyšet. On chce jenom, aby ho někdo přijal, aby někdo přijmul to, že to opravdu takhle špatně prožívá. Přijmout to můžu zase tím, že jenom popíšu to, co vidím. Potom po té chvíli mlčení, jako rodič můžu říct, vidím, že teď bys hrozně toto chtěl, že hrozně toužíš po tady té hračce, že ta hračka se ti strašně líbí a moc bys o ní stál, že? A to je to stačí. A zase to dítě může pokračovat. Ta je ta krásná, ta je úžasná, já bych ji chtěl mít doma. Toužím po ní. Místo rad rodič může dát prostor k tomu, aby dítě došlo samo k nějakému závěru, k nějakému vyřešení. Zůstaneme u té hračky, u toho jsme v obchodě a dítě hrozně touží po té hračce a já můžu otevřít ten prostor a tohle bys chtěl, tady tohle autíčko bys opravdu asi chtěl třeba dostat jako dárek, že to by byl veliký dárek, to by se ti asi líbilo. A můžeme za chvilku vydržet u toho, že dovolím tomu dítěti si představit, že toto je ta věc, kterou bych chtěl. Dám tam prostor k tomu, aby to dítě si samo zvolilo, kterou variantu chce. Teď se do toho trošku zamotáváme, protože ono se
1: těžko... Zajímá, jak odejdem z toho obchodu teď, ano.
0: Těžko se to popisuje, když... Vejdeme do obchodu a vím, že toto je častá situace, kdy dítě se vzteká, že něco chce koupit. Zkušenost maminek některých je, že řeknou, můžeš si jednu věc vybrat do 10 korun. U větších dětí, které už dokážou, 6leté dítě už krásně dokáže odhadnout. Dítě jde a celou dobu v tom obchodě může vybírat, co si za těch 10 korun vybere. A některé ty děti si mění ty věci. Vybere si tuto tyčinku, uvidí za chvilku lízátko, vymění za druhou tyčinku. Za chvilku vymění za žvíkačky. Takovýmhle způsobem a dojdeme a máme to nakoupené. Toto je třeba dobrá varianta pro ten obchod. U těch velkých hraček, jak jsem začala popisovat, tam je dobré to s tím dítětem opravdu prožít. Dovolit mu, aby prožil tu touhu, že tady o tohle stojí, o tuto hračku stojí, ta se mu líbí, tu bych chtěl mít, já to s ním prožiju nějakou dobu. A opravdu přestože to takhle teď takto nezní, ale kdo to vyzkouší, tak když toto s tím dítětem tam si dám 5 minut na to, aby jsme takhle prožili, která hračka je hezká a která se mu líbí, tak velice je to snazší potom odejít z toho obchodu s tím, že žádnou hračku nekupujeme a že jsme domluveni, že třeba nějaké velké příležitosti, přesně tuhle máme vybranou, než když od začátku říkám, co to tady vykládáš, vůbec se tam nedívej, tam ani nechoď, to vůbec na to nemáme peníze, o tom se vůbec nebudeme bavit, že bychom tady na tu hračku se dívali. Tak tady tyhle dva póly, když máme, tak v té první situaci se to opravdu zvládne s nás a líp. Ale to jsme byli u touhy, ale když budeme u hněvu, u zlobení se na někoho, ten kluk je zlobivý, ten kluk je zlý, s tím ten mě hrozně naštval, případně i třeba nějaké vulgární slova. Zase, když použiju to stejné, že chvilku poslouchám, pak tou oznamovací větou, bez vyptávání, bez otázek, popíšu to, teď teda vidím, že seš strašně

0: rozčílený na toho kluka, nebo že už se s ním v životě nikdy nechceš kamarádit, že s ním nikdy nechceš sejít, tak otevřu ty dvířka, otevřu ten prostor, že to dítě samo mě začne něco vykládat, samo mě popíše, co se mu stalo a dokáže i samo zvládnout tu emoci mnohem líp, než když mu budu od začátku říkat, teda o kamarádovi takhle nikdy nemluv, to vůbec tady nechci slyšet, takový nadávání na kamarády.
1: Jenže jak teda rozlišit to, dát prostor pro vyjádření emoce a pro oddělení od toho, co je a není pravda? Nebo že opravdu někdo nadává třeba na paní učitelky nebo na ty kamarády, já opravdu to dítě mám nechat nadávat?
0: Tak, to je teď, co jste říkala, co je pravda. To je těžké, co je pravda, protože pokud ono prožívá tu emoci takhle negativní, tak to je v té chvíli pro něho pravda. I když třeba ta paní učitelka vůbec není nemožná a hrozná a zlá a já nevím jaká, ale on to takhle vnímá a teď v tuto chvíli je na ní hrozně naštvaný. Něco se ho dotklo a prožívá tu negativní emoci. A druhá věc je, že nadává. Druhá věc je, že někoho uráží a používá vůči němu nevhodný výrazy. To samozřejmě nemůžeme dovolit, že? Jak nemůžeme dovolit ubližovat druhému, tak nemůžeme dovolit vulgární nadávání. Ale dovolila bych to nějakou dobu takový, nechala bych dítě toto takhle říct, prožít to spolu, chvilku, neříkám 2 dny, pět minut, 10 minut, nechám dítě, aby si vedle mě sedlo a toto mě všechno říkalo a vyjadřovalo i velice nevhodným způsobem to svoje naštvání. A pak můžu otevřít to, teda tebe to hodně naštvalo, ta učitelka, co se to dneska stalo ve škole, to muselo být hodně nepříjemné. A zase otevřu dvířka k tomu, že nemusí, ale může se stát, že to dítě mě popíše, co se stalo. Popíše a ve chvíli, kdy to popisuje a cítí, že je bezpečný prostor, že není nikdo, kdo by to bagatelizoval, kdo by už od začátku mu říkal, že je to nesmysl, tak při tom popisování mnoho dětí najednou tu skutečnost nahlídne tak, jak byla, jaká je ve skutečnosti, že vám popisuje, no, na mě dala 5, protože je úplně nemožná, je hrozná, protože je nespravedlivá a jak vám to začne popisovat, tak najednou popíše, no, já jsem tam měl 3 chyby, jo, a to vůbec teda mě neměla dát tu 5 a teď vám to všechno takhle popíše a jemu to samotnému, i když to třeba neřekne nahlas, tak najednou mu to jako samotnému dojde, že to asi jako kdyby to právo tam bylo, že tam to právo na to, aby mu tu 5 dala, bylo. A vy mu nepomůžete tím, když řeknete, no kdyby ses učil, tak se nemusíš rozčilovat. A kdybys to napsal bez chyby, tak se nemusíš rozčilovat. Tím mu nepomůžete. Tím mu nezvládne se, ta jeho emoce se nezvládne líp. No ale může se stát, že on používá ty nevhodný výrazy, že třeba opravdu nadává vůči někomu vulgárně, škaredě, prostě. Tam je dobré, když odezní ta nejhorší emoce, tak třeba říct, dívej se, já vidím, že jsi hrozně naštvaný na tu učitelku, že teda fakt tě rozčilila, ale prosím tě, takovýhle slova teď nepoužívej. To zkus to vyjádřit nějakýma jinýma slovama. Učit to dítě, aby se naučilo, i když je naštvané, používat jiná slova než ty, kterým první přijdou na jazyk. Ona je to i dlouhá cesta a je to i náš příklad, jaký dáváme. Když já budu nadávat na lidi, kteří mě naštvou vulgárníma slovama, tak to dítě se to naučí stejně a bude používat stejný výrazy. Když si budu s manželem nadávat, tak se pak nemůžu divit, že opravdu stejně bude mluvit to moje dítě.
1: Jestli vás pozorně poslouchám, už to žel musíme shrnout, protože naše rozmarína je u konce, tak ta cesta je v tom přivést to dítě, vydržet to a přivést to dítě k tomu, aby samo nahlédlo na tu situaci.
0: Ano, ano.
1: A vlastně došlo k nějaké sebereflexi, postupně samozřejmě a vzhledem k věku. A vymezovat hranice pro formu vyjádření těch emocí.
0: Přesně tak. A ať se rodiče nebojí toho, že když přijmou emoci, když mlčí v té chvíli, kdy se něco takového děje v dítěti, takže automaticky s tím souhlasí. To je něco jiného. Nemusím souhlasit s tou emocí, ale přesto ji můžu přijmout, přesto ty seš fajn, ty se tady rozčiluješ, nadáváš, seš úplně nespravedlivý vůči někomu druhému. Já to přijímám, ale to neznamená, že s tím souhlasím. To neznamená, že já prostě ti to všechno podepisuju, tady toto.
1: Děkuji vám za naše dnešní povídání. Vyrojilo se mi ještě mnoho dalších otázek, ale třeba na některé z nich odpovíme v našem dalším setkání, dalším pokračování. Přeji vám hezký zbytek dne a příští týden si nenechte ujít rozmarínu. Přeji vám pěkný zbytek dne. Zůstaňte s námi, zůstaňte s Rádiem 7.

0: půjdeš ty sám. Dnes už ne, anděli, dnes půjdeš, příteli, dnes půjdeš, příteli, se mnou ty sám.
1: Další Rozmarína pokračuje v tématu efektivního rodičovství ve čtvrtek v 10 hodin s Petrou Eliášovou a Eliškou Vondráčkovou.

Už 4 hodiny máme ze v pondělí 20. července za sebou. U vysílání Rádia 7 vás vítá Pavel Kol. Přeji dobrý poslech. V této hodince se dovíme, jak jít za hranice všedních dnů při připravování programu pro mladé. Skrze puťák, skrze výlet a s Ondrou Malým bude hovořit Natanael Jokl. Zůstaňte s námi.

0: Na výlet vyrazíme se skupinou On Fire a následně i se štafetou. Jak připravit správně puťák? Poslouchejte po písni.
1: Nad Brnem prší, venku lítají ptáci, hledají svý cesty domů. Venku šero a já pořád v práci, rychle po schodech dolů.

0: Vítr ve vlasech, tráva v puse, baťoch na zádech, modrá obloha a před sebou obzor. Je mnoho různých druhů výprav, které můžeme na klubu podnikat, ale v dnešním díle v rámci minisérie Výpravy za hranice všedních dní bych chtěl mluvit o puťácích. Moje jméno je Ondřej Malý a mým dnešním hostem je můj přítel, dlouholetý, emeritní vedoucí klubu Robinson na Praze 13, nadšený kuchař a milovník puťáků Nathanael Jokl.
1: Zdravím.
0: Nate, co je puťák a kdy jsi na něm byl naposledy?
1: Puťák je určitě aspoň jednonoční akce někde v přírodě, jímž cílem je jít z bodu A do bodu B, přežít to, užít si to a většinou bych řekl, že se jde nějakou přírodou. Naposledy na puťáku jsem byl minulé léto, byli jsme s kamarády, byla to velice zbližující akce, byl jsem tam s mojí nyní snoubenkou, 3 dny nám propršelo, byli jsme na 5 dnů a za ty 2 dny jsme stihli zbytek usušit a užít si to a bylo to super.
0: Já jsem mluvil na začátku o té modré obloze a teď slyším, že ne vždycky to tak je. Což je pravda, občas prostě celou dobu prší, znamená to nutně, že je akce zkažená a že když vidíme, že bude špatný počasí, tak je lepší zůstat doma.
1: Já bych řekl, že záleží na zkušenostech toho, kdo to pořádá a toho, kdo jde. Za mě určitě platí, že s počasím, který není dobrý, akce rozhodně není zkažená. Myslím si, že má větší potenciál prohloubit ty vztahy, protože společné utrpení nebo nepohodlí spíš možná dokáže ty lidi víc blížit. Když tím projdeme, zároveň to má nějakým způsobem možnost i budovat vlastní charakter v tom, že se učíme se sebe ovládat, je to něco jiného, když má člověk najednou na nohách těžké boty od deště a únavu, tak to všechno je zvládnout, ale zároveň to prostě skvěle prohloubí vztahy a myslím si, že se to dá užít krásně i v dešti. Ale doporučuji určitě slunečné počasí bez pochyby pro začátečníky.
0: Já se přiznám, že to utrpení úplně až tak primárně nevyhledávám, když jdu na puťák. Většinou spíš vidím tu svobodu toho, že člověk není ukotven na jedno místo. Protože základní charakteristikou puťáku je, že člověk předem často neví, kde přespí. Nebo přinejmenším sice ví, kde přespí, ale není to někde úplně v hotelu. Jak to funguje?
1: To je pravda. Je dobré mít dopředu vytyčit si místa, kde chceme spát, ale zároveň přesně. Člověk tam přijde, realita může být úplně jiná, než jakou jsme si představovali, a může být výrazně lepší, a nebo musíme chvilku hledat déle, kde budeme spát, ale je skvělé, že člověk se ráno může zbudit, vidí třeba krásný východ slunce. Je to úplně něco jiného, když se probudíte v přírodě, oproti tomu, když spíte doma. Čerstvý vzduch. Já vždycky mám pocit, že přestože zem je tvrdší a v něčem je to náročnější, tak jsem ráno tak jako jinak a možná i líp odpočatý. Můžete si udělat snídaní, pokud máte tu příležitost, na ohýnku, nějaké topinky nebo něco takového. Paráda.
0: Zmiňoval jsi začátečníky, zkušené. Pro koho ty puťáky jsou vhodný?
1: Puťáky jsou vhodný určitě pro kohokoliv. Je dobrý akorát vzít v úvahu, s jakou skupinou teda jdu ven, jak je velká, případně jestli tam jdu jenom kluci nebo jenom holky, nebo jestli máme smíšený kolektiv. Pokud je smíšený, tak se určitě hodí, aby tam bylo zastoupení vedoucích jak kluka, tak holky. Důležité určitě, aby byl jeden z vedoucích nějakým způsobem plnoletý. Zároveň je fajn se zamyslet i nad tím, kdo má poslední slovo, kdo je hlavní organizátor. Zvlášť, když potom jsme třeba všichni unavení na puťáku, už se hledá místo, kde zakempovat, tak je potřeba často zavelet. Že názory můžou být velice různé, jak od účastníků, tak od vedoucích. A tenhle ten člověk přesně potom i řeší třeba, řekněme, komunikaci s rodiči nebo nějaké jako je krizovější situace. Je fajn se i zamyslet nad tím, když už teda jdeme do přírody, může se něco stát, aby tam byl někdo, kdo je schopný ošetřit nějakou ránu, klíšťata, měl základní zdravotnické vzdělání.
0: Jednou z výzev puťáků je možná právě ta svoboda, kterou puťáky nabízí, ve smyslu, že člověk nemá zázemí. Tudíž je potřeba si dávat pozor na to, aby se zbytečně někdo nezranil, rozhodně na to, aby se nikdo nestratil. Jak nastavit řád tak, abychom se vyvarovali zbytečným starostem a puťák si co nejvíc užili?
1: Určitě se hodí mít na puťáku dost vedoucích, říct, kdo za co zodpovídá, kdo má na starosti jídlo a podobně. Zároveň, co se týče pravidel třeba pro děti, tak se může hodit, když každé dítě si hlídá nějakým způsobem jednoho svého kamaráda, aby se nestalo, že se někdo ztratí. V případě, že se někdo ztratí, tak se hodí určitě mít tu zásadu jdu tam, kde jsme se naposledy viděli třeba. Aby byla jistota, že na té trase se společně potkáme.
0: Jedna z výzev putování je tempo putování. Protože často skupina dětí, zvlášť v klubech, kde nejsou všichni úplně stejně staří a výkonnostní rozdíl mezi 15-letými kluky a 10-letými kluky je velký, jak zařídit, aby se takhle výkonnostně heterogenní skupina neroztahala na 2 kilometry daleko a aby si navzájem neutekli?
1: To je výzva. Řekl bych, že to je nejvíc výzva pro ty, co jsou výkonnější, protože platí takové pravidlo, že skupina by se měla řídit tempem nejpomalejšího. Ideální je, když ten nejpomalejší jde vepředu cíleně, protože sám se tam přirozeně nedostane. Spíš naopak má tendenci být vzadu a neexistuje nic horšího, když skupina někam dojde, tak nějak čeká na toho nejpomalejšího. On teda dorazí a zase se vyjde, oni si odpočinou, on s jazykem na vestě. Pak je absolutně jako vyčerpaný a to může být okamžik, kdy zrovna ten nejmladší nebo nejslabší odejde z puťáku, že to bylo něco příšerného.
0: Součást toho dobrodružství puťáku je, že člověk leco spotká. V tom lepším případě to jsou třešně, v tom horším případě to jsou houby nebo zátaras, v tom nejhorším to je nepřekonatelná rokle nebo obrovská kaluž bahna nebo opilý člověk, který se blíží proti dětem. Jak se připravit na různé situace, se kterými se člověk potká? A existují nějaká pravidla pro to, co je třeba možné sbírat nebo čemu se vyvarovat?
1: Určitě platí sbírat to, co bezpečně známe. To bych řekl, že platí u lesních plodů, takže nějaké borůvky, maliny, jahody. To myslím, že většina lidí bezpečně pozná. U třešní si dávat pozor určitě na to, že po velké konzumaci třešní se nedá úplně tak dobře pít hnedka, aby děcka nebolelo břicho, což může být problém zvlášť v létě, když je velké parno, tak když se člověk natláská třešněmi, tak to svádí. A co se týče třeba hub, tak určitě, přestože člověk si může myslet, že zná houby nebo skutečně zná, tak doporučuji s dětmi nekonzumovat. Je lepší v tomhle mít bezpečí, než skupinově otrávit více lidí.
0: Jak je to s odpadem?
1: Snažíme se být šetrní v přírodě. To platí jak třeba, řekněme, s nějakým nočním klidem. Když jsme v přírodě, tak snažíme nehlučit večer a v noci, aby zvířata mohla normálně fungovat. Tak u sbírání nebo u přenášení odpadků. Takže ideální táhnout sebou nějakou igelitovou tašku, do které posbíráme, co postupně vyprodukujeme, v nejbližší civilizaci vyhodit. Určitě se stane v určitý okamžik, že někdo bude potřebovat jít na záchod, tak na malou asi zvládneme všichni. Když se jde na velkou, tak je potřeba vyhrabat ne na nějakém viditelném místě, ideálně kousek dál od cesty, dostatečně hlubokou díru, tam se vyprázdnit, tam zahrabat všechny ubrousky, které z toho nějakým způsobem budou, nebo kapesníčky, aby to vypadalo, že tam po nás nic nebylo. Vzpomínám si, že nás učili zásadu, že by to mělo místo být nášlapné. To znamená, že v momentě, kdy na to našlápnu, tak to nemá být mina, ale neměl bych poznat, že tam někdo byl.
0: A stejně tak je určitě potřeba uklidit celý prostor nocování.
1: Určitě.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: S Natem Joklem se dnes bavíme o specifikách přípravy puťáku, výpravy, jejíž ústředním bodem programu je putování. Abychom mohli někam putovat, potřebujeme mít nějakou trasu.
1: Trasu vybrat ideálně někde v přírodě. Od toho je podle mě puťák. Je tam ale důležité myslet na několik věcí. Jedna z nich je, aby byl přísun vody. Vodu můžeme získat buď ve studánkách. Studánky můžou být občas vyschlé, dobré zkontrolovat dopředu, jestli prameny nebo studánky fungují. Docela dobře funguje stránka estudanky.eu, kde se dá prověřit, jestli tam skutečně ta voda je, anebo případně naplánovat do trasy dostatečný počet příchodů do civilizace, kde můžeme zkusit poprosit někoho přes plot, jestli by nám natočil pitnou vodu, ne užitkovou, případně třeba nabídnout i pomoc.
0: A studánky jsou pitné? A ještě bych se zeptal, jak člověk přesně takovou studánku pozná. Protože předpokládám, že každý čůrek vody, který teče ze skály, není pitná studánka.
1: U studánek by měl být rozbor vody. A měl by tam u toho být certifikát, většinou to bývá zalaminovaný pod nějakým přístřežkem, že voda je pitná. A kdy naposledy byla provedena inspekce. A určitě na té stránce estudanky.eu je napsáno, jestli ten pramen je pitný nebo ne.
0: Kolik vody je potřeba nosit u sebe? Protože když najdeme studánku, můžeme se napít, ale předpokládám, že nějakou vodu vezmeme taky sebou.
1: Mně se vyplatilo, nebo nám v oddíle bych řekl, mít sebou vždycky 2,5 litrové flašky na vodu. Není nutné mít celou dobu plné, nicméně spousta vody se spotřebuje zaprvé na pití. Člověk by měl denně vypít, zvlášť při pohybu, tak aspoň by řekl litr a půl, spíš 2,5 litru vody, zvlášť když je vedro. K tomu je potřeba z něčeho uvařit a zároveň je potřeba z něčeho taky umýt potřebné nádobí. Takže ta spotřeba vody je docela velká. Myslím si, že 3 litry na člověka se dá zvládnout.
0: Máš v hlavě nějakou lokalitu, kterou bys doporučil?
1: Spousta lokalit. Já teda nejsem moc dobrý na celkový zeměpis, ale doporučil bych jakékoliv hory. To bych řekl je spíš pro někoho, kdo už někdy někde byl, protože v horách to počasí může být velice proměnlivé. Řekl bych, že to je lehce náročnější i kvůli výškovému profilu, ne vždycky se podaří jít po hřebenu, tak aby ta trasa byla přiměřeně náročná. Zkoušeli jsme stezku Českem, kde je taková cesta po hranicích, moc pěkné, nebo moc mám rád Kokořínsko a takové ty lokality, kde prostě jsou nějaké zajímavé, buď skalní nebo přírodní útvary, hezké výhledy, nějaká památka nebo něco takového. Ale určitě bych doporučil i klidně se kouknout, co máte v okolí. Třeba máte nějaký pěkný les právě u vás za barákem.
0: Co určitě nezapomenout, když vyrážíme na puťák?
1: Tak dá se to lokalizovat podle těch základních potřeb. Určitě potřebujeme spát, takže potřebujeme nějakou karimatku, spacák, něco pod čím budeme spát. V případě deště to znamená většinou nějakou celtu nebo tarp. Dále potřebujeme něco jíst, takže potřebujeme sebou vzít jídlo, něco v čem to uvaříme, něco na čem to uvaříme, nějaký vařič. Většinou se dají sehnat skvělé takové ty cestovní plynové vařiče. Něco v čem to budeme jíst. Pak určitě důležité hodně mít sebou aspoň jednu lékárničku, která je základně vybavená pro nějaký případ klíšťat, alergií, nějakých situací, se kterými se dá počítat, že můžou nastat nějakého prodřeného kolena nebo něčeho takového. Krom toho, bezpečně ne to, co asi bude nutně na zádech, ale je dobré zvolit dobrou výbavu, to znamená kvalitní batoh, pokud to jen jde, aby vás nebolely rychle záda, správně nastavený, mít dobrou pevnou obuv a něco, v čem se vám pohodlně jde. Případně nějaké funkční prádlo. Mně se určitě osvědčilo, bych řekl, prakticky v každém ročním období sebou brát termoprádlo, pokud máte. I v létě může být chladná noc a vyplatí se být v teple.
0: Mně ještě napadají dvě věci, které já si vždycky zapomenu a pak mi přijde, že jsou hrozně důležité. A to je ručník a baterka.
1: 100%.
0: Zároveň určitě se výbava liší, když člověk vyráží na puťák na táboře, který je uprostřed července a teplota se pohybuje okolo 30 stupňů ve stínu. A když vyrážíme třeba začátkem jara.
1: Určitě budeme volit trochu jiné oblečení. Myslím si, že v tom létě nemusíme tahat tolik teplého oblečení. Může mít člověk, pokud má i lehčí spacák.
0: Ale o to víc vody.
1: Ale o to víc vody, přesně. Tam se to asi vykompenzuje. Naopak na jaře se musí počítat s tím, že budou mrazy, takže klidně vzít teplou čepici jako v zimě, mít dostatečně teplý spacák nebo dobré termoprádlo.
0: Ty jsi zmiňoval základní potřeby. Já vždycky řeším na puťácích především tři věci. Co budu jíst, kde budu spát a co budu dělat cestou. Máš to podobně?
1: Jo. To spaní bych řekl, že je asi pro mě nejdůležitější, protože se od toho odvíjí, jak moc budu chtít ráno jíst. Když jsem nevyspalý, tak logicky potřebuji někde dohnat energii a to tělo si řekne prostě jídlem. Takže z toho i vyplývá, když člověk rozdělává večer nějaký přístřešek, kde bude spát, nějaké jako tábořiště v uvozovkách, tak nejdřív vybrat, kde budu spát a pak až řešit, co budu jíst a že budeme vařit. Co se týče těch aktivit, tak záleží, bych řekl, na osazenstvu, jak jsou zaměření. Pokud víte, že by se vám děti na puťáku nudili, kdybyste jenom šli, tak se vyplatí se zamyslet nad tím, co můžete dělat po cestě. Jestli třeba nějak více poznávat přírodu, dá se snadno koupit nějaká knížička na poznávání rostlin, nebo určitě existuje nějaká aplikace, kterou můžete zkoumat přírodu, zjistit třeba, co je ve vašem okolí jedlé. Možná to tam nutně hnedka neskoušet, pokud si nejste jistí. Případně vymyslí nějakou hru. Jsme mývali rádi nějakou, jmenovala jsem si Bomba.
0: Je to tak.
1: Několik základních povelů. Bomba, Štronzo a voda. Bomba jsme lehli na zem a Štronzo zastavili se. Ten jeden, co to zavelel, tak mohl trošku poškádlit ostatní. A při vodě jsme všichni museli vylíst někam na strom. Tak to taky zpestření nějak té cesty, která může být jednotvárná. Dát nějakou hru. A nebo pokud je ta skupina zaměřená víc putovně, tak se dá dát pořádná trasa. Nicméně i při tom chození se dá přesně povídat, což je hrozně super. A někdy jsme zkoušeli a taky fajn, že se dá třeba číst knížku nějakou útlou, která se dá stihnout za tu dobu.
0: Další možností programu je určitě naučit děti něco z tábornických dovedností. Například taková stavba přístřešku nebo vlastně příprava nocování může být docela výzva. Člověk má v hlavě ten hrad, který postaví a pak zjistí, že připevnit plachtu tak, aby nespadla na zem při prvním závanu větru, není jednoduché. Měl bys nějaké doporučení pro úplné začátečníky ohledně nocování?
1: Určitě chybama se člověk učí. Moje první doporučení je jeďte na nějaký z kurzů, který pořádá Dorostová unie. Tam vás to naučí prakticky názorně. Dobrý je si udělat nějakou rešerši na internetu, případně spousta dobrých návodů. Co se týče toho přenocování, tak důležitá věc určitě je, jak přijdeme na to místo a nějakým způsobem se tam na tu jednu noc ubytujeme, tak v takovém stavu to musíme předat ráno. Zpátky té přírodě. To znamená, nesmí tam po nás zůstat žádné papírky, nesmíme zničit tu krajinu přírodu. A i s tímhle s tím ohledem nás tam třeba lesníci nechají přespat. To vytváření přístřešku je, řekněme, v určité šedé zóně, která se toleruje, když nad sebou člověk nějakým způsobem udělá jenom natáhne celtu pomocí provazu připevní ke stromům. Není to bráno vyloženě jako stanování. Zkušenost moje je, že lesníci s tím nemají problém, pokud tam člověk nevyřvává na lesy a nedělá prostě nepořádek.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak je to se zákony? Kde můžeme přespat? Kde můžeme rozdělat oheň? Protože zase ta představa přespání ve stanu s ohníčkem před stanem je krásná, ale předpokládám, že to nejde udělat úplně kdekoliv, kde se nám zamane.
1: To je určitě pravda. Co se týče toho ohně, tak tam je to velice striktní. Co se dá říct, že je relativně bezpečné, pokud vidíte nějaké ohniště, které už je zbudované někým před vámi a není to, řekněme, v národním parku, tak je možné ho využít za předpokladu, že nejsou extrémní sucha. Pak je to jako na zvážení vedoucího. Jinak vytváření nových ohnišť podle zákona v chráněných krajinných oblastech ani v lesech není povoleno.
0: A ta vzdálenost od lesa?
1: Ta je stanovená velice daleko, jestli to je nějakých 50 nebo 100 metrů, což je, myslím, velice těžké docela dodržet. Takže spíš doporučuji najít na mapách ohniště, která už jsou vytvořena. Často bývají u nějakých i třeba takových přírodně vytvořených přístřešků. Vím, že existuje nějaká síť nějakých trampských ubytování nebo přístřešků, nebo i v horách bývají nějaké ty boudy, pod kterýma se dá přespat, tak tam taky často u toho bývají třeba nějaká ohniště, která jsou zřízena bezpečně.
0: Jak vařit, když nemůžu dělat oheň?
1: Je problém ho rozdělávat, ale pokud si chci uvařit oběd, tak vzít plynový vařič a rozdělat to ideálně na kraji cesty, aby jsme nikomu nebránili, nezpůsobili žádný požár. Ty vařiče jsou většinou dělané tak, že to je nad zemí bezpečně. Nebo to můžeme dělat na nějakém pařezu.
0: A jak je to s tím nocováním? Ty jsi zmiňoval šedou zónu ohledně plachet. Co třeba stany?
1: Stany už jsou dle zákona no go. Je to něco, co už není v pořádku. Asi to už moc zasahuje do přírody. My jsme si vždycky vystačili s celtou. Je to daleko víc zbližující, když vedle sebe 8 namačkaných lidí pod jednou velkou plachtou. Jo, je i možnost větší jako povídat a být nějak jako v nějaké pospolitosti.
0: Stany, krom toho, že jsou nepovolené, tak taky obvykle hodně váží a těžko se nosí. Já osobně jsem stan na puťák nikdy nebral. Přišlo mi to jako něco, co vzít opravdu nechci. Jsou nějaké další věci, které by mohly někoho napadnout, že by si je vzal, ale není to dobrý nápad.
1: Vzpomínám si na jednu historku, která koluje v našem oddílu, a to je, že jsme jednou šli na puťák, táborový puťák, a jedno dítě si stěžovalo, že ho bolí záda, že má těžký batoh. Načež večer, když bylo potřeba vybalit chleba na jídlo, tak s ním vybalilo i prací prášek. Tak to je jedna z věcí, kterou by si rozhodně nebral. Pokud tedy nejdete na hodně dlouhou túru, kde potřebujete, a myslím, že stačí bohatě mídlo, nebo nějaké šetrné prostředky pro přírodu, kde se dá nějak vyprat.
0: Shrnuli jsme, co je puťák, koho a kam na něj vzít, v čem je plánování puťáku specifické, co si vzít, kde přespat, jak se najíst. Náš díl se blíží k závěru. Jak bys navnadil naše posluchače, což můžou být vedoucí, děti v klubech nebo jejich rodiče, aby se na puťák opravdu vydali?
1: Je to krásná zkušenost. Ta malá míra nepohodlí, která tam je, dokáže neskutečně zblížit, vytvořit daleko lepší a užší vztahy a zároveň zažijete spoustu krásných věcí, které byste prostě jinde nezažili než v přírodě. A spoustu zážitků, na které se dá vzpomínat. Já když jsem se před tímto natáčením bavil tady se zvukařem a s Ondrou, tak jsme byli schopni vyjmenovat spoustu věcí. Tak skutečně jděte do toho, budete z toho mít nádherné zážitky a třeba zažijete krásné kouzlo nečekaného.
0: Tak snad se někdy na cestách s váma všema potkáme. Postupně. Nate, děkuji moc za rozhovor, díky moc za vzpomínání i za praktické tipy.
1: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Další část uslyšíte ve čtvrtek v 11.15.

Píseň díku Joshe Gautna o tom, že nedokáže popsat, jak moc pro něj Bůh znamená. A říkejme pravdu, které nás vybízí Matthew West v následující písni o tom, že i ve skutečnosti, když jsme na dně, všechno se vymyká kontrole, není to hřích, není to nic selhání, o kterém Bůh neví. Buďme upřímní, říkejme pravdu.

Pátá hodina ranní v proudu vysílání Rádia 7 nám přinese pořad nejen chlebem, anebo také sélu, zastavení s manželi Šanderovými. To nás čeká o 17:30. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.

Dnes začneme malým příběhem, který je spíše vtipem, ale může posloužit i k zamyšlení. V jedné rodině vyrůstal malý chlapeček, který byl na svůj věk velmi šikovný. Zdálo se, že rozumí všemu, co se mu říká, ale vůbec nemluvil. Jeho rodiče si s tím dělali starost, chodili s ním k lékařům, ti žádnou vadu nenalézali, nicméně chlapeček nemluvil. Jednou, tomu mohlo být asi 4 nebo 5 let, si sám hrál ve svém pokoji v horním patře domu. Tu najednou se běhl ze schodů a vykřikl na totálně překvapené rodiče: "Nahoře hoří!" Oheň to nebyl velký a brzy se jej podařilo uhasit. Pro rodiče bylo ale největším šokem to, že slyšeli svého syna promluvit. Ptali se ho: "Proč si nikdy nic neřekl, když umíš mluvit?" Chlapec odpověděl: "Ještě nebyl důvod." Tento úsměvný příběh je samozřejmě trochu přitažený za vlasy. Ukazuje nám však, že jako lidé máme různou míru důvodů pro to, abychom s druhými mluvili. Tento měsíc jsme na návštěvě v Ježíšově škole a v ní se nejen učí, jak jsme o tom mluvili před týdnem, ale i sdílí. Asi v běžných školách učitelé většinou nemají moc rádi, když se žáci spolu baví, zvláště když to dělají při výkladu učitele nebo samostatné práci či písemce. V tom je Ježíšova škola jiná. Vzájemné sdílení se učedníků je zde velmi důležité. Budeme nyní zkoumat, co by mělo být těmi správnými důvody ke sdílení. Podíváme se na 2 konkrétní biblické situace, ve kterých vystupuje Ježíš a jeho učedníci. První situace se odehrála v tomto kontextu. Ježíš už míří na svou poslední cestu do Jeruzaléma, vyučuje své žáky ohledně následování a potom vysílá 72 svých učedníků na misijní cesty. Co se dělo, když se učedníci vrátili z těchto misijních cest, nám popisuje evangelista Lukáš v 10. kapitole, verších 17 až 24. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu." Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." Učedníci se vracejí z misijní cesty plní radosti a tuto radost sdílejí s Ježíšem i mezi sebou navzájem. Zažili, že Boží moc funguje, a nejen to, že navíc funguje skrze ně, slabé a křehké lidi. Pamatuju se, když jsem byl účastníkem jedné trochu tajné modlitební skupinky v klášteře, že jsme docela často sdíleli radost z toho, že Bůh odpovídal na naše modlitby. Ježíš komentuje sdílení svých žáků a zmiňuje určitou teologickou skutečnost o Satanovi, které dodnes přesně nerozumíme. Co je jasnější, jsou její důsledky. Ježíš dal svým učedníkům moc nad duchovním nepřítelem. Ukazuje jim, kým v Ježíši jsou a jakou v něm mají autoritu. A právě to je věc, kterou je dobré v křesťanských sdíleních často připomínat. Ježíš navíc své žáky usměrňuje. Nechce tlumit jejich radost, chce však změnit její předmět, to, z čeho se radovat. Nabízí jiný úhel pohledu. Zatímco původní radost učedníků
se soustřeďuje na ně samotné, říkají, démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Ježíš směřuje jejich radost k nebi, k Bohu a božím záměrům pro budoucnost. Hlavním důvodem jejich radosti a vděčnosti má být to, co je v budoucnosti a věčnosti, a to je Bůh a to, co on pro ně připravuje, tedy Ježíšovými slovy, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Sdílení mezi Kristovými učedníky by nemělo nikdy ztrácet ten správný nadhled boží perspektivy. Když se díváme do Bible, tak vzhledem k situaci porušeného světa, ve které se nacházíme, tam asi častěji nacházíme sdílení trápení, než sdílení radosti. Ale že má dobrý smysl sdílet i bolestivé věci, nám říká i známé rčení sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená bolest, poloviční bolest. V této chvíli se zaměříme jen na sdílení jednoho typu trápení, a to vlastního selhání. Podíváme se na dnešní druhou biblickou situaci. Učedník Petr, jistý si sám sebou, večer před Ježíšovým zatčením mu tvrdí: položím za tebe život. Petr je upřímně horlivý, ale nezná sám sebe. Ježíš jeho tvrzení zpochybňuje a předpovídá Petrovo zapření. To čteme mimo jiné v závěru 13. kapitoly Janova evangelia. Ještě týž večer se to naplní. Ježíš je zatčen, Petr jej třikrát zapírá, Ježíš je potom odsouzen a popraven, ale třetího dne vstane z mrtvých. Potom jako vzkříšený se znovu setkává s Petrem, jak o tom čteme ve 21. kapitole Janova evangelia. Ježíš se třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Zkoumá Petrovo srdce. Ten pokorně vyznává svou lásku k němu, vždy s odkazem na Ježíše, který jej přece zná, zná jeho selhání, ale i jeho hluboké pokání a touhu následovat Krista celým srdcem. Ježíš dává Petrovi nové poslání a zároveň mu předpovídá cenu, kterou bude muset při následování Krista zaplatit. Rozhovory mezi Ježíšem a Petrem nebo se skupinou učedníků vracejících se z misijní cesty jsou určitým znázorněním Ježíšovy strategie. Kromě své služby zástupům si Ježíš vybral několik konkrétních lidí, do kterých dlouhodobě investoval, nebo ještě výstižněji, i když obrazně řečeno, do kterých vkládal svůj život. Pro něj totiž základní strukturou budoucího božího království byli lidé. Každý učedník byl výsledkem jeho osobního a důvěrného nasazení. Ježíš se svými učedníky sdílel svůj život a chtěl, aby i oni s ním sdíleli své životy a také jim do života mluvil. Ale co teď, když mezi námi Ježíš není fyzicky přítomný, ale je přítomný mezi námi jeho duch a jako Ježíšovi učedníci máme v Duchu svatém právo a zároveň úkol sdílet mezi sebou své životy a mluvit si do nich. Greg Ogden, známý duchovní autor, zabývající se především učednictvím, píše o třech složkách učednictví. První jsou vztahy mezi učedníky, které mají být čestné, otevřené a zranitelné. Druhou složkou je samozřejmě pravda Božího slova v Bibli, vůči které učedníci otvírají svůj život. A třetí je vzájemná vykazatelnost, čím se rozumí dovolit druhým, aby nás vybízeli aplikovat Boží pravdy do našeho života. A tady vidím souvislost s Ježíšovou chválou maličkých či nemluvňat, o které jsme dnes četli v Lukášově evangeliu. Bůh pracuje v těch, kteří jsou maličtí, pokorní vůči Božímu slovu, ale také jeden před druhým. V dnešní době a kultuře ty tři složky učednictví se asi nejlépe dají uskutečňovat v malých skupinkách. Tam se můžeme učit důvěře a upřímnosti ve vzájemném sdílení, dále otvírat naše životy pravdě Božího slova a v některých typech skupinek také realizovat vzájemnou vykazatelnost. Ale ať už zvolíme jakoukoliv formu, klíčové je,
že v Ježíšově škole potřebujeme jeden druhého, a to zvláště ve vzájemné vykazatelnosti. Na závěr mi, milí posluchači, dovolte několik otázek přemýšlení. Podobně jako minule, jsou určeny především pro žáky v Ježíšově škole. Nicméně věřím, že mohou přinést užitek i těm, kteří se za věřící křesťany nepokládají, ale sami chtějí růst a pomáhat k růstu i druhým. A teď už ony otázky. Máš místo nebo lidi, kde jsou pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? Může to být tvé manželství, či dvojice blízkých osob, nebo malá skupinka? A druhá věc, máš někoho, komu jsi vykazatelný, s kým sdílíš i své zápasy, selhání, dílčí prohry, kdo ti pomáhá vracet se k dobrým a správným rozhodnutím? Pokud tvé odpovědi na tyto dvě otázky jsou ano, můžeš rozvažovat nad tím, jak by to šlo dále rozvinout. A pokud takové lidi nemáš, není čas se za takové osoby modlit a je hledat, potřebujeme se totiž navzájem.

Od sdílení k poslouchání se dostaneme v pořadu Nejen chlebem ve čtvrtek 8 hodin 30 minut.

Co s plevelem, který vzejde na poli? Bohoslužbu slova připravují manželé Šanderovi a nás čeká Séla hned po písni.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři, je tu další séla, bohoslužba slova s kuřimi.
1: Dobrý den, pokoj vám, pěkně vítejte.
0: Tady jsou Markéta a Petr Šanderovi.
1: 256. séla, 16. neděle během roku, tak to je právě dneska.
0: Pokud nás tedy posloucháte v neděli 19. července 2026.
1: Ale i kdybyste nás poslouchali jindy, biblická čtení vás stejně dovedou do 16. neděle během roku.
0: To vypadá na takové ty zvláštnosti s časem a obzvláště tím liturgickým, ne?
1: Vlastně ano. To je to zpřítomňování, což je ovšem složitá látka, obzvláště pro letní období. Tak bych se do toho moc nepouštěl.
0: Proč? Jakože naše myšlení v létě, v tom teple a na sluníčku upadá do nějakého útlumu?
1: Řekněme. Já bych ale raději použil výraz letní mód. To zní milosrdněji, nemyslíš?
0: Jistě, že. Oba jsme milosrdnější, tak letní mód.
1: Báječně.
0: Nějaká omluva nebo oprava z minula?
1: O ničem nevím, snad to bylo všechno OK.
0: A ta čísla nedělí? Minule jsi říkal, že se blížíme k půlce. Možná bys to mohl doplnit. Kolik těch nedělí během roku je? A co je to vlastně ta doba během roku?
1: Dobře, ale pak mi neříkej, že jsem se zase zakecal.
0: Co pak jsem něco takového někdy řekla?
1: Dobře, tak liturgický rok se dělí na vánoční a velikonoční okruh a pak na ten zbytek. A tomu se říká tomu zbytku liturgické mezidobí, nebo také doba během roku. Patří tam pár nedělí mezi koncem vánočního a začátkem velikonočního okruhu a pak doba od Trojice až do poslední neděle před adventem. Celkem bývá nedělí v mezidobí max 34 a poslední je vždycinky 34, předposlední vždycinky 33 a tak dál.
0: Takže když 34, tak polovina bude 17. 17. neděle během roku, tedy příští neděle.
1: Přesně tak.
0: A proč jsi říkal, že těch nedělí je max 34?
1: No, protože termín Velikonoc je pohyblivý a tím pádem je pohyblivý i ten čas mezi vánočním a velikonočním okruhem. Takže někde na tom rozhraní vždycky nějaká ta neděle odpadne. To bývá tak kolem 8., 9., 10. neděle. A zbytek ten se pak počítá tím zvláštním způsobem od konce, tedy poslední 34. a tak dále.
0: No, úplně nejjednodušší to teda rozhodně není.
1: Já tě varoval. Naštěstí máme kalendáře a aplikace, které nám to usnadní. Ono to, ostatně jak jsem již minule byl říkal, pro obsah a poselství nemá zásadní význam. Je to spíš tak pro pořádek.
0: A možná taky, abychom si uvědomili plynutí času a nějaký jeho řád.
1: Pravda, to je taky docela důležité, abychom si uvědomili plynutí času, jehož jsme součástí.
0: Pořád se nějak dotýkáme toho času. Já myslím, že bychom se mu mohli nějak víc věnovat.
1: Máš určitě pravdu. Mě téma plynutí času v Biblii zajímalo už od studií. Dokonce jsem mu věnoval svoji magisterskou práci.
0: No, tak v čem je problém?
1: V tom, že když se do něho ponoříš, zjistíš jen, kolik toho vlastně nevíš. Každý nový poznatek ti ještě odkryje tvou další neznalost. A čas, to je obrovské, nesmírně komplexní téma. To máš fyziku, filozofii, psychologii, religionistiku, liturgiku, lingvistiku, Heideggera, Gadamera, Bergsona, Platona, Augustína. No, je to moc veliké téma.
0: Tak třeba jen malý kousek, ne?
1: No, popřemýšlím o tom a třeba to jednou uzraje. Ale teď už nás čekají naše dnešní čtení.
0: Ale nejdřív se na chvilku stišíme. Jsme tu, Bůh bude mluvit skrze biblické slovo.
1: Tiše, tiše. Modleme se.
0: Bože, ty jsi stále s námi a voláš nás, abychom ti sloužili celým svým životem. Dej růst naší víře, naději a lásce, abychom věrně plnili tvá přikázání. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. V prvním čtení z knihy Genesis pokračujeme v praotickém příběhu. Uděláme skok a dostáváme se do bételské svatyně, kde prchající Jákob přenocuje.
0: Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bet-El, to je dům boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Amen.
1: Modlíme se část žalmu 139.
0: Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
1: Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat.
0: Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy.
1: Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno.
0: Sevřel si mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě.
1: Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
0: Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
1: Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi ustel v podsvětí, také tam budeš.
0: I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzasším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.
1: Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.
0: Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
1: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid.
0: Hleď, zde jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Amen.
1: Amen. Epištolní čtení bude z listu apoštola Pavla Římanů z 8. kapitoly od 12. verše.
0: A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Poslechněme evangelium podle Matouše ze 13. kapitoly podobenství o pleveli v pšenici.
0: Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: pane, což pak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: seberte nejprve plevel a svažte jí do otýpek k spálení. Ale pšenici zhromážděte do mé stodoly.
1: Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: vylož nám to podobenství o pleveli na poli. On jim odpověděl: rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak, jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. To bylo slovo Boží.
0: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Vypadá to, že jsme se zase po týdnu potkali s naším známým.
1: A tím myslíš koho?
0: Přece rozsévače. Bude to asi ten samý, ne?
1: Klidně by mohl být, proč ne? Ale...
0: ale není sám. Má ještě temného konkurenta.
1: Proč temného?
0: Přece protože je aktivní v noci, za tmy, pokoutně. Nemá kalé úmysly. Když ostatní spí, on jedná. Není to dost temné? Co myslíš?
1: Jasně, temné to opravdu je.
0: A co bys k tomu dál řekl? Jistě jsi něco nastudoval.
1: No, podíval jsem se do knížky Jiřího Mrázka o kozlech, ovcích a lidech, což je výklad různých Ježíšových podobenství z Matoušova evangelia. To je taková opravdu dobrá, osvědčená věc, ta knížka. Ostatně autor je taky osvědčený.
0: No a?
1: No, on má takovou strukturu, tak nejdřív se ptá na zvláštnosti podobenství. Tady v tomto případě, jestli toto je vůbec případ ze života. Dělají si lidé na schvály takového typu? Není rozsévat plevel trochu moc složité?
0: Jasně, nebylo by jednodušší pole zapálit?
1: Nebo ukrást úrodu?
0: Jako nám jednou před lety někdo ukradl naši skromnou úrodu cibule a česneku. A uvádí nějakou odpověď autor?
1: Neuvádí, to ani nejde. Ale dalším krokem pak bude souvislost s Ježíšovým příběhem.
0: No, to bude chtít poněkud rozvést.
1: Zrovna se na to chystám. Tak druhé podobenství o sedbě, o bílí a pak toho plevele, vlastně rozvíjí myšlenku toho prvního.
0: Myslíš o rozsévači, co jsme měli minule?
1: Jistěže, obojí se týká Ježíšova kázání království nebeského. Ježíš káže evangelium o království a ono jako by se to tak nějak nedařilo. První podobenství se ptá, nebo je to zatím skrytá taková otázka, proč tvé poselství nemá větší pozitivní ohlas?
0: A druhé?
1: Jak je možné, že se do toho dobrého přimísilo něco, co tam nemělo být? Co pak si nezasel to, co je dobré? Tak kde se vzalo to zlé?
0: Ano, ano. Odkud zlo? Unde malum? Ta otázka, že?
1: Tak jest. No a odpověď v tom podobenství je to nepřítel. A my bychom to neměli brát jako výmluvu, tu odpověď.
0: Jako na někoho to hodit.
1: Třeba. Nemáme tu tedy žádné selhání toho zasetého slova. Je dobré, ale nepřítel do toho dobrého přisypal i plevel. A tím se dostáváme k pointě, pomalu a jistě.
0: Už bylo na čase, víš, jak nám to utíká. Ještě toho máme strašně moc.
1: Já vím.
0: A ta pointa je?
1: No, co s tím teď? S tou sedbou. Taková to byla krásná sedba. Políčko, jedna radost. A teď?
0: Dá se to nějak napravit? Nezahubí plevel to obilí? Neoslabí ho? Nemáme radši plevel vytrhat, dokud je čas?
1: Není to konec konců naše povinnost? Zajistit čistotu nebeské sklízně? Přece to tak nemůžeme nechat.
0: Koukám, že se vžil do role těch horlivých služebníků.
1: Jistě, že. Přesně to máme dělat. Vžít se do role horlivých služebníků. Protože ze všech rolí, které v tom podobenství najdeš, nám nejvíc sedne ta role horlivých služebníků. Pole přece musí být očištěno, úroda zachráněna. O tom nelze mít pochybnosti. Každý tomu rozumí? To je přece jasné.
0: A není. Hospodářova reakce poněkud zaskočí. Myslí to vážně? Není to třeba jen zkouška?
1: Tak. To hlavní, co máme z hospodářovy reakce přijmout, je zhruba toto. Dobrá sedba má dost síly a života schopnosti na to, aby vyrostla i mezi plevelem a nakonec se prostě dostala kam má, to jest do sýpky.
0: Bude oddělena od plevele. Ale až po sklizni, ne.

0: náš úkol.
1: Přece být dobrou sedbou, neřešit tolik hříchy těch druhých, což samo o sobě je dosti obtížný úkol.
0: Jako neřešit hříchy druhých?
1: To taky, ale hlavně být dobrou sedbou, víš, aby v nás to dobré slovo neslo ovoce. K tomu by mohlo patřit i to nesoudit druhé. Nechat soud na Bohu.
0: Věříš tomu, že to opravdu stačí? Myslíš, že máme mlčet k různým nepravostem v církvi?
1: Tak v první věřím a prosím, aby Pán pomohl mé nedověře, a ve druhém nemyslím. Nemyslím, že máme mlčet k nepravostem, pokud se dějí. Ale jedna věc je říct, že třeba toto, a teď mě zrovna nic konkrétnějšího nenapadá, prostě toto je špatně, ale zároveň nebýt v té tenzi, že církev není bezchybná, že není bez poskvrnky a vrásky, a prostě dělat všechno pro to, aby byla.
0: Pokud na nás záleží.
1: Tak, ale zároveň dokázat přijmout její lidskou nedokonalost a věřit, že nebeské království přijde v celé své kráse zcela jistě a nepochybně.
0: Což vůbec není jednoduché, že?
1: Jistě, že není. O tom jsme nejednou mluvili. Ono je to křesťanství na jednu stranu strašně jednoduché a zároveň strašně těžké.
0: Jedinou jistotu máme v tom, že Ježíšovo slovo to dokáže.
1: Tak, navzdory všemu našemu matlání a patlání, věřila bys tomu, jak blahodárné je už jenom toto vědět?
0: No je. To víš, že věřila. Ale ještě bych měla nějakou myšlenku k tomu poli.
1: Dobře, povídej.
0: Pole je tento svět, to je jasné. A ta sedba, to je lidské konání. Ale nemohly by to být i jednotlivé myšlenky? Víš, jakože se to děje v jedné mysli, že v nás jsou dobré i špatné nápady. A je potřeba v tom udělat pořádek. Dalo by se to tak vidět, nebo je to scestné?
1: Kdo jsem já, abych to posuzoval?
0: No, proč ne? Přece jen si to studoval. Děláš faráře a máš sloužit věřícím. Tak co?
1: No, myslím, že by se to dalo vidět, jak jsi říkala. Podobenství to prostě není dogma. Podobenství jak si provokuje myšlení, podněcuje otázky a představivost a určitě můžeme svou mysl nahlížet jako pole plné všeho možného, tady z toho podobenství. Můžeme ty obrazy domýšlet, rozvíjet, jenom musíme přitom stále respektovat ty základní vazby a role mezi těmi jednotlivými činiteli toho, kterého podobenství.
0: A netvrdit, že jedině ten náš výklad je správný.
1: To je ono. Prostě můj pohled, tvůj pohled je jenom částí toho velkého celku.
0: Epištola rozvíjí téma Ducha Svatého a budoucnosti, ne?
1: Jasně, zase jsme u toho času, že?
0: No, vždyť to povídám.
1: Duch zpřítomňuje dopředu, už nyní, blaženou budoucnost. Tu, kterou Bůh připravil a naplnil Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Jakoby těmito událostmi říkal světu, neboj, nebojte, máte budoucnost, dobrou, blaženou, nestrácejte naději, nenechte se paralyzovat zlem a zmatky. Ty dobré věci Bůh přivede k vám a vy se stanete jejich součástí.
0: Tady by se to dalo propojit s tím podobenstvím, ne?
1: Jistě, že dalo. A nebyla by to žádná křeč. Veškeré stvoření, které trpí v důsledku hříchu, a klidně tady můžeme třeba dneska myslet na klimatickou změnu, na kořistnický vztah k přírodě, na lidské sobectví. Ale duch je ten, který to nese ze všemi tvory a probouzí naději. Říká, takhle to neskončí, přijde změna, dobrá změna. A nejenom pro člověka, ale pro všechny tvory.
0: Takže duch probouzí ekologické svědomí a naději?
1: A taky odpovědnost. Ano, probouzí očekávání, ta spása, o které mluvíme, které věříme, ta teprve přijde. To, co teď máme, zdaleka ještě není všechno.
0: Jsme spaseni v naději, tedy znamená, že ve spásu ještě doufáme. Že to je to, co pořád očekáváme.
1: No, tak to vyzní.

0: nezbývá, už jsme ji přijali, ale je to jen takový skromný začátek. Už je to doopravdy, ale ještě to není všechno.
1: Takové to, jak se říká, pnutí mezi tím už ano a ještě ne.
0: Přesně. Napadá mě takové podobenství, tedy nic originálního.
1: Škoda.
0: Jsme pozvaní na perfektní banket, ale zatím jsme z něho ochutnali jenom jednu hubku. Ale díky tomu víme, že ta hostina opravdu existuje, že jsme opravdu pozvaní a ještě jsme to celé neviděli, ale je to ohromné a těšíme se.
1: A taky trochu chvějeme.
0: Já teda docela dost. Ale všechno to vnitřní těšení se a chvění a všechno, co nám ten banket připomíná, to je dílo ducha.
1: No a teď ještě Jákob v Betelu. Co nejstručněji, prosím.
0: Dobře, maminčinu Mazánkovi skončilo klidné období. Utíká před rozzuřeným a zoufalým Ezauem, bratrem, kterého teď už definitivně podvedl a jde mu o život.
1: Jakobovi?
0: Ovšem, nejspíš první noc, no možná to nebyla první noc, každopádně spí mým domov ve svatyni, představme si ji jako kruh z kamenů někde venku, za vesnicí uvnitř toho kruhu seš pod ochranou božstva. Věděl to nebo nevěděl, toť otázka.
1: Písmo to neříká.
0: Tak, jeden z těch kamenů si dá k hlavě a spí a má sen, který ho doslova vyděsí.
1: Vidí ten svrkot mezi nebem a zemí. Andělé stoupají vzhůru a jiní zase dolů.
0: V překladech je vžito, že se tak děje pomocí žebříku. Ale klidně to taky mohly být schody nebo třeba nějaká bezbariérová rampa. Opravdu, to není podstatné.
1: To je technikálie, viď?
0: Ovšem, hlavní je to, že tady je pupek světa. Tady na planině v Kenánu máš direkt spojení nebe země a to toho Jakoba vyděsí, jak blízko samého Boha se ocitl. Hrůza a já to nevěděl.
1: Já si to neuvědomoval. Co se mnou bude?
0: A Bůh ho ujistí, že s ním je a bude a Jakob to přijme a dá Bohu slib.
1: To je první krůček k proměně úskočného Jakoba ve vznešeného Izraele.
0: Svatá pravda. To je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Amen.
1: Amen, tak staň se.
0: Ještě se můžeme pomodlit Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Opět se musíme rozloučit, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Mějte se dobře, pokojná letní dny.
0: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: A za týden opět
0: naslyšenou.

S manželi Šanderovými se můžete potkávat v Sele každou neděli od 16 hodin. Blížíme se k 6. ranní a já předávám mikrofon. Od něj se loučí Pavel Kol. Příjemný den, naslyšenou.

0: Je krátce po 6. hodině raní, pondělí 20. července. Začíná tedy ten raní blok vysílání Rádia 7, kterým vás dnes bude provázet a moc ráda Kateřina Hodecová. Tak tedy vítejte v novém dni, přeji vám dobré ráno i dobrý poslech. Opět začneme tichým časem. Ve 6:45 společně otevřeme Bibli, přečteme si nějaký úryvek a společně se pomodlíme. Mluvím v množném čísle, protože předpokládám, že se ke mně přidáte a společně takto začneme nový den. Ježíš o sobě říkal, že je jediná cesta k Bohu. Jak se s tímto výrokem srovnat? Nemohl by znít i jedna z cest. Od 6:45 se můžete přidat k vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P. Zaměřený na umění bude ranní telefonát od 7:30. Řeč bude o výstavě Figura Contemplativa. V další kapitole Ezechielova proroctví se v pořadu Bible Guide dostáváme k tématu spravedlnosti a manželství jako obrazu vztahu mezi Bohem a lidmi. Další část je tedy připravena v 8 hodin. Nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. To říká Lucie Endlicherová o větě, která jí obrátila život na ruby. Přestože se cítila vykořeněně, nepatřičně, oporou se jí v životě stal vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Když máme někoho rádi, záleží nám na kontaktu s tím druhým. Chceme mu projevit lásku na lidské rovině. A obdobně to funguje i na té duchovní. Stačí věřit. Chcete-li, připojte se k poslechu pořadu Stopy po 8:30. Je zajímavé, že nás k Bohu tolik nepřitahují období klidu, jako spíše časy zkoušek a těžkostí. Lukáš Targoš to ve svém vyučování o Josefovi egyptském ještě vyostřuje. Je daleko těžší projít testem prosperity než testem tragédie. Proč? Odpovědi můžete hledat u poslechu relace Překročit hranice od 9:30. Tečku za tou ranní částí vysílání Rádia 7 udělá v 10 hodin fortepiano. Pokud se nám vše daří a nic nám neschází, nemáme potřebu něco měnit. Až když přijde krach, nastane čas na změnu. Přesně tak to prožila Petra Kopetková, která bude dalším hostem tohoto pořadu a dá nahlédnout do svého života i zkušeností. Tak si nenechte ujít právě tento pořad po 10. hodině. Tak ještě jednou krásné, klidné, dobré ráno, ať se vám daří, co je dnes před vámi, ať jste moudří ve svém rozhodování.
1: Posloucháte Rádio 7.

Tak skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Skutečně poznat, kdo je Bůh a jaký to má význam pro náš život, o tom byla tahle ta první píseň dnešního ranního vysílání. Tady je skupina Land of Color a ta bude zpívat a mluvit ve své písni o rodině. Všichni potřebujeme rodinu, nějaké místo, kde jsme doma. Tak tohle je Skin and Bone.

Všichni potřebujeme rodinu, znělo v téhleté písni. Ale rodina to je daleko širší označení než jen máma, táta a děti. Jednak proto širší příbuzenstvo, ale také pro rodinu, kterou si můžeme vybrat. Rodinu Božích dětí. Rodinu, která se vztahuje ke svému Otci, Pánu Bohu. Teď ještě skupina Nad čarou a po ní už avizovaný Tichý čas.

Je 6:45, čas pro tichý čas. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli a pojďte si se mnou přečíst kousek z Matoušova evangelia. Vybrala jsem úryvek z 9. kapitoly, budu číst od verše 27. Tak tedy Matouš 9:27. Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: smiluj se nad námi, synu Davidův. Když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu: ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl: podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Ježíš jim pohrozil: ne, aby se to někdo dověděl. Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině. Myslím, že všichni máme rádi příběhy se šťastným koncem. Příběhy, které dobře dopadnou, které končí v uvozovkách svatbou, nebo tady v tom případě uzdravením. Na jedné straně utrpení, bolest, odstrčení od toho plnohodnotného života a na konci ten zázrak. A také se zdá, že tenhle ten příběh je v prvé řadě o zázraku. Ale myslím, že vlastně není. Že je o Ježíši jako o dárci slitování a spasení. A proč se to myslím? Ti slepci křičí: smiluj se nad námi, synu Davidův. Ne Ježíši, proroku, uzdravovateli nebo něco takového, synu Davidův. A i nečtenáři Bible ví, že král David, to je velká postava starého zákona. Velký král, mocný, slavný svými skutky i pády. Člověk, který má také důležité kořeny. A pokud čtete i některá proroctví starého zákona, pak víte, že o zaslíbeném Mesiáši se mluví jako o proutku z pařezu Jíšajova. A Jíšaj, to je otec krále Davida. A tak tedy ten David byl už tenkrát před obrazem spasitele, který má přijít. Jinými slovy, když tihle slepci křičí: slituj se nad námi, synu Davidův, říkají tím: my věříme, že ty jsi ten zaslíbený Mesiáš, který měl přijít. Slituj se nad námi. Oni vlastně neprosí v prvé řadě ani tak o to uzdravení, jako o slitování. A slitování Boží potřebujeme všichni. Ona v podstatě i ta nemoc, ta slepota, může být určitým obrazem situace, kdy máme prostě zastíněné oči, něco důležitého nevidíme. Taková ta duchovní slepota. A Ježíš jim také v tomto duchu odpovídá: věříte, že to mohu učinit? Slitovat se? A oni mu říkají: ano, pane. A tak ona věta: podle vaší víry se vám staň, najednou není o tom, jak moc velkou víru máme. Někdy ty biblické příběhy v prvoplánovém čtení působí, jako bychom měli mít hodně víry nebo velkou víru. Jak to chceme poměřovat? Tihle lidé, ti slepí muži, dva muži vyznávají, že věří, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš. Tomu věří. A podle této víry se jim má stát. A tak se jim opravdu otevírají oči. Co je důležité, Ježíš jim říká: ne, aby se to někdo dozvěděl. To není falešná skromnost. To je právě to, co je v tom prvním plánu a o co nám nemá jít. O ty vnější věci, o ty zázraky. Samozřejmě, že všichni chceme úlevu ve svých trablích a potížích. Ale pokud nám jde jenom o to a jenom kvůli tomu přicházíme k Ježíši, míjíme to nejpodstatnější. A tak
ta poslední věta mi dodává naději, že poznání Ježíše jako spasitele je možné právě kvůli těm lidem, kteří to zakusili jako tihle dva slepci na vlastní kůži. Tady je totiž psáno, oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině. Rozumíte? Ne rozhlásili to, že Ježíš udělal zázrak, ale rozhlásili ho, Ježíše. Ježíše jako toho zaslíbeného mesiáše. To ten proutek z pařezu Jíšajova. Pane Bože, chceme ti poděkovat. Poděkovat za to, že si Ježíše dal pro nás, kvůli nám. Děkujeme za to, že přišel na tuto zem, že tu chodil mezi lidmi, tak jak o tom čteme v evangeliích všechny ty zprávy. Děkujeme za lidi, kteří ho už tenkrát rozpoznali jako zaslíbeného mesiáše a předali tak tu důležitou zprávu i nám, že Ježíš má opravdu moc se slitovat nad námi slepými lidmi. Potřebujeme tvoji milost a tvé odpuštění, Pane. Potřebujeme tě zažívat a mít blízko. Potřebujeme vědět a rozpoznat, že jsi ten jediný zaslíbený Bůh, Mesiáš, Spasitel, ten, ve kterém náš život dostává skutečnou výšku, šířku i hloubku. Děkujeme za Ježíše, Pane. Amen.

Golgota, krásná píseň v podání křesťanů ze Vsetína, Zlína a Vizovic. Teď je tu Jack Cassidy, ten bude zpívat Ježíši, si má píseň o vítězství.

Celých 11 dílů má seriál úvah pastora plzeňského křesťanského společenství Karla Řežábka, který nazval 3P. Tady je první část.

Dnešní téma má název Jediná cesta nebo jedna z cest. A podtitulek je Taková otázka, stojí křesťanství za prozkoumání? Taková otázka, kterou mnohdy slýcháme, nebo konstatování, které mnohdy slýcháme, je nevěřím v nic, na co si nesáhnu. Ale je skutečné pouze to, na co si lze doslovně nebo obrazně sáhnout? Křesťané se domnívají, že ne, a pokusím se vysvětlit proč. Za prvé, my lidé jsme bytosti osobní. Vnímáme svou odlišnost od druhých podle vnějších viditelných znaků, pohlaví, postava, barva vlasů a tak dále, ale také například rozdílnost povah, temperamentu a podobně. Nejsme totiž jenom osoby, ale jsme osobnosti. Máme mysl jako sídlo vědomí a rozumu, máme svědomí, které nás vede k morální odpovědnosti, ale máme také nitro, tady tomu budeme říkat srdce, které má nějaké potřeby. Toužíme milovat a být milováni. Toužíme po svobodě, po významu, po důležitosti. A pokud tedy na jednu stranu postavíme pojmy jako pohlaví, řeč, barva vlasů, očí, pleti, vzpřímená chůze a na stranu druhou vědomí, rozum, morálku, lásku, svobodu, význam, které z těchto atributů činí člověka člověkem? Spíše ty druhé, že? A přitom ani na jeden z nich si nelze sáhnout. Mnoho lidí předpokládá, že láska je realitou, že je to jediný ideál hodný toho, abychom pro něj žili a umírali. Ale co je to láska? Nebo co je to taková zamilovanost? Dá se to nějak osahat? Dá se to nějak definovat? Dá se to popsat nějakými přesnými vědeckými pojmy? No, dá. Já vám přečtu, co jsem našel někde na internetu, takový vědecký popis procesu, který se děje, když se do sebe dva lidé zamilují. Když se dva lidé do sebe zamilují, v jejich mozcích odstartuje kaskáda reakcí uvolňujících neurotransmitery adrenalinového typu. Zornice se rozšíří, tep vzroste, nebe je plné hvězd. Mozky naší dvojice jsou zaplaveny chemikálí PEA, fenyletylaminem. Tento neurotransmiter, stejně jako všechny ostatní, které mozek při své správné funkci používá, urychluje mezi neurony výměnu informací specifického druhu. V našem případě jde především o informace, řekněme, vztahové. Tím ale chemické procesy v mozku nekončí. Dalšími uvolňovanými chemikáliemi jsou dopamin a norepinefrin. Dopamin zařídí, že se cítíme lépe, jak fyzicky, tak psychicky. Norepinefrin stimuluje uvolňování další látky adrenalinu, po které se zvýší tep a tělo je nastaveno na větší výkon. Milenci se cítí euforicky a plní energie. Často se v této souvislosti používá termín létání. Čerstvě zamilovaní nemusí spát, jíst, jejich výřečnost vzroste na neobvykle vysokou úroveň. To trvá různě dlouhou dobu podle dalších okolností, během které jsou nově získané informace zpracovávány. Pak zamilovanost skončí, začne další fáze vztahu, ve které vstoupí do děje další chemikálie a informační procesy. Tak to byl, řekněme, vědecký nebo exaktní popis toho procesu zamilovanosti. Ale nějak asi cítíme, že to není ono, že? Pokud by to všechno bylo jen lhostejný proces srážek chemikálií a všechny ty naše ideály by byly zredukovány pouze na reagující hormony, tak nějak to ztrácí svoje kouzlo. A právě problém je ten, že láska a vztah vůbec se dá jen velmi těžko vysvětlit nebo uchopit doslov. Od doby, co se člověk objevil na této planetě, zkouší svou zkušenost vztahu nějak vyjádřit. Stojí za povšimnutí, že spíše používá jazyk umění, než jazyk vysokoškolských učebnic. Jak to kdo si vyjádřil, člověk opěvující krásu přírody nebo krásu lásky tvoří spíše básně než skripta. Ale stejně všechny ty pokusy, ať už o lásce zpíváme, nebo o přátelství, píšeme, malujeme, pořád jsou to jenom přirovnání, jenom symboly. Asi ještě nikomu se nepovedlo lásku plně jasně definovat. A stejně, i když neznáme žádnou přesnou definici, stejně každý cítíme, že tady je a toužíme po ní. A právě tak nám připadají důležité další fenomény náležející tomu nehmotnému světu, jako krása, nesobeckost, věrnost, čestnost, pravda. A nějak podvědomě vnímáme, že právě toto jsou věci, které životu přiřazují nějaký vyšší smysl. Zapsal jsem si jednu myšlenku od Rudolfa Hrušínského. Když slyším krásnou muziku, verše, vidím krásné představení, obraz, sochu,
východ nebo západ slunce, květ, housátko, kuře, dítě. Pokaždé se potom ujišťuju, že budu lepší. A co s tím vším má co dočinění náboženství? Podle jedné teorie náboženství, religio, je odvozeno od relegere, znovu čísti. Mně se tohle moc líbí,

zkoumání, jestli na těch našich mapách náhodou nejsou nějaká bílá místa, která by bylo potřeba prozkoumat a odstranit. Existuje kromě viditelného světa i nějaký neviditelný duchovní svět? Tohle je otázka, která možná leckoho zajímá. Ve skutečnosti právě v dnešní době moderní nebo spíš postmoderní člověk se velmi čile zajímá o horoskopy, psychotroniku, reiki, magii, spiritismus, new age, numerologii, astrologii a další. Je třeba zajímavé, že bychom čekali, že právě ta dnešní doba, která je velmi zaměřená tak nějak pragmaticky na to, co funguje, na to, co se dá nějak vyjádřit, ohodnotit, tak bychom čekali, že to bude slábnout, ale zdá se, že naopak. A možná jste už někdy slyšeli nebo četli o zkušenostech lidí s klinickou smrtí, o paranormálních jevech, zázračných uzdraveních od léčitelů a podobně. A třeba i vás napadala ta otázka, je to tedy všechno jenom omyl nebo podvod, nebo co to znamená? Nemohlo by to přinejmenším naznačovat možnost, že by duchovní svět mohl existovat, že by kromě toho viditelného světa mohl existovat i nějaký svět neviditelný? Ovšem, než se člověk vrhne do objevování duchovna, měl by se snažit vědět aspoň trochu, jak to funguje. Možná si neuvědomujeme, nakolik naše svoboda a někdy i přežití v tomto světě v této době závisí právě na znalosti a dodržování určitých předpisů, pravidel a zákonů. Pokud je nedodržíme, pocítíme důsledky. Můžeme kvůli tomu ztratit svobodu, zdraví nebo dokonce i život. Dopravní značky, dělící pruhy a tak dále a dopravní předpisy vůbec, tu nejsou proto, že mě někdo na správě silnic nenávidí. Ale jsou tady pro moji bezpečnost. To, že je vyžadováno jejich dodržování a trestáno jejich porušování, to není diskriminace ani omezování osobní svobody. Má to mě i ostatní účastníky silničního provozu ochránit. A před čím? Před nehodami, před bolestí, před škodou. Za volantem by v podstatě stačilo neznat pravidlo pravé ruky a u chodců třeba rozdíl mezi zeleným a červeným panáčkem. A člověk by mohl velmi snadno přijít o život nebo někoho jiného připravit o život. A jak se to týká toho duchovního světa? Pokud existuje, a mnoho lidí se domnívá, že ano, a to zdaleka nejsou jenom křesťané, potom vykládání karet, věštění, horoskopy a tak dále, to všechno může fungovat. Ale velmi záleží na tom, jestli ten neviditelný duchovní svět je světem duchovních sil, to znamená nějakých principů, které fungují a stačí jenom umět uvolnit a naučit se používat, nebo jestli to je svět duchovních bytostí. Je pravda, že na existenci dobra a zla se asi shodneme. Většinou se s obojím v různém poměru setkáváme i sami u sebe. Ale nezdá se vám, že jsou lidé, kteří jakoby jedno či druhé vloženě stělesňovali? Jenom takové dva výrazné příklady, matka Teresa, Hitler. A pokud tomu také v našem viditelném světě, nemohlo by platit, že i v tom neviditelném duchovním světě neexistují jen neosobní síly a principy, ale je tam také to dobro a zlo nějak stělesněno? To je velmi důležité, protože pokud ten duchovní svět není tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, a to, jak jsem říkal, si nemyslí jen křesťané, ale vesměs všechna hlavní náboženství a dokonce i většina okultně zaměřených lidí, tak pokud ten duchovní svět je tvořen i bytostmi, je třeba položit si další otázku. Jde všem těm duchovním bytostem o naše dobro? Jsou nám všechny tyto bytosti přátelsky nakloněny? A jsou-li tam nějaké bytosti, o kterých nevíme, jsou-li nám rovny nebo nám podřízeny, či nás převyšují? Pak je dost riskantní říci si, neví se přesně, proč to funguje, ale hlavně, že to funguje. Možná mi touto formou může být nějak pomoženo. Ale kdo ví, čemu všemu tím člověk otevírá dveře. Mluvil jsem o tom, že pokud není ten duchovní svět tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, tak je potřeba si položit další otázku, zdali všem těm duchovním bytostem jde o naše dobro, jestli nám jsou všechny přátelsky nakloněny a jestli v tom duchovním světě ty bytosti, které tam případně jsou, jestli nám jsou rovny, nebo nám podřízeny, a nebo nás převyšují. Pokud by nás ty bytosti duchovní v tom duchovním světě převyšovaly, tak pak bychom mohli použít jedno přirovnání. Přirovnání lidí a myší. Kdy myši žijí ve světě nás lidí, nás lidských bytostí a my je převyšujeme. My prostě myslíme jinak komplexněji a navíc myši neřadíme mezi svá nejoblíbenější zvířata.

zvířátka. A tudíž si většina z nás nemyslí, že myši jsou to, to abychom naplňovali jejich touhu po síru. A teď bych ocitoval francouzského filozofa Blaise Pascala. On řekl, v srdci každého člověka je vákuum ve tvaru Boha, které může naplnit jedině Bůh. A my, každý z nás, dříve či později možná pocítíme tohle vákuum, pocítíme touhu po něčem, co nás převyšuje. A možná v intencích toho našeho přirovnání bychom mohli říct, že nějaký myší filozof by to sformuloval, v srdci každé myši je vákuum ve tvaru síra, které může naplnit jedině sír. A teďka tím, že ty myši žijí v tom našem světě, tak oni skutečně občas najdou nějaký sír. Dokonce občas jim ten sír připravíme jako lidé. Ale právě protože ty myši o tolik převyšujeme, tak když se je rozhodneme nalákat na sír, abychom ji chytili, tak ta myš nám na to skočí. A ona není schopná rozlišit, jestli jí dáváme sír, protože jsme jí přátelsky nakloněni, že si z ní chceme udělat domácího mazlíčka, anebo jestli ji chceme chytit jako potravu pro hada. Ta myš prostě pozná jenom, že ten sír je pravý. Ona cítí jeho vůni, vidí, že je na dosah, ale proč je ten sír na takovém dřevěném prkénku s lesklými drátky, to už neřeší. Ani není schopná to vyřešit. A na tomhle jednoduchém principu fungují pasti. Něco lákavého nabízí, přičemž následky nechávají skryté. A my jsme také mnohdy přesvědčeni, že poznáme autenticitu různých duchovních zkušeností. Jenomže nemusíme vždycky poznat, co nebo kdo je zatím. Chce nám to něco nebo někdo pomoci, nebo nás nalákat na autentickou duchovní zkušenost a ovládnout. Před časem mi napsala jedna posluchačka, že s bolestmi zad navštívila léčitelku, která ji sice bolestí zbavila, ale od té doby se potýká s nezvladatelnými návaly vzteku. Mluvil jsem s jednou ženou, která patří k vyhledávaným plzeňským léčitelům, a ta mi sama řekla, že měla duchovního průvodce, nějakou duchovní bytost, o které byla přesvědčena, že je to anděl, a až po roce zjistila, že to byl temný anděl, démon. Prostě to nepoznala. A co když ďábel skutečně existuje? A to ne v podobě nějakého toho jelimánka s jednou nohou normální a druhou jako kopyto, kterého každý hloupý honca přechytračí, ale jako skutečné stělesněné zlo. Křesťané věří, že podobně jako Bůh stojí za silami dobra, ďábel stojí za silami zla, i když je v žádném případě nechápeme jako rovnocenné partnery. My toho o původu ďábla moc nevíme, jenom z některých náznaků Bibli vyplývá, že je bývalým nejvyšším andělem, stvořenou duchovní bytostí, která se postavila do spoury vůči svému stvořiteli. A pokud je tomu tak, pokud tahle jedna z nejvyšších duchovních bytostí se zbouřila, tak my všichni jsme se narodili do reality tohoto duchovního konfliktu. Do reality duchovního konfliktu mezi dobrem a zlem. Jak to vyjádřil Erwin W. Lutzer, nacházíme se mezi Bohem a ďáblem, z nichž každý touží po naší věrnosti a každý si přeje proměnit nás podle své podoby. Pokud by to tak bylo, pak by si s duchovním světem vůbec nebylo radno zahrávat. Spíš než jakoby nějaká ta dědečkova kouzelná truhla, tak by se jevil jako bažina nebo minové pole, kde bychom v našem vlastním zájmu neměli opouštět vyznačené cesty. Nedávno jsem četl knihu, kterou napsal jeden profesor náboženství z Brna. Hned v úvodu té knihy vysvětluje, že učit náboženství v podstatě nikdy nejde dobře. Vysvětluje tam, že zatímco někteří profesoři to mají snazší, jejich úkolem je zprostředkovat studentům nějaké vědomosti, naučit je určitým dovednostem, jak řešit nějaké třeba početní úkoly, takový učitelé výtvarné nebo hudební výchovy ty to mají těžší. Protože oni mají část toho předmětu, který se dá vyložit, to jsou nějaké ty dějiny umění, jména, letopočty, názvy děl. Ještě tak se dá nastudovat technika tvorby. Ale když potom studenti mají sami vytvořit nějaké dílo, tak už je to daleko složitější. A i v teologii máme nějaké informace, které vám mohu prostřednictvím tohoto povídání nějakým způsobem předávat. Jenomže hned na začátku je třeba říct, že pokud jde o to zprostředkovat vztah, pak tyhle znalosti jsou skoro k ničemu. Nebo spíš, možná je to dobrý odrazový můstek, ale to je všechno. Představte si to na příkladu. Představte si, že vaším úkolem jako učitele je vysvětlit třídě dětí z dětského domova, co je to fungující rodina. Nebudete toho schopni. Čeho schopni budete, je předat informaci.
Rodiče jsou ti, kdo se o mě starají, mají mě rádi, vozí mě na výlety, oblékají mě, živí a tak dále. Ty děti si ty informace třeba zapamatují, ale co to je fungující rodina, to nebudou vědět nikdy. Protože jsou věci, které se nedají naučit, ale které se musí prožít. A tu přitom s láskou v mezilidských vztazích máme každý z nás nějaké zkušenosti. Takže si to aspoň umíme trošku představit. Svým způsobem je to prožitek všech lidí. Ale s láskou k Bohu tomu tak není. Kdo neprožil, tak to nemůže pochopit. A proto u mě, když o tom vyprávím, mnohem víc záleží na tom mém vlastním vztahu s Bohem, než na vědomostech, které o něm mám. A to je právě důvod, proč ani nemohu předkládat křesťanství jako jedinou cestu, ale jako prožitou cestu. Když bych tu rozebíral jiná náboženství nebo jiné duchovní cesty, tak budu mluvit o něčem, co jsem si přečetl, nebo co jsem slyšel z druhé ruky. Prostě z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl buddhista, ani hinduista, ani muslim, ani jsem neskoušel nějakou jinou duchovní cestu, maximálně jsem o tom získal nějaké informace. Ale k čemu by to bylo, kdybych je tady říkal? Pokud chce někdo poznat něco, cokoliv, tak je nejlepší, když ho s tím seznámí někdo, kdo tu věc nezná jenom teoreticky, ale má ji prožitou. Jeden z pisatelů Bible v jednom svém dopise napsal: znám toho, komu jsem uvěřil. A jinde ten týž autor říká: za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří, nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. Takže co se tu dozvídáme? Je tu nějaké poselství. Bible mu říká evangelium, dobrá zpráva. A to poselství má moc člověka zachránit. A zní takto. Bůh je skutečný. Je to konkrétní osoba, mající konkrétní osobnost. Má o člověka zájem a hledá k němu cestu. A zve každého, aby s ním navázal tak osobní vztah, jako je vztah dítěte k otci. Já jsem si tohle ověřil, já jsem to i zkoušel a vím, skutečně vím z vlastní zkušenosti, že tahle cesta křesťanství funguje. A tak proto o ní mluvím, jako o prožité cestě, a přál bych vám, aby jste se o ní dozvěděli víc i vy sami.

přes 7 hodinu nás uvedl zamyšlení Karla Řežábka. První z celkem 11 v této sérii 3P. Tuto část vám nabídneme dnes ještě jednou 15 minut po 15. hodině a zítra v 6.45 nabídneme tedy pokračování, tentokrát s podtitulem Co Bůh dělá, když nic nedělá. Je tady krátce po 7. v pondělí 20. července. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Dobré ráno. Chanenu Adonai, chanenu, kiral savanu.

0: že boží dobrota nekončí, zpívala Taja a skupina Ekos.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno Ježíš.

Lucy Grimble zpívala: zjemni mé srdce tam, kde je tvrdé. Zažehni vášeň tam, kde jsem studená. Duchu živého Boha, obnovuj mě.

If Rance Adams, he'd say, I need you to work it out. Work it out.

I like that little song.

Tohle byla kapela Way to Go a já vám pouštím další skladbu Michaela W. Smitha a po téhle skladbě už se spojíme po telefonních linkách s kurátorem výstavy Figura Contemplativa.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Až do 6. září mohou návštěvníci arcibiskupského zámku Kroměříž, spadajícího pod Muzeum umění Olomouc, zavítat na výstavu Figura Contemplativa, která je součástí okruhu Cesta dědictví. Prozkoumat lidské tělo v umění od antiky až po současnost je možné díky 78 exponátům sběratele umění Patrika Šimona. Po telefonních linkách teď zdravím kurátora a spoluautora výstavy, vedoucího oddělení arcidiecézního muzea Olomouc a arcidiecézního muzea Kroměříž Miroslava Kindla. Vítejte ve vysílání Rádia 7.
3: Dobré ráno, pěkné ráno vám i posluchačům.
1: Název výstavy zní Figura Contemplativa. Co si pod tím můžeme představit a jak se to tedy odráží v jednotlivých vystavených exponátech?
3: Tento název jsme společně s Patrikem Šimonem zvolili jako jakýsi úvod do celého tématu, kdy jsme z jeho sbírky vybrali, jak už jste zmínila, 78 exponátů a právě na těchto exponátech jsme chtěli představit, jak lze uvažovat o lidském těle, respektive jak naši předci uvažovali o lidském těle a o tom, co dnes nazýváme figurou a jak tady to jejich uvažování se promítalo do umění, které představovali potom svým vrstevníkům a celé veřejnosti. Tudíž Figura Contemplativa je do češtiny přeloženo něco jako uvažování o figuře, uvažování o lidském těle.
1: Co se návštěvníci o lidském těle doví? Sama vím z různých výstav, když se dívám na některé pozice různých postav, většinou biblických nebo antických, že vlastně nerozumím, co se tím chce vyjádřit. Budou mít návštěvníci třeba psané texty k dispozici, nebo jaká je ta průvodní linka celé výstavy?
3: Průvodních linek jsme zvolili hned několik. Je tam taková ta klasická, kdy jsou u vybraných exponátů rozšířené popisky, kde si návštěvníci mohou přečíst takový důležitější kontext. Ten jsme zvolili především pro ty návštěvníky, kteří už mají nějakou zkušenost s uměním, vědí ty úplné základy. No ale potom jsme také vybrali dvě takové jednodušší a populárnější linky, a sice audioguide. Máme speciální audioguide, který je nazván Cabinet of Wonders, kde návštěvníci s mobilním telefonem nebo tabletem mohou projít projít výstavu buď to s kurátorem, to znamená se mnou, a nebo s kurátorovým synem, kterého jsme nazvali Oskarem, a ve zjednodušené formě si nechat představit právě téma výstavy, jak naši předci uvažovali o lidské figuře. Ta poslední, ta pro děti s kurátorovým synem Oskarem, je skutečně je formována pro děti od nějakých 10 do 18 let.
1: Proč jste vlastně, vy jste spoluautor této myšlenky, tak proč jste vlastně mířili zrovna k tomuto tématu?
3: My jsme chtěli vystavit bohatou sbírku Patrika Šimona v České republice, v Evropě, ve světě je celá řada sběratelů, ne všichni, řekl bych skutečně menšina si z nich se ale zaměřuje na staré umění. Staré umění je spíše doménou státních muzeí a galerií, zůstává v kostelech a tak dále. A Kroměřížský zámek máme jako chrám pro vystavování starého umění. Muzeum umění Olomouc každý rok tam připraví jednu výstavu, která je většinou mířena právě na staré umění. A tentokrát jsme zvolili Patrika Šimona a když jsem se do jeho sbírek díval, nahlížel jsem, tak jsem chtěl vybrat téma. Nechtěl jsem, aby jsme jenom vzali umění ze sbírky Patrika Šimona. No a napadlo nás, že zobrazíme linku právě, která zobrazuje lidské tělo od těch dob nejstarších, od antiky, od starověku až do současnosti, protože jeho sběratelské aktivity skutečně překlenují tady tu dlouhou dobu.
1: Takže nebylo složité poskládat ze zdrojů Patrika Šimona ten ucelený příběh evropského figurálního umění?
3: Složité to samozřejmě bylo, protože jsme chtěli, aby návštěvníci, jak se říká, na první dobrou pochopili to, o co nám jde, co chceme ukázat. Že chceme ukázat, že za zobrazením lidské figury například ve středověku byly další věci. Jo, že nešlo umělci jenom o to, aby zobrazil lidské tělo, ale že to lidské tělo v sobě neslo nějaké poselství. To samé po tom braném novověku v baroku. Chtěli jsme ukázat, jak se to změnilo v 19. století a také jsme chtěli ukázat, jak se to proměnilo ve století 20. Jo? Měli jsme z čeho vybírat, každopádně složité to bylo, ale myslím si, že se nám to podařilo dobře.
1: A jen pro zajímavost, můžete prozradit, jak dlouho trvalo tuto výstavu naplánovat?
3: S Patrikem Šimonem jsme se na tom, že mu uděláme výstavu z jeho sbírek, domluvili už před více než 2 lety a zhruba rok probíhalo potom vybírání exponátů, psaní textů pro doprovodnou publikaci a nejtěžší potom bylo všech těch 78 exponátů vtěsnat do výstavní chodby Kroměřížského zámku. Takže přibližně rok trvala ta kurátorská práce, včetně potom samotné stavby výstavy.
1: Kurátorská práce, říkáte, a u toho mě napadá, že vlastně mnozí asi nevíme, co to všechno obsahuje. Kurátor je ten, který přichází s myšlenkami a potom pro ně hledá nějaké zdroje, které lze vystavit.
3: Ano, přesně tak. Já jsem historik umění, já to použiju na svém příkladě. Vystudoval jsem dějiny umění, pracuji v Muzeu umění Olomouc a mou prací je nacházet témata, která rád představím veřejnosti v přístupné formě, v mém případě ve výstavě. To znamená, ta výstava vznikala rok, ale máme výstavy, které vznikají, výstavní projekty, které máme třeba na 4 roky a po dobu 4 let kurátor tento projekt se snaží stělesnit ve výstavních exponátech. To znamená, vybírá ve střední Evropě, někdy i v celé Evropě, samozřejmě vždycky záleží na rozpočtu, exponáty, které dobře reprezentují téma, které si vybral, takže to jsou exponáty, ale samozřejmě vedle toho on to téma zpracovává i odborně, to znamená, že k většině výstav Muzeum umění Olomouc publikuje výstavní katalog, kde jsou odborné texty, a nebo publikuje průvodce výstavou, kde jsou méně odborné texty, kde jsou texty, které jsou více sympatické běžným návštěvníkům. Tohle všechno musí kurátorská práce obsáhnout, ale samozřejmě kurátor není ten jediný, který s tím tématem výstavy pracuje. U nás v muzeu máme i edukační pracovníky, kteří se pak v rozšířeném kontextu snaží výstavu přiblížit běžným návštěvníkům. Takže skutečně kurátor je ten, který, jako když si představíte ve filmu režiséra, takže režíruje vlastně celou výstavu a představuje téma, které si vybral návštěvníkům.
1: Už jsme slyšeli ten jakýsi celistvý záměr výstavy Figura Contemplativa. Měl jste v tom i vy nějaký svůj osobní cíl, co chcete lidem říct a ukázat?
3: Určitě jsem tam měl svůj osobní cíl. Já už jsem zmínil, že jsem historik umění, zároveň jsem ale historik umění, který se specializuje na staré umění. Na Univerzitě Palackého učím starou nizozemskou malbu, která se samozřejmě bez figury neobejde. Dnešní umělci si vystačí bez figury, respektive dnešní umění je tak rozsáhlé, že umělci mohou bez zardění říci, že se figurální nebo figurativní malbě nevěnují. V minulosti umělci si tuto možnost neměli, figura byla jedním z těch hlavních témat, které výtvarní umělci zobrazovali. A já sám se specializuji na barokní umění, takže jestli já jsem v té výstavě hledal, tak skutečně celou řadu různých poloh, které umělci, výtvarní umělci a především malíři v mém případě zobrazovali lidskou figuru, co vše dokázali do zobrazené lidské figury vložit. Ať už to byly emoce, city a další věci.
1: A které dílo, nebo máte nějaké dílo z celé té výstavy, které na vás osobně nejvíce zapůsobilo?
3: Já už jsem zmínil, že mám rád nizozemskou malbu, starou nizozemskou malbu 15., 16., 17. století a mým oblíbeným obrazem je tam Kristus se svatým Janem Křtitelem od Juse van Kléva.
1: Co je na tomto obraze pro vás tak zajímavého?
3: On velice dobře zobrazuje blízkost, kterou uměl, a vlastně citovou blízkost, kterou umělci v 16. století objevovali. Jo, samozřejmě i ve středověku, ve středověkém malířství nebo sochařství umělci objevovali blízkost například mezi Panou Marií a Ježíškem. Jo, to jsou takové ty známé kompozice, kdy Panna Marie drží Ježíška v náručí, Ježíšek se k ní naklání, ale v průběhu renesance a především v průběhu 16. století umělci objevovali lásku jako takovou a snažili se ty city, které mezi zobrazenými postavami jsou na malířském plátně nebo malířské desce zobrazit. A tady na tom obraze je velice dobře vidět právě vztah, velice blízký vztah mezi Kristem a svatým Janem Křtitelem, co by dětí. Jsou tam oba dva zobrazeni jako děti.
1: Je to tady tak, že člověk musí mít nějaké poznání a znalosti třeba barev, jejich významu a podobně, nebo kompozic celé té skladby obrazu, aby vlastně pochopil, co mu chtěl autor říct.
3: Určitě tomu tak není. To jsou všechno věci, se kterými umělci pracovali a nabízeli je divákovi, ať už je to právě kompozice, podle které oni vystaví obraz, barvy, které použijí a divák toho obrazu, potom vlastně všechny tyhle informace má vnímat podprahově. Správný umělec mu je nabídne, aniž by nutil diváka toho obrazu o těchto věcech uvažovat. Jo, to znamená, že když umělec použije barvy tak, jak má, tak divák podprahově, jeho mozek už rozpozná, že tohle je přesně ta kombinace, která se mu líbí. Když použije správnou kompozici nebo nějakou důmyslnou kompozici, tak divák podprahově sám si řekne, to je pěkná kompozice, to se mi líbí, a nemusí dešifrovat. To, co už dešifrovat potom musí a kde je potřeba trochu znalostí diváka, je samotná ikonografie, aby divák poznal, co na obraze je zobrazeno. V případě naší výstavy, která se zaměřuje na figuru, to ale až tak komplikované není a tam, kde je, tak samozřejmě se snažíme návštěvníkovi pomoct výstavními texty.
1: Moc vám děkuji za tohle povídání a inspirativní rozhovor. Chcete ještě na závěr shrnout, kdy a kde se tedy výstava koná?
3: Výstava se koná v Kroměřížském zámku, ve výstavní chodbě druhého patra Kroměřížského zámku. Koná se až do 6. září, každý den kromě pondělí. A moc zvu všechny posluchače Rádia 7 na prohlídku a opravdu vyzkoušejte si i naše rozšířený digitální audioguide. Nechte se provést, ať už mnou jako kurátorem nebo mým synem Oskarem, když tam přijdete s dětmi. Věřím, že se vám výstava bude líbit a že si ji užijete.
1: To říká o výstavě Figura Contemplativa magistr Miroslav Kindl, PhD, kurátor a spoluautor výstavy, vedoucí oddělení Arcidiecézního muzea Olomouc a Arcidiecézního muzea Kroměříž. Velmi děkuji za váš čas, přeju všechno dobré, ať má výstava úspěch.
3: Moc krát děkuji a všechno dobré vám, paní redaktorko, i posluchačům.
4: Posloucháte Rádio 7.

Tohle byla skupina Náhodná setkání a píseň Vláček. 5 minut nám chybí do 8 hodiny ranní a k té nás doprovodí Iveta Janecká-Kuželová.

0: Je to 8. hodina raní. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v pondělí 20. července provází Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a také hodně inspirace pro všechno, co je před vámi. Třeba vám v té inspiraci pomůže i další část výkladového cyklu Bible Guide, pod kterým je podepsaný pastor církve ICF v Brně Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 18. kapitola. V této kapitole Bůh ústy proroka učí, že spravedlnost rodičů se nepočítá dětem a naopak. Ukazuje to na přísloví, které se tehdy mezi Izraelci používalo. Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby. To znamená, že za skutky rodičů ponesou odplatu jejich děti. Bůh ale tento přístup odmítá. Čteme. Jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, to přísloví už v Izraeli říkat nebudete. Hle, mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Tady jsme narazili na důležité pravidlo. V desateru totiž čteme něco, co ukazuje naopak. Tam čteme. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. Tato formulace nás může trochu mást. Nesprávný výklad tohoto místa je ten, že za hříchy otců budou pikat jejich potomci, ať už žijí bezbožně nebo zbožně. To by ovšem odporovalo jak textu z Ezechiele, tak také obecnému biblickému porozumění Boží spravedlnosti. Tato věta z desatera znamená něco jiného. Pokud děti hříšných rodičů pokračují v hříších svých předků, tedy slovy desatera patří k těm, kdo Boha nenávidí, odsouzení zůstává na nich. Když se ale obrátí, pak odsouzení nenesou. Bůh od dětí hříšných rodičů očekává pokání. Potom se naopak stanou nositeli Božího požehnání. Jsou pak těmi, kteří Boha milují. To předávají svým potomkům. Pokud tedy ti se od Boha neodvrátí, tak to čteme i v desateru. Prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Představu, že hříšní rodiče negativně ovlivní věčný osud zbožných dětí, odstraňuje tato kapitola Ezechiele. Vyjasňuje nám pochopení, že každý jednotlivec je před Bohem osobně zodpovědný pouze za své vlastní skutky. Čteme. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, pravý panovník Hospodin. Splodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoliv z těch věcí, kterých se on sám varoval. Takový má snad žít? Nikoli. Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře, jeho krev ulpí na něm. Třeba však splodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak. Takový nezemře za otcovy viny, takový jistě bude žít. Jeho otec tak zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. A potom to Bůh zhrnuje. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovi viny a otec neponese viny synovi. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi, tedy bezbožnému, jeho ničemnost, tedy bezbožnost. Toto je krásné a děsivé pravidlo spasení. Nikdo mi nemůže vzít spasení, jedině já sám. Nikomu nemůžu spasení darovat, každý je musí přijmout sám. Bůh nechce člověka zničit. Chce, aby všichni jednali správně a on je nemusel trestat. O tom čteme. Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho chování, pravý panovník Hospodin. Obraťte se. Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí. Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, pravý panovník Hospodin. Obraťte se a žijte. Pokud by spasení záleželo jen na Bohu, pak by všichni lidé byli spaseni. Vždyť apoštol Pavel píše, tak je to správné a milé našemu spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Spasení člověka ovšem nezáleží jen na Bohu. Spasení je vztah dvou osob, tak jako manželství. Právě proto je manželství obrazem vztahu mezi Bohem a lidmi. O tom čteme například v listu Efeským, kde Pavel spojuje manželství se vztahem Krista a věřících. Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Tak jako je manželství rozhodnutí dvou svobodných lidí, tak podobně je spasení rozhodnutí dvou svobodných bytostí, Boha a člověka.

Tolik pro dnešní ráno relace Bible Guide. Její reprízu vám dnes nabídneme ještě v 18 hodin. No a zítra v 8 budeme pokračovat. Poznávat Bibli a její poselství můžete totiž každý pracovní den v tomto pořadu v 8 a 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. No a předchozí díly najdete buď na webu Rádia 7, anebo na stejnojmenném podcastu Bible Guide.

0: kříž.
1: Hrajeme vám pro dobré ráno. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová a pouštím písničku skupiny z církve City House Brno. Ta píseň se jmenuje Domov. A abyste věděli, že ten záběr písně je opravdu široký, tak následovat bude Starý spirituál Čekám na to stále v podání kapely Vocab.

O vyhlížení zaslíbené budoucnosti byl starý spirituál Čekám na to stále v podání skupiny Vokap. Před námi je ještě jedna písnička Filipa Many, ta nás dovede až k 8:30 a času relace Stopy svědectví o božím jednání. Dnes vám svůj příběh víry a života s Bohem bude vyprávět Lucie Endlicherová.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. V červencových týdnech saháme do archivu pro příběhy některých současných i bývalých pracovníků našeho rádia. Dnešní vyprávění o putování za poznáním Boha a jeho lásky patří Lucii Endlicherové, které se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
10: Dobrý den, já jsem Lucie Endlicherová a ráda bych vám řekla o své cestě k Bohu a o své cestě ke Kristu. A záměrně to říkám takhle rozděleně, protože nějakým způsobem to na mé cestě víry rozdělené bylo. Začít bych měla asi u jedné věty, která mi obrátila život vzhůru nohama. To je věta, kterou mi řekla moje maminka, když mi bylo 15 let. A ta věta zněla, nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. Když je vám 15, pár týdnů předtím poprvé v životě držíte Bibli a srovnáváte se s tím, jestli Bůh je nebo není, a najednou vám člověk, který je vám z nejbližších, řekne něco takového, tak vám to opravdu obrátí úplně kompletně všechno. Mně se tohle to stalo. A vlastně mojí záchranou v té době bylo, že už tomu skutečně předcházelo to, že jsem přečetla Bibli. Tedy dobře, nebudu to přehánět, v té době jsem měla přečtených prvních pár stránek, ale u mě to zafungovalo tak zvláštně tak, že když jsem přečetla zprávu o stvoření světa, tak jsem zaklapla Bibli a řekla jsem Bůh je. Vůbec jsem o tom nepochybovala, vůbec jsem neměla potřebu nějak dál to zdůvodňovat, v mém světě se najednou všechno nějak přeskládalo a dávalo to smysl. Možná bych mohla ještě předeslat, že tohle bylo na počátku roku 1990 a předcházelo tomu to, že naše učitelka dějepisu a občanské nauky, která do té doby chodila pod paží s Marxovým kapitálem, tak najednou jednou přišla z Biblí a říkala, tohle je ta kniha, kterou si musíte přečíst. Já jsem měla věřící kamarádku, tak jsem se od ní Bibli půjčila a pak už tedy následovalo to, o čem byla řeč. Ještě předtím jsem přemýšlela o tom, jaký má život vlastně smysl a těsně předtím, než jsem si uvědomila, že věřím, že Bůh je a stvořil svět a má s člověkem nějaký záměr, tak jsem měla hodně nastudovanou japonskou mytologii a japonský šintoismus. A byla jsem přesvědčena, že budu šintoistkou. Těšila jsem se, až se podívám do Japonska. Prostě vždycky v mém životě figurovaly nějaké otázky po smyslu života a po tom, kam směřujeme. Myslím, že tady se to spojuje s tou maminčinou větou, s tím nikdy ses neměla narodit. Já jsem si vždycky připadala nepatřičně a nějak navíc. A hledala jsem, kam vlastně patřím, kde je mé místo tady na světě, kde mám nějaké doma, ke komu patřím a co dá smysl mému životu. Když mi tenkrát maminka řekla, že mě nechtěla, tak to pro mě znamenalo hluboké vykořenění a taky velký boj, protože souběžně s tím, že jsem se začínala seznamovat s tím, jaký je Bůh, tak jsem se najednou musela vyrovnat s tím nejhlubším odmítnutím, které jsem zakusila. A bylo to zvláštní v tom, že jsem vnímala, že ta maminčina věta nějak dává do souvislosti celý můj život, mé dětství, všechno, co se dělo, nebylo to jednoduché, asi vůbec o tom není potřeba mluvit, ale najednou jsem viděla, že to, že se ptám potom, jaký má život smysl a to, že hledám, kam vlastně směřovat a ke komu patřit, souvisí jednak hluboce tady s tím maminčiným bojem a s tím, jestli mě ve svém životě chtěla nebo ne, ale že to jde ještě hlouběji, že i když moje rodiče zažívali tenhle ten boj a ten hluboký otazník nad tím, jestli tady mám být nebo ne, tak tady byl Bůh, který mě tu chtěl a který ty věci připravil tak, že jsem se narodila, že jsem vyrostla a že on je ten, který si mě takhle na tenhle svět přivedl pro sebe. A to byla vlastně ta zpráva, kterou jsem vyčetla tenkrát už v tom stvoření světa, protože jsem v té zprávě tak vnímala Boží lásku a to, že Bůh tvořil věci s nějakým záměrem, že mi bylo jasné, že ten záměr musí být i v tom mém životě, že to nemůže být jenom tak. Najednou to, co jsem četla na těch řádcích knihy Genesis u stvoření světa, byla zpráva o tom, že věci mají smysl, že nejsou jenom tak. A to bylo něco, co mi dávalo hluboký pokoj. A pak tu byla ještě jedna zpráva, která měla v sobě i kousek hořké pilulky, ale ta se dala překonat. A ta zpráva byla o tom, že Bůh člověka stvořil pro sebe a pro vztah se sebou a že ho miluje a touží po jeho blízkosti. A že vlastně ta první moje chyba na mé straně je to, že já po Boží blízkosti netoužím. A dobře, nemůžu toužit po něčem, co neznám. Napřed jsem musela zažít a zakusit, poznat, jak Bůh člověka miluje, aby mi najednou došlo, že ta moje primární chyba je, že já jsem Boha nemilovala a netoužila po něm. Ale tohleto poznání mi najednou rozkrývalo obrovské vědomí mých vlastních chyb. Na prvním místě téhleté chyby. Toho hříchu, odmítnutí Boha, obrácení se k němu zády. A pak i dalších věcí, které nebyly v pořádku. Z toho poznání Boží lásky najednou vyrostla ta v něčem hořká pilulka toho tady a tady to vůbec nebylo dobré. Ale to se celé překrývalo tou otevřenou Boží náručí a nabídkou odpuštění. Tahle ta chvíle, mě tenkrát bylo 15, mi opravdu změnila život ve všech směrech. V tom, že jsem poznala Boží lásku, v tom, že jsem poznala svůj hřích, svoje odvrácení se od Boha i tu nabídku návratu k němu. A taky tu první velkou výzvu, která z toho všeho plynula, protože když jsem poznala Boží lásku, tak jsem poznala i to, že já mám milovat. A že na to odmítnutí, pochybnosti a otazníky, které jsem vnímala ze strany rodičů, mám odpovědět ne neláskou, ne odmítnutím, ale odpuštěním. A to byl pro mě velký boj, který trval spoustu let. A pak bych chtěla říct ještě jednu věc, která byla na té cestě důležitá. Jestli si uvědomujete, tak já jsem začínala tím, že chci mluvit o své cestě k poznání Boha a Krista a záměrně jsem to oddělila. Protože v těch 15, když jsem uvěřila, že Bůh je a že člověka miluje, tak jsem byla součástí církve, všecko fungovalo a dávalo smysl, ale zároveň v mém životě byla vždycky hluboká touha žít tak, aby se můj život líbil Bohu. A zároveň, i když tam tahle ta touha byla, a já jsem nebyla jenom nějaký chodič do kostela, ale byla jsem někdo, kdo četl Bibli, modlil se vlastními slovy, usiloval o to mít s Bohem vztah, tak pořád jsem zároveň dělala věci, které vůbec nebyly v pořádku, řešila jsem, padala jsem, chtěla jsem to dělat, jinak nešlo to. Přitom jsem v srdci měla tu hlubokou touhu líbit se Bohu. A ten život už byl tak skoro jako rozpolcený na dvě půlky. Někdy v té době, to bylo někdy, když mi bylo 28, jsem odjela na 3 měsíce do Anglie jako au pair a tam jsem měla velký prostor přemýšlet o věcech a setkal jsem se v té době s jednou svou kamarádkou, Katkou, která mi nabídla jiný pohled na Boží milost, který jsem v té době neznala a neslyšela. A tam jsem poprvé zaslechla to, že nemusím makat, snažit se a vést život, který bude 100%, protože pak mi Pán Bůh řekne, dobře služebníku věrný a dobrý pojď. Vejdi, tady jsem, tohle je tvoje místo, ale najednou mi ukázala Boží milost jako něco, pro co i kdybych se rozkrájela, tak nemůžu nikdy udělat tolik, abych ji získala, ale zároveň je to něco, co se nabízí úplně zadarmo. Jenom tím, že věřím tomu, že takhle to je. A já jsem si jistá, že jsem jenom do té doby měla poznání, které nebylo dobré, které mi neukazovalo tu pravdu, jak je zapsaná v Bibli, tak jak skutečně je. A když jsem ji takhle poznala, tak se mi ještě jednou obrátil život úplně vzhůru nohama a najednou jsem pochopila, že nejde jen o to, že Bůh člověka miluje a že Ježíš je zosobněním jeho lásky, ale že jsem taky volána k tomu, aby Ježíš byl nejenom mým spasitelem, tím, kdo za mě zemřel na kříži, ale aby byl i mým pánem. tím, komu dám svůj život naprosto do rukou. Ono to může znít trošku fanaticky a nesrozumitelně, ale je to především to vědomí, že když o věcech přemýšlím a rozhoduju se, tak se vždycky taky ptám Boha, co si o tom myslí. A on mi nejčastěji řekne, udělej si to, jak chceš. Ale na mé zodpovědnosti je formovat to svoje rozhodování tak, aby zapadalo do Božích plánů pro život člověka. A ty jsou jasně zapsané v Bibli a dá se o nich nějakým způsobem přemýšlet, dá se s nimi nějak počítat. Tak tohle je ještě jedna změna, která se v mém životě odehrála, díky které dneska už můžu mluvit o tom, že jsem poznala Boha a Ježíše a že vím, že Bůh Otec je ten, který touží po člověku a touží potom mít s ním hluboký vztah a mít ho blízko. A jak Boha znám, on dělá všechno proto, abychom to v životě žili, aby to tak s námi bylo.
4: Lucie, dá se Boží láska nějak měřit? Jak to vypadá?
10: Já se obávám, že někdy je Boží láska něco, co my bychom z lidského pohledu vůbec jako lásku nebrali, protože to už je takové to staré přísloví, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A to se neposlouchá úplně dobře. Ale tak, jak to zakouším už za těch vlastně víc než 30 let života s Bohem, tak vím, že Bůh pro mě chce to nejlepší. A i tam, kde o tom pochybuju, kde tomu nerozumím a kde mám velký otazník, tak když se podívám po nějaké době zpátky, tak vidím, že to bylo to nejlepší, i když mi to tak v té chvíli nepřišlo. A teď kážu sama sobě, protože teď aktuálně nežiju úplně lehké období a věřit tomu, že je to dobré a je to to nejlepší pro mě, jak mi Bůh projevuje svou lásku, není úplně jednoduché. Ale skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Má na to právo, protože on je autor.
4: Kde vzít sílu k odpuštění někomu, kdo tě tady nechtěl mít?
10: Já tomu úplně rozumím, těm okolnostem, proč se to stalo tak, jak se to stalo. Já vždycky, když to vyprávím, tak se vlastně stydím, protože já nechci, aby to znělo, že rodiče z toho obžalovávám, vůbec ne. Pak je to samozřejmě bojně, jak se s tím srovnat na té druhé straně. Pro mě to bylo 8 let cesty, kdy jsem vždycky měla dojem, že už je odpuštěno a nebylo. Spousty modliteb, spousty probrečených nocí a nakonec jsem prošla modlitbou za uzdravení, ve které ti lidi, kteří se se mnou modlili, se mnou ty věci procházeli, odevzdávali je Bohu. Nevím, proč zafungovalo zrovna tohle. Prostě to bylo to místo, kde se najednou úplně všechny věci zároveň uzavřely a zároveň otevřely a už tam prostě nejsou. A to neznamená, že by mi vymizely všechny vzpomínky například, ale nebolí to. A myslím si, že ta základní síla je opravdu ta přicházet k Bohu. A další věc, která v tom hraje velkou roli, je podle mě upřímnost i k sobě samému. Já to tak mám, ale mám dojem, že mnoho křesťanů to tak má, protože máme pocit, že tak je to správně. Že sami se sebou hrajeme hru na Mirky Dušíny, na ty hodné kluky a holky, kteří dělají věci správně a nepřiznáme si, že třeba ještě věci nejsou uzavřené, odpuštěné a říkáme, už to tam není, ale ono to tam pořád je. Myslím si, že je úplně v pořádku říct, nemám sílu odpustit, bolí mě to, cítím se zraněná, je to větší než já, Bože, proč se to stalo? Projít se úplně všemi pochybnostmi, všemi negativy, všemi otazníky, všemi nejistotami, křičet na Boha, hádat se s ním, žalmy jsou toho plné. Pokud neprojdu úplně hluboko vším tím, co se ve mně jakýmkoliv takovým směrem odehrává, tak si myslím, že nemůžu dojít na konci k tomu, že říkám, buď vůle tvá. A mám otevřené ruce a pouštím to.
4: Jak se přichází k Bohu?
10: Kdykoliv a jakkoliv. Myslím, že každý můžeme najít ten svůj způsob, který nás přibližuje k Bohu nejvíc. Nemyslím si, že by byla jedna jediná cesta. Dobře je, Ježíš je cesta, ale on je ten, kdo přivádí k Otci, ale pak už je na nás, jakým způsobem půjdeme, pokud poznáme Otce i Ježíše. Pro mě třeba je to vždycky to, když můžu chodit, speciálně po horách, ale v podstatě kdykoliv a jakkoliv. Je to v malých detailech. Já miluji třeba pozorovat děti. A hodně často jsou pro mě děti odrazem toho, jaký je Bůh a takovým zastavením. Mě hodně často Bůh dělá to, že úplně mě něco jako cinkne a já vím, že to je Boží vzkaz pro mě. Se tak jako usměju směrem k nebi, abychom o sobě věděli. A přijde mi, že je to úplně jednoduché a každý budeme vědět, jak na to ve chvíli, kdy máme někoho, koho máme rádi, záleží nám na něm a chceme s ním být nějak v kontaktu a nějak mu projevit svoji lásku. tak úplně stejně se to dá dělat i s Bohem.
9: Bůh je ten, který si mě na tenhle svět přivedl pro sebe. Poznala a přijala Lucie během svého života. Poznala, že Bůh ji tady chtěl a že v něm má její život smysl. O jeho lásce říká: skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Jeho lásku můžete poznat a zakoušet i vy. A pokud byste chtěli vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
10: Tak tohle byl životní příběh Lucie Endlicherové. Nabídneme vám ho ještě zítra v 19.45 a za týden uslyšíte dalšího našeho kolegu Kubu Lofítka. Pokud i vy jste ochotní říct druhým, jak jste poznali, že Bůh není nějaký soucno nebo nějaká vzdálená entita, ale skutečně živý Bůh, který se dotýká člověka, napište nám. Určitě se domluvíme a váš příběh nabídneme našim posluchačům zase někdy příště.

Skupina Jiný rytmus, řekni mi, že jsi spása, že mě miluješ. Bůh skutečně mluví způsobem, který bychom často nevymysleli, ale mluví a dotýká se lidského srdce. Stačí se k němu obrátit, zavolat, říct nebo se zeptat.

skrze odvahu, kvůli který naše pouto nic nezlomí, jenom sílí. Oddaností se plní a proto naše energie vždy pozbuď si moje světlo. Můj strážný anděl, smysl mého života, který jsem našel, slunce, radost a podpora, můj

Je tu 9. dopolední, kalendář ukazuje 20. července a také v něm najdete jméno Ilja. Toto jméno vzniklo podle hebrejského slova Eliáhu, což lze přeložit jako můj pán je Bůh. Jméno Ilja je ruskou variantou jména Eliáš, vzniklo odvozením od řeckého překladu Elias. Tak milí Iljové a Eliášové, přejeme vám vše dobré. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová.

Bible nás učí, že máme vzpomínat vděčně na ty, kteří šli před námi. A tak vzpomeňme dnes jedno jméno. Jiří Dedecius, to byl člověk, který snad jako jeden z prvních začal spolupracovat tehdy se zahraniční českou redakcí Transworld Rádia. A Transworld Rádio, možná víte, je vlastně mateřská organizace Rádia 7. Jiří Dedecius se narodil právě 20. července v roce 1939, a to v Novostavcích na Volyni. Po válce v roce 1947 reemigroval s rodiči a sestrou Vlastou zpět do naší země. Tenkrát se usadili ve Velkých Losinách a odtud odešel studovat střední elektrotechnickou školu do Brna. A zde také v místním baptistickém sboru uvěřil a byl pokřtěn. Oženil se a s manželkou Ludmilou měl děti Petra a Hanku. Zhruba kolem roku 1975 cítil boží povolání využít své znalosti v elektrotechnice a začal tajně nahrávat křesťanské hudební skupiny, poezii i mluvené boží slovo. Tyto nahrávky se potom posílaly či pašovaly do sídla Transworld Rádia v Monte Carlu, kde je do vysílání zařazoval Otakar Vožech. Díky této službě měli Dedeciusovi mnohé zahraniční kontakty, zažili nespočet zázraků a mimořádnou boží ochranu. Jiří byl například několikrát vyslýchán příslušníky STB. Spolupodíleli se také na distribuci tajně tištěné křesťanské literatury, která byla přivážena ze zahraničí do komunistického Československa. Po sametové revoluci stál Jiří Dedecius u zrodu samostatné české redakce Transworld Rádia. V nahrávání hudby a slova pokračoval v rodinném domku v Brně ještě dlouho po svém odchodu do důchodu.

Dospívání je období plné změn, hledání vlastní identity i nejistot. Mnoho dívek v tomto věku řeší otázky sebevědomí, vztahů, vzhledu i přijetí sama sebe. Brněnské centrum naděje a pomoci nabízí program, který citlivou a přirozenou formou pomáhá dívkám lépe porozumět sobě, posílit zdravé sebevědomí a taky objevit svou jedinečnost. Kurz vytváří bezpečné prostředí, kde si dívky mohou vzájemně sdílet zkušenosti, klást otázky i objevovat nové dovednosti. Program je pestrý, zábavný a přizpůsobený jejich věku. Kurz probíhá od 28. do 31. července v Brně v Žabovřeskách v centru, tedy Centrum naděje a pomoci, a je určený dívkám od 12 do 16 let. Více informací hledejte na www.cenap.cz.

Tuto sobotu 25. července se v Javorníku nad Veličkou na tamním fotbalovém hřišti koná hudební open air festival NG Fest. Organizátoři píší, že je to prostor, kde můžete na chvíli zpomalit, zastavit se a zamyslet nad tím, co je ve vašem životě opravdu důležité. Čekají vás interaktivní a kreativní zastavení plná inspirace, objevování a nových podnětů. To je záměr tichých míst, které najdete na NG Festu, ale samozřejmě čeká vás také divadlo, hry pro děti, fire show, už svědectví, horolezecká stěna, prodej knih, sporty, různá zamyšlení a koncerty. Tentokrát budou hrát tým 4D, Heart of Worship, Peter Křemen a také Gina a Kirsten. Tak pokud jste třeba v okolí, zajímá vás muzika, chcete se bavit a přitom si poslechnout něco důležitého, tak zavítejte tuto sobotu na NG Fest. Festival obsahuje mimo jiné také zajímavé mluvené slovo.

Vrba Wetzler Memorial, to je název pochodu, který kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni, Wetzler a Vrba, unikli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Organizace ICEJ.cz právě na památku této události uspořádala pochod, kdy se můžete vydat po stopách těchto uprchnuvších vězňů. Cestou se dozvíte spoustu zajímavostí o holokaustu, o válce, o této cestě i o konkrétně těchto dvou mužích. Statečnost má někdy různé podoby a je důležité si připomínat věci, které nás nenechávají na pochybách, že mír a spravedlnost a klid něco stojí a že je potřeba se o to také starat a proto si ty starší věci připomínat. Připravuje se také vyznačení hlavních bodů na trase s Osvětimi do Žiliny, aby si každý, kdo bude mít zájem, mohl část nebo celou trasu projít sám. A bližší informace získáte na webových stránkách, které jsou připravené www.vrbavetzler.eu a ten Wetzler se píše s dvojitým V. Takže to jsou stránky, na kterých zjistíte mnoho podrobností o této trase, o tomto počinu, ale také o životě těchto dvou mužů.

Od 2. do 7. srpna tohoto roku bude v církvi Bratrské Hrádek v Hrádku nad Olší letní biblická škola pro mládež. Je to pro mladé lidi, kteří chtějí lépe porozumět Bibli, naučit se s ní samostatně pracovat a přemýšlet o víře, službě i vedení druhých v souvislostech. Během týdne tě čeká dopolední výuka, odpolední workshopy a sportovní nebo volný program, večerní setkání i prostor pro rozhovory a nová přátelství. Akce má název Open It a nabízí přátelské mládežnické prostředí, ale také zároveň bere biblické studium vážně a do hloubky. Tak pokud se chcete přihlásit, pokud je vám mezi 17 až 27 let, tak se můžete přihlásit ideálně na stránkách Evangelikálního teologického semináře www.etspraha.cz. A to je také poslední pozvánka, kterou pro vás dnes dopoledne mám. Pokud vy víte o něčem zajímavém, pište nám na pozvánky@radio7.cz.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u dalšího pokračování zamyšlení nad životem starozákonního Josefa, jak je zpracoval a jednotlivé důrazy vyzdvihl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. V minulé části jsme sledovali velikou šanci, kterou Josef dostal, když se po letech věznění dostal před faraona. A dnes se dozvíme, jak tuhle šanci on, ale především Bůh, proměnil.
2: A i když to není ta sebevědomá správná věta, co by řekl člověk, který touží po úspěchu, tak je to ta správná věta, věta, která nakonec odemkne Josefovu budoucnost. A faraon nemá co ztratit. Tak bez ohledu na to, že Josef začne vykročit tohletou nohou, tak faraon mu ten svůj sen sdělí. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Bude 7 skvělých let, když se vám bude dařit a všeho bude dost, bude nadbytek úrody, nadbytek prostě všeho. A pak je 7 velice hubených let, které sežerou všechno to bohatství a nakonec všichni dopadnou velice špatně. Bude 7 let chudoby a 7 let recese. A pak Josef pokračuje, říká, a že ten sen byl faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. A znovu tady odkazuje na Boha, který to má ve svých rukou, který to řídí. A Josef tady by měl skončit výkladem snu, řekl, co ten sen znamená. Ale Josef není sebevědomý člověk, který říká, já všechno vím. Josef ukazuje na Boha, který dává odpověď, ale zároveň Josef ví, že teď je tam moment, teď je ten moment, kdy může přinést moudrost, kterou mu Bůh dává. A tak začne místo vykládání snů dávat rady, protože to přesně dělají mužové a ženy, když jsou v těžkých situacích, kdy jim jde o život, ale jsou si jistí, že Bůh je s ním. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Vyber si někoho, kdo je moudrý a rozvážný. Neď farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá 1/5 úrody egyptské země. Ano, to je rada, která dává smysl. Jestliže farao začne šetřit během těch tučných 7 let, přežije v pohodě těch 7 hubených let. A farao to poslouchá a najednou v Josefovi vidí to, co viděl v Josefovi v Putifar, než ho ustanovil správcem svého domu, a to, co viděl v Josefovi vedoucí věznice, než ho udělal správcem věznice. Vidí v něm moudrost. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Faraon to probíral se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl boží duch jako v něm? Faraon tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správce mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom faraon Josefovi řekl, hle, ustanovuji tě správcem na celou egyptskou zemi. A tomu říkám kariéra. Jeden den jste v base a druhý den jste premiér. Takové zvraty se dějí, když Bůh otočí klíčkem. Takže faraon pokračuje dál. Faraon sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na prst Josefovi, oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Všechno byly symboly moci. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem na celou egyptskou zemi. Farao řekl Josefovi, já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou. Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat Paneach. Neznáme přesně překlad toho jména. Biblisté si myslí, že to znamená něco jako někdo, kdo umí vykládat sny. Někdo, kdo žije svůj sen. Něco v tomhletom smyslu. A oženil ho s Asena dcerou Putifery. Mimochodem, Putifera byl hlavní kněz v Egyptě a je to velice podobné jméno jak Putifar. Je to zajímavé. Takže s dcerou Putifery kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země, když stanul před faraonem králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 17 let, privilegovaný mladík, 13 let jako otrok a vězeň. A pak najednou je z něho premiér. Je to zvrat jak ve filmu. Josef je výjimečný tím, že stejně jako ho životní tragédie, které prožil, neodvedly od víry v Boha, tak ho od víry v Boha neodvedl ani jeho ohromný úspěch, který ho přepadl doslova z nenadálí. A pro nás platí, a to se učíme v dnešním příběhu, že projít testem prosperity je mnohem těžší než testem tragédie. Test tragédie nás jakoby přimkne k Bohu, ale test prosperity nám dává pocit falešného sebevědomí. Co Josef udělal, z čeho si můžeme vzít příklad? První věc, kterou udělal, je, že vyjádřil svoji víru v Boha veřejně. Josef jasně tomu faraonovi říká, to nejsem já, to je Bůh. A přiznává se k Bohu tam, kde nemá. Před někým, kdo je považovaný za Boha, tak vyznává, že jeho Bůh je větší. Josef se přiznává ke své víře, když se to nehodí. A když jsme v čase úspěchu, toho je moment, který je někdy ten deal break, jak se říká v angličtině, to ten moment, kdy se všechno láme. Jestli se přiznáme k Bohu, když se to nehodí. Nejenom, když je to potřeba. Druhou věc, kterou udělá, je, že byl zaměřen na jiné lidi. Josef nepřemýšlí primárně, jak se stát premiérem a být úspěšný. Josef primárně přemýšlí, jak naplnit ten sen, který faraon má, aby zachránil celý svět, protože nakonec on tím zachrání celý tehdejší okolní svět. Takže Josef přemýšlí o jiných lidech víc, než přemýšlí o sobě v tomhle momentu, a to je důležitá věc. A třetí věc, co Josef udělal, je, stavil si milníky. Milník je důležitá věc, je to něco, co nám připomíná, že se něco stalo. Milník může mít podobu našeho deníku, který si píšeme, něčeho fyzického, nějakého artefaktu, který nám připomíná nějakou situaci. A může to být něco jiného pro Josefa, ten milník, aby si vždycky pamatoval, odkud jde a kam směřuje, odkud pochází, kdo opravdu je, tak jeho milníkem bylo, jaké jména dal svým dvěma dětem. Jsme si už říkali v těch minulých dílech, že jména v tehdejší době znamenaly hrozně moc. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění. Nebo řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechna má strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost, nebo řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. A tyhle ty milníky způsobují, že si vždycky pamatoval, odkud pochází a kam směřuje. A moje otázka je, jaké ty máš milníky? Jak ty moc se přiznáváš k Bohu v čase, kdy se to nehodí, ale kdy je to potřeba, aby ty sám si se udržel na správném kurzu, na správném směru?
1: V dnešní části vyučování Lukáše Targoše jsme sledovali, jak se Josef po dlouhých letech dostal zase na výsluní. Opět osvědčil svou prozíravost a moudrost a zažil veliký úspěch. Lukáši, ty jsi řekl, že projít testem prosperity je mnohem těžší, než projít testem tragédie. Proč se nám vytrácí vědomí závislosti na Bohu, když je dobře?
3: No, je to samozřejmě takový paradox, protože člověk, když prochází pozitivními událostmi v životě, tak často mu zrak sklouzává z Boha na sebe a vnímá právě svoji skvělost, svoje schopnosti, jako něco, co ho dovedlo na to místo. To je takový trochu ten mýtus, jak třeba v Americe mají často podnikatelé mýtus toho takzvaně self-made man. Jo? Někdo se sám vypracoval z ničeho k nějakému úspěchu. Existuje na to spousta kritiky, protože žádný člověk není opravdový self-made man. Vždycky tam byli jiní lidé okolo, kteří tomu člověku pomáhali. Byly tam okolnosti, někdo odevřel dveře, někdo připravil nějaké možnosti. Byli lidé, kteří tomu člověku pomáhali, byli lidé, kteří mu asistovali. Takže nakonec nikdo není úplně self-made v tom pravém slova smyslu, ale my tím chápeme, že ten člověk, že to byla především jeho píla a jeho zásluha, že se vypracoval. Vůbec nepopírám, že mnozí lidé jsou tak pilní, že se vypracovali z ničeho k něčemu, ale pokud ztratíme ze zřetele, že tam hraje roli i nějaká síť vztahu, kterou máme, a pokud křesťan ztratí ze zřetele, že tam hraje roli Bůh, který nás obdarovává, tak je pro nás velice těžké se vyhnout píše, vyhnout se tomu, že začneme být plní sami sebe. A když jsme plní sami sebe, už tam není místo pro Boha, a to je jeden z důvodů, proč je těžké projít testem prosperity.
1: Ostatně mnozí kazatelé a učitelé mluví o tom, že když je dobře, když je pohodlí, takže zvlažňuje víra a že naopak doby pro následování jdou na hloubku.
3: Je to tak? To neznamená znovu, že pronásledování je něco, co by si Bůh nějak extrémně přál. Vůbec nemyslím, že to je jeho vůle, ale jak říkáš, my jako lidé máme nastavení tak, že když jsou těžkosti, tak nás to více přimkne k hledání Boha. Když se nám daří dobře, tak máme tendence zapomínat. Proto ve Starém zákoně je tolik různých připomínek, aby si Izrael připomínal, co Bůh s nimi jedná, protože právě když se jim bude dařit, budou mít tendence zapomínat. Takže vytváření nějakých vzpomínacích momentů, nějakých příběhů, nějakých milníků je hrozně důležité, aby nezapomněli, jak se dostali na místo, ve kterém jsou. A je to důležité i pro dnešního člověka. Když zažije opravdový úspěch, dostane se do nějaké společnosti, tak často se změní. Lidé říkají, ten člověk se změnil, zapomněl, odkud vyšel, z jakých podmínek. Ale někteří lidé nezapomněli. Někteří lidé si nechávali ty milníky na té cestě a vracejí se k ním. A ti lidé, i když dosahují úspěchu, tak oni všichni mluví hezky, protože říkají, ti lidé nezapomněli, odkud ten člověk pochází, pořád je zapojený v komunitě, pořád vrací zpátky něco tomuhle světu a to je úžasná věc.
1: Na ty milníky se chci právě zeptat. To je skvělá myšlenka, myslím, že si to opravdu potřebujeme připomínat, že tam, kde jsme díky mnoha lidem a také božímu požehnání. Máš nějakou konkrétní radu, jaké milníky si stavět, nebo co to všechno může být, abychom to uchopili prakticky?
3: To může být pro každého něco jiného, může to být něco fyzického, může to být nějaká konkrétní věc, kterou si někde vystavíme, může to být nějaká poznámka, kterou si napíšeme někam do deníku, může to být něco, co si dáme na zeď jako obraz, může to být mnoho různých momentů. Pro Izrael často milníky byly fyzické patníky, fyzické oltáře, pro nás je také rozumět, že je to něco fyzické, už to není jenom v naší mysli. Naše mysl zapomíná, projevujeme si naši vlastní minulost ve své mysli, takže je to dobré mít něco, co nám tu věc připomene. A my někdy třeba to děláme v církvi, že dáváme lidem nějakou konkrétní věc do ruky, aby si odnesli z nějaké série nebo aby si to odnesli z nějakého kázání, aby to bylo něco, co si budou připomínat, protože ty fyzické milníky pomáhají nám připomínat něco, co se stalo a asi nemáme možnost každý postavit nějaký oltář, kdykoliv něco s Bohem zažijeme, ale myslím si, že by to bylo prima, kdyby jsme tu možnost měli, protože vidět něco fyzicky je něco, co nás vždycky osvěží nám paměť. Je to podobné jako dneska, když si prohlížíme fotky třeba z dovolené, tak si hned vzpomeneme na ty emoce, na tu vůni moře, na tu rybu, kterou jsme tam jedli. Je to něco, co v nás zbudí tu vzpomínku. Ta fyzická věc, ta fotografie v nás zbudí něco, co jsme prožili, tak stejně tak by ten milník mělo být něco, co v nás probudí tu vzpomínku.
1: To je vlastně hrozně zvláštní, že i velké boží věci a ty naše osobní zázraky jsme schopni pozapomenout.
3: No, Izrael toho byl plný. Celé putování do zasíbené země je krásným příkladem, jak lidé naprosto zapomínají a přetvářejí si svoji minulost do idealizované podoby, zapomínají na boží působení a najednou úplně ty věci vidí jinak. Myslím, že to je lidská vlastnost. Je to taková evoluční schopnost našeho mozku zapomínat na prožité věci a filtrovat si minulost tak, abychom si vzpomínali jenom na ty lepší věci, zapomínat ty špatné věci, ale někdy ty dobré věci nám splynou tak, že vlastně v tom nevidíme nic konkrétního božího a to se žel stává, je to součást lidské zkušenosti a právě proto si připomínání fyzické milníky nebo si psaní deníku, spoustu lidí může fakt si psát deník a vracet se k tomu, je úžasná věc.
1: Tady dnes skončíme. Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová vám pomyslně mávají od mikrofonu. Mějte se hezky a za týden naslyšenou.

Dnešní díl pořadu Překročit hranice vám nabídneme ještě zítra po 16. hodině. A také samozřejmě na webu Rádia 7 či stejnojmenném podcastu. A tady už je písnička Jeremyho Kempa Ty mě vidíš.

0: Pokud se nám všechno daří a nic nám neschází, většinou nemáme potřebu něco měnit. Ale když přijdou problémy, než kvůli krach, nastane čas na změnu, protože prostě chápeme, že věci se musí změnit, aby došlo na zlepšení. Přesně to prožila i Petra Kopetková, která bude dalším hostem Lenky Malinové ve fortepiánu v 10 hodin. No a právě k 10. se teď velmi rychlým tempem blížíme. Od mikrofonu se s vámi tedy loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 s datem 20. července. Mějte se moc hezky, těším se na další setkání s vámi u programu Rádia 7. Ať je pro vás dnešek inspirativní a klidný den. Naslyšenou.
1: Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám. Jednou jsem slíbil, že ti srdce své

0: fortepiano.
1: Posloucháte Rádio 7, na kterém začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Kdybych se vás zeptala, jestli máte rádi krize a krachy, asi byste jednohlasně odpověděli ne. Kdo by si přál problémy, nezdar a vše, co je s tím spojené? Každý z nás by si raději vybral pokojný a úspěšný život bez větších výkyvů, jenže... No, někdy to prostě přijde a máme potom šanci něco změnit a dělat jinak. O tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu, ve kterém vítám u mikrofonu Petru Kopetkovou. Vítej, Peťo.
2: Hezké ráno.
1: Tak, já bych tě nejdřív ráda představila. Odkud jsi?
2: Tak já jsem z Brna, bydlím celý život v Brně, takže...
1: Takže z Brna a co děláš?
2: Pracuji jako personální manažerka v jedné firmě a... Ta personalistika mě baví, takže v ní budu stále pokračovat.
1: Něco o své rodině?
2: Bydlím v Brně s dvouma dětma. Mám syna Ondřeje, kterému je 13 let a dcera Anička má 10,5 roku a bydlím v Obřanech.
1: My dnes otevřeme téma rozvodu. To je něco, co ty si prožila před pár lety. Jak je to dlouho?
2: No, já jsem to trošku už zapomněla, ale je to
1: 8
2: let. Už je to 8 let.
1: 8 let. Máš ráda změny?
2: Mám, ano, mám, ale ne vždy je, na ně je člověk připravený, takže záleží jaké.
1: Není změna jako změna, že?
2: Přesně tak.
1: Když si ji zvolíme sami, je to něco jiného, než když jsme k ní donuceni. A to právě otevřeme v tom dnešním rozhovoru, protože rozvod je něco, co si neplánuje člověk, rozhodně by se mu do toho nechtělo, ale... Znamená to velký zlom a velkou změnu a to bylo i ve tvém životě. Kdy ses vdávala a jaká jsi měla očekávání? Další otázka.
2: To jsem se dneska musela opravdu podívat, když jsem se vdávala, protože jsem si to tak nějak trošku i z té hlavy
1: vytlačit.
2: Musela jsem si to osvěžit a byl to rok 2005. Brali jsme se tehdy s bývalým manželem opravdu z lásky a všechno, co jsme si naplánovali, tak nám jako vyšlo. Takže my jsme nejprve spolu cestovali, potom jsme se tedy rozhodli, že bychom chtěli bydlet, takže jsme si našli bydlení, koupili jsme si společně byt a začali jsme všechno budovat, jako změny v bytě, všechno jsme si vlastně úplně ponovu koupili a v podstatě jsme neměli nic. Až na pár nějakých jako úspor a darů od rodičů. Toho jsme si vážili, protože jsme si všechno budovali.
1: Taková ta klasika z ničeho, že? Začínat.
2: Z ničeho. A pak jsme si tedy řekli jednoho dne, že bychom mohli mít děti. A tak jsme se snažili a ono to nešlo. Byly tam trošku nějaké zdravotní problémy, ale nakonec se podařilo. Takže děti se podařilo mít a dařilo se nám... Naprosto ve všem.
1: Takže všechno dobré, všechno klapalo.
2: Úžasný.
1: Všechno dobré, pěkná rodina, děti,
2: ano.
1: Co víc si přát.
2: Ano, ano.
1: A?
2: Já jsem ani nepospíchala do práce. Já jsem opravdu si říkala, budu se věnovat dětem, budu doma, budu ta manželka, která vaří, která uklízí, stará se o děti, není potřeba nikam spěchat. A bývalý manžel vlastně chodil do práce, on jako programátor se hodně i vzdělával, takže dodělal si vysokou školu, dělal si různé certifikace v angličtině. A já jsem ho tak jako hodně podporovala, protože jsem viděla, to je ten živitel rodiny. Takže my jsme se opravdu měli vlastně báječně. A v těch Obřanech jsme byli taková parta těch lidí, kde jsme se scházeli s těmi rodinami, takže fakt nám nic nechybělo.
1: Krásný život, který by mohl někdo takhle zpovzdálí, který, anebo kdo teď poslouchá říct, no dobře, dobře, a kde se stala chyba?
2: Chyba se stala tam, že tím i já jsem byla hodně takový ten důvěřivý člověk, který chtěl pomáhat vlastně komukoliv. Takže jsem měla tehdy svou bývalou nejlepší kamarádku, která měla nějaké problémy v manželství a cítila jsem, že ta pomoc by byla potřeba jí. To znamená, že když něco potřebovala, když byla smutná, tak já jsem byla ta, která byla blízko a přišla za ní, povídali jsme si, vzali jsme ji i na výlet, ale nebyli jsme v tom jenom sami, my s bývalým manželem, ale bylo nás tam víc rodin, takže my jsme ji tak jako přijali a věděla jsem, že ona se bude zřejmě rozvádět, že tam to manželství je nějak jako v problémech, takže jsme ji přijali a bylo to takové jako všechno na pohodu. A najednou jsem jako vnímala, že ona hodně pozoruje to naše manželství, ale říkala jsem si, tak je mezi námi důvěra, co by se mohlo stát, snad nic. No a postupně jsem poznávala, že se něco děje. Ale říkala jsem si, bylo to tak rok, už jsem pozorovala, že to není něco v pořádku. A když jsem vlastně poznala, že můj bývalý manžel se mnou nechce vlastně nic řešit, vždycky přišel jenom večer, občas jsme se vyměnili u dětí, já jsem šla třeba si jako zasportovat večer, nebo on šel do posilovny, tak jsem si říkala, něco se mezi námi děje.
1: Cítila jsi to?
2: Cítila jsem. A chtěla jsem to řešit, řešila jsem to, ale vždycky ta odpověď byla taková, hele, budu stejně měnit práci, nic se neděje, jste moje rodina. A bylo to takové stále oddalování i takových těch manželských věcí, které k tomu patří.
1: Ano.
2: Já jsem nevěděla, co s tím. Nechtěla jsem to nikomu moc říct. Tak jsem šla za tou kamarádkou, které jsem vlastně říkala, hele, to naše manželství jde někam do kytek a já nevím, co s tím. A tehdy vlastně ta pomoc byla taková od ní, že jsme si nalili víno, takže jsme se propíjeli docela často vínem a vždycky jsme si řekli, to bude dobrý, ti naši manželé se z toho jakoby trošku jako zpamatují a budou rádi, že nás mají. Takže my jsme to zapíjeli vínem a takhle to probíhalo tak půl roku. Takové to setkávání, propíjení, zapíjení, trošku odalování tohoto řešit, i když já jsem chtěla řešit ty problémy, ale ze strany bývalého manžela tam nebyla nějaká iniciativa. Mm-hmm. Bylo tam vždycky ta jedna věta, kterou mám pořád jakoby v hlavě. Já vás mám jako rodinu, ale nebudeme už spolu fungovat jako manžele. A já jsem to pořád jako nechápala. Nechtěla jsem to nikomu říct z mojí rodiny, mojí mámě, protože jsem si říkala, že toto s námi asi všemi zamává, že se pokusím to nějak řešit. A když jsem viděla už po tom půl roce, že to jde úplně totálně do kytek, tak jsem říkala, že musíme najít odborníka. Ale tam už jsem viděla, že on vůbec nechce k odborníkovi, že nebudeme vyhledávat nějakou pomoc a že to nebudeme nikomu říkat. Takže v té době to bylo hodně i o alkoholu a o tom, že já jsem se fakt jako večer propíjela.
1: Že jsi neviděla řešení?
2: Neviděla jsem řešení. Já jsem neviděla,
1: a neměla
2: vlastně,
1: si
2: co
1: za
2: mám
1: kým
2: dělat.
1: Mít.
2: Neměla jsem za kým jít. Šla jsem za tou kamarádkou, jo, za tou Lucí, se kterou jsme si nalili to víno, propila jsem se a druhý den zase na novo. Ale já jsem uměla před těmi dětmi to vždycky tak nějak zahlazovat, aby oni neměli tu ztrátu nějakou nebo necítili.
1: Aby to nepocítili.
2: Přesně tak.
1: Jak to dlouho takhle trvalo?
2: 3/4 roku, rok.
1: To je dlouhá doba.
2: Byla to dlouhá doba a já jsem šla docela psychicky dolů. Já jsem vlastně nejvíc jako na tom byla nejhůř. Nechtěla jsem nikdy jít po práškách, nechtěla jsem ani jít vlastně v podstatě na nějakou psychiatrii. Protože jsem si říkala, že nějak to musíme dát dokupy. A tehdy mě oslovila jiná kamarádka, které jsem to všechno řekla a ona říká, hele, podívej, já znám takovou šikovnou kartářku, ona ti to všechno poví, jak to bude.
1: Ale.
2: Takže jsme jeli ke kartářce a k té kartářce už jsem jela já taková rozsypaná, že hledáš tu pomoc a to řešení. No, tak
1: chytala se stébla, jak se říká.
2: Chytala jsem se stébla. Ale s paní kartářkou to dopadlo tak, že po tom, co mi vlastně řekla, že vlastně chyba je nejvíc na mojí straně, tak já jsem se z toho sesypala. Přijela jsem domů a chtěla jsem všechno řešit. Strašně jsem se omlouvala, na kolenách jsem jakoby prosila, že jestli je chyba ve mně, že se změním, že budu více sportovat, že budu chodit do práce, aby si mě ten manžel jako vážil a zase jsem se mu líbila jako ta žena, aby se to vrátilo tak, jak to bylo kdysi. A napsala jsem mu dopis, že on se mnou nechtěl jako mluvit. Nevím, jestli si ten dopis přečetl. To vlastně nikdy nevím. Na spoustu otázek jsem nedostala.
1: Se ho nikdy nezeptala, že?
2: Ptala.
1: Ptala?
2: Ale on mi neodpověděl.
1: A.
2: Takže ta kartářka, to jsem právě hledala, kde pomoc, duchovní směry, světy.
1: Tehdy se ještě Boha neznala.
2: Tehdy jsem Boha neznala. Hmm. Tehdy jsem hledala vlastně tady v těchto odpovědi, tady v těchto věcech. Hmm. A když mě jiná kamarádka vyložila ty karty, tak já jsem viděla v těch kartách, ano, jak kdo se mnou mává, kdo zrovna mě má rád, jo, protože tam byly ty odpovědi. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak pojedeme podle karet. Začala jsem jako podle těch karet jako hodně se jako orientovat, řešit ty věci. Až jsem jednoho dne se dostala do stavu, že jsem se začala doma dávit. To byl večer, přijela právě ta kamarádka, já jsem neměla zrovna děti a já jsem se začala dusit. Já jsem si říkala, to je něco špatně. Tady mi se o mě něco pokouší. Takže jsem měla psychosomatický jako i problematický kašle, ztratila jsem hlas. A já jsem viděla, že takhle to dál nejde. Takže jsem to i vybalila mojí mámě. Řekla jsem jí, co se děje. A ještě to nebylo všechno jako vyřešené, co bude dál.
1: Tak já teď pustím písničku, necháme naše posluchače chvilku v napětí a potom budeme poslouchat tvůj příběh dál.
0: Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lize. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď, právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdyby směl.

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Na Rádiu 7 probíhá právě pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Petrou Kopetkovou. Dnes jsme otevřeli téma, které se týká skutečně velmi mnoha lidí, a to je rozvod, rozpad manželství. Možná jsme si na to už zvykli, že se rozpadají manželství většina. Můžeme říct, že většina dětí dnes tímto musela projít a prochází. A to je také příběh Petry, která přihlížela tomu, jak se jí rozpadá manželství, snažila se hledat řešení a propadala se hlouběji a hlouběji. Dá se to tak říct, Peťo, že?
1: Ano, ano, ano. Propadala jsem se hlouběji a hlouběji a hledala jsem to řešení, nějakou tu záchranu. V podstatě nevěděla jsem, co se stalo. Co bylo vlastně tím důvodem? Já jsem hledala v sobě chybu, to určitě vím, že tam bylo také spousta chyb, které...
0: Každý máme chyby, tak hledáme chyby.
1: A na nich se dá ale vždycky pracovat.
0: Ano, ano.
1: Chtěla jsem tomu dát všemu šanci a začít vlastně znovu. Nejen kvůli sobě, i kvůli tomu, že vlastně my jsme to manželství měli hezké, ale i převážně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem.
1: Protože jsem věděla, že ty budou, kdo na tom vlastně potom nejvíc jako budou...
0: Trpět.
1: Mm-hmm. A tehdy jsme se rozhodli, že půjdem na dovolenou, že tomu dáme takovou tu novou šanci. A na té dovolené se právě všechno se to rozklíčovalo, všechno to takzvaně prasklo. A já, když jsem vlastně zjistila, že ten můj bývalý manžel už má zřejmě, to mohl být roční vztah s tou mojí kamarádkou, že se tajně scházejí někde po večerech, někde prostě ve volných chvílích, tak já jsem si to nechtěla vůbec připustit, že je to možný.
0: A zrovna s tou kamarádkou.
1: A zrovna s tou dobrou kamarádkou, která o mě znala všechno. Věděla všechno. Věděla, čím si procházím, co prožívám. Bylo to strašně těžké. Já vlastně, když si vzpomenu, tak já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem nevěděla, jestli mám začít odznovu, jestli se mám přestěhovat. A když jsme se právě vrátili z té dovolené, kde to všechno prasklo, tak já jsem velice rychle jednala. Ale to bylo právě tehdy i trochu v afektu. Já jsem řekla, hele, rozhodni se. Já a rodina s dětma, anebo vlastně ta partnerka. A tehdy mi řekl, že jsem se rozhodl pro ní. Ale ty budeš ta moje manželka, která bude pořád
0: takhle
1: doma čekat.
0: Takhle to chtěl.
1: Takhle. Mm-hmm. A já jsem řekla, že takhle neumím fungovat, že to takhle vlastně nepůjde. Že je buď, anebo. A on řekl tedy vlastně, že už mají všechno spolu naplánované, že mají naplánovaný nový dům, že mají vlastně všechno už spolu, jako, že už se to bude jenom zařizovat všechno a kupovat. Tak já jsem se tehdy fakt jako lekla. A to jsem se hodně rychle probrala. A řekla jsem si, ještě abych se do nějakých dluhů jako manželka, jako neza... Tehdy jsem myslela i docela dost na finance, v tom, protože to najednou začneš přemýšlet jako hodně jinak. Najednou víš, že už je konec toho svazku, jakože, ale že jedeš solo a ještě máš ty děti, na který myslíš. Že máš víceméně tu čistou hlavu, nezamilovanou, nepoblouzněnou, ale že myslíš, co a jak teda bude.
0: Jak to bude dál?
1: Takže já jsem jednala velice rychle, našla jsem si tehdy právničku, asi do 14 dnů jsme se rozhodli jako podepsat rozvodové papíry. A pak přišlo to, co jsem nečekala. Já jsem se s tím hodně rychle jakoby srovnávala. Já jsem věděla, že ztratila jsem nejen kamarádku, manžela, ale i spoustu přátel, kteří byli kolem nás. To s tím prostě tak je. Protože někteří mi to i řekli, že hele, abys nám neudělala to samé. Když ztratíš manžela, tak aby sis nevybrala nějakého našeho manžela. Takže jsem byla trošku tak jako cool v plotě, jako sama. Že ty vztahy se vlastně poničily, manželství rozbité a ze dne na den prostě se ti to sesype jako právě. To bylo v té písničce Domeček z karet.
0: Jak Domeček z karet. Najednou se život zhroutí. A co teď?
1: Takže já jsem vlastně začala ponovu. Úplně v podstatě znovu. Začala jsem hledat, co budu kde dělat.
0: I práci si potřebovala,
1: I práci jsem potřebovala. Já jsem ještě tehdy byla s dcerou na rodičovské. Ona byla tehdy malá. Takže já jsem vlastně neměla nic, od čeho se jako odpíchnout. A nic mě nebavilo. Hrála jsem na kytaru, to jsem všechno dala bokem. Všechno jsem vlastně dala bokem, sportovala jsem. Nemohla jsem nic. Jenom jsem vždycky šla pro děti do školky, pak jsem přišla domů, plakala jsem, oni viděli ty zhroucenou mámu. Takže to bylo takový jako velice těžký. Do toho, co bylo taky pro mě těžký, bylo, že to všechno prasklo. I mezi těmi přáteli. To se,
0: takže to všichni věděli.
1: Všichni to věděli už. A teďka různě jsem slyšela ty názory. Někdo se stavěl na tu stranu, někdo na tu stranu. A jak vlastně tomu bývalému manželovi bylo najednou hamba, tak začaly jako docela útoky, začaly soudní procesy, začaly i tahanice o děti, o majetek, takže to nebylo vůbec lehký.
0: Takže to bylo ještě horší.
1: Bylo to ještě horší. Já jsem si říkala, dobře, tak to nedopadlo, stává se to, mám to i sama to vídám ve svém okolí, ale tak co, život jde dál. Jenže horší byly ty tahanice, ty naschvály, takový ty věci, které nechápeš najednou, že se dějí, že to není potřeba. A tehdy jsem potkala moji dobrou kamarádku Renatu, která vlastně sem chodí také do rádia, Renču Žemličkovou. A ona tím, že bydlela kousíček ode mě, říká, Peťo, pojď k nám, pojď na kávu, já ti nějak pomohu, pojď, ať ti třeba líp. Tak já jsem k té Renči začala chodit, začali jsme si jako povídat, ona mě vždycky vyslyšela, tak jsme spolu plakali, jak je to napsáno v Biblii.
0: Plačte s plačícími.
1: Přesně tak. Takže my jsme spolu i plakali a já jsem jí povídala, že vlastně nevím, jak mám znovu ten život uchopit. I kvůli těm dětem. Kdybych vlastně byla solo, tak se někam odstěhuju, najdu si práci.
0: A začneš znova.
1: Ale věděla jsem, že kvůli těm dětem prostě musím nejenže fungovat, ale musím to uchopit jako dobře a rozumně. A Renča mi tehdy udělala tu výbornou věc, že mě vlastně nasměrovala do církve bratrské, do Betánie, kde jsem si našla nové přátele. Začali jsme tak jako ponovu. A já jsem začala chodit do církve, protože si pamatuju vlastně z dob, když jsem měla babičku, že ona chodila do kostela a já ty církve jsem vždycky tak brala nějak jako dobrý, no. Oni existují, ale co jako já bych měla tady dělat, že? Já jsem tak jako vnitřně vnímala nějaký ten duchovní svět.
0: Právě jsem se tě chtěla zeptat, s jakým nějakým předporozuměním si přišla do církve? Jestli jsi něco vůbec věděla, co je to církev, kdo je Bůh?
1: Věděla jsem, že Pán Bůh existuje, protože jsem věřila mojí babičce, která mi to řekla. Ale co jako já bych měla mít jako s Pánem Bohem?
0: Bylo
1: jako
0: to neosobní, že jo?
1: Bylo to neosobní.
0: Z dálky takového
1: jako
0: něco.
1: Věděla jsem, kdo je Ježíš. Jo, vždycky babička mě taky křižovala. Já jsem to měla tak jako ráda. Já jsem se tak cítila s nima dobře. Ale nějaký vztah? Já? Takže
0: a jak to na tebe zapůsobilo, když jsi přišla do církve?
1: Já jsem tam první měsíce proplakala. Byla jsem tam velice krásně přijatá. To bylo úžasný. Petr Dvořáček se svojí ženou, s celým sborem mě krásně přijali. A oni mě tak chápali, jako. A to se mi strašně líbilo. Já jsem si říkala, ti křesťané se tak chovají krásně ke člověku, který tam přijde.
0: Který ho ani neznají, že?
1: Najetej, já jsem byla taková furt najetá, jako byla jsem hodně, bylo hodně emocí ve mně.
0: Ano.
1: Hrálo tam to ego. A já jsem tam chodila ty první měsíce a plakala jsem a vždycky jsem odešla z kázání. A bylo to potom úžasný, že našla jsem si tam přátelé. Začala jsem potom sloužit ve chvalách. Že jsem se vrátila i k té kytaře a začala jsem vnímat, že Pán Bůh prostě ve mně začíná tak víc pracovat. Že se mě dotýká a říká, Petro, mě na tobě záleží. Zkus se od toho oddělit, od té minulosti a úplně jsem vnímala, jak to srdce se jakoby mění.
0: Víš, mě by zajímalo, jak ta proměna, to asi byl proces, asi to nebylo hned, to je jasné, ale víš, jak člověk, který do té doby byl na všechno jako kdyby sám, musel si řešit ty věci sám a nevěděl, že je způsob, že může Pána Boha do toho přizvat, že může jemu říct pomoct mi s tím. Jak tady ta proměna proběhla v tobě, kdy jsi věděla, že pokud chceš dál jít, takže by to mělo být jinak v tvém životě?
1: No, já jsem hodně vnímala, že se ve mně něco děje. A že to není ta Petra, která byla dřív, a ty hodnoty se mě začaly měnit. A já jsem viděla, že ve mně prostě Pán Bůh jako pracuje, že kdo jiný by toto dělal. No, jestli jsem to
0: jo,
1: tak nějak...
0: Jo. Víš, myslím si, že kdyby se ti nestalo to, co se ti stalo, je těžko říct kdyby, že?
1: Aha.
0: Jestli bys došla také k tomuhle přemýšlení, k tomu hledání smyslu života v Bohu, ne, asi těžko,
1: ne,
0: že?
1: Ne, já jsem věděla, že toto bude nějaká součást, nechci říct úplně jako božího plánu. Jo, tady máš krach manželství, aby se změnila.
0: Že to byla šance
1: Ale
0: na
1: že
0: změnu.
1: To byla šance vlastně na změnu. A že díky tomu, že jsem vlastně poznala Pána Boha, který ve mně začal pracovat, tak vlastně se mi otevřel úplně nový a jiný život. Že vlastně i to srdce, které bylo na 1000 kusů tehdy, bylo. A bylo tam hodně i nedůvěry vůči novým lidem, kamarádkám, že jo, to bylo hrozně
0: pro mě.
1: Tak já jsem vnímala, že to srdce dostávám nové to DNA, které se mě jako vlilo do těch žil a začaly mi přicházet do cesty právě noví praví přátelé. A jedna taková moje kamarádka, kterou bych tady ráda vlastně o ní řekla, která se jmenuje Nicole, tak mě přišla do života a já jsem věděla, že toto je prostě člověk od Pána Boha. Nejen, že ona je podobný vítr, jako jsem já, a já jsem hodně energický člověk, ale i že my jsme se jako kamarádky prostě našli. A nejprve ty první měsíce, roky jsme začali chodit hodně na procházky, že ona hodně ráda chodí, tak já jsem se k ní přidala. Pořád jsem si říkala, ale já nevím, jako co my dvě, teď Nicole úspěšná žena, co já jich zajímám, moje příběhy. A ona mě naslouchala, povídali jsme si, a pak už vlastně to nebylo jenom o tom, co já zažívám a prožívám. Byla to taková hodně o psychologii, ty naše rozhovory, ale vlastně i o víře. A já jsem věděla, že i ona vlastně potřebuje kamarádku, kterou jsem se stala já. A za to jsem vlastně strašně vděčná.
0: Tak dáme další písničku. Mm-hmm.

0: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 se přehoupl do své druhé poloviny. Dnes máme v pořadu téma rozvod nebo obecně vzato krize, krach jako začátek. Mým hostem je Petra Kopetková. My jsme skončili to tvoje vyprávění v momentě, kdy se pro tebe otevřela nová cesta v životě, ale samozřejmě něco takového vážného, jako je rozvod, si nese své následky v životě, které musí člověk potom řešit ještě nějakou dobu. A já bych se ráda teď zastavila u jedné věci, a to je odpuštění. Protože to je asi docela zásadní věc, jednak obecně v našem životě, ale tím více ve vztahu, který se zkazil, skončil, nedopadl dobře.
1: Mm-hmm. To odpuštění, to byl proces. To byl proces a věděla jsem, že potřeba, abych k tomu došla jako křesťan. A když si vzpomenu na různá kázání na téma odpuštění, tak já jsem si jich vyslechla několik a začalo to ve mně jako pracovat. A věděla jsem, že toto už je potřeba, abych já sama uvnitř to řešila. Já jsem takovej v tomhle člověk, který je potřeba to vyřešit. Petro, řeš to. Takže jsem se k tomu odpuštění odhodlala právě po těchto kázáních. A tehdy jsem ve sboru, a v tomto mi nejvíc pomohl jako sbor, církev. Že jsem to tam mohla vlastně s někým sdílet, s nimi.
0: Ano, ano.
1: Odevzdat to, modlit se za to. A k tomu odpuštění skutečně došlo. Bylo to tehdy v City Houseu, kdy vlastně na toto téma bylo několik kázání a já jsem přišla za jednou právě kamarádkou a říkám, já vnímám, že to odpuštění tady je, pojďme se za to modlit. Já cítím, že to tak všechno jako odevzdávám a prosím za to, abych už si to dál jakoby nenesla, neřešila, abych i je nechala jít jako v tom odpuštění.
0: Ano.
1: Takže to tam proběhlo. Bylo to velice emotivní, to fakt jako ty slzy.
0: Tak jako ty seš emotivní, tak bylo to emotivní.
1: Ano, bylo to emotivní, bylo to v podstatě pro mě osvobozující. Velice to jako odešlo, ale tehdy jsem i získala odvahu, abych se na toto téma s nimi sešla. S
0: ano,
1: bývalým manželem.
0: Abys to řekla.
1: Abych jim to řekla. A tehdy mi řekl bývalý manžel, to je pár let zpátky, tak říkal, já přijdu k tobě a co budeš potřebovat, tak mě řekneš. Takže já jsem mu to tehdy řekla v obýváku, že by se za všechno chtěla omluvit, jestli jsem i já něco sama udělala špatně. A i za některá jednání. On to vlastně v podstatě nečekal. To vlastně byl velice jako v šoku. Řekl, OK, dobře, beru to a to je vše. Ale já jsem věděla, že toto je potřeba.
0: To bylo pro tebe důležité.
1: To bylo pro mě důležité. A já jsem vnímala, že nebudu se dívat na to, kdo jak to uchopí, tuto věc.
0: Ano.
1: Ale že já potřebuju pro sebe toto dát, vlastně říct a odevzdat to. Takže to tam proběhlo.
0: Já jsem ráda, že to zaznělo, protože si myslím, že je to velmi důležitá věc v našem životě a ve vztazích odpuštění. A odpuštění je něco, co by nás mělo provázet a provází v našem životě. Musíme se naučit odpouštět druhým lidem, odpouštět i sobě. A pokud to neděláme, tak se nemáme dobře, protože nám něco brání jít dál. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo, je to základní věc, odpuštění, dojít k tomu, poprosit Pána Boha za odpuštění a poprosit i lidi, se kterými jsme měli nějaký konflikt nebo nedopadl dobře ten vztah, za odpuštění, abychom mohli jít dál.
1: Ano.
0: To je velmi důležité. Co nového si začala prožívat? Co jsi poznávala, co jsi dosud nepoznala, když jsi začala chodit do církve a začala si poznávat Pána Boha?
1: Hodně se mi změnil žebříček hodnot. Já jsem byla dříve, jenom tak jako v krátkosti, měla jsem to hodně postavené na tom, jak to přesně chci já. Ať se máme finančně dobře, ať si to koupíme, hodně i na těch penězích. To já řeknu na sebe, já to prásknu. Ale najednou jsem vnímala, že o tom to není, že člověk může být šťastný i s pár penězí, že nepotřebuji dělat si nějaký velký zásoby všeho. A že je potřeba i v blízkosti Boha všechno, i já si musím jako i denně napomínat a učit, i zakazovat si některé věci jako křesťan.
0: Dokonce i zakazovat.
1: To, co jsem dělala dřív, jako zakazovat. Jo, třeba když hledáš novýho partnera, spoustu věcí si musí zakázat.
0: No a dřív si zapíjela ten svůj žal a to svoje neštěstí. A jak teď řešíš, když máš nějaký problém? Co to vínečko?
1: Vínečko, ano, vínečko.
0: Vínečko téma, pít vínečko. Není špatné, jo, ale víš, ano. Co myslím?
1: Není to pro pijení žalem.
0: Ano, ano.
1: Vínečko si dám na chuť.
0: Vínečko na chuť je v pohodě.
1: Vínečko si dám na chuť. Dávám si ho docela často, protože mě chutná. Tak jak někomu chutná káva, někomu chutná i zákusky, tak já si
0: dám. Ale není to zapíjení žalu?
1: To rozhodně už ne, to už ne.
0: A když teď přijde nějaký problém, tak jak ho řešíš?
1: Já...
0: Jaký je v tom rozdíl?
1: Modlitba. Já volám k Bohu, protože vím, že Bůh byl ten, kdo mě řekl, já tě nikdy neodpustím a nikdy se ti nezřeknu.
0: Neopustím.
1: Já tě nikdy neopustím a cokoliv vlastně budeš chtít, tak přijď za mnou. A já jsem toto vnímala, jakoby ke mně prostě promlouval. Já nejsem moc charismatický člověk, já nejsem moc, jako který se hnedka unáší, ale vnímala jsem ty jeho věty. A kdy pro mě promlouvá. Takže jdu za ním, volám k němu, ať je ráno, půlnoc, kdykoliv.
0: Odpovídá?
1: Někdy odpovídá, někdy ne. Ale tak hlavně mě slyší.
0: Ano.
1: A to je vlastně velice
0: To si
1: důležitý.
0: Můžeš být jistá.
1: To jsem si jistá a to je vlastně pro mě důležitý. Někdy promlouvá, někdy ne. Ale vždycky je tam to ujištění. Já tě mám prostě rád, ty seš moje milovaná dcera. Nemusíš to tak hrotit, nemusíš to tak strašně moc jako držet ve svých rukou.
0: Snažit se,
1: stačí to odevzdávat. A jinak mám tu kamarádku Nikol, se kterou si můžeme tady na zemi vlastně v podstatě cokoliv říct.
0: Ta kamarádka Nikol má taky manžela, že jo? Abychom to jako uvedli do kontextu.
1: Ano, kamarádka Nikol má taky manžela, řekla bych, že má hezky spokojený
0: život. Který je taky kamarád.
1: Který je taky kamarád. A víš, jako ano, to je totiž důležité.
0: To je důležité,
1: si říct,
0: ano, že do toho je taky jako kdyby zapojen.
1: My jezdíme spolu na dovolený a my jsme tam opravdu, to je, když toto popíšu, tak my jsme tam opravdu jako kamarádi. Mě by teda nikdy nenapadlo nic. A my jsme opravdu kamarádi, který si jdou. My většinou jezdíme na ty dovolené k moři, protože my rádi se máme rádi moře, my se rádi prostě vyhříváme i na sluníčku. Takže buď hrajeme volejbal, chodíme na procházky, ale taky si povídáme o Bohu. To je to, co nás taky jako hodně drží.
0: Teď aspoň máš nový obsah rozhovorů, než jsi měla předtím, že?
1: Ano.
0: Vlastně všechno se ti stalo takové, novou náplň si dostala do života, tak bych to asi řekla, ne?
1: Ano. Novou náplň a je pravda, že jsem taky o spoustu, o několik kamarádek jako přišla, protože ty témata tam potom vypršely.
0: Tak si nemáš o čem povídat.
1: Nemáš si o čem povídat, přesně tak. A navíc děláš věci třeba úplně jinak.
0: Tak já jsem ráda, že jsme se dostali k tomu radostnějšímu z toho těžkého. Jak se teď s odstupem času díváš na to, co jsi prošla, co se ti stalo? Jak se na to teď díváš, když už je to nějakých těch 8 let?
1: Musím říct, že jsem ráda, že jsem to prošla bez nějakých, bez psychiatrické léčebny, i když vím, že oni tam mohou pomoci, bez nějakých prášků, bez nějakých utlumováků. A jsem v tom i na sebe hrdá, že jsem nevracela to zlo, které přicházelo během těch soudních procesů. A tím, že jsem vnímala tu boží blízkost, tak já jsem vlastně o nic nepřišla. Dobře, přišla jsem o manželství, které jsem si přála do konce života, ale já jsem naopak dostala.
0: Získala jsi?
1: Získala jsem hodně. A já vlastně už vůbec neberu nic jako ztrátu.
0: Co ses za tu dobu naučila o sobě a o Pánu Bohu?
1: No, o sobě. Jako, ať jsem dostala i takovou jako pomoc od lidí, od církve, od sborů, od blízkých, tak já jsem si nikdy moc o tu pomoc ani neřekla. Já jsem se vždycky snažila nějak to udělat sama. A našla jsem v sobě i věci, které jsem si tak jako někde upostranila, že prostě nebudu je dělat, nebudu řešit. Proč bych třeba studovala, proč bych jako se rozvíjela. Mně to vlastně tehdy stačilo, mi tu rodinu a ty
0: To
1: děti.
0: byl pro tebe ten smysl.
1: To byl pro mě ten smysl, protože vlastně, proč bych jako něco dalšího získávala? Takže když vlastně jsem se rozhodla, že jdu dělat věci, které mě dřív bavily, ať jsem zase vzala kytaru do ruky a začala jsem hrát a zpívat, tak vlastně jsem se rozhodla, že se chci vzdělávat. Zase chci dál něco v sobě pracovat. A nejde ani tolik jako o titul, ale o to, že chceš dostávat do sebe prostě nějaké informace.
0: Rozvíjet se.
1: Rozvíjet se.
0: A to asi nějakou dobu trvalo, než si tu chuť vůbec k tomu dostala a odvahu.
1: Odvahu, chuť a vlastně tu možnost, když bylo rozhodnuto soudem o střídavé péči, tak tehdy vím, že jsem se rozhodla a říkala si, co já budu dělat. Dřív byly děti víceméně se mnou, já jsem chodila do práce, našla jsem si práci a lítala jsem. Jo,
0: ano,
1: prostě klasické,
0: byla jsem v jednom kole, klasika.
1: Byla jsem v jednom kole, klasika. A dopadla střídavá péče, říkám dopadla, protože nebyla jsem úplně tomu nakloněna, ty důvody tam byly, hlavně protože myslím si, že obě domácnosti, oba ty rodiče musí být aspoň z 90% nějak nastavení jako stejně v té výchově. Nebo
0: a musí být schopni spolu komunikovat.
1: Komunikovat.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: To my jsme, to se nám nepodařilo. A, ale když ta soudkyně jako rozhodla, že to bude střídavá péče, tak já jsem si řekla, tak dobře, tak já jak naplním ten čas, když přijdu domů po práci, tak jak ho naplním. Takže jsem se rozhodla zase vrátit se ke kytaře, zpívat, protože co mě vždycky bavilo a dělá mi to radost. Vrátila jsem se k věcem, které jsem právě nikdy nedělala, více i sportovat, i když na to taky není úplně někdy tolik čas, ale k tomu studiu jsem se dopracovala, že se chci sebevzdělávat a posunovat dopředu.
0: Možná je to taková nová etapa tvého života, kterou pán Bůh ti otevřel, že předtím si měla hlavně na starosti nebo na srdci zabezpečit děti a svoji rodinu, to byl tvůj život. A když se tohle zhroutilo všechno, tak pán Bůh ti teď otevřel novou etapu života. Samozřejmě ty děti tam jsou, ty tam budou na pořád. To se nedá, když je někdo matka, tak je to jasné, že ty děti tam budou pořád ve tvém srdci a ve tvém zájmu, že? Ale pán Bůh ti otevřel nové věci.
1: A ano. A vnímala jsem, že od něj, že pán Bůh ke mně promlouvá, říká Petro, dělej taky to, co chceš ty, co tě baví. Moc se nedívej na to, co ti úplně každý vedle tam říká, našeptává. Jo. Takže jsem začala dělat to, co mě baví. Děti vidí už tu veselější, spokojenější mámu. Řekla bych, že už jsem se jako vrátila do toho, kde jsem byla před těma 8-9 rokama. Taková ta veselá máma.
0: Takže 8-9 let trvalo. To je to docela proces, který musí člověk projít, aby a projít si těmi věcmi, které musí si pořešit i sám v sobě, i směrem k okolí, směrem k tomu bývalému manželovi, že to je docela dost věcí, kterými musí člověk projít, než se od toho může oprostit.
1: Ano. A odpustit v podstatě všem. Jo. Ano. I těm, kteří bydlí kolem nás a řekli je, tak to je, jo. A najednou řekneš, tak jo, tak každý měl v tu chvíli na to nějaký názor. Není potřeba se tím zabývat, kdo co jak řekl nebo neřekl.
0: Pociťuješ takové to stigma, řekla bych, rozvedené ženy?
1: Já si to nějak tak jako vůbec nějak ani nepřipouštím. Ne.
0: A ze strany okolí?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Tak díky Bohu.
1: Já se sama tak jako nazývám, jsem svobodná, svobodná žena, která má ještě toho hodně před sebou. A díky této vlastně tady této ráně nebo tomuto, co vlastně se mi stalo, tak věřím, že bych mohla i někomu pomoci a poradit. A že i pán Bůh si toto jednou použije. A že i já s odstupem času se na to budu dívat i jinak. Ale ne, jako stalo se mi to, je to hrozný a to ne. Ale spíš jako je to zkušenost. Hodně jsem se poučila z chyb, které jsem i já udělala. Které bych taky neměla dělat. Když bych si jednou našla nějakého partnera. A jak jsem říkala, já jsem toho spíš hodně získala.
0: Jsme v závěru našeho dnešního povídání, je dobře, když skončíme optimisticky. A já jsem ráda, že jsi byla otevřená, abys hovořila tady o tom svém životě, o tom, co tě potkalo, protože krach manželství není snadná věc a někdo má možná problém o tom mluvit a určitě je potřeba nějaký čas, než se věci zahojí, než se rány zahojí, ale je potřeba o tom mluvit. A je asi velký rozdíl, který ty teď pociťuješ ve svém životě, jak teď řešíš věci, než jak si je řešila předtím, protože předtím si neznala Boha a nevěděla si, že tady je ta možnost mít někoho, kdo je větší, kdo víc unese a kdo je nad tím vším. To je něco úplně jiného, že? Takhle žít.
1: Určitě. A měla bych to jednodušší, možná kdybych znala už dávno Pána Boha, nebo už tehdy to nějak uchopila víc vírou, ale mě to trvalo.
0: Tak poslední otázka v našem dnešním povídání a možná je zbytečná, ale já ji položím. Kým je teď pro tebe Pán Bůh a jak vnímáš církev?
1: Tak vnímám, že Pán Bůh je ten otec, který mě miluje. Jako je to ten táta. Já jsem nikdy nezažila blízkost otce, já jsem neměla otce. Takže je to ten táta, který si o mě zvrchu stará. A je to vlastně, dal mě novou šanci, nový život. A já ho nechci zklamat. A církev? To chodí do církve je důležitý. Myslím si, že když má někdo víru solo, tak to není dobrý. Protože jsou různá téma kázání, chvály a celkově to společenství je důležitý. Aby jsme o tom mohli mluvit společně, mohli jsme se modlit, sdílet a nebýt pouze sám.
0: Vnímáš církev jako domov?
1: Jo, je to domov. Je to domov, kam se můžu vracet. Je to přesně taková i ta nemocnice, když se i něco děje. Nenechávat si to pro sebe.
0: To je možná i tvoje doporučení směrem k těm, kteří nás dnes poslouchají, ne? Když bych úplně v samém závěru tě poprosila o nějaké shrnutí nebo povzbuzení či radu pro lidi, kteří se nachází v těžké krizi životní.
1: Já jsem ten, který jsem to se snažil takto udělat, aby řešit to. Řešit ty problémy a nenechávat to být. A řešit to ať už jsou to lidé, kteří věří nebo nevěří, tak hledat ta řešení i pomocí odborníků a nenechávat to zajít do nějakých právě extrémů, že se to neřeší. Takže hledat ta řešení, mluvit o tom, i kdyby to stálo cokoliv, tak ono vždycky je potřeba si uvědomit, že pokud jsou v tom děti, tak vlastně nejvíc na závěr to vlastně je to nejvíc jako zasáhne. Já to vidím i u svých dětí, ale díky Bohu a blízkosti Pána Boha se to všechno jako mění a řekla bych, že teďka je to fajn. Řešit a chodit za Pánem Bohem. A pro ty, kteří ho hledají, tak zapojit i do toho nějaké ty blízké přátele, kteří mohou v tomhle pomoci a nasměrovat.
0: Nebýt sám se svým problémem.
1: Mm-hmm. Tak.
0: To říká Petra Kopetková, můj dnešní host v pořadu Fortepiano. Do budoucna se teď díváš asi s větším optimismem, než tomu bylo před pár lety. Z toho vyplývá z toho, co jsi teď řekla. A já ti přeju, aby ti Pán Bůh ukazoval tu cestu, po které máš jít, aby si mohla jít do těch jeho šlépějí, víš, do těch stop, aby se ti to dařilo a aby si ještě mohla vidět jeho jednání ve svém životě, v životech svých dětí. Děkuji.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

0: rotle a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezko

Minula 11. hodina z dnešního dne pondělním vysíláním Rádia 7, a to s datem 20. července, bude provázet Broňa Procházková. Ať už s námi zůstanete jenom na pár chvil, nebo na delší čas, jsme moc rádi, že můžeme být s vámi. No a než se vrhneme do proudu písniček, krátké přiblížení nabídky pořadů. Sedmidílný seriál s názvem Já jsem, v rámci kterého můžete v talk show No Filter slyšet kromě Tomáše a Milana Michalkových také Lukáše Kryška, pokračuje Ježíšovým příběhem, ve kterém se staví do role dveří. Reprízu třetího dílu vysíláme za 15 minut. Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží. Vracíme se do 17. století, kdy postavení žen nebylo snadné. Suzana se s tím setkávala stále. Toužila však sloužit Bohu, své rodině a lidem. Se svým mužem se zabydlovala na drsném venkově a plnila povinnosti matky. Měla však před sebou velkou bolest. Ve čtvrt na jednu se její životní příběh v podání Rozity Mertové rozvíjí dál. Pojem duchovní boj je v poslední době docela moderní a v církvi frekventovaný. V 6. kapitole listu Efeským můžeme hledat spolu s kazatelem Rastislavem Betinou, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač tedy má být duchovní boj zaměřený. Pořad Kudy kam začíná po 13. hodině. A po 14. začíná hodinka písniček na přání. Krásný den s Rádiem 7.

0: Nad biblickým textem, kde se Ježíš nazývá dveřmi, se v letní repríze talk show No Filter zamýšlí Tomáš a Milan Michalkovi společně s Lukášem Kryškem.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl No Filteru je tady. Ahoj, tati. Jseš tady se mnou? Super. A výborně. Takže je tady další díl a opět se vracíme k naší oblíbené sérii s Lukášem Kryškem. Ahoj, Lukáši.
3: Ahoj všichni.
2: Tak výjimečně nenahráváme na jednom místě, ale opět online. A máme skvělé téma. Pokračujeme v sérii Já jsem. Už jsme měli raz, dva, tři?
3: Ne, dvě. Dneska je třetí.
2: V autě jsme nahrávali dvě, ne?
3: My jsme nahrávali ten příběh toho, kdo je Bůh, nebo jako...
2: Jo, tak to bylo mimo. Tak pardon. Takže dvě máme za sebou.
3: A jdeme do třetího.
2: Kolik jich máme celkem?
3: 7. Chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a vinný kmen.
2: Tak jsem zvědavý, jestli to zvládneme do konce roku.
3: To by byla challenge.
4: Jo, jako mimochodem ještě k tomu, jako já jsem, myslím si, že to je zároveň jako link k dnešním mnoha otázkám, jako vlastní identity. Jo, že já jsem. Kdo já jsem? Jsem dvoumetrový černoch a cítím se být jako černochem a tak to je jenom jako ještě úplně jiný rozměr jako dnešní
2: doby. Tak to jsme to vlastně rovnou rozvedli daleko, tak výborně. To bude dneska zajímavé.
4: Super. No tak ale hele, identita a prostě Ježíš říká já jsem, jo, a teďka vlastně říká, čím je jeho identita nebo něco a s tím spoustu lidí bojuje, že jo.
2: Je to tak. No tak to bude veselá epizoda teda, tak jsem zvědavý, co půjde do speciálu, co z toho potom vyberem, kam se ještě dostaneme. Kdybyste nás chtěli sledovat dál, tak určitě můžete, najdete na našem webu další informace nebo na Instagramu. Tak pojďme do toho, já bych to nezdržoval, protože těch prvních 20 minut je krátkých, tak to představ myšlenku.
3: Jasně, jsme v cyklu Já jsem, to znamená, je to nějaký odkaz na jahovovské jsem, který jsem. Už jsem říkal, které jsme dvě měli a dneska se podíváme na to, jaké jsou dveře Ježíš. Taková otázka, vždycky to rád takhle uvádím, to znamená, pojďme se zamýšlet nad tím, jaké jsou dveře Ježíš. A budeme vycházet z textu, který najdeme v Janově v 10. kapitole. A já rovnou asi přečtu ten text. Budu číst jenom tu druhou část, nebo chcete i s tou hádankou? Možná zkusím i s hádankou, bude to teda delší, takže začnu od 1. do 10. verše. Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Tyto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co jim chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnosti.
1: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Jednoduchý, smysluplný, přímý text. Já si z toho trošku dělám navigaci, protože když jsme si tady říkali na začátku, tak jsem přesně říkal, že ta první část, těch prvních 6 veršů, je vlastně hádanka. Hádanka, kterou Ježíš položil. My všichni si myslíme, že to je třeba nějaký podobenství nebo běžný text, který Ježíš říká, ale vlastně on tak trošku jako chtěl, nevím, jestli zmást ty posluchače, nebo možná provokoval ty posluchače. A on tam vlastně tak trošku jako dává dohromady spoustu věcí. A my víme, že tady ten text z těch prvních 6 veršů je základem pro 2 výroky já jsem. První je já jsem dveře a druhý je já jsem dobrý pastýř, který bude příště. Ale my se chceme zabývat tím pravým vám, já jsem dveře pro ovce.
4: Mimochodem pro mě ještě je tam velmi jako klíčový ten 10. verš. Ten často používám jako v rozhovorech s lidma. Prostě já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jo, to je prostě pro mě jeden z klíčových veršů. Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tím se nemyslí jako úplně jako komfort, ale hojnost vlastně života. Tak strašně blbě se to vlastně píše, protože tam je tvrdé i, jako, protože je to pro ovce, že jo. Takže když to chceš napsat, tak to vypadá strašně divně, jo. Nebo, ale je to zajímavé, že to je součástí vlastně toho textu, prostě 1 až 10. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho vojnosti.
3: Tak co si budeme, jako celý Jan je plný těchhletěch jako zásadních výroků, které jsou jako křesťanské highlighty, nebo já nevím, jak je nazvat, kde jasně říká jako to, co nás vždycky jako pohladí jako křesťany a co vlastně výzva je pro lidi, kteří jako zvenku vlastně můžou poznat Ježíše a pochopit, kdo je nebo co je. Mě úplně polil mráz, když si říkal, já ten 10. verš používám, protože tam je první zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Tak jsem si říkal, co těm lidem chceš vlastně říct.
2: Jo.
4: No. Naštěstí je tam ta druhá půlka.
3: Ano.
4: Tu první přeskakuju. Jako.
3: A to je takové klasické, že si vybereme jenom to, co se nám líbí. Ale každopádně jenom 2 takové první body, o kterých bych možná začal uvažovat, přemýšlet, diskutovat. Protože tam ta hádanka možná je první bod, takový nultej bych řekl, ale zásadní věc je, já jsem dveře pro ovce. To znamená, otázka zní jako, já se teda identifikuju jako ovce. Je to pro mě OK nebo není? Tak možná to je první věc. A druhá věc je právě to téma těch dveří jako takových, jo, tak jako, co to vlastně znamená, co jsou dveře a jaký mají význam dveře, tak pojďme třeba rozplíct napřed ty ovce. Cítíte se jako ovce?
2: To je pro mě vždycky takové, jakože ty bys měl být vlastně nadšený z toho, že jsi ovce, že, ale to funguje jako urážka, nebo...
3: No dneska určitě.
2: Ale prostě následuješ tupě něco, možná androidiáci a windowsáci by řekli, že vy jste Apple ovce, kupujete všechny blbiny, co zrovna vyjdou v září nebo na začátku října a vlastně tupě něco následuješ. Ale na druhou stranu si myslím, že někdy mě to pomáhá si uvědomit, že jsem ovce, že ovce se dokáže jednoduše zatoulat. A já si myslím, že to je něco, co mě se celkem v životě vrací, spíš v myšlenkách, nebo jako v životě v přemýšlení a tak, a v některých jako myšlenkových paternech, které mám, tak se mám občas tendence zatoulat někde. A to je pro mě to vysvětlení. Ne, že tupě něco následuju, ale že se dokážu jednoduše zatoulat někde, kde bych úplně třeba neměl být. Takže možná v tomhletom smyslu mi to tolik nevadí.
3: Ale je to asi málo evangelizační, že jo, to se shodneme, když řekneš lidem, hele, buď jako ovce.
4: Přijďte do stáda, jako jo.
3: Staňte se součástí jako
4: ovce. Stáda.
3: Ne, asi zpátky k tomu textu, já myslím, že jo, že ten text jako naráží na nějaké i starozákonní texty a hlavně naráží na to, že Izrael byl propojen a spojen s pastýřstvím. Všichni pravcové byli pastýři. Víme, že ten lepší ze dvou bratrů, který bohužel zemřel při té bratrovraždě, tak byl pastýř ovcí, to znamená Kain Abel. A bylo to vlastně, že i David byl pastýř ovcí, takže pastevectví je nějaké téma, řekněme, leadershipu moderně, to znamená, že je to něco, co se dá ztotožnit s hospodinem. A být ovcí znamená vlastně být součástí nějakého uskupení, které hospodin vede, řídí, krmí, směřuje, opečovává. Takže ano. Ale obecně si myslím, že to není úplně pro dnešní čas jako ideální, protože být ovcí znamená tupě poslouchat. A dneska víme, že to je i s dezinformacemi a podobně, že každý na každýho říká, vy jste ovce, vy jste tupí, vy nemáte svůj vlastní mozek.
2: Jo, ale to je dobrý point, že to je něco extrémně normálního. To, co Ježíš používá za příklad, je něco, co jim je všem známé. Nám to tolik známé není, tak bychom to mohli dneska si vysvětlit trošku něčím jiným, ale vlastně tehdy to bylo, našel to, co jim tolik známé, tolik blízké, že to je prostě jasné. Ale zároveň do toho hází vidle tím, že to je v těch hádankách, že to je takové to klasické připodobnění k něčemu, co vzbuzuje víc otázek než odpovědí na konci tady tohohle tématu. A mám pocit, že Ježíš používá, jak psychiatři nebo psychologové ti ukážou takový ten flek prostě. Tak
3: Co v tom
2: to
3: vidíš?
2: je, jo, co v tom vidíš? Tak tohle dělá Ježíš s lidma, když říká podobenství. Tak se ukaž, co v tom vidíš ty?
4: Já si myslím, že ta identita ovce je vlastně pruser, jako jo, z toho pohledu dnešní doby. Ale když k tomu přidáš, kdo je ten pastýř, no tak tam to začíná dávat smysl, protože pokud si ovce stvořitele vesmíru a miliard hvězd jako Boha Otce, tak pak si řekneš, no tak furt ta ovce jako dobrý, protože jako ten pastýř je vlastně je neuvěřitelná autorita a už jenom být ovce toho pastýře nebo toho prostě stvořitele jako stojí za to, jo. Takže si myslím, že to nejde úplně odtrhnout. Je to ale v porovnání s tím samozřejmě jsme ovce a to ještě si myslím, že jsme jako docela dobře na tom, jako, jo, protože by to šlo vyjádřit i jako jinak. No.
3: Ale je to kontext, jo. Když se vemeš, tak vlastně žít v komunitě bylo pro starověkého člověka nutnost. Jo. Když jsi žil samostatně, tak jsi vlastně byl ztracený, neměl jsi zázemí, neměl jsi možnost jako se na někoho obrátit a být ve starověku sám znamenalo si zajistit úplně všechno sám. A vlastně je to cesta k tomu nepřežití. Proto jako ovce a stádo ovcí je vlastně jako pro toho člověka synonymum mám pastýře a mám zároveň ty ovce vedle sebe, které jsou vlastně, že jo, oni se vždycky pohybují v tom velkém chumáči. To znamená, když nás někdo napadne, tak jako nesežere mě, ale nějakým způsobem jsme ochránění v té komunitě. A já si myslím, že to je jako to, co slyšel starověký člověk. Dneska bychom možná neříkali úplně ovce, ale možná bychom říkali jako člen nějaké komunity nebo člen nějakého společenství, nějakých jako skupiny lidí. A to máme všichni dodnes, jako že tohle potřebujeme. Že potřebujeme mít jako ty přátelé, s kterými máme vazbu, kde nejsme pak ty ztracený, že nejsme úplně sami. Když i dneska se můžeme bavit o tom, že někteří lidi právě mají tu identitu takovou, že vlastně jsou radši sami, než aby byli součástí jakékoliv takové komunity.
2: Dobře, tak zpátky k textu. Utekli jsme. Dobrá,
3: No, já
2: dobrá
3: bych možná
2: diskuze,
3: k tomuhle
2: výborně.
3: ještě jedno téma, tak je úžasný Žalm 23. Ten asi všichni známe a tam si myslím, že přesně jako je ta emoce toho, jak se cítím jako ovce, protože Hospodin je můj pastýř.
4: Jo,
3: Nebudu
4: to je
3: mít
4: ono.
3: nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje a tak dál. A na konci je tvoje berla a tůl mě potěšují, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš a tak dál a tak dál.
4: Jako ano, to je přesně jako ovce tohoto typu bych chtěl být, jako.
3: Já
4: Takže
3: bych možná neříkal dneska ani ovce jako ztracený člověk, jo? Nebo ztracená existence. Já myslím, že to je asi pojem, který známe z psychologie a mohlo by to být jako něco, co na co tady Ježíš naráží. Ale pojďme k tomu textu, tak možná jako co jsou ty dveře, no? Jak je to s těma dveřma?
4: No, tak mě jenom propojuje s těma tématama, co jsme už probírali. Jako mě se vlastně hrozně líbilo, když jsme říkali, že já jsem chléb, tak jsme se bavili o tom procesu, že prostě udělat chleba je prostě nějaký proces. A on říká, já jsem ten chléb, jako dávám jako tu energii tvému organismu, ale zároveň to není zadarmo, jako je tam nějaký dlouhý proces, jo. Tak já jsem právě čekal, s čím přijdeš, jako u těch dveří, jo.
3: To bude zajímavý,
4: Protože...
3: no. No, co jsou dveře, že jo? Jako já jsem nad tím uvažoval docela dlouze a mám tomu jako strašně dlouhý výpis. Je to vlastně brána, nebo že jo, i ten název, jako ty dveře, se vykládá buď dveře nebo brána, to znamená nějaký vstup někam, že ten význam toho slova je vlastně stejný pro dveře i pro tu bránu. A je tam vlastně možný odkaz i na to, že jde o to, že je to předěl mezi něčím, co je vně a co je vevnitř. To znamená, může to být předěl mezi životem a smrtí, mezi profáním a světským. Víme, že vcházení do chrámu je vlastně vcházení skrze tu bránu do nějakého prostoru setkávání se s Bohem. A může to být taky místo nějakého předělu, kde máš jako nějaké nebezpečí vně a bezpečí uvnitř. Já jsem k tomu ještě říkal takovou jako představu, že vlastně když chodíš kolem dveří někde ve městě, tak vlastně chodíš kolem dveří, které jsou zavřené, ale vlastně za těma dveřma se něco děje a ty vlastně nevíš, co se tam děje. Takže to vlastně může být i nějaký jako zbuzení, jako nějaké zvědavosti a touhy jít vlastně se podívat za ty dveře, co se tam děje, co tam je. Tak to by mohlo být zajímavé téma. Tak jak vy vidíte dveře?
2: Mě na tom nejvíc štve to, že Ježíš tady porušuje trošku zásady storytellingu a vyprávění příběhu.
3: Je to hádanka.
2: Když vyprávíš příběh, tak se snažíš vykreslit nějaké postavy. Celkem zásadní problém je, když během toho příběhu ty postavy změníš. Na začátku toho příběhu by si řekl, aha, tak Ježíš je ten dobrý pastýř. Tak super, už to chápu. Šup, konec příběhu a já jsem dveře. Tak počkej, Ježíši, tak co seš? Seš ten pastýř nebo ty dveře? Nebo kde jsme? Takže trošku faul tady v té storytellingu, ale samozřejmě, tak jako bys řekl, tak není jiná varianta než skrz Ježíše do jakéhosi bezpečného prostředí, což by mohl být ten ovčinec nebo prostě ten uzavřený prostor, že? Zároveň si tam hraje s tou myšlenkou toho volání, že bys měl rozeznat, kdo je kdo, protože ten zloděj přichází, aby zabíjel, ničil a nevím co všechno, prostě nedobré věci, ale ty musíš rozeznat, kdo je kdo, musíš znát ten hlas toho pastýře a musíš prostě naladit se na ty správné frekvence,
3: Jo.
2: možná v dnešní
4: No,
2: době.
4: jako a taky, hele, jako s tím storytellingem, my musíme to brát tak, že to jsou jenom záznamy toho, co si pamatovali.
2: Jo, možná, že
4: A
2: to.
4: víme, že Jánuš byl prostě v letech, jo, tak prostě psal, psal a najednou prásk
2: Jo, to
4: prostě
2: byly dva příběhy.
3: takhle smotal dohromady.
4: jako Ježíš možná vyprávěl úžasné příběhy, ale prostě Jan to nedal, jako jo, ten ve svém věku už, jakože, protože pokud vypustíme z evangelií myšlenku, že to jsou jenom jako záznamy toho, co si pamatovali, no tak pak jsme úplně v háji, protože vlastně to nesedí, že jo, prostě evangelia jako každé to vypráví trochu jinak, jo, to znamená, že si i protiřečí třeba, to znamená, já zatím vidím i to, že prostě ten Jan prostě psal, psal, psal, teďka možná už potřeboval jít spát a ráno to navázal trošku jinak, jo, tak, ale Luky, nevím, jestli do toho jako neskáčeme úplně moc,
3: Tohle
4: jako
3: je jako zajímavá myšlenka, ale abych se pomaličku vrátil k tomu, že to je hádanka. Je to úplně v klidu. Je to hádanka, jo. Já jsem někdy četl na výkladu, že vlastně bylo běžný, že takovýhle jako potulní kazatelé používali běžně takový jako hádanky, aby právě osvětlili nějaký jako větší a hlubší pravdy. A ona, ta hádanka, opravdu obsahuje, řekněme, tři, čtyři různé úrovně a prolíná se. A právě proto z ní vycházejí hned dvě ty já jsem. A mohli bychom říct, že tam ještě ten hlas toho pastýře, který se týká toho pastýře, možná to trošku rozvedeme příště. No, ale tam je třeba záhada v tom, že ty by si řekl ideálně v té hádance, že to jsou dveře někam, to znamená pro nás je to dveře jako skrz Ježíše jdeme do věčnosti. To znamená, když projdete Ježíšem, tak se stanete součástí jako království Božího tečka a už tam jste. Ale ten text to ještě víc jako rozbije tím, že řekne, že volá ty ovce jménem a vyvádí je. To znamená, místo ovčince je sice důležité, ale ty dveře slouží jako k tomu, aby vcházely i vycházely. A to si myslím, že je docela zajímavý, protože to nám ještě víc jako tu hlavu nabobtnává těma různýma úrovněma toho, co vlastně chce říct. A tady vás trošku uklidním, protože si myslím, že na tom máme odpověď a je super. Žalm 121. Já bych ho přečetl od 5. verše, ale důležitý bude ten poslední 8. verš, tak poslouchejte. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Vždycky se snažíme u té série Já jsem najít nějaký téma ze Starého zákona, na které se Ježíš odvolává těma výrokama. A vlastně, jestli bychom mohli říct, že ty dveře mají nějaký ukotvení, tak asi největší to ukotvení je právě v tomhle tom žalmu 121 a v tom verši 8. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i na věky. Tak jako zjednodušeně, jestliže Ježíš říká, já jsem dveře, tak vlastně říká, já jsem dveře pro to vcházení i vycházení, protože před těma dveřma i za těma dveřma se o vás budu starat. Budu se starat jak uvnitř toho duchovního, věčného, jakéhokoliv, co si za ty dveře dáme do toho ovčince, ale budu se o vás starat i ve chvíli, kdy budete v tom nehostinném, nebezpečném světě, kde vás já vlastně budu chránit jako pastýř. Tohle je si myslím něco, co zacinkalo těm posluchačům v uších a řekli si, aha, tak tady já jsem. To znamená, já jsem ten, který je jako Hospodin chrání a který mě vyvádí a chrání mě při vcházení i vycházení.
2: Super. Hele, já si myslím, že pomalu budeme muset přejít do speciálu, ale to, co pro mě z toho textu vychází, právě to nejdůležitější, je to, že to není ta finální destinace. A že život s Bohem nebo život s Ježíšem není o finální destinaci, to znamená, yes, prošel jsem tím vchodem a už jsem tam, ale je to cesta. Je to cesta, není to destinace. A to, co tam je důležité, je, vodí své stádo a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. To je pro mě klíčová myšlenka z toho, abych znal ten Boží hlas. Aby mi byl známý tak, jako ty ovce mají hlas toho pastýře, kterého když uslyší, tak ví, že to je hlas toho pastýře a ne toho zloděje. To znamená, že jsou nalazeny na ty správné frekvence.
4: No, to je vlastně ta otázka, jako, takže dneska jsme v 21. století, takže co to pro nás jako znamená, jako jo? To bych řekl, že je teďka jako klíčová otázka, jako vůbec na závěr tady toho no filtru. Takže Ježíš je dveře. To znamená,
3: No, že skrze ně vcházíme i vycházíme. Ať to znamená už cokoliv.
4: no
3: Já
4: ne, počkej,
3: právě...
4: tak jako, hele, zítra jedu do shopping parku, mám něco koupit, co v té chvíli, jako, pro mě znamená Ježíš, jako
2: No, to je právě to, že on je tím vchodem. To je něco, co pravidelně používáš denně. To je, není ta finální destinace, to znamená, Ježíš není to, že budu žít dokonalý život, postavím dům, zasadím strom, splodím syna a koupím si oktávku. Ten český sen není prostě ta ultimátní destinace života s Bohem. Cesta je ten cíl.
4: No a to je, se mi zdá, jako skvělé téma i do speciálu, protože jako spousta z nás, i našich posluchačů, to vnímají jako, že takže přijal jsem Ježíše Krista za svého pána a spasitele a to je vlastně to maximum,
2: A
4: jako
2: to je
4: jo.
2: začátek.
4: Aha.
3: A pak chodíš ven i dovnitř. Ne, asi se shodneme. Já si myslím, že je to možná jako takový jako atak na tu naši pohodlnost toho, že si myslíme, že máme všechno v cajku, ale že vlastně Hospodin nás ponouká k tomu, aby jsme vcházeli a vycházeli. Že jako nemáme se zavřít do církve, když to budu říkat takhle na nás nekřesťany, kde bude všechno v bezpečí a už nemusíme nikam chodit. Ale když nebudete nikam chodit jako ovce, tak nebudete na těch čerstvých pastvinách, nebudete mít tu čerstvou vodu, nebudete na čerstvém vzduchu, tak jako co se asi stane? No tak přijdou nějaký nemoci, budete žít v nepořádku a tak dále, co se takovým ovčinci může dít, že jo? A tak
4: Jo.
3: je to vlastně výzva pro mě, jako kdybych měl už jako hledat nějaké jako poučení pro dnešek, nezůstaň jenom v té jistotě spasení, ale jdi dál, jdi za to, jo? Jdi za to, že vlastně Bůh s tebou chodí i dnes a provází tě jako i v tom vcházení dovnitř, do té svatyně, do chrámu, do modlitby, ale provází tě vlastně i venku. Když jdeš v nebezpečí, v nějakým jako stresu, v nějakých jako situacích, které ve tvém životě jsou nebezpečné, tak on je vedle tebe a vede tě. A vede tě hlavně na bezpečí, jak to je v tom žalmu, který jsem citoval 23, na bezpečných nivách bude tě vedět a
4: Jo.
3: bude tě pást.
4: Hele, a mě napadají vlastně tři věci k tomu, jo. Ta první, to
2: Jsme
4: není
2: tři, tak
4: finální
2: každý
4: destinace.
2: jednu. Máš jednu.
4: Ne,
2: Nemůžeš tři.
4: počkej, já mám tři, jako
3: Dáme mu tři, dáme mu tři.
4: jo. Ta první, jakože je to vlastně ten proces, protože klasika je, ty nemůžeš sloužit ve chvalách, protože nejsi spasený. Protože jsi nepřijal Ježíše Krista, jo. Ale často ten argument je, není to otázka toho spasení ano nebo ne, ale směru, kterým jdeš. Protože spoustu spasených lidí v uvozovkách, kteří vlastně jsou na cestě od Ježíše, jo? A přitom mají obrovský prostor jako sloužit v církvi a tak. Ale pak je spoustu lidí, kteří jako jsou směrem k Ježíši, ale ještě třeba nedosáhli těch dveří, jo? Takže to si myslím, že je zajímavé téma, o kterém se můžeme bavit jako vůbec, jako o směru, kterým ten člověk jde, jo? Druhá, vycházení a vcházení, taky ta interpretace vůbec těchto textů, je to, že to je sex. To znamená vůbec jako, co to jako znamená v tomhletom kontextu. A ta třetí, že Ježíš je dveře, ale my jsme ti doorkeepři, to znamená otvírači dveří. Jo? Což je zase úplně ještě další myšlenka, že my ty dveře můžeme vlastně zavřít, a to je otázka, jo? Můžeme ty dveře zavřít, nebo otevřít. Takže to jsou otázky, které mě napadají kolem toho. Sorry, Tome, takže byly tři.
2: V pohodě.
4: Já jsem vůbec rád, že jsem je udržel. Jo? Rozumíš,
2: No
4: jako.
2: výborně, gratulujem ti. Takže naši posluchači, tak toto všechno chceme teďka probrat ve speciálu. Můžete se k nám přidat, budeme moc rádi a když se k nám přidáte, tak nezapomeňte komentovat a hodit do toho klidně vaše tři myšlenky, ať to trošku ještě tady znásobíme. Lukáši, moc děkuju, skvělé téma. A výborně zpracované, těším se, jak ta série ještě bude dál pokračovat. A posluchači, přátelé, řekli jsme si, že nebudeme používat slovo posluchači, takže vás, kteří nás poslouchají, sledují, ať už někde cestujete nebo něco jíte dobrého, mějte krásný den a uslyšíme se zase za týden.
3: Naslyšenou.
4: Ahojte.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
0: Tom a Milan Michalkovi si povídali s Lukášem Kryškem. Další No Filter, který se zaměří na Ježíšova slova Já jsem pastýř, přinášíme za týden. K tomu dnešnímu povídání se ve vysílání vrátíme v úterý o 6:30 večer a v sobotu v 10:15 dopoledne.

0: nekonečný a laskavý, odpuštěný.
1: Posloucháte Rádio 7 a to krátce po 11:45. Ve 12 polední modlitba, ve 12:15 čtení na pokračování.
2: Nebesí hrmí se, zdá se, pod nohou zem se chvěje, ztracení jsou blíž spáse.

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit. Spočine na tobě mé oko. Žalm 32:8.

víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál,

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína, že bude tu věčně.

0: Dobré poledne vám s 12. hodinou v pondělí 20. července. Z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Polední čas nabídne čtení z knihy Suzany Veslijová, Suzana Veslijová, Služebnice Boží. S Rozitou Mertovou budeme sledovat pokračování příběhu za čtvrt hodiny a se 13. hodinou se s pořadem Kudy kam zaměříme na duchovní boj. Polední čas nabízí zastavení v polovině dne, zastavení k modlitbě. Zveme ke společné modlitbě a to slovo společné tu zdůrazňuji. Bůh, ke kterému se obracíme, je náš nebeský Otec. Dnes bych chtěla připomenout křesťany, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. Nezapomínejme na ně. Patříme k sobě. Patříme ke Kristu. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že patříme Tobě. Děkujeme za život, který v Tobě máme schovaný, který je postavený na skále, co obstojí. Obstojí, i když to kolem může bouřit a šklebit se. Tak Ti děkujeme za svobodu v naší zemi, že se ke Tvému jménu můžeme přiznat volně, že se volně můžeme spolu scházet, modlit se, číst si Tvé slovo, Tvé vzkazy. Děkujeme. A modlíme se za sestry a bratry, kteří za svou víru v Tebe platí pronásledováním. Prosíme, chraň je. Prosíme, dej jim sílu, dej jim smělost, útěchu, povzbuzuj je, potěšuj, připomínej své slovo, svá zaslíbení, šeptej jim, že jsi blízko. Modlíme se spolu za pronásledovanou církev, ať obstojí. Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože,

0: mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst jsi mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: dali.
1: Dospívala Sima Magušinová. Po další písničce už otevřeme knihu Sandy Denglerové, se kterou sledujeme život Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu.

0: pravidelném čase čtení na pokračování otevíráme další kapitolu knihy Suzana Wesleyová, Služebnice Boží. Suzana se stala matkou malého synka. Pojmenovali ho Samuel po otci. Při jedné bohoslužbě sám jako obvykle jasně a nekompromisně kázal. Suzana ho proto velmi milovala. Na návštěvu přijel farář, který mu nepřál. Sám měl několik nepřátel, kteří chtěli mladého vikáře vyhnat. Farář ale sama pochválil. Asi za měsíc dostal sám dopis, ve kterém dostal nabídku farářského místa ve vzdáleném místě, kde zemřel farář a potřebovali nového pastýře sboru. Sam byl ihned rozhodnut místo přijmout, jen mu dělalo starost, že jeho žena je zvyklá na život ve městě. Suzana byla ochotná jít s ním na venkov. První dojem z nového domova nebyl radostný, byla to divočina plná bažin a močálů. Po zablácených cestách dorazili konečně na faru. Bylo to staré stavení, ale díky péči místních žen vzorně uklizené. Sam hořel pro svůj sen a tomu nevzalo nadšení. Čte Rozita Mertová.
1: Také se jmenovala Molly, i když se vůbec nepodobala té Molly, která v Londýně zaklepala na Suzaniny dveře. Jedna podobnost tu možná byla. Její zaklepání bylo stejně plaché. Byla rozložitá jako dvě londýnské Molly a dvakrát tak stará. Tato žena, která měla tvář hrubou a ošlehanou větrem jako pláně v Lincolnshire, teď seděla u Suzanina malého stolku a srkala čaj ze stejných půvabných šálků, které londýnská Molly tak obdivovala. Její drsné, upracované ruce tvořily zvláštní kontrast ke křehké bílé keramice. Působilo strojeně, když si cípem zástěry otírala pusu. Mnohý dík, paní Wesleyová, že jste mě pozvala dovnitř. Jsme tu jenom obyčejní venkované, jak víte, a nevíme, jak přivítat elegantní lidi z velkoměsta, pokud se sem vůbec kdy nastěhujou a bydlí u nás. Jenom markýz, ten se tu dole v hospodě cítí dobře. Ale to je samozřejmě něco úplně jiného.
2: Markýz z Normanby? Slyšela jsem, že tu má letní sídlo.
1: Ano. Na druhé straně údolí. Ohromný dům. Neteř mé sestřenice tam pracuje jako pokojská. A strýc bratra mého muže, myslím jako strýc jeho ženy, tam je zahradníkem. Má tři lidi, kteří mu pomáhají.
2: Přichází sem nahoru často?
1: V létě ano, ale ne, když jsou silnice špatné. Má ohromný dům, v zimě tam je pěkná zima, i když má několik velkých krbů.
2: Usmívala se.
1: Vůbec není špatné bydlet v takové malé chatrči, že ano, paní Wesleyová? Máte to tady teplé a útulné, když vítr sviští kolem domu.
2: To ano. Potkala jste už někdy jeho ženu?
1: Ne, paní.
2: Tvář ženy najednou zvláštním způsobem stuhla. Susan měla dojem, že o tom nechce mluvit a rychle začala řeč o něčem jiném. Zmínila jste zahradničení. Zelenina zde zřejmě ještě nedorostla jako v Londýně, ač jsme tu už dva měsíce.
1: Ano, máte pravdu. Jsme trochu pozadu za Londýnem. Tady nahoře je větší zima. Příznivé jarní počasí sem dorazí vždy o něco později. Za to je tu ještě hořčice a fazole, když v Londýně už je po všem. Cvikla je dříve. A podívejte se, jaké bude letos pěkné zelí. Tvrdé hlávky, dobré k nakládání. V zimě bude méně nemocí, je-li dobrý rok na zelí.
2: Tak přesně to Susan ani nechtěla slyšet, ale Molly toho byla plná. Bylo to možná jedno z jejich oblíbených témat, vliv rostlin a zeleniny na zdravotní stav vesničanů.
1: Už je to tak, paní Wesleyová, jeden rok roste lépe to, jiný rok zas ono.

Susan si přála, aby povídavá žena už konečně odešla. Cítila se bídně a začalo jí být špatně. Po celý den měla bolesti hlavy a teď měla pocit, že bude zvracet. Malý Sam začal popotahovat, chvíli se vrtěl a pak začal plakat. Už je vzhůru. Spí čím dál kratší dobu. Susan se zvedla a chtěla jít k dětské postýlce, ale silná ruka ji zadržela. Zůstaňte sedět, paní Wesleyová. Už dlouho jsem nedržela mimino v náručí. Ráda bych je zas jednou pochovala, dovolíte-li. Silná žena vstala, svížně jako děcko, a přistoupila k Samyho kolébce. Zvedla ho a přinesla ke stolu. Je mu asi tak 8 měsíců, odhaduji. Téměř na den přesně. Máte dobrý odhad. Lepší, než si myslíte. A paní zamžikala. A nemějte mi to za zlé. Příští jaro přijde další. Susan přikývla. Nebyla bych věřila, že se to už pozná. U štíhlých a krásných žen je to znát brzo. A vy jste krásná a jemná. Jste městské dítě a nemůžete to vědět, ale zde na vesnici ví každý o každém všechno. Často ještě dříve, než to dotyční vědí sami. Víte, jako kdo má co s kým, kdy přijde další miminko, nebo kdo něco provedl. Všechno se ví. Tak už to tady na venkově chodí. Jsem si jistá, že až zjistím jména a seznámím se s prostředím, budu každého znát lépe. Molly kývala a okrajem své zástěry usušila Samyho uslintanou bradu. To zvládnete, i když se k vám donesou řeči až naposled. Takové věci přece nejsou pro ženu vesnického faráře. Tak to alespoň v minulosti bývalo. Řeči nejsou pro nikoho, Molly. Jakub nás jasně varuje před nebezpečím neskroceného jazyka. Jo, ale myslím si, že Jakub nikdy nežil v South Ormsby.

Susan někde slyšela, že v některých částech světa je zima velice milosrdná. V tropickém podnebí prý nejsou žádné ledové větry, které štípou do tváře a vhánějí lidem slzy do očí. Tam vítr také nefičí škvírami v oknech a nerazí si cestu mezi uvolněnými slaměnými došky na střeše. Žel však nežila v tropech. Sem skutečně uvažoval, že musí dát na střechu nové došky. Susan se v posteli trochu napřímila a přitáhla si šálu. Viděla, jak ze škvíry mezi uvolněnými střešními prkny kapala voda na zem. Kapky míjely lůžko jen o pár centimetrů. Malý Sam lezl vzrušeně po podlaze a choval se jako závodní kůň v cílové rovince. U stolu se zastavil, pokoušel se posadit, pak se napřímil a postavil u nohy stolu. Nebude to trvat dlouho a bude chodit, pomyslela si Susan a uvažovala, že pak teprve bude mít plné ruce práce. Vedle ní leželo v posteli miminko. Suky, která se schoulila u jejich prsou. Kroutila se. Když ji však Susan chtěla nakojit, nejevila žádný zájem a po chvilce zase usnula. Byla to malá, křehká bytost. Narodila se příliš brzy. Malá Suky měla vlastně spatřit světlo světa až koncem dubna a narodila se už před příchodem jara. Chatrč z hlíny vypadala v těchto posledních zimních týdnech ještě menší než předtím, zejména když ji člověk srovnával s prostorami ve Spitlyardu. Ne, tak nesměla uvažovat. Teď byl její domov zde. Bůh ji sem přivedl. Spitlyard už patřil minulosti. Konec a dost. Malý Sam si to namířil k nočníku a Susan nebyla dost rychlá, aby ho včas zachytila. Byl však zachráněn. Velký Sam se právě objevil ve dveřích a s ním závan větru a studeného deště. Jeho syn si sedl, změnil směr a vrhl se po čtyřech k otci. Samuel odhodil svůj plášť, vzal si na donáručí a sedl si ke své ženě na pelest postele. Paní Wickhamová nemohla přijít minulý týden do kostela, protože její tři děti měly hrozný kašel. A otec ještě do května pracuje v Grimsby. Hiram Hay vyprávěl, že v Lincolnu řádí neštovice a tyfus. Vzpomínáš si ještě na tu malou světlovlasou ženu? Ta, co si vzala chovatele vepřů. Mají syna, jmenuje se William podle našeho krále. Naklonil se přes postel a masíroval Susan na ramena. Je to lepší? Ach, jsem tak slabá, ale jak to může být lepší, když celou zimu jenom polehávám? A jak se daří Suky? Je tak netečná. Vůbec není tak čilá, jako byl Semi. Sotva jí dokážu zahřát. Ručičky a nožičky jí hned vystydnou, když není těsně u mne. Semův výraz tváře zrcadlil napřed starost, potom smutek. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. A přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Doplnila Susan citát z knihy Job. Kolikrát už jsem četl tyto věty, ale teprve teď začínám chápat, jak silný muž to byl, ten Job. Sam trochu odkryl pokrývku a hladil malou tvářičku své dcery ukazováčkem. Je tak křehká a tak krásná, jako ty.

netečná, opožděná v růstu a slabá s Juki zemřela. Ale už roku 1692 se narodila dcera Emília a ta si přinesla zdatnost, která její sestře chyběla. O rok později Suzanne porodila dvojčata a ta nepřežila. V prosinci pak zemřela všemi milovaná královna Mary na Neštovice. Byla jenom o 8 let starší než Suzanne. Když Suzanne roku 1695 porodila další dceru, nazvala ji Suzanne a prosila pána, aby toto dítě zachoval. A on ji vyslyšel. A také ona sama se cítila silnější. První Suzanne a ještě více dvojčata ji připravila o velkou část její životní síly, fyzicky i citově. Za 6 let manželství porodila 6 dětí a teprve teď, po všech těch letech, poprvé dokázala být celý den vzhůru a vykonávat svou práci. Jednoho dne se Suzanne opírala o veřeje dveří a hleděla na 5letého Semiho, jak venku u příkopu stavěl z bláta malý hrad. Její malý Semi, její pýcha a její starost. Ale tu přicházel otec a Suzanne si i na tu velkou vzdálenost všimla, že zřejmě měl problémy při návštěvách v rodinách. Jako by se nad ním vznášel velký mrak a zastíňoval jeho výraznou tvář. Malý Sam vzhlédl od své hry, aby otce přivítal. Když však spatřil výraz jeho tváře, zarazil se. Přivítáš se s tatínkem až později, ještě si trochu hraj. Přece nechceš, aby byl tatínek celý zablácený. Chlapec se díval střídavě na otce a na matku. Potom se zase věnoval své stavbě z bláta. Přitom neustále pokukoval po rodičích a jeho pozornosti neušel jediný pohyb. Pojď, postavím na čaj a budeš mi vyprávět, co nepříjemného se ti stalo. Suzanne vešla do tmavého domu. Jak se jmenuje ta žena pekaře? Matty Billingsová nebo Emma Dorsetová? Billingsová, ano, ta to byla. Semi hodil klobouk na postel a skoro vzbudil Emílii a malou Suky. Ta žena mě zastavila na ulici a měla poznámky k tomu, že Semi ještě nemluví. To přece vědí všichni, na vsi se nic neutají. Malý Semi, její pýcha a bolest. Napřed se mě zeptala, zda vůbec slyší. Samozřejmě, že slyší. Když mu něco řekneš, udělá to. A silné zvuky ho vystraší. To jí bylo jasné, vždyť není hloupá. Řekla, že si to jednou ověřila. Zatleskala, když šel kolem jejich vrat, aby viděla, zda se otočí. Suzanne nasypala čaj do čajníku a přikryla jej pokličkou. Kdybychom byli v Londýně, řekla bych, že jí do toho vůbec nic není. Ale jsme v Ormsby a zde se zřejmě všechno týká všech. Doufám, že si zase nevyletěl, nebo ano? V tu chvíli ne. Ale když začala srovnávat našeho Semiho se slabomyslným dítětem Holetu, začal jsem zuřit. A ty jsi zapomněl všechny své modlitby, aby Bůh změnil tvou letoru a zase si udělal scénu ve vesnici. On není žádný idiot. Malá Suky se zakabonila, Emília se probudila. Suzanne si povzdechla. Ne, Seme, slabomyslný není, ale ještě nemluví. Němý nebo mluvící je služebníkem našeho pána. Sousedé, ať si o něm myslí, co chtějí. Sem se nad čajem zamračil.

Dostal si další dopis od Johna Dantna? Udiveně vzhlédl. Ty snad čteš myšlenky? Ano, dostal. Opravdu bych si přála, abyste vy dva svůj spor konečně ukončili. Nejen kvůli mně a Elizabeth, ale také kvůli tobě. Už máš dost sporů s lidmi, kteří ti jsou vzdálenější. Neměl by ses ještě hádat s jedním ze svých nejlepších přátel. To ti nedělá dobře. Ty nejsi z těch, co to berou na lehkou váhu. Časopis zanikl. Co? Ano. Ten, pro který jsem všechny ty roky psal články. Athenian Gazette. John jej zastavil. Ale za něj jsou vlastně odpovědní tři lidé. Ty, John Danton a Richard Salt. Co tomu říká Richard? O Richardovi v dopise nic nestálo. Sam si rukou třel obličej a téměř by byl převrátil šálek s čajem. Jak to John líčí, zřejmě klesla poptávka a celý projekt byl ztrátový. Ach, Siuky, každý týden jsem napsal třetinu časopisu. Dobře, připouštím, že některé mé básně byly spíše rýmovačky, ale bylo tam také mnoho dobrého. A John píše, že už nemá chuť tvé rýmovačky opravovat? Samovi tváře hořely, což se stávalo jenom, když byl znepokojen nebo nazloben. Zde máme jenom 50 liber za rok. Já vím. S 50 librami za rok naprosto nemůžeme vyjít. Moje dluhy už převyšují tento obnos. Potřebuji peníze, které jsem dostával za články. Lépe řečeno, my potřebujeme ty peníze. Pán se stará o ptactvo nebeské. Ale ne s 50 librami za rok. To hraničí s rouháním. V této chvíli nepotřebují lekci z věrouky. Už si vzbudil děti. Bylo by asi nejlépe, kdybys šel na delší procházku. Jdi dolů k mokřině. Čerstvý vzduch ti udělá dobře. Tvým nervům i tvým myšlenkám. Já jsem sice slíbila, že budu s tebou ve zlých i v dobrých časech, ale ve zlých časech je často lépe, když se chvíli nevidíme. Vrhl na svou ženu zuřivý pohled. Vyskočil, uchopil klobouk a vyběhl z místnosti. Na chvíli zavřela oči a přála si jen, aby i děti měly oči zavřené. Susan znala Sema. Vsteklý poběží po silnici a lidem jenom něco mrzutě odsekne. Jako hrnec s ovesnou kaší, která zprvu ještě klokotá a potom schladne a sklidní se, tak také Sem během doby vychladne a uklidní se. Za pár hodin se vrátí jako kající hříšník a bude vyhlížet novou duhu.

Susan dala Emílii kousek chleba pro ni a pro jejího bratříčka a poslala je ven, aby si hráli. Když přebalila Suky a chtěla ji nakojit, někdo zaklepal na dveře. Stála tam velmi dobře oblečená žena středního věku. Klobouček byl podle poslední módy. Krajkový límec jí pokrýval ramena. Žena byla o něco starší než Susan a vypadala velice pěkně. Susanina první myšlenka byla, že to bude markýzova žena, neboť za 5 let, co bydlela v South Ormsby, se ani jednou s touto dámou nesetkala. Pojďte dovnitř, madam. Čaj je hotov? Smím vám nabídnout šálek? To je od vás velmi milé, děkuji. Žena vstoupila. Vy jste Susan Wesleyová, žena pana faráře. Ano, já... Avšak malá Suky měla dosti toho čekání. Přikrčila nožky, až vypadala jako malý uzlíček, rychle je zase natáhla a s pláčem vyžadovala své. Teď hned. Co měla Susan dělat? Dát dítěti napít před tak vznešenou dámou? Ale to je mi líto, že jsem vás asi vyrušila při něčem, co patří k nejdůležitějším věcem v životě. Žena se laskavě usmívala. Nechcete-li kojit malou v přítomnosti cizí ženy, přijdu později. Ne, klidně zůstaňte, řekla Susan, nabídla návštěvě židli a nalila čaj. Potom konečně kopání a křik ustali. Žena tiše srkala svůj čaj, jako by nevěděla, jak má začít. Co by měla urozená žena říkat, když je na návštěvě u obyčejné ženy faráře? Já už jsem dlouho měla v úmyslu přijít. Potřebovala jsem nutně s někým promluvit o tom, ale pak jsem se rozhodla, že ještě počkám, až bude vaše novorozeně trochu větší. A já jsem si také přece vzala, že vás navštívím. Nevěděla jsem však, kdy jste na svém letním sídle. Pan markýz zřejmě přichází v různou dobu. Žena pohleděla na Susan svýma velkýma jasnýma očima, potom se však zase rychle obrátila ke svému šálku. Pěkné šálky, opravdu pěkné. Děkuji. Teď chápu, proč jste mě tak srdečně uvítala. Vy jste si asi myslela, že jsem ženou Johna Sheffielda. Ano, vaše elegance mě přivedla na tu myšlenku. Děkuji. Její oči se upřely na Susan. Budila dojem dítěte, které přistihli při něčem neslušném a které se bojí trestu. Ale já jsem markýzova vdova. Susan to vyrazilo dech. Markýz zemřel? Ne. Ne, ne, markýz nezemřel, je živ a zdrav. Vy jste asi o mě ještě neslyšela. Nejsem šlechtična, jsem prostá venkovanka a vdova. Zeptejte se lidí na ulici, co to znamená. Markýzova vdova je žena, která s ním sdílí lůžko, když je jeho manželka v Londýně.

Pokračování příběhu zní vysíláním zítra ve 12 hodin a 15 minut. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

Dospívala Jana Zibalová. Setkali jste se s pojmem duchovní boj? Šel kolem vás? Na duchovní boj se zaměříme za necelých 15 minut. V pořadu Kudy kam budeme spolu s kazatelem Rastislavem Betinou hledat, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač má tedy být duchovní boj zaměřený.

Na prvním místě bojovat za pevný a stále hlubší vztah s Ježíšem Kristem. To je důraz, který do přemýšlení o pastorační péči v Kristově církvi vnesl, nebo spíše vrátil, ve čtvrté ze svých přednášek kazatel Rastislav Betina. Prostřednictvím pořadu Kudy kam jsme se ocitli v sále kláštera Vranov u Brna, kde proběhlo setkání starších a služebníků Církve křesťanské sbory České republiky. V příštím pořadu se zaměříme na to, jak ukotvuje přístup k pastoraci teologie kříže.

14. hodina otevírá vysílání Rádia 7 odpoledním hodinám. Pondělním dnem 20. července provází Broňa Procházková. A jako každý všední den i dnes až do 15. hodiny dostanou prostor písničky na přání, tak doufám, že se přidáte. No a než se vrhneme do víru vašich písniček, pojďme se podívat, co nás čeká po nich. Ježíš o sobě říkal, že je jediná cesta k Bohu. Jak se s tímto výrokem srovnat? Nemohl by znít, že je jednou z cest. Od 15:45 se přidejte k vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P. Poznat Ježíše znamená poznat i Otce, neboť oni jsou jedno. Ježíšova slova, která učedníkům trochu zamotala hlavu. Ta uslyšíme v 15:45. Po čtvrté odpolední se červeného broučka s tečkami zeptáme, kam poletí, a Petra Rause se zeptáme na život tohoto významného pojídače mšic. Letní kaleidoskop patří báječnému hmyzu kolem nás. Zaměřený na umění bude repríza ranního telefonátu po 16:30. Řeč bude o výstavě Figura contemplativa. A se 17. hodinou je to čas pro jazz. V prázdninovém putování jazzového klubu po širých hudebních koutech našeho světa se tentokrát zastavíme v taneční Brazílii. S pomyslným koktejlem v ruce si můžete odpočinout u pohodové letní bosanovy. Začínáme v 17 hodin. Tolik nabídka k poslechu, ještě jedna písnička a po ní se vydáme po širých hudebních koutech těch vašich oblíbených písniček.

0: Mezi druhou a třetí hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání, takových 54 minut. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku máme zahrát, nebo o ní dát vědět třeba přes telefon. Můžeme spolu prohodit pár slov přes telefon, který míří sem do studia, a nebo o ní dát vědět přes WhatsAppové číslo. Veškeré kontakty jsou vám plně k dispozici.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Pondělním vysíláním svištíme s písničkami na přání. No, svištíme s tím prvním přáním a pravda zpomalíme. Do rádiové pošty přišla tato zpráva. Dobrý den, prosím, zahrajte mému milovanému manželovi Kájemu chválu od Matta Redmana, The Father's Song. Drahý, Bůh má v rukou chod dějin i nás, tvá Káje.

O písni Otce zpíval Matt Redman a zněl v písničkách na přání díky přání jedné ženy svému manželovi. Díky za písničku. S další písničkou v cizím jazyce ještě zůstaneme. Bude se v ní zpívat Mluv k mému srdci, Ješuo. Tuto písničku vybírá Iva a posílá ji jednak všem, co poslouchají, a jednak také Mileně, Radce a Mílovi. Tak doufáme, že k vám promluví, alespoň těmi tóny. O čem se v ní zpívá? O promluv k mému srdci, Ješuo. Vlny pochybností se nade mnou tyčí, drž mě, jinak se utopím. Promluv k mému srdci a zasaď do něj svůj pokoj. Promluv k mému srdci, odpočívám pod tvými křídly. Jsi má věčná pevnost, v tobě bude moje duše zpívat.

0: Doznívá písnička, kterou vybrala do dnešního odpoledne Iva. Hezký den, prosím o nějakou písničku od Simy Magušinové. Moc děkuji, posílám Radce Marii a všem, kdo poslouchají, Helena. Ráda plním, ráda posílám, dámy, doufám, že se tato bude líbit.
1: Raz mi pověš,

Pondělním odpolednem se necháváme unášet s písničkami podle vašeho gusta. Za chvíli další z nich. Napřed ale připomenu, kontakty, kam je možné posílat svá písničková přání. Telefon do studia je 515 535 485. Pro SMSky a pro WhatsApp je tu číslo 608 566 773. Také je tu pro vás náš messenger facebookový a také e-mail studio@radio7.cz. Kéž je vám s písničkami na přání fajn.

Někdy je nejlepší poslat zprávu, která mi tu přistála v poště, rovnou do vysílání, jak to je napsáno, jak tu leží a běží. Pozdrav tu a pozdrav tam. Jsem tam, pozdrav také vám. Dobrý den dnes do rádia, tam. Přeji krásný dnešní den i vám. V modlitebním rozjímání k pánu pánů, tomu, co slyší i mé volání, s pozdravem Šalom Jen. Píseň Jen v Kristu mám naději svou, prosím, pro Ivušku, pro Milušku a pro všechny a tak dál. A tři tečky. Volám za vás a pro vás, všechny poslouchající i všem moderujícím v Rádiu 7. A podepsán váš dědeček Míl z Valašských Vizovic.

Čas od času ráda sahám do hudebního archivu Rádia 7. A teď sáhnu do roku 2012, no i když vlastně ještě dál, ještě hlouběji, a to až ke slovům mistra Jana. Kapela Oboroch tu stojí na startu v písničkách na přání, a to díky Emílii, která se dovolala do studia a která mi řekla, ať něco vyberu. Tak já ráda k oslavě pána vybírám tuto písničku.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání, které jsou tu pro vás až do 15. hodiny, tedy dostatek času i pro tu vaši oblíbenou písničku, ať už ji pošlete sobě pro radost nebo někomu kolem vás, rádi ji necháme zahrát. Počasí máme proměnlivé, někdy jsou tu černé mraky, někdy slunce, někteří zmokli, někteří ne, hold, život ve své pestrosti. Jo, život je pestrej a pestrej umí být i na táborech, které aktuálně probíhají a na které si vzpomněl Pavel. Tábor znamená mimo jiné, že třeba spíte vedle někoho, řekněme v noci zvukově výrazného, tak... Text této písničky se k problematice vyjadřuje a kéž vám dodá inspiraci. Poslouchejte.

Přestože někdy chrápe, je to člověk, co tě chápe. Písnička, která letěla na tábory a letní pobyty. V té energii táborů ještě zůstaňme s kapelou Brouci. Mimochodem, dětská kapela Brouci bude vystupovat na festivalu na Vsetíně. A tam bude také Rádio 7, které pozvalo kapelu Brouci i do svého altánu. Tak doufám, že se tam třeba i s vámi potkáme.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Do 15. hodiny jsou tu písničky na přání. Rádi budeme hrát i tu vaši oblíbenou. Ahojky všem, prosím, o písničku Rájem od kapely Učedníci. Děkuju, Jiří, a já moc ráda plním.

Kapela Učedníci a rok 1992. Písnička, která mi připomněla, jak jsem jako náctiletá a jako ta, která čerstvě uvěřila, která čerstvě vydala svůj život Kristu, která poznala další dimenzi, úžasnou dimenzi života, která tuhle písničku zpívávala, poslouchávala. Díky, Jiří, za tohle připomenutí. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zaplatí ma tu cenu, stejně je všechno tvé. Nakonec, když tě potkám, ty mi dáš vše, co mi chybí, a já v tobě dosáhnu plnosti. Zpívá Shiloh Ben-Hod v písničce, kterou Plním další přání.

0: dospíval Shiloben Hot. Jedno je jisté, odpoledne s vašimi písničkami, odpoledne s vámi je prostě skvělé. Díky, že jste se přidali, díky za ty dnešní pondělní písničky na přání. Další prostor pro vaše písničky, pro písničky podle vašeho výběru je tu opět zítra po 14. hodině.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Bylo 15 hodin, máme pondělí 20. července. U mikrofonu Rádia 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Odpolední vysílání přinese za 15 minut úvahu Karla Řežábka, která nese v titulu otázku Jediná cesta nebo jedna z cest? Za 15 minut úvaha. Za 3/4 hodiny, ve 3/4 na 4, pak čteme 14. kapitolu Janova evangelia a v 16 hodin je tu kaleidoskop. Vydáme se opět do říše hmyzu a vydáme se za slunéčkem. Krásné odpoledne s Rádiem 7. Jeden džinglík, jedno připomenutí, kde máme naději a po ní modlitba za Ukrajinu.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
0: Naději máme do každého dne, ale není to tím Rádiem 7, je to tím, ke komu se vztahujeme, ke komu se vztahuje i Rádio 7. A na těchto vlnách se pravidelně po 15. hodině modlíme. Modlíme se za místa, kde jsou boje, kde je válka. Více myslíme na Ukrajinu, ale přidat můžete i ta místa, která vám leží na srdci. Pojďme se v tuto chvíli spolu modlit. Obracíme se k tobě, Bože, jako k tomu, u kterého je naděje, je živá naděje. Ty jsi soudce, ty jsi pán, ty máš v rukou poslední slovo a děkujeme za to, protože víme, že to bude dobré. Prosíme tě za spravedlivý, zajištěný, trvalý mír pro Ukrajinu. Prosíme za pevnost vymezit agresorovi hranice, prosíme o moudrost, jak toho dosáhnout. Prosíme tě za ochranu nebo za imunitu vůči manipulacím, vůči snahám rozložit to dobré a prodat, co máme za sliby pseudospasitelů. Prosíme, ať se nepoddáváme strachu. Nepatříme strachu. Prosíme, ať stavíme hráz proti nenávisti. Tak se modlíme za tvou církev na Ukrajině, ať jsou tvými svědky, ať vyřizují tvé slovo, ať jsou světlem, povzbuzením. Dej jim svého ducha. Prosíme za ty, co pomáhají druhým, ať jim sil neubývá, ať zažívají obnovu, hojnou obnovu. A modlíme se za děti na Ukrajině, požehnej Ukrajině na dětech. A modlíme se i za jejich mámy, které musí být silné, ať už čelí strachu, bolesti, ztrátě nebo zmatku. Prosíme tě, pane, jednej, přijď tvé království. Amen.

Za těmi horami, za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami.

V následujících dnech nás čeká v biblických zamyšleních vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P za okamžik první díl.

Dnešní téma má název Jediná cesta nebo jedna z cest. A podtitulek je Taková otázka, stojí křesťanství za prozkoumání? Taková otázka, kterou mnohdy slýcháme, nebo konstatování, které mnohdy slýcháme, je nevěřím v nic, na co si nesáhnu. Ale je skutečné pouze to, na co si lze doslovně nebo obrazně sáhnout? Křesťané se domnívají, že ne, a pokusím se vysvětlit proč. Za prvé, my lidé jsme bytosti osobní. Vnímáme svou odlišnost od druhých podle vnějších viditelných znaků, pohlaví, postava, barva vlasů a tak dále, ale také například rozdílnost povah, temperamentu a podobně. Nejsme totiž jenom osoby, ale jsme osobnosti. Máme mysl jako sídlo vědomí a rozumu, máme svědomí, které nás vede k morální odpovědnosti, ale máme také nitro, tady tomu budeme říkat srdce, které má nějaké potřeby. Toužíme milovat a být milováni. Toužíme po svobodě, po významu, po důležitosti. A pokud tedy na jednu stranu postavíme pojmy jako pohlaví, řeč, barva vlasů, očí, pleti, vzpřímená chůze a na stranu druhou vědomí, rozum, morálku, lásku, svobodu, význam, které z těchto atributů činí člověka člověkem? Spíše ty druhé, že? A přitom ani na jeden z nich si nelze sáhnout. Mnoho lidí předpokládá, že láska je realitou, že je to jediný ideál hodný toho, abychom pro něj žili a umírali. Ale co je to láska? Nebo co je to taková zamilovanost? Dá se to nějak osahat? Dá se to nějak definovat? Dá se to popsat nějakými přesnými vědeckými pojmy? No, dá. Já vám přečtu, co jsem našel někde na internetu, takový vědecký popis procesu, který se děje, když se do sebe dva lidé zamilují. Když se dva lidé do sebe zamilují, v jejich mozcích odstartuje kaskáda reakcí uvolňujících neurotransmitery adrenalinového typu. Zornice se rozšíří, tep vzroste, nebe je plné hvězd. Mozky naší dvojice jsou zaplaveny chemikálí PEA, fenyletylaminem. Tento neurotransmiter, stejně jako všechny ostatní, které mozek při své správné funkci používá, urychluje mezi neurony výměnu informací specifického druhu. V našem případě jde především o informace, řekněme, vztahové. Tím ale chemické procesy v mozku nekončí. Dalšími uvolňovanými chemikáliemi jsou dopamin a norepinefrin. Dopamin zařídí, že se cítíme lépe, jak fyzicky, tak psychicky. Norepinefrin stimuluje uvolňování další látky adrenalinu, po které se zvýší tep a tělo je nastaveno na větší výkon. Milenci se cítí euforicky a plní energie. Často se v této souvislosti používá termín létání. Čerstvě zamilovaní nemusí spát, jíst, jejich výřečnost vzroste na neobvykle vysokou úroveň. To trvá různě dlouhou dobu podle dalších okolností, během které jsou nově získané informace zpracovávány. Pak zamilovanost skončí, začne další fáze vztahu, ve které vstoupí do děje další chemikálie a informační procesy. Tak to byl, řekněme, vědecký nebo exaktní popis toho procesu zamilovanosti. Ale nějak asi cítíme, že to není ono, že? Pokud by to všechno bylo jen lhostejný proces srážek chemikálií a všechny ty naše ideály by byly zredukovány pouze na reagující hormony, tak nějak to ztrácí svoje kouzlo. A právě problém je ten, že láska a vztah vůbec se dá jen velmi těžko vysvětlit nebo uchopit do slov. Od doby, co se člověk objevil na této planetě, zkouší svou zkušenost vztahu nějak vyjádřit. Stojí za povšimnutí, že spíše používá jazyk umění, než jazyk vysokoškolských učebnic. Jak to kdo si vyjádřil, člověk opěvující krásu přírody nebo krásu lásky tvoří spíše básně než skripta. Ale stejně všechny ty pokusy, ať už o lásce zpíváme, nebo o přátelství, píšeme, malujeme, pořád jsou to jenom přirovnání, jenom symboly. Asi ještě nikomu se nepovedlo lásku plně jasně definovat. A stejně, i když neznáme žádnou přesnou definici, stejně každý cítíme, že tady je a toužíme po ní. A právě tak nám připadají důležité další fenomény, náležející tomu nehmotnému světu, jako krása, nesobeckost, věrnost, čestnost, pravda. A nějak podvědomě vnímáme, že právě toto jsou věci, které životu přiřazují nějaký vyšší smysl. Zapsal jsem si jednu myšlenku od Rudolfa Hrušínského. Když slyším krásnou muziku, verše, vidím krásné představení, obraz, sochu,
východ nebo západ slunce, květ, housátko, kuře, dítě. Pokaždé se potom ujišťuju, že budu lepší. A co s tím vším má co dočinění náboženství? Podle jedné teorie náboženství, religio, je odvozeno od relegere, znovu čísti. Mně se tohle moc líbí, protože to by mohlo krásně vystihovat, co je to víra. Že víra je znovu čtení toho našeho příběhu, kdy svůj život nebo své postavení v životě ve světě čteme z nového úhlu, v širším kontextu, s odstupem, nadhledem, možná větším porozuměním. Kdo chce číst svět a vlastní život jen tak zběžně povrchně, klidně se mu může stát, že Boha přehlédne. Ale to, že jsme jej možná na první čtení přehlédli, nemusí znamenat, že tam není. Proto je náboženství znovu čísti. Jde v něm o druhé, hlubší, pečlivější čtení. O přezkoumání našich map, podle kterých se v životě orientujeme. O přezkoumání, jestli na těch našich mapách náhodou nejsou nějaká bílá místa, která by bylo potřeba prozkoumat a odstranit. Existuje kromě viditelného světa i nějaký neviditelný duchovní svět? Tohle je otázka, která možná leckoho zajímá. Ve skutečnosti právě v dnešní době moderní nebo spíš postmoderní člověk se velmi čile zajímá o horoskopy, psychotroniku, reiki, magii, spiritismus, new age, numerologii, astrologii a další. Je třeba zajímavé, že bychom čekali, že právě ta dnešní doba, která je velmi zaměřená tak nějak pragmaticky na to, co funguje, na to, co se dá nějak vyjádřit, ohodnotit, tak bychom čekali, že to bude slábnout, ale zdá se, že naopak. A možná jste už někdy slyšeli nebo četli o zkušenostech lidí s klinickou smrtí, o paranormálních jevech, zázračných uzdraveních od léčitelů a podobně. A třeba i vás napadala ta otázka, je to tedy všechno jenom omyl nebo podvod, nebo co to znamená? Nemohlo by to přinejmenším naznačovat možnost, že by duchovní svět mohl existovat, že by kromě toho viditelného světa mohl existovat i nějaký svět neviditelný? Ovšem, než se člověk vrhne do objevování duchovna, měl by se snažit vědět aspoň trochu, jak to funguje. Možná si neuvědomujeme, nakolik naše svoboda a někdy i přežití v tomto světě v této době závisí právě na znalosti a dodržování určitých předpisů, pravidel a zákonů. Pokud je nedodržíme, pocítíme důsledky. Můžeme kvůli tomu ztratit svobodu, zdraví nebo dokonce i život. Dopravní značky, dělící pruhy a tak dále a dopravní předpisy vůbec. Tu nejsou proto, že mě někdo na správě silnic nenávidí. Ale jsou tady pro moji bezpečnost. To, že je vyžadováno jejich dodržování a trestáno jejich porušování, to není diskriminace ani omezování osobní svobody. Má to mě i ostatní účastníky silničního provozu ochránit. A před čím? Před nehodami, před bolestí, před škodou. Za volantem by v podstatě stačilo neznat pravidlo pravé ruky a u chodců třeba rozdíl mezi zeleným a červeným panáčkem. A člověk by mohl velmi snadno přijít o život nebo někoho jiného připravit o život. A jak se to týká toho duchovního světa? Pokud existuje, a mnoho lidí se domnívá, že ano, a to zdaleka nejsou jenom křesťané, potom vykládání karet, věštění, horoskopy a tak dále, to všechno může fungovat. Ale velmi záleží na tom, jestli ten neviditelný duchovní svět je světem duchovních sil, to znamená nějakých principů, které fungují a stačí jenom umět uvolnit a naučit se používat, nebo jestli to je svět duchovních bytostí. Je pravda, že na existenci dobra a zla se asi shodneme. Většinou se s obojím v různém poměru setkáváme i sami u sebe. Ale nezdá se vám, že jsou lidé, kteří jakoby jedno či druhé vloženě stělesňovali? Jenom takové dva výrazné příklady, matka Teresa, Hitler. A pokud tomu také v našem viditelném světě, nemohlo by platit, že i v tom neviditelném duchovním světě neexistují jen neosobní síly a principy, ale je tam také to dobro a zlo nějak stělesněno? To je velmi důležité, protože pokud ten duchovní svět není tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, a to, jak jsem říkal, si nemyslí jen křesťané, ale vesměs všechna hlavní náboženství a dokonce i většina okultně zaměřených lidí, tak pokud ten duchovní svět je tvořen i bytostmi, je třeba položit si další otázku. Jde všem těm duchovním bytostem o naše dobro? Jsou nám všechny tyto bytosti přátelsky nakloněny?
A jsou-li tam nějaké bytosti, o kterých nevíme, jsou-li nám rovny nebo nám podřízeny, či nás převyšují, pak je dost riskantní říci si, neví se přesně, proč to funguje, ale hlavně, že to funguje. Možná mi touto formou může být nějak pomoženo. Ale kdo ví, čemu všemu tím člověk otevírá dveře. Mluvil jsem o tom, že pokud není ten duchovní svět tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, tak je potřeba si položit další otázku, zdali všem těm duchovním bytostem jde o naše dobro, jestli nám jsou všechny přátelsky nakloněny a jestli v tom duchovním světě ty bytosti, které tam případně jsou, jestli nám jsou rovny, nebo nám podřízeny, a nebo nás převyšují. Pokud by nás ty bytosti duchovní v tom duchovním světě převyšovaly, tak bychom mohli použít jedno přirovnání. Přirovnání lidí a myší, kdy myši žijí ve světě nás lidí, nás lidských bytostí a my je převyšujeme. My prostě myslíme jinak komplexněji a navíc myši neřadíme mezi svá nejoblíbenější zvířátka. A tudíž si většina z nás nemyslí, že myši jsou to od toho, abychom naplňovali jejich touhu po síru. A teď bych ocitoval francouzského filozofa Blaise Pascala. On řekl, v srdci každého člověka je vákuum ve tvaru Boha, které může naplnit jedině Bůh. A my, každý z nás, dříve či později, možná pocítíme tohle vákuum, pocítíme touhu po něčem, co nás převyšuje. A možná v intencích toho našeho přirovnání bychom mohli říct, že nějaký myší filozof by to sformuloval, v srdci každé myši je vákuum ve tvaru síra, které může naplnit jedině sír. A teďka tím, že ty myši žijí v tom našem světě, tak oni skutečně občas najdou nějaký sýr. Dokonce občas jim ten sýr připravíme jako lidé. Ale právě protože ty myši o tolik převyšujeme, tak když se je rozhodneme nalákat na sýr, abychom ji chytili, tak ta myš nám na to skočí. A ona není schopná rozlišit, jestli jí dáváme sýr, protože jsme jí přátelsky nakloněni, že si z ní chceme udělat domácího mazlíčka, anebo jestli ji chceme chytit jako potravu pro hada. Ta myš prostě pozná jenom, že ten sýr je pravý. Ona cítí jeho vůni, vidí, že je na dosah, ale proč je ten sýr na takovém dřevěném prkénku s lesklými drátky, to už neřeší. Ani není schopná to vyřešit. A na tomhle jednoduchém principu fungují pasti. Něco lákavého nabízí, přičemž následky nechávají skryté. A my jsme také mnohdy přesvědčeni, že poznáme autenticitu různých duchovních zkušeností. Jenomže nemusíme vždycky poznat, co nebo kdo je zatím. Chce nám to něco nebo někdo pomoci, nebo nás nalákat na autentickou duchovní zkušenost a ovládnout. Před časem mi napsala jedna posluchačka, že s bolestmi zad navštívila léčitelku, která jí sice bolestí zbavila, ale od té doby se potýká s nezvladatelnými návaly vzteku. Mluvil jsem s jednou ženou, která patří k vyhledávaným plzeňským léčitelům, a ta mi sama řekla, že měla duchovního průvodce, nějakou duchovní bytost, o které byla přesvědčena, že je to anděl, a až po roce zjistila, že to byl temný anděl, démon. Prostě to nepoznala. A co když ďábel skutečně existuje? A to ne v podobě nějakého toho jelimánka s jednou nohou normální a druhou jako kopyto, kterého každý hloupý honca přechytračí, ale jako skutečné stělesněné zlo. Křesťané věří, že podobně jako Bůh stojí za silami dobra, ďábel stojí za silami zla, i když je v žádném případě nechápeme jako rovnocenné partnery. My toho o původu ďábla moc nevíme, jenom z některých náznaků Bibli vyplývá, že je bývalým nejvyšším andělem, stvořenou duchovní bytostí, která se postavila do spoury vůči svému stvořiteli. A pokud je tomu tak, pokud tahle jedna z nejvyšších duchovních bytostí se zbouřila, tak my všichni jsme se narodili do reality tohoto duchovního konfliktu. Do reality duchovního konfliktu mezi dobrem a zlem. Jak to vyjádřil Erwin W. Lutzer, nacházíme se mezi Bohem a ďáblem, z nichž každý touží po naší věrnosti a každý si přeje proměnit nás podle své podoby. Pokud by to tak bylo, pak by si s duchovním světem vůbec nebylo radno zahrávat. Spíš než jakoby nějaká ta dědečkova kouzelná truhla, tak by se jevil jako bažina nebo minové pole, kde bychom v našem vlastním zájmu neměli opouštět vyznačené cesty. Nedávno jsem četl knihu, kterou napsal jeden profesor náboženství z Brna. Hned v úvodu té knihy vysvětluje, že učit náboženství v podstatě nikdy nejde dobře.
Vysvětluje tam, že zatímco někteří profesoři to mají snazší, jejich úkolem je zprostředkovat studentům nějaké vědomosti, naučit je určitým dovednostem, jak řešit nějaké třeba početní úkoly, takový učitelé výtvarné nebo hudební výchovy ty to mají těžší. Protože oni mají část toho předmětu, který se dá vyložit. To jsou nějaké ty dějiny umění, jména, letopočty, názvy děl. Ještě tak se dá nastudovat technika tvorby. Ale když potom studenti mají sami vytvořit nějaké dílo, tak už je to daleko složitější. A i v teologii máme nějaké informace, které vám mohu prostřednictvím tohoto povídání nějakým způsobem předávat. Jenomže hned na začátku je třeba říct, že pokud jde o to zprostředkovat vztah, pak tyhle znalosti jsou skoro k ničemu. Nebo spíš, možná je to dobrý odrazový můstek, ale to je všechno. Představte si to na příkladu. Představte si, že vaším úkolem jako učitele je vysvětlit třídě dětí z dětského domova, co je to fungující rodina. Nebudete toho schopni. Čeho schopni budete, je předat informaci. Rodiče jsou ti, kdo se o mě starají, mají mě rádi, vozí mě na výlety, oblékají mě, živí a tak dále. Ty děti si ty informace třeba zapamatují, ale co to je fungující rodina, to nebudou vědět nikdy. Protože jsou věci, které se nedají naučit, ale které se musí prožít. A tu přitom s láskou v mezilidských vztazích máme každý z nás nějaké zkušenosti. Takže si to aspoň umíme trošku představit. Svým způsobem je to prožitek všech lidí. Ale s láskou k Bohu tomu tak není. Kdo neprožil, tak to nemůže pochopit. A proto u mě, když o tom vyprávím, mnohem víc záleží na tom mém vlastním vztahu s Bohem, než na vědomostech, které o něm mám. A to je právě důvod, proč ani nemohu předkládat křesťanství jako jedinou cestu, ale jako prožitou cestu. Když bych tu rozebíral jiná náboženství nebo jiné duchovní cesty, tak budu mluvit o něčem, co jsem si přečetl, nebo co jsem slyšel z druhé ruky. Prostě z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl buddhista, ani hinduista, ani muslim, ani jsem neskoušel nějakou jinou duchovní cestu, maximálně jsem o tom získal nějaké informace. Ale k čemu by to bylo, kdybych je tady říkal? Pokud chce někdo poznat něco, cokoliv, tak je nejlepší, když ho s tím seznámí někdo, kdo tu věc nezná jenom teoreticky, ale má ji prožitou. Jeden z pisatelů Bible v jednom svém dopise napsal: znám toho, komu jsem uvěřil. A jinde tentýž autor říká: za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří, nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. Takže co se tu dozvídáme? Je tu nějaké poselství. Bible mu říká evangelium. Dobrá zpráva. A to poselství má moc člověka zachránit. A zní takto. Bůh je skutečný. Je to konkrétní osoba, mající konkrétní osobnost. Má o člověka zájem a hledá k němu cestu. A zve každého, aby s ním navázal tak osobní vztah, jako je vztah dítěte k otci. Já jsem si tohle ověřil, já jsem to vyzkoušel a vím, skutečně vím z vlastní zkušenosti, že tahle cesta křesťanství funguje. A tak proto o ní mluvím, jako o prožité cestě, a přál bych vám, aby jste se o ní dozvěděli víc i vy sami.

sérii 3P pokračuje Karel Řežábek zítra ráno v 6.45, v repríze pak ve 3:45 odpoledne. Posloucháte Rádio 7, které se dívá na svět očima křesťana. Ne, nemáme patent na rozum, ne, neznáme odpověď na každou otázku, mluvíme o tom, co jsme sami zakusili.

Pondělní odpoledne se blíží ke 3:15, kdy dáme prostor slovům Bible. Otevřeme Janovo evangelium ve 14. kapitole. Jen se dospívá Filip Mana.

0: Nermuďte se v srdcích. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte.
1: Pane, nevíme, kam jdeš.
0: Přerušil ho Tomáš.
1: A jak můžeme znát cestu?
0: Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho.
2: Pane,
0: řekl mu Filip,
2: stačí, když nám ukážeš otce.
0: Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Už jen kvůli těm skutkům mi věřte. Amen, amen, říkám vám. Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím ke svému otci. O cokoliv poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li o něco prosit v mém jménu, já to udělám.

0: Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, který s vámi zůstane na věky, totiž Ducha pravdy. Jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji. Budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal mé přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl.
1: Pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu?
0: Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste mě říci, odcházím a zase k vám přijdu. Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jsem řekl, jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já. Řekl jsem vám to teď, předtím, než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili. Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mě nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud.
2: Jan Potměšil, Aleš Juchelka, David Vávra a Petr Forman četli 14. kapitolu Janova evangelia v překladu Bible pro 21. století.

0: Urob moje srdce tvojí, Pane, a tvoja vůle nech se mojou stane.
1: Dospíval Miťo Bodnár. Za pár minut se červeného broučka s tečkami zeptáme, kam poletí, a Petra Rause na život tohoto významného pojídače mšic. Letní kaleidoskop bude patřit opět báječnému hmyzu kolem nás.

Minula 16. hodina z pondělí 20. července. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Hodina před námi pozve nejprve do světa hmyzu za malou chvíli. O 16:30 pak reprízujeme ranní telefonát, dnes zaměřený na umění. Řeč bude o výstavě Figura kontemplativa. A s 17:00 se v oblasti umění přeneseme do oddělení hudby. Jazzový klub přinese pohodovou letní bossanovu. Krásné odpoledne s Rádiem 7.

Děti se hmyzu často bojí, začnou pištět, když po nich leze. Výjimkou ovšem je kulatý brouček, který, když leze po prstě, tak se říkává: Beruško, Beruško, kam poletíš, do nebíčka nebo do peklíčka?

0: No a podle toho známého vtipu ten rozmrzelý Brouček pak odpoví, že už jste desátý člověk, který se ho na to dnes takto hloupě ptá. Prozkoumat Berušku se vydáme v dalším setkání s Petrem Rausem. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: A příjemný poslech čtvrt hodiny, která ukazuje krásu i pestrost světa hmyzu, přeje z Rádia 7 Broňa Procházková. Petře, dělával si to s Beruškou? Ptával ses, kam poletí?
1: Neptával jsem se, ale dělával jsem to, nechával jsem ji odletět. Tady ovšem musím trošku povědět, pokud bychom se drželi korektního českého názvosloví, tak u Berušky bychom se po nějakém létání asi neptali. Protože oficiálně Beruška se jmenuje Acellus aquaticus a je to vodní korýš, který žije ve vodě, má plno nožiček a se slunečkem sedmitečným, což je správný český název toho brouka, o kterém se bavíme, nemá ale vůbec nic společného. Ale slunečku sedmitečnému se Beruška běžně říká, takže se tím nebudeme trápit. Jenom je dobře vědět, že žije ta skutečná Beruška a že žije ve vodě. Slunečko sedmitečné, ano, Rusové mu říkají boží kravka. Brouček, kterého se opravdu nikdo nebojí, navzdory tomu, že je jedovatý. To málo kdo ví. A kdo má nějakou kožní alergii, tak sice si může nechat Berušku lézt po prstě, ale určitě by ji neměl zmáčknout nebo nějak dlachnit, protože ona koleními klouby vylučuje takovou žlutou tekutinu, která je jedovatá a může být velmi alergenní.
0: Takže když se mi objeví na prstě tady tato žlutá látka, tak raději umýt ruce.
1: Umýt.
0: Ještě se vrátím k tomu dětství. Petře, ty jsi byl dítě, který se hmyzu nebojí, který nepiští, když na něj leze. Takhle jsem to slyšela. Je to tak?
1: Je to tak. Maminka vzpomínala, že když mě vyndala poprvé z kočárku, tak jsem se zajímal o mravence. To bylo to, co mě hned zaujalo a zůstalo mi to až do dnes.
0: Takže ta entomologie už od kočárku.
1: Tak, tak.
0: Já jsem na začátku zmínila, řekla jsem kulatý brouček. Neřekla jsem červený brouček, protože u té barvy jsem znejistila, jestli ji mám říci, protože v dnešní době, aby to byl jasně červený brouček se sedmi tečkami, to není tak úplně běžné. Ty variace Berušky toho kulatého stvoření s tečkami, těch barev je spousta. Jak je to?
1: Protože slunéček je spousta. Mnoho druhů, to slunéčko sedmitečné, které bývalo nejběžnější, vypadá vždycky stejně. Tam ta barevná variabilita prakticky není, nebo aspoň v našich podmínkách ne, ale můžeme potkat jiné podobné slunéčko dvojtečné, které je v té nominální, tedy té základní formě o něco menší, červené a má dvě tečky černé, na každé krovce jednu. Ale stejně tak může být černé a mít na sobě čtyři červené tečky. To jsou ale jenom barevné variace, variety. Každý jedinec může vypadat jinak, nemá to žádný pevně daný genetický základ, není to v žádném případě jiný druh, protože tady ti jedinci se spolu navzájem běžně páří a děti takových párů potom zase můžou být všelijaké, buď červené s černými tečkami, nebo černé s červenými tečkami, tak se to tam u nich míchá a střídá. A pak jsou ještě jiné druhy. Najdete malé žluté slunéčko se spoustou černých teček, hnědé slunéčko s bílými tečkami, v poslední době u nás velmi rozšířené slunéčko imigrant z Číny, které je tomu našemu trošku podobné, ale ty tečky má jinak, vypadá jinak, tak divně, když se na ně podíváme. Trošku se ho bojíme, protože je agresivní, řeknu, ne, že by žralo jiná slunéčka, ale tím, jak je životaschopné, plodné, tak ta naše slunéčka pomalu vytlačuje, je jim konkurentem. Ale to se tak stává, když přijde něco někam, kde to nemá být doma.
0: Pojďme za tou naší Beruškou, troufnu si to říct, za tou Beruškou, kterou známe z Ferdy Mravence Ondřeje Sekory. Tak co si o ní povíme?
1: Je to dravec. Je to dravec a jeho základní potravou jsou mšice. A řekl bych, že je to vlastně druhý největší žrout mšic, tedy ten, kdo chrání vlastně rostliny před nájezdy mšic. Tím nejvýznamnějším predátorem, který mšice hubí, jsou larvy pestřenek. Pestřenky jsou takové ty mouchy, které znáte z lesních průsmíků, jak stojí ve vzduchu a pak vždycky popoletí kousek dál, tak jejich larvy také žerou mšice. A řekl bych víc než ta slunéčka, nebo jsou početnější, ale slunéčko je významný, nebo především zase larvy, ale nejenom, ale larvy slunéček jsou významný predátor, který hubí mšice. S těmi mšicemi je to zajímavá věc. Ono není snadné se jich zbavit, což vědí všichni zahrádkáři a všichni, komu se mšice dostali na nějakou rostlinu, třeba i v květináči. Mšice jsou totiž neobyčejně plodný hmyz. Ten jejich životní cyklus je poměrně složitý. Ve většině případů se tam střídají okřídlené a bezkřídlé generace a část těch nebo ty bezkřídlé generace bývají partenogenetické, to znamená samice rodí mláďata bez oplození samcem. Je to vlastně vegetativní množení, tak jak ho známe od rostlin. A navíc, protože tam není potřebný ten přínos samčího jedince, tak se stává, že ta embrya mšice jsou gravidní, jsou těhotná ještě v těle matky. Takže ona mšice porodí dítě, které už má v sobě embryo a v zápětí porodí další a další a další, takže ty generace jdou v neskutečném tempu, rychle za sebou. Profesor Obenberger za první republiky kdysi měl jakýsi odhad, že kdyby všechny mšice, co se narodí, zůstaly naživu, takže během roku by celou planetu pokryly metrovou vrstvou. A je to taková docela důležitá úvaha, zejména pro ty, kdo mají za to, že je potřeba zachovávat život všeho, co se narodí. Skončilo by to katastrofou. Protože už v základu stvoření evidentně je očekávání, že ty mšice budou žrány, že z jejich těl budou žít jiné skupiny tvorů, protože jinak by to všechno velmi rychle skolabovalo. Takže smrt je součástí stvoření. Tady to je jeden z příkladů, kde to vidíme velmi, velmi zřetelně. A slunéčka do tohoto procesu patří a jsou jedněmi z těch, které pomáhají ten stav mšic snižovat a zároveň z toho sami profitují.
0: Na zahradě potkávám mšice, bohužel ano, jsou tam, mám je tam. Potkávám i tam také slunéčka, ale potkávám tam i mravence u těch mšic.
1: To je zajímavá poznámka. Zatímco slunéčka mšice žerou, mravenci si je chrání. A pokud někde jsou mšice a jsou u nich mravenci a přijde tam sluníčko, tak ho ty mravenci poženou pryč. A pokud je někde těch mšic hodně a vedle je větvička, na které žádná mšice není, tak mravenec tu mšici opatrně přenese ještě na tu zdravou větvičku, aby se nám ty mšice pěkně rozšířily po rostlině. Proč to dělají? Tam je základem složení rostlinné šťávy. To, co mšice sají z rostliny, to je tekutina, která obsahuje velmi mnoho cukrů, a velmi málo bílkovinných látek, tedy velmi málo dusíkatých látek, tedy velmi málo bílkovin. Ale pro stavbu těla živočicha, tedy té mšice, je potřebný úplně jiný poměr cukrů a dusíkatých látek. Takže mšice se potřebuje toho nadbytku cukru nějak zbavit. A má to zařízené tak, že její trávicí soustava má takovou podobu, že hned od začátku, my bychom řekli od jícnu, ta trubice trávicí směřuje nejdřív ke konečníku, u konečníku se otočí, udělá takovou kličku a vrátí se zpátky a potom vytváří už normální podobu trávicí soustavy, jako to má jiný hmyz. A v téhleté kličce dochází k vylučování nadbytečných cukrů přímo do konečníku a mšice je vystřikuje potom ty sladké kapičky cukrového roztoku vystřikuje ven. To je to lesklé, co vidíme kolem kolonií mšic na listech a na větvičkách. Ty větvičky jsou lepivé, protože to je roztok cukru. A to ti mravenci chodí lízat, proto si ty mšice pěstují. Ale chodí na to nejen mravenci, pokud jsou tyhle ty mšice v korunách stromů, také produkují tolik cukru, tak na to létají včely. A tahle ta, člověk by řekl v uvozovkách, mšičí hovínka, samozřejmě je to tam ta zkratka, není to produkt trávení, ale takhle to vypadá. Včely olížou, dostanou do svého volátka, v údu to vyzvrací, tak jak každý med, a my tomu říkáme med medovicový a máme ho rádi. Takhle vzniká.
0: Ondřej Sekora to vyjádřil tím, že ti mravenci tam měli ty krávy, které dojili, tak to byly ty mšice.
1: Ano, je to tak.
0: Petře, všimla jsem si, že ty jsi člověk, který uvidí ten boží hlas, uslyší ho i z té přírody. Evokuje ti něco tady tento způsob trávení cukru, vylučování cukru? Bereš si z toho něco pro sebe?
1: Myslím, že jo. Je to taková, v případě těla mšice, taková zkratka. Ta mšice nasaje tu rostlinnou šťávu, ale ten nadbytek cukru je pro ní zlý. A ona se snaží se toho cukru hned zbavit. Ještě než se spustí trávicí proces, dostat ho pryč, zbavit se ho. Myslím si, že to je i pro nás, nebo pro mě to je jakési avízo, že ve chvíli, kdy potkám něco zlého, něco, cukr sám o sobě samozřejmě zlý není, ale v tom množství už je nebezpečný a tak se to stává i nám. Může jít o věci, které nemusí být nějak zvlášť zlé, ale jsou ve špatném kontextu, ve špatném množství nebo jakkoliv zasazené. Jakmile něco takového rozpoznáme, tak je potřeba se tomu postavit hned a hned se toho zbavit. Říkává se, že člověka napadají špatné myšlenky. Tak to prostě je a vlastně to není problém. Problém je, když si tu špatnou myšlenku podruhé přivolám, když se jí nezbavím hned, když ji já poskytnu prostor, pozvu si ji do života a začnu si ji hýčkat a pěstovat, začnu ji zkoušet trávit třeba. Mšice se toho zlého zbavuje hned a myslím si, že to je dobrý příklad.
0: My jsme začali slunéčkem a já bych nechtěla skončit u mšic, ale chtěla bych skončit i tím slunéčkem na tom prstu. Opravdu, když to slunéčko odlétá z prstu, tak je to velmi, velmi efektní, jak zvedne ta červená křídelka. A teď vlastně nevím, jsou to křídelka?
1: Jsou to křídla, je to první pár křídel, který ovšem v případě brouků je silně sklerotizovaný, tedy je tuhý, tvrdý, mluví se o krovkách. A je zajímavé, slunéčka stejně tak jako téměř všichni brouci využívají ty roztažené krovky jako nosnou plochu. A ten druhý pár křídel, ten se potom pohybuje a vytváří tu hnací sílu, která brouka žene. Takhle to funguje skoro u všech druhů brouků s jednou výjimkou. A to jsou zlatohlávci. Zlatohlávci mají na vnějším okraji krovek z každé strany takový výřez. Ten okraj je takový pozvednutý. A zlatohlávci, když chtějí vyletět, krovky pozvednou, vystrčí křídla a letí vlastně se zavřenými krovkami. Takže nemají žádné nosné plochy, letí jako střela, jako kamínek vystřelený z praku. A protože někteří zlatohlávci v Africe, tedy ti takzvaní goriáši, jsou pěkně velcí, tak pak se stane, když se takovýhle letící, řeknu kamínek v uvozovkách, potká s autem, tak nerozbitné sklo auta je za chvilku, nebo v okamžiku na padrť.
0: Je jasné, že okno auta nepoletí do nebíčka, ale skončí někde tam dole v peklíčku. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu a těším se opět na tu příští.
1: Já se těším.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Hraus.

Příště se ve světě hmyzu pokusíme dohonit mouchu, alespoň svými myšlenkami. V premiéře v pátek o 9:30 dopoledne.

každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením, řekla Ečno.

Za okamžik 16:30. Za okamžik je tu repríza ranního telefonátu, ve kterém byla řeč o výstavě Figura contemplativa.

0: Až do 6. září mohou návštěvníci arcibiskupského zámku Kroměříž, spadajícího pod Muzeum umění Olomouc, zavítat na výstavu Figura Contemplativa, která je součástí okruhu Cesta dědictví. Prozkoumat lidské tělo v umění od antiky až po současnost je možné díky 78 exponátům sběratele umění Patrika Šimona. Po telefonních linkách teď zdravím kurátora a spoluautora výstavy, vedoucího oddělení arcidiecézního muzea Olomouc a arcidiecézního muzea Kroměříž Miroslava Kindla. Název výstavy zní Figura Contemplativa. Co si pod tím můžeme představit a jak se to tedy odráží v jednotlivých vystavených exponátech?
1: Tento název jsme společně s Patrikem Šimonem zvolili jako jakýsi úvod do celého tématu, kdy jsme z jeho sbírky vybrali, jak už jste zmínila, 78 exponátů a právě na těchto exponátech jsme chtěli představit, jak lze uvažovat o lidském těle, respektive jak naši předci uvažovali o lidském těle a o tom, co dnes nazýváme figurou a jak tady to jejich uvažování se promítalo do umění, které představovali potom svým vrstevníkům a celé veřejnosti. Tudíž figura kontemplativa je do češtiny přeloženo něco jako uvažování o figuře, uvažování o lidském těle.
0: Co se návštěvníci o lidském těle doví? Sama vím z různých výstav, když se dívám na některé pozice různých postav, většinou biblických nebo antických, že vlastně nerozumím, co se tím chce vyjádřit. Budou mít návštěvníci třeba psané texty k dispozici, nebo jaká je ta průvodní linka celé výstavy?
1: Průvodních linek jsme zvolili hned několik. Je tam taková ta klasická, kdy jsou u vybraných exponátů rozšířené popisky, kde si návštěvníci mohou přečíst takový důležitější kontext. Ten jsme zvolili především pro ty návštěvníky, kteří už mají nějakou zkušenost s uměním, vědí ty úplné základy, no ale potom jsme také vybrali dvě takové jednodušší a populárnější linky, a sice audioguide. Máme speciální audioguide, který je nazván Cabinet of Wonders, kde návštěvníci s mobilním telefonem nebo tabletem mohou projít výstavu buď to s kurátorem, to znamená se mnou, a nebo s kurátorovým synem, kterého jsme nazvali Oskarem, a ve zjednodušené formě si nechat představit právě téma výstavy, jak naši předci uvažovali o lidské figuře. Poslední, ta pro děti s kurátorovým synem Oskarem, je formována pro děti od nějakých 10 do 18 let.
0: Proč jste vlastně, vy jste spoluautor této myšlenky, tak proč jste vlastně mířili zrovna k tomuto tématu?
1: V České republice, v Evropě, ve světě je celá řada sběratelů, ne všichni, řekl bych skutečně menšina si z nich, se ale zaměřuje na staré umění. Staré umění je spíše doménou státních muzeí a galerií, zůstává v kostelech a tak dále. A kroměřížský zámek máme jako chrám pro vystavování starého umění. Muzeum umění Olomouc každý rok tam připraví jednu výstavu, která je většinou mířena právě na staré umění. A tentokrát jsme zvolili Patrika Šimona a když jsem se do jeho sbírek díval, nahlížel jsem, tak jsem chtěl vybrat téma. Nechtěl jsem, aby jsme jenom vzali umění ze sbírky Patrika Šimona. No a napadlo nás, že zobrazíme linku právě, která zobrazuje lidské tělo od těch dob nejstarších, od antiky, od starověku až do současnosti, protože jeho sběratelské aktivity skutečně překlenují tady tu dlouhou dobu.
0: Takže nebylo složité poskládat ze zdrojů Patrika Šimona ten ucelený příběh evropského figurálního umění?
1: Složité to samozřejmě bylo, protože jsme chtěli, aby návštěvníci, jak se říká, na první dobrou pochopili to, o co nám jde, co chceme ukázat. Že chceme ukázat, že za zobrazením lidské figury například ve středověku byly další věci. Jo, že nešlo umělci jenom o to, aby zobrazil lidské tělo, ale že to lidské tělo v sobě neslo nějaké poselství. To samé po tom braném novověku v baroku. Chtěli jsme ukázat, jak se to změnilo v 19. století a také jsme chtěli ukázat, jak se to proměnilo ve století 20. Jo? Měli jsme z čeho vybírat, každopádně složité to bylo, ale myslím si, že se nám to podařilo dobře.
0: A jen pro zajímavost, můžete prozradit, jak dlouho trvalo tuto výstavu naplánovat?
1: Patrikem Šimonem jsme se na tom, že mu uděláme výstavu z jeho sbírek, domluvili už před více než 2 lety a zhruba rok probíhalo potom vybírání exponátů, psaní textů pro doprovodnou publikaci a nejtěžší potom bylo všech těch 78 exponátů vtěsnat do výstavní chodby Kroměřížského zámku. Takže přibližně rok trvala ta kurátorská práce, včetně potom samotné stavby výstavy.
0: Kurátorská práce, říkáte. A u toho mě napadá, že vlastně mnozí asi nevíme, co to všechno obsahuje. Kurátor je ten, který přichází s myšlenkami a potom pro ně hledá nějaké zdroje, které lze vystavit.
1: Ano, přesně tak. Já jsem historik umění, já to použiju na svém příkladě. Vystudoval jsem dějiny umění, pracuji v Muzeu umění Olomouc a mou prací je nacházet témata, která rád představím veřejnosti v přístupné formě, v mém případě ve výstavě. To znamená, tady ta výstava vznikala rok, ale máme výstavy, které vznikají, výstavní projekty, které máme třeba na 4 roky a po dobu 4 let kurátor tento projekt se snaží stělesnit ve výstavních exponátech. To znamená, vybírá ve střední Evropě, někdy i v celé Evropě, samozřejmě vždycky záleží na rozpočtu, exponáty, které dobře reprezentují téma, které si vybral, takže to jsou exponáty, ale samozřejmě vedle toho on to téma zpracovává i odborně, to znamená, že k většině výstav Muzeum umění Olomouc publikuje výstavní katalog, kde jsou odborné texty, a nebo publikuje průvodce výstavou, kde jsou méně odborné texty, kde jsou texty, které jsou více sympatické běžným návštěvníkům. Tohle všechno musí kurátorská práce obsáhnout, ale samozřejmě kurátor není ten jediný, který s tím tématem výstavy pracuje. U nás v muzeu máme i edukační pracovníky, kteří se pak v rozšířeném kontextu snaží výstavu přiblížit běžným návštěvníkům. Takže skutečně kurátor je ten, který, jako když si představíte ve filmu režiséra, takže režíruje vlastně celou výstavu a představuje téma, které si vybral návštěvníkům.
0: Už jsme slyšeli ten jakýsi celistvý záměr výstavy Figura Contemplativa. Měl jste v tom i vy nějaký svůj osobní cíl, co chcete lidem říct a ukázat?
1: Určitě jsem tam měl svůj osobní cíl. Já už jsem zmínil, že jsem historik umění, zároveň jsem ale historik umění, který se specializuje na staré umění. Na Univerzitě Palackého učím starou nizozemskou malbu, která se samozřejmě bez figury neobejde. Dnešní umělci si vystačí bez figury, respektive dnešní umění je tak rozsáhlé, že umělci mohou bez zardění říci, že se figurální nebo figurativní malbě nevěnují. V minulosti umělci tuto možnost neměli, figura byla jedním z těch hlavních témat, které výtvarní umělci zobrazovali. A já sám se specializuji na barokní umění, takže jestli já jsem v té výstavě hledal, tak skutečně celou řadu různých poloh, které umělci, výtvarní umělci a především malíři v mém případě zobrazovali lidskou figuru, co vše dokázali do zobrazené lidské figury vložit. Ať už to byly emoce, city a další věci.
0: A které dílo, nebo máte nějaké dílo z celé té výstavy, které na vás osobně nejvíce zapůsobilo?
1: Já už jsem zmínil, že mám rád nizozemskou malbu, starou nizozemskou malbu 15., 16., 17. století a mým oblíbeným obrazem je tam Kristus se svatým Janem Křtitelem od Juse van Kléva.
0: Co je na tomto obraze pro vás tak zajímavého?
1: On velice dobře zobrazuje citovou blízkost, kterou umělci v 16. století objevovali. Jo, samozřejmě i ve středověku, ve středověkém malířství nebo sochařství umělci objevovali blízkost například mezi panou Marií a Ježíškem. Jo, to jsou takové ty známé kompozice, kdy pana Marie drží Ježíška v náručí, Ježíšek se k ní naklání, ale v průběhu renesance a především v průběhu 16. století umělci objevovali lásku jako takovou a snažili se ty city, které mezi zobrazenými postavami jsou na malířském plátně nebo malířské desce zobrazit. A tady na tom obraze je velice dobře vidět právě vztah, velice blízký vztah mezi Kristem a svatým Janem Křtitelem, co by dětí. Jsou tam oba dva zobrazeni jako děti.
0: Je to tady tak, že člověk musí mít nějaké poznání a znalosti třeba barev, jejich významu a podobně, nebo kompozic celé té skladby obrazu, aby vlastně pochopil, co mu chtěl autor říct.
1: Určitě tomu tak není. To jsou všechno věci, se kterými umělci pracovali a nabízeli je divákovi, ať už je to právě kompozice, podle které oni vystaví obraz, barvy, které použijí, a divák toho obrazu potom vlastně všechny tyhle informace má vnímat podprahově. Správný umělec mu je nabídne, aniž by nutil diváka toho obrazu o těchto věcech uvažovat. Jo, to znamená, že když umělec použije barvy tak, jak má, tak divák podprahově, jeho mozek už rozpozná, že tohle je přesně ta kombinace, která se mu líbí. Když použije správnou kompozici nebo nějakou důmyslnou kompozici, tak divák podprahově sám si řekne, to je pěkná kompozice, to se mi líbí. A nemusí dešifrovat. To, co už dešifrovat potom musí a kde je potřeba trochu znalostí diváka, je samotná ikonografie, aby divák poznal, co na obraze je zobrazeno. V případě naší výstavy, která se zaměřuje na figuru, to ale až tak komplikované není. A tam, kde je, tak samozřejmě se snažíme návštěvníkovi pomoct výstavními texty.
0: Moc vám děkuji za tohle povídání a inspirativní rozhovor. Chcete ještě na závěr shrnout, kdy a kde se tedy výstava koná?
1: Výstava se koná v Kroměřížském zámku, ve výstavní chodbě druhého patra Kroměřížského zámku. Koná se až do 6. září, každý den kromě pondělí, a moc zvu všechny posluchače Rádia 7 na prohlídku a opravdu vyzkoušejte si náš rozšířený digitální audioguide, nechte se provést ať už mnou jako kurátorem nebo mým synem Oskarem, když tam přijdete s dětmi, věřím, že se vám výstava bude líbit a že si ji užijete.
0: To říká o výstavě Figura Contemplativa magistr Miroslav Kindl, PhD, kurátor a spoluautor výstavy, vedoucí oddělení Arcidiecézního muzea Olomouc a Arcidiecézního muzea Kroměříž. Velmi děkuji za váš čas, přeju všechno dobré, ať má výstava úspěch.
1: Mockrát děkuji a všechno dobré vám, paní redaktorko, i posluchačům.

Prázdninovém putování jazzového klubu po rozmanitých hudebních koutech našeho světa se tentokrát zastavíme v taneční Brazílii. Odpočnout si, nebo možná i rozvlnit se, můžete u pohodové letní bosanovy. A začínáme v 17 hodin. Krátce před 17. se z vysílání loučí Broňa Procházková s pozváním k poslechu hudby příjemně jazzové.

Jazzový klub na Rádiu 7. Éterické dívce s Ipanema mám sice daleko, nejen zeměpisně, ale i věkem a náturou. Přesto vás s květy ve vlasech a brazilským koktejlem Caipirinha v rukou vítá Broňa Procházková. Ano, dnešní letní cestovatelský jazzový klub, ve kterém přes prázdniny putujeme hudebními kouty širého světa, bude patřit bosanově, a to ne ledajaké. Finský jazzový trumpetista Jukka Eskola se nechal zlákat tropickými rytmy a roku 2013 vydal album Orchesta Bossa. Nahrávka se nesnaží znít prvoplánově brazilsky, ale to je na ní sympatické. Spíše taková tradiční bosanova se skandinávským nadhledem. Dobré naladění a dobrý poslech.

Jukka Eskola je finský trumpetista, který patří mezi nejvyhledávanější jazzové umělce ve své zemi. Spolupracoval na nahrávání mnoha desítek alb, je úspěšným lídrem několika hudebních uskupení, vydal několik vlastních desek. Je považován za jednoho z klíčových instrumentalistů své generace ve finském jazzu. Své čtvrté album Orchesta Bossa oděl do rytmu tradiční bossanovy.

Bossa nova, portugalsky nová vlna, je styl brazilské hudby konce 50. let 20. století. Vymyslela ho skupina studentů a muzikantů střední třídy, žijících v pobřežních čtvrtích Copacabana a Ipanema, města Rio de Janeiro. A v dnešním letním jazzovém klubu posloucháme, jak zní bossa nova z rukou finských hudebníků. Ale pozor, nejedná se o interpretaci známých brazilských písniček. Až na dvě výjimky zde najdeme zcela autorské skladby, které vzešly ze spolupráce trumpetisty Yuki Escoli a producenta bubeníka Tepa Mäkinena, tedy od finských hudebníků. A i jednu z oněch dvou výjimek složil finský písničkář. Pouze jediná skladba pochází z pera brazilského autora a tohle je ona – From the Hot Afternoon, z horkého odpoledne.

Projekt Orchesta Bossa začal vlastně živým koncertem, který jsem měl možnost vytvořit pro sestavu s kvintetem a smyčcovým kvartetem. Repertoárem byly jazzové a bossa standardy. Nic neobvyklého. Zvuk komba mi ale uvízl v mysli. Zkrátka jsem si užíval tradiční rytmus bossy, kombinovaný s dechy v popředí a smyčci, které přidali trochu modernější úhel. Tak jsem se rozhodl rozvinout tento projekt, složit nějaké melodie a udělat album. Říká ke své nahrávce finský trumpetista Jukka Eskola. V prázdninovém jazzovém klubu Rádia 7 jsme poslouchali album z roku 2013 Orchesta Bossa. Doufám, že jste si letně prosluněný rytmus bossanovy užili. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková. Poslední skladba s významově bohatým názvem Rikitik.

0: Máme 18 hodin pondělí 20. července. Na Rádiu 7 vám pohodový večer přeje Klára Litterová. Na 6. hodinu je připraveno další Ezechielovo proroctví s pořadem Bible Guide. Dostaneme se k tématu spravedlnosti a manželství jako obrazu vztahu mezi Bohem a lidmi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 18. kapitola. V této kapitole Bůh ústy proroka učí, že spravedlnost rodičů se nepočítá dětem a naopak. Ukazuje to na přísloví, které se tehdy mezi Izraelci používalo. Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby. To znamená, že za skutky rodičů ponesou odplatu jejich děti. Bůh ale tento přístup odmítá. Čteme. Jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, to přísloví už v Izraeli říkat nebudete. Hle, mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Tady jsme narazili na důležité pravidlo. V desateru totiž čteme něco, co ukazuje naopak. Tam čteme. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. Tato formulace nás může trochu mást. Nesprávný výklad tohoto místa je ten, že za hříchy otců budou pikat jejich potomci, ať už žijí bezbožně nebo zbožně. To by ovšem odporovalo jak textu z Ezechiele, tak také obecnému biblickému porozumění Boží spravedlnosti. Tato věta z desatera znamená něco jiného. Pokud děti hříšných rodičů pokračují v hříších svých předků, tedy slovy desatera patří k těm, kdo Boha nenávidí, odsouzení zůstává na nich. Když se ale obrátí,

dětí, pak odsouzení nenesou. Bůh od dětí hříšných rodičů očekává pokání. Potom se naopak stanou nositeli Božího požehnání. Jsou pak těmi, kteří Boha milují. To předávají svým potomkům. Pokud tedy ti se od Boha neodvrátí, tak to čteme i v desateru. Prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Představu, že hříšní rodiče negativně ovlivní věčný osud zbožných dětí, odstraňuje tato kapitola Ezechiele. Vyjasňuje nám pochopení, že každý jednotlivec je před Bohem osobně zodpovědný pouze za své vlastní skutky. Čteme. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví panovník Hospodin. Splodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoliv z těch věcí, kterých se on sám varoval. Takový má snad žít? Nikoli. Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře, jeho krev ulpí na něm. Třeba však splodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak. Takový nezemře za otcovy viny, takový jistě bude žít. Jeho otec tak zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. A potom to Bůh zhrnuje. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovi viny a otec neponese viny synovi. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi, tedy bezbožnému, jeho ničemnost, tedy bezbožnost. Toto je krásné a děsivé pravidlo spasení. Nikdo mi nemůže vzít spasení, jedině já sám. Nikomu nemůžu spasení darovat, každý je musí přijmout sám. Bůh nechce člověka zničit. Chce, aby všichni jednali správně a on je nemusel trestat. O tom čteme. Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho chování, praví panovník Hospodin. Obraťte se. Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí. Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví panovník Hospodin. Obraťte se a žijte. Pokud by spasení záleželo jen na Bohu, pak by všichni lidé byli spaseni. Vždyť apoštol Pavel píše, tak je to správné a milé našemu spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Spasení člověka ovšem nezáleží jen na Bohu. Spasení je vztah dvou osob, tak jako manželství. Právě proto je manželství obrazem vztahu mezi Bohem a lidmi. O tom čteme například v listu Efeským, kde Pavel spojuje manželství se vztahem Krista a věřících. Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Tak jako je manželství rozhodnutí dvou svobodných lidí, tak podobně je spasení rozhodnutí dvou svobodných bytostí, Boha a člověka.

0: Pojďte si poslechnout nabídku večerních pořadů Rádia 7. Jsou okamžiky, kdy nemusíme rozumět tomu, co čteme. Podobně na tom byl i Pavel Šmídla, který nerozuměl Bibli. Dostal ale jednu radu, která mu pomohla nejen ve čtení, ale i s odpověďmi na mnohé otázky. Jakou radu dostal, si poslechněte v relaci Život víry. Vysíláme od 6:30. Už v 19:15 nás čeká další dobrodružství z knížky Radka Daniela. Dnešní karafásek nám ukáže, že každá nalezená věc, i ta sebekrásnější, má svého majitele, kterému moc chybí. Co se stane, když najdete něco, co byste chtěli vy, ale musíte se rozhodnout, jestli si to nechat nebo vrátit? Podaří se hrdince Janě udělat správnou věc? Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil působit jinam. I tohle je jedna z vět, která zazní ve třetím setkání věnovaném doteku a dotýkání. V pořadu K uši, k duši ho naladíte od 7:45 a řeč bude o Božím dotýkání. Rozlomení dalších pečetí beránkem budeme svědky v relaci Světem Bible. Co se v tuto dobu na konci času bude dít, na této zemi vysvětluje John Vernon McGee. Další jeho výklad z 6. kapitoly knihy Zjevení na nás čeká 15 minut po 8. večerní. O tom, že křesťanství není rodinná tradice a že je užitečnější vyjít za dětmi na hřiště, než se je snažit zvát do církevní budovy, hovoří v další letní repríze pořadu Hláska Teresa Parks. O své zkušenosti a s budováním komunity na brněnském sídlišti se podělí od 21 hodin. V této části rozhlasového výkladu Markova evangelia se budeme zabývat Ježíšovými spory s jeho protivníky. Řeč bude o sporu týkajícího se daní, vzkříšení a i největšího přikázání. Připojte se k pořadu Ke kořenům ve 22 hodin. Ve čtení na pokračování čteme z knihy Sandy Deglerové Susan Wesleyová Služebnice Boží. Vracíme se do 17. století, kdy postavení žen nebylo snadné. Susan se s tím setkávala stále. Toužila však sloužit Bohu, své rodině i lidem. Se svým mužem se zabydlovala na drsném venkově a plnila povinnosti matky. Měla před sebou velkou bolest. Ve 11:45 její životní příběh v podání Rosity Mertové pokračuje.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se,

hvězda, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Od 6:30 otevřeme na Rádiu 7 pořad Život víry. Narazíme v něm na potíž s tím, že ne vždy rozumíme tomu, co se v Bibli píše. Podobně na tom byl i Pavel Šmídla, který se s námi podělí o radu, jak na to.

0: Další z životních příběhů o setkání a životě s Bohem nabídne následující pořad, který pro vysílání Rádia 7 připravila Kateřina Hodecová.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: U mikrofonu mám Pavla Šmídlu, člověka, kterého se ptám na to možná nejdůležitější v životě. Jak jste poznal Pána Ježíše Krista?
3: No tak já jsem napřed chodil do katolického kostela jako malý kluk, protože jsme vyrůstali v katolické rodině. A tam se mi to moc nelíbilo, protože to bylo takové jednotvárné a takové monotónní a pořád dokola ty oběti. Tak jsem prostě potom vyrůstal a na víru jsem zanevřel, nebo se mi to nezdálo zajímavé a praktické pro život. A pak jsem vystudoval průmyslovku, šel jsem na vysokou školu a můj švagr s mojí sestrou se obrátili u adventistů a tak mě to zajímalo, ta jejich cesta, tak jsem se taky někdy zúčastňoval těch sobotních shromáždění a tam mě to trošku oslovilo, protože to bylo zajímavé a řešili se takové praktické životní otázky. Tak jsem potom šel po neúspěšné cestě na vysoké škole, kdy jsem přerušil z psychických důvodů, tak jsem šel na vojnu a po vojně jsem se vrátil a šel jsem na 2 roky do Krkonož na jednu boudu sloužit a jako správce domovník a tam jsem se taky seznámil s křesťanama v Trutnově a začalo mě to velice zajímat, protože jsem měl plno otázek, na které mi nikdo nedokázal zodpovědět, tak jsem se tam zúčastnil shromáždění a začal jsem číst Bibli. A tu Bibli jsem jí moc nerozuměl, takže jsem to na chvilku odložil, ale protože jsem se stále nemohl spokojit se svým životem, tak jsem se snažil přijít věci na kloub, tak jsem se modlil a chtěl jsem, aby se mi to nějak osvětlilo, abych měl takový vnitřní zrak na to písmo, abych tomu rozuměl i čtení mezi řádky a co vlastně Bůh mi chce tím říct. Tak jsem navštěvoval různé shromáždění, nebyl jsem nikde členem žádné církve, ale líbilo se mi, že můžu chodit z jedné církve do druhé a tam porovnávat jejich učení. Tak jsem potom se vrátil z Krkonoš zpátky a vznikala tady nová církev bratrská, do které jsem chtěl chodit a bavilo mě to, že je to takové neformální a seznámil jsem se tam s jedním kazatelem, který byl laický kazatel a který mě hodně na moje otázky dovedl odpovídat logicky a smysluplně, tak jsem se s ním skamarádil a on mě řekl, že mi něco chybí a já jsem pořád nevěděl, co mě chybí a v čem jsem zaostával a že to prostě tomu nerozumím ještě úplně. Tak on mě řekl, že jsem ještě nepřijal Ježíše jako svého pána a spasitele do svého srdce a že stojím ve dveřích a nemůžu projít těma dveřma, že se nějak vzpírám a že bych to mohl udělat, že se mi jako otevře úplně obzor. Tak já jsem to potom udělal na jednom takovém skupinovém shromáždění u kamarádů tady v Drahotuších a prožil jsem takové vnitřní ujištění, že Bůh existuje, že mě miluje a že chce pro mě mít takový dobrý plán pro můj život a že se můžu rozvíjet a můžu se prostě setkávat s ním každý den a můžu se k němu modlit a můžu na něho spoléhat, že on mě nikdy neopustí, tak jsem to udělal a tak se mi hodně jako ulevilo a otevřel se mi prostor pro setkávání znovuzrozených křesťanů, kteří udělali to samé jak já a kteří taky toužili potom po té pravdě a po té lásce a po tom milosrdenství a odpuštění. tak jsem byl rád, že jsem to s něma mohl absolvovat a že jsem mohl kráčet tou cestou s nimi a že jsem mohl navštěvovat sbor a tam jsem se mohl radovat s ostatními a ujistit se, že Bůh má pro mě plán a má pro mě nějaké řešení mých životních situací a tak jsem byl rád, že jsem se s nima jako mohl stýkat.
2: Na vašem příběhu mě moc potěšilo, že jste nehledal laciné odpovědi svých otázek, ale opravdu jste šel po podstatě věci. A tak si říkám, dneska máte ještě nějaké otázky?
3: No, objevují se stále nové a nové. Tím, jak čtu písmo a jak se modlím a jak se snažím plnit Boží vůli, tak se snažím prostě ty otázky na ně zodpovídat z písma a někdy se mi to daří, někdy se mi to míň daří, ale podle toho, jak žiju, tak poznávám, že někdy hřeším a někdy nedělám to, co mám konat, tak se mi ta cesta k Bohu trochu uzavírá a tak se mi nedaří v životě a není to všechno o tom, že by člověk žil snový nějaký krásný život, ale jsou tady překážky, je tady hřích, je tady to zlo, které se snaží nám znemožnit cestu k Bohu a cestu k pravdě a tak snažím se číst různé knihy a snažím se to srovnávat s písmem, abych věděl, co je důležité a co je méně důležité a kde je ta pravda a kde je lež. A tím, že se odvracím od hříchu a snažím se žít čestný a spravedlivý život, tak tím se mi ta cesta otvírá a tím se mi ty otázky zodpovídají a vím, že to je nikdy nekončící proces, který jako člověk musí absolvovat a hledat a nacházet a vím, že když se snažím žít jako dobrý život, tak ta pravda a ta láska v tom písmu se mi otevírá a ty otázky už nejsou tak palčivé, které nedokážu vyřešit a vysvětlit, tak se mi upozaďují, už to není tak důležité a vím, že na ty otázky nemám nějak tlačit a nemám se nějak snažit je zodpovědět, protože to není důležité v mém životě a mám se soustředit spíš na to, co je tady a teď a co můžu vykonat pro dobro lidí a pro druhé a tak se snažím tak žít dál a objasňovat si, co je důležité a co je méně důležité.
2: Uměl byste pro někoho, kdo nás poslouchá a třeba ještě nepatří Pánu Ježíši, nějak stručně říct, v čem je bonus života s Bohem, co člověk má, když má Krista?
3: No tak je to především v tom, že člověk nedělá nějaké zbytečné věci, které nemají žádný smysl, a nezabředává se do nějakých problémů a snaží se tu cestu hledat ve shodě s Boží pravdou a tím se vyvaruje různých chyb a různých kotrmelců v životě a nedostatků a když ví, kde má hledat odpovědi, tak se snaží tu situaci vyřešit tak, aby byl spokojený on, aby byla spokojena jeho rodina, aby se všecko vyvíjelo tak, jak si to pro nás Bůh připravil, protože věřím, že Bůh má s každým člověkem svůj plán a má nějaký smysl ten náš život v tom, že objevujeme ten plán pro svůj život a ty cesty, kterými se máme dát a který máme jako se z toho radovat, že Bůh má pro nás takové skryté kamínky many a můžeme se spolehnout, že když chceme žít s Bohem, že On nám vždycky tu cestu ukáže a dá nám v pravou chvíli nahlédnout na ten správný postoj a to správné řešení otázky, které je pro nás nejvýhodnější a nejdůležitější a můžeme tak růst a můžeme tak se vzdělávat a můžeme tu cestu s Bohem mít, protože On nás má rád a chce pro nás to nejlepší a když toto víme, tak s tím Pánem Bohem je to ta cesta snazší a nemáme nějaké zbytečné mindráky v životě a různé jako neštěstí, kterými se můžeme vyhnout a kterými můžeme to všechno vyřešit a můžeme se spolehnout na Boha, že on má pro nás vždycky odpověď. A když jsme citliví na Ducha Svatého, tak tu odpověď najdeme ve svém srdci a můžeme jít dál a můžeme se spolehnout, že všechno se v dobré obrátí a že všechno zase má nějaké řešení a všechno má nějaký důvod, proč se to stalo.
2: Když mluvíte o Božím plánu pro život člověka, rozpoznal jste ten Boží plán pro sebe?
3: No, je to, můj život je dost takový složitý a který jsem si to tím vlastně způsobil všechno sám. A ten Boží plán pro můj život je, abych žil čestně a spravedlivě, abych žil pro druhé, abych nebyl sobec a nežil jenom pro sebe. A abych se taky mohl radovat z těch věcí, které Bůh pro mě připravil, abych je nacházel. Určitě je to společenství v církvi, je to společenství v rodině, radost z podpory rodiny a taky hledání partnerky a hledání smysluplného vztahu dvou lidí, které je velice důležité, protože Bůh říká, že není dobré člověku být sám. A taky, abych rozvíjel svůj talent, který jsem zdědil po otci a který je hudební a abych se vzdělával v hudbě, abych činil radost Bohu svou hudbou, abych oslavoval Boha a abych taky měl smysluplnou práci, která by mě naplňovala, ve které bych našel uplatnění, aby ta práce měla a byla radost a nebylo jenom trápení a nebylo to jenom čisté vydělávání peněz a nějaké takové zhromažďování hmotných statků a taky, abych prostě měl radost ze života, abych každý den nacházel nějakou drobnou radost, abych nesmutnil, abych se netrápil ničím a abych všechno odevzdal Bohu, který mě miluje a který to vždycky se mnou myslel dobře a abych se taky radoval a spoléhal na ostatní, že se můžeme navzájem za sebe modlit a že můžeme řešit svoje problémy ve sboru a v církvi a mohl se podílet na tom správném chodu církve a tom správném směrování, aby jsme se radovali a měli účast na bohoslužbách, kdy se člověk občerství a tak se člověk jako raduje z toho, že je v církvi a že je mezi bratrama a sestrama, kteří jsou živými kameny církve a je to takový život, který je smysluplný a který dává naději do budoucna a který má nějaký důvod a má nějaký smysl a má to všechno. Prostě je to ku prospěchu věci a Bůh se raduje z toho, že lidé hledají jeho vůli a že se snaží žít ten charakterní a radostný život v Bohu a tak nacházet každý den nějaký důvod, proč jí dal.

0: Vy jste zmínil církev a to je dnes docela otázka, protože mnoho lidí si rádo žije svoji víru v takovém nějakém tom individualistickém módu. Pro vás zjevně církev je důležitá. Proč?
1: Církev je důležitá z mnoha důvodů. Taky se v písmu píše, že brány pekel církev nepřemohou, takže se snažím chodit do církve a snažím se žít společně se sborem a řešit ty problémy a mít na to nějaký vliv, protože v té církvi je radost a je tam Duch Svatý a je tam takový pocit blaha, že z toho světa, který nás jenom chce uštvat s různýma honbama za něčím, co nemá smysl a co nemá žádný opodstatnění, tak v té církvi nacházím takovou oázu radosti a svatosti a nějaké takové sounáležitosti mezi bratrama a sestrama, že jsme na jedné lodi a že to společně můžeme všechno zvládnout, že ti lidé přemýšlí jinak, než přemýšlí tento svět a snaží se žít podle desatera a podle božích zákonů a taková, je tam takový vnitřní pokoj, člověk nalezne v církvi takový klid v duši, mír se všemi lidmi a tu sílu pro další život a pro odpuštění a pro nějaké takové radování se z toho, že v té církvi je to společenství a že je tam taková radost a že se můžeme milovat navzájem, protože Bůh nás miluje, tak v té církvi je ta láska se stonásobně zvýší a můžeme se navzájem milovat a můžeme se modlit jeden za druhé a odpouštět si hříchy.
0: Druhým pilířem života věřícího člověka je bezesporu Bible, Písmo svaté. Vy jste říkal, že na začátku jste Bibli četl, ale moc jste ji nerozuměl. Čím je pro vás to biblické poselství, ta zpráva dnes?
1: Tak dnes v takovém uspěchaném a dost hektickém světě, kdy se dějou jedna záležitost za druhým, tak při tom čtení písma, když jsem přijal Pána jako spasitele, tak mě to osvětlil Duch Svatý a nacházím tam odpovědi na moje otázky, které se týkají i Izraele a i tohoto dění v tom světě, jako v globálním světě. A jsou tam odpovědi na ty nejistoty a na to tápání a na ty nedostatky, které člověk má, tak tam nachází oporu v evangeliu, že Pán Ježíš zemřel za celý svět a že vstal z mrtvých a že tou smrtí to nekončí a že se můžeme radovat, že máme v nebesích věčný domov a že nás Bůh miluje a že nás nikdy neopustí a že má pro nás nejenom na tomto světě, ale i na tom světě v Božím království má pro nás plno úkolů a plno práce a plno radosti a že se můžeme s Pánem Ježíšem setkávat už tady a to Boží království vytvářet tady mezi sebou, že se máme snažit o to, aby jsme žili čistý a svatý život a že se můžeme radovat z toho, že Bůh je s námi spokojený a že má na nás svatý vliv a že v tom písmu svatém nacházím ten soulad s bratrskou nebo s církví a různě s tím Božím slovem a to, že to Boží slovo je jednoznačné ano, ano nebo ne, ne a že tam v tom Božím slově nacházím takový pokoj a takový klid a mír, který se mi dává do srdce, že je to taková jistota v tom dnešním světě, taková opravdu perla a je to kniha knih, která mi dává i s objevováním s konkordancí, když to studuju a různě, když se na to soustředím do hloubky, tak mi to dává takový vnitřní klid a mír a pocit, že Bůh je živý a že nesložil zbraně a že můžeme bojovat proti tomu zlu a můžeme Božím slovem toho původce zla můžeme odzbrojit a můžeme to Boží slovo použít jako útočnou zbraň proti původci zla a proti tomu, že nás napadají různé myšlenky negativní a že můžeme ty negativní myšlenky odzbrojit tím Božím slovem.
0: Máte nějaký oblíbený biblický úsek nebo verš?
1: V celé Biblii je krásné, že se prolíná, že můžeme stále nacházet na první stránce i na poslední souvislost a spojitost a že můžeme hledat a stále nacházet nové a nové věci s tím, že pokračujeme v tom hledání. Samozřejmě Janovo evangelium je takové nejsladší, takové nejvíc milostivé a nejvíc, Pán Ježíš asi Jana miloval nejvíc, tak to je takové krásné čtení a takové hladké, takové srozumitelné a jednoduché. A doporučoval bych čtenářům začít s Janovým evangeliem. A pak kniha Zjevení, to mě velice zajímá, dopisy u různým církvím, které se tam objevují v knize Zjevení a které nám Bůh pomaličku odkrývá a snaží se nám, abychom tomu porozuměli a abychom všechny ty výjevy a ty úkazy, které jsou tam, aby jsme s nimi byli ztotožněni, aby jsme to chápali, aby jsme se z toho radovali, že to není jenom hrůza, která se valí na tento svět. Poslední doby budou hodně o válka, hodně o hladomoru, ale je to taky radost, že se Pán Ježíš pro nás vrátí a že můžeme se spoléhat na jeho slovo, že se všechno vyplní podle toho, jak je napsáno.
0: Ještě třetí pilíř nebo důležitou oblast života křesťana chci zmínit nebo zeptat se vás na ní, a to modlitbu. Modlitba, to je takový fenomén, možná každý člověk si ji trošku představuje jinak, ale jaká je vaše zkušenost s modlitbou?
1: Modlitba je důležitá v životě člověka, protože při modlitbě se člověk spojí s Bohem a není to jenom vykládání naučených frází a je to hlavně rozhovor, kdy očekávám na Boha a vlastně tím, že se pokořím, tak tím mi dává Bůh do srdce ty správná slova, ty správné věty a ta modlitba je důležitá pro klid a pro pokoj v srdci a pro takové ujištění, že Bůh mě slyší, že mi rozumí, že mi dává odpovědi a že se snažím být v Bohu souladu s Bohem při té modlitbě, že můžu se spolehnout na to, že on mě odpoví, že mě vyřeší ten problém a že se můžu modlit jako jeho slovy, že očekávám na to, co Bůh chce v mém životě udělat a při té modlitbě se dozvím, jakým způsobem asi mám činit a jak se mám zachovat a je to takové stišení před Bohem a taková pokora a pokoj, že při té modlitbě člověk zjistí, jak ho Bůh miluje a jak ho se snaží mu porozumět a snaží se mu víc stříc a je to ta v takovém hektickém světě dneska je to takový klid a mír a taková radost a pokoj, že můžeme se s Bohem spojit a že ho můžeme pochopit a můžeme dělat ty skutky lásky a porozumění a můžeme se radovat, že je Bůh s námi.

O svou duchovní cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělil Pavel Šmídla, se kterým natáčela Kateřina Hodecová. Chcete-li druhým lidem přiblížit příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Premiéra nového dílu bude v pátek v 11 hodin a 15 minut s názvem Marie Komendová. Další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy zítra v 19.45, kdy hovoří Lucie Endlicherová.

0: Po 19. hodině vás v pondělí 20. července z vysílání Rádia 7 zdraví Klára Litterová. Tato hodinka bude patřit hlavně dětem. Už za 15 minut je čeká kanafásek a v něm další dobrodružství z knížky Radka Daniela Povídá se povídá. Dnešní příběh nám ukáže, že každá nalezená věc, i ta sebekrásnější, má ale svého majitele. A pokud se mu ztratila, tak mu také chybí. Co se stane, když najdete něco, co byste sami chtěli, ale není to vaše? A podaří se naší dnešní hrdince Janě udělat správnou věc? To se dozvíme už za 15 minut.
1: We wrote this song to let you know that you are not alone. There is a peace

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 čekají na vaše děti na adrese deti.radio7.cz. Najdete je schované pod červenými puntíky. A nejen je, ale i různé další nápady a zajímavosti. Mrkněte a objevte čas s Rádiem 7 pro vaše děti.

čekání na kanafásek pustím dětem dětskou písničku. Bude letní, výletní. Na cestu do Prahy se vydali žížaly. Jak víte, na cestách je nebezpečno a dávat pozor si musí každý. Zpívá pěvecký sbor Koťata a jejich Tygři.

I dneska pro vás, kluci a holky, máme vzkaz z Božího dopisu, z Bible. Zní takto. Filipským 2. kapitola 4. verš. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým a nejen jemu. To není zrovna jednoduchá rada. Člověku se chce přece myslet spíš na sebe, na to, aby se on sám měl dobře. Myslet na sebe je sice lehčí, ale když pomůžeme někomu jinému, získáme ten pravý poklad. Radost v srdci z toho, že jsem druhého potěšil. Rozdělil se o sladkost, zastal se kamaráda nebo pustil v autobuse sednout maminku s bříškem. To všechno jsou maličkosti, které dělají svět hezčím. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe a hned uvidíte, komu můžete udělat radost. O tom je i náš kanafáskový příběh z knížky Povídá se povídá, kterou napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.

0: Jo, vykřikla nadšeně Jana. Taková krásně malovaná čítanka. Podívej, mami, to bude skvělé, až si v ní budu číst. Radovala se. A opravdu, obrázky v učebnici byly překrásné. Jana obracela stránky a nemohla se těch pestrých barev nabažit. Je, ten kluk, jak jede na kole, ten je legrační. A slon s kloboukem. A tady, mami, koukej, vidíš toho krásného ježka s jablíčky? Vykřikovala na celé kolo. Pak popadla knihu a utíkala s ní k oknu, aby se na obrázky mohla podívat ve světle podzimního sluníčka. Sluneční paprsky nakoukly do knížky a Jana byla nadšená z toho, že má tak pěknou učebnici. Prohlížela list za listem, když v tom najednou žuch. Na zem vypadla bílá obálka.
1: Jú, co to asi je?
0: Zašeptala a zvedla ji ze země.
1: A co v ní nebylo?
0: Papírový panáčci jako živý. To je sen za mami. Tady jsou krásné postavičky. Že si je můžu nechat? Ptala se rozjařeně.
1: Mohla bych s nimi hrát divadlo.
0: Ukáž? Vykoukla maminka z kuchyně. Jani, víš ale, že nejsou tví. Patří asi tomu, kdo měl knihu před tebou. Budeš je muset vrátit.
1: Mami, vzadu je podepsaná Blanka Ondráčková, koukni.
0: Znáš ji? Zeptala se maminka.
1: Moc ne, ale vím, jak vypadá. Když jsem ji dnes viděla, ani se mi nezdálo, že by se jí po figurkách stýskalo. A navíc našla jsem je já, takže jsou moje.
0: Našla, to je pravda, ale představ si, jak by ti asi bylo, kdybys je ztratila ty.
1: Určitě by tě to moc mrzelo. Přemýšlej o tom aspoň chvíli a dobře si rozmysli, co uděláš.
0: Jana něco polohlasem zabrblala a pak odběhla s pokladem do pokoje.
1: Zahraju si divadlo, napadlo ji.
0: Vzala si dvě židle, dala je sedátky k sobě a na opěradla připevnila kousek látky z máminy zástěry jako oponu. Divadýlko bylo hotové. Představení může začít. Zahrála si pohádku o červené karkulce, o zlatých vlasech děda Vševěda, ale najednou jí to přestalo bavit.
1: Divadelko bez diváků, to není žádné divadlo, pronesla po chvíli otráveně.
0: Jenže koho pozvat? Kamarádky pozvat nemůžu, možná by je některá poznala a mámu taky ne, ta s tím nesouhlasí.
1: Ale já je nechci vrátit, patří mně,
0: vykřikla vzpůrně. Opravdu jsou tvoje? Zeptala se maminka z vedlejšího pokoje.
1: To se ví, já jsem je našla,
0: blesklo jí hlavou. Pak se ale přece jen trochu zarazila. Jak by mi asi bylo, kdybych je v nějaké knížce zapomněla já? Ve škole nám paní učitelka říkala, že nemáme dělat druhým to, co sami nemáme rádi. Já bych asi byla moc smutná a scháněla bych se po nich. Jsou to takový krásní panáčci. Se zalíbením si je znovu prohlížela. Pan král byl velice legrační.
1: Břicho mu koukalo z červeného pláště, tváře měl jako jablíčka a koruna mu padala na stranu.
0: Princezna zas byla krasavice. Havraní vlasy po ramena, bledě modré šatičky a zasněný úsměv, jako kdyby vyhlížela nějakého prince. Statečný rytíř v brnění a krásný princ na vraném koni. Honza s ranečkem Buchet, kouzelný stařeček a tančící víla průsvitná jako hedvábí. A chundelatý pejsek tam byl. Jana si vůbec nedovedla představit, že by o tak krásné figurky mohla přijít. Druhý den ve škole Blanku bedlivě pozorovala. Ta se smála, pošťuchovala se s kamarádkami a vypadala spokojeně. Jana si říkala, že jí figurky snad ani nemůžou chybět, protože jinak by přece tak nedováděla. Třeba ani nebyly její, chlácholila se. Jenomže co když ano? Pak by nebylo správné si je nechat. To by byla krádež a já nejsem žádná zlodějka.
1: Ach, jich, ouvej, co mám dělat? Povzdechla si bezradně. Ještě před chvílí stála, po očku pozorovala Blanku a pak odběhla do třídy. Hloupé figurky, tolik starostí s vámi mám, zanaříkala. Co jen s vámi udělám? Toho dne s nimi ale neudělala nic. Odpoledne si zas jen tak pro sebe zahrála divadýlko, ztratila ale o něj zájem mnohem dřív než poprvé. Vrátila postavičky mrzutě do obálky, zasunula je do učebnice a koukala z okna. Nemá to cenu mít figurky, které ani člověk nemůže ukázat druhým dětem. Divadlo bez obecenstva opravdu není žádné divadlo, řekla si a definitivně se rozhodla. Zítra půjde a Blance je vrátí. Ráno přešlapovala před školou už od 7:30. V duchu se loučila s překrásnými figurkami. Už si s nimi nebude nikdy hrát. S divadýlkem je konec. Stejně to nebylo k ničemu. Vrátím je a basta fidly. Zakončila rozhodně. Ovšem nebylo to tak jednoduché vzdát se jich. Když Jana uviděla Blanku, jak před školou v houfu ostatních děvčat hopsá panáka, v bříšku jí zabolelo, u srdce jí píchlo, nejradši by se propadla někam hodně hluboko. V hlavě jí cosi velelo. Stůj, počkej. Zhruboka se nadechla a loudavě vykročila k smějícímu se hloučku. Blanko, můžu, víš, něco pro tebe? Ráda bych ti dala, zakoktala nesměle a zčervenala jako poupátko. Z tašky vytáhla obálku a neochotně napřáhla ruku. Jú, kde jsi je našla? Zakřičela radostí Blanka. Už jsem si myslela, že svoje pimprdlata nikdy neuvidím, volala nadšeně. To je prýma. Budu zase moc hrát divadýlko. Kluci a holky z nemocnice budou mít radost, smála se na celé kolo. Jana se zarazila. Chvíli stála jako tvrdé jí a pak se taky rozesmála. Blanka jí prozradila, že chodí jednou měsíčně do místní nemocnice, kde hraje pro nemocné děti pohádky. Na příští představení vezme Janu sebou. To bude paráda, těšila se Jana. Konečně pořádné divadýlko. Představení pro diváky. Jedině divadlo s obecenstvem má smysl. A v nemocnici bylo diváků haba děj. Děti ležely ve svých postýlkách a oči jim radostí zářily. A když děvčata dohrála poslední pohádku, potlesk byl pro ně tou nejsladší odměnou. Stálo to za to, pochvalovala si Jana. Doma by mě to samotnou nebavilo. Loutky jsou sice loutky, ale teprve, když jsou diváci, stává se divadlo divadlem.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil působit jinam. I tohle je jedna z vět, která zazní ve třetím setkání věnovaném doteku a dotýkání. Pořad Uši k duši o božím dotýkání se rozezní hned po písničce. Zpívá Salvador.

0: O doteku mluvíme v pořadu Uši k duši, v pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváte s moderátorkou Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem jako hostem tohoto pořadu. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme zatím mluvili o doteku jako fyzickém kontaktu mezi dvěma lidmi. Dobře, mluvili jsme i o tom, že je možné zažívat tu haptickou část života i skrze dotýkání se nějakých věcí, ale pořád to bylo o něčem, co člověk fyzicky zažívá. Já bych teď ráda se dostala do oblasti, v níž mluvit o doteku je už hodně symbolická věc. A zároveň je to něco, co je důležité podle mého v našem pořadu otevřít. Totiž o božím doteku. Když jsem přemýšlela o téhleté sérii, tak jsem jako takový highlight měla neustále v hlavě ten asi jeden z nejznámějších obrazů vůbec, ten výsek fresky v Sixtínské kapli, kde Adam natahuje prst směrem k Bohu a je tam ten malinký prostor mezi těmi jejich dvěma prsty, aby se dotkli, ale je to tam. Je tam prostě ten dotek jako symbol života, jako symbol nového začátku, jako symbol stvoření. A tak bych právě o božím doteku v životě člověka mluvila ráda. Možná úplně na úvod bychom mohli mluvit vůbec o tom, jestli je to to, co se děje stále, jestli stále Bůh je ten, kdo se člověka, života člověka chce dotýkat a jakým způsobem to dělá.
1: Že v Kristu Bůh ukázal, že je ochoten přijít k nám velmi na tělo, jo, na blízko, takže to boží stělesnění tak je významnou součástí toho, čemu věříme. A zároveň jako předpokládáme, že za stvořením, druhá strana stvoření, tak je boží záměr, jo, že všechno spočívá, říká Pavel, když tam cituje někoho, že v něm se pohybujeme a v něm jsme, jo. V podstatě Bůh nás drží pohromadě, Bůh drží svět pohromadě a my se koupeme v Bohu nějakým způsobem. Tak v tomhle smyslu je nám blíž než my sami. Jo, je nám blíž, než jsme schopni možná zachytit nebo vědomě prožívat. Myslím, že v tom smyslu se nás Bůh dotýká velmi na blízko. Samozřejmě nevždy to musíme vědomě zažívat. A ty jsi říkala, že je to symbolické v tom božím dotýkání. Já si myslím, že je to sice symbolické, ale právě stělesněné. Vidíme to v tom, že třeba Ježíš má tělo, takže když se mě dotkne někdo, kdo je součástí jeho těla, tak v tu chvíli se dotýkám Ježíše, se dotýkám svého bratra, své sestry. Jsou to doteky, které se dějou v Bohu a prostřednictvím jeho a v jeho režii a v jeho vůli. Jo? Takže jo, Bůh se nás dotýká.
0: Když to řekneš takhle, tak to je vlastně moc hezký obraz toho, že Bůh skutečně přichází na dotek v lidech kolem nás. A na druhou stranu i tady určitě platí nějaké hranice, o kterých jsme mluvili minule a předminule. Kdyby se chtěla dostat ryze do té duchovní roviny, do nějakého božího doteku v mysli člověka, v nějakém božím přicházení směrem k člověku, tak tohle je něco, co je Bibli v průběhu dějin zaznamenáno a popsáno. I tady by mě zajímalo, zda se to děje stále. Jak to rozpoznat vlastně?
1: A myslím, že to je něco, čemu se učíme. Rozpoznat boží přítomnost. Někdy to zažíváme a nevíme, že to byl on a zpětně nám to dojde. Že to byl on, že se nás dotknul a zpětně člověk až potom, když si zjistí víc a když slyší příběh, já nevím, evangelia a tak zjistí, jo, to znám, to jsem zažil, vnímal jsem, že tu někdo je a že mě někdo nese a že se mě někdo občas nějak dotýká a časem zjistíte, že to byl Bůh a jaký to byl Bůh a jaký Bůh je a začnete být schopni si ho více všímat a rozpoznávat a více se s ním nějak jako dotknout cíleně a vědomně, ale myslím, že je to o postupném rozpoznávání se. Poznávat jeho hlas, poznávat jeho oslovení je o tom, že když s ním trávím čas, tak se naučím ho trošku vnímat za rohem po každý nebo ve všem a zároveň jsem schopen rozlišovat trošku mezi tím, kdy mi něco chce sdělit a kdy si já spíš něco do něčeho vmýšlím. Jo. A možná i rozlišit potom ale to, že když se mě chce Bůh dotknout třeba prostřednictvím někoho a když někdo využívá dotek anebo kontakt se mnou způsobem, který nenese boží vůli. Protože to se taky může stát a může se to stát i v církvi, že někdo blízkost, ať už vztahovou nebo i fyzickou, tak vám chce vnutit, anebo používá způsobem, který je manipulativní, anebo který nerespektuje hranice. A v tu chvíli to není blízkost, která nese Božího ducha. Jo, že Bůh takový není. Takže jsou pak doteky, ať už teda v tom abstraktním smyslu slova, jo, kontakty, anebo doteky i fyzicky, které vlastně nejsou o něm. Proto je tak tragické, když se v církvi, teď máme různé kauzy o zneužívání a tak, je tak tragické, když dotek v tom duchovním prostoru, tak se spojí s nerespektováním hranic člověka a s jejich masivním zneužitím a nabouráním. To je přesně proti smyslu toho způsobu, kterým se Bůh dotýká člověka.
0: My jsme mluvili o tom, že je možné vymanit se z toho doteku člověka tím, že ho odmítnu, zvlášť pokud tam člověk cítí něco, co mu není příjemné, že je to dobré udělat. Je možné takhle odmítnout i boží dotek? Je možné i z božího doteku se takhle vymanit?
1: Nevím za definitivně, ale myslím, že Bůh nás tomhle respektuje a že ve chvíli, kdy já ho odkláním a kdy já ho nechci a tak, takže že častokrát jako poodstoupí a čeká. A nebo nás přepadne někdy jindy jiným způsobem, který je, ale no, je to o tom, že on hledá k nám cestu způsobem, který nás nechce poškodit a zničit, ale který nás chce probudit. Protože Bůh je jakoby dobro, jo. Bůh je stělesnění lásky. Bůh je láska sama, ta skutečná. Ne ta manipulativní, ne ta nebezpečná, ne ta, která nerespektuje hranice. Je to láska, která se vydává, která umírá, která je bezelstná. A víš, že to nejlepší, co můžeme v životě mít, je kupat se v něm, jo. Je být v něm. Takže ve chvíli, kdy my se jeho lásce odcizujeme z různých důvodů, právě protože se třeba bojíme, připisujeme mu motivy, hledáme v něm věci, které vycházejí z toho, jak pokřivený je náš pohled díky druhým lidem, kteří nám ho dobře nezobrazovali. Tak on potom hledá způsob, jak nás vtáhnout do toho, aby jsme se chtěli ho dotknout, aby jsme chtěli přijmout jeho dotek. Takže on nás tak jako zkouší to na nás, jo. Ale myslím, že umí poodstoupit. A myslím, že umí taky zmoknout. Myslím, že se umí schovat, prostě čekat, až my ho začneme vyhlížet. Ale mám zkušenost, že někdy se mě dotknul jako nečeká někdy ve chvíli, kdy jsem ho nejméně hledal. Jo? Někdy jste na odchodu od Boha a najednou zjistíte, že mu stojíte tváří v tvář a že se vás právě dotýká. Podobně jak se v mezilidských vztazích se vám to může stát. Můžete někoho z ne třeba dobrých důvodů tak od něj odcházet, protože vám připomíná něco v životě, čemu nechcete čelit, nebo se cítíte příliš méně cenní na to, aby s tím člověkem jste měli vztah a podobně. Můžete ho odmítat. Někde najednou uprostřed toho on si k vám najde cestu a vy zjistíte, že je tady opravdu pro vás a že vás má opravdu rád a že je to jedno, čeho se bojíte a že se na to necítíte, ale že ten vztah je opravdový. A myslím, že to někdy zjišťujeme s Bohem.
0: Zároveň já úplně rozumím té chvíli, kdy člověk zažívá ten strach. Víš, když jsi mluvil o tom, že Bůh je láska a ten dotek jeho do života člověka je vždycky správný a dobrý a něco, co nás posouvá. Tak se mi úplně vybavil Jonáš, jak chtěl před Bohem utíkat, jak dostal nějaký úkol, ale vlastně šel úplně na druhou stranu, než kam ho Bůh posílal. Právě proto, že mu ten boží dotek specifický v tom úkolu, který od Boha dostal, nebyl příjemný. A tak se vůči němu
1: Ano.
0: Jonáš vymezuje.
1: On je láska, jo, ale on taky není amorfní. Jo. On je láska se záměrem. Jo. On je láska, která má tvár. On je láska, která nás často chce vtáhnout do věcí, které se nám můžou nelíbit. Ne proto, že by nám chtěl právě ublížit, poškodit nás, ale protože nás vede do života lásky a sebeobětování a do života zájmu o druhé a tak dál, právě jak to tomu Jonášovi vadilo. Takže Bůh je láska, která nám může být velmi v něčem děsivá taky svým nárokem, který z něj vychází. C.S. Lewis, když poznal realitu Boha a když se obrátil, tak říkal, že byl, už nevím přesně, jak to řekl, ale že byl jeden z nejvíce vyděšených konvertitů na britských ostrovech, jo? Protože se cítil být propadnut Bohem. Cítil se být tím zaskočen, a viděl, že žít, přistoupit na jeho realitu a žít v doteku a v kontaktu a v blízkosti s ním bude znamenat překopat celý svůj život, bude znamenat vzdát se věcí, bude znamenat nechat někoho jiného v jeho životě udávat krok a že je to vlastně opuštění sebe sama. A tam se hraje o to, zda ten, ke komu se takhle opouštím, tak je opravdu dobrý. A myslím, že k tomu v těch postupných jako různých dotecech s Bohem tak dorostáme až postupně a že se učíme na ně vsadit a vlastně se mu vydat a vlastně se jim nechat plně obejmout a plně obejmout jeho. To se učíme asi celý život a je to postupní budování důvěry. Pakliže k ty důvěře je důvod. Pán Bůh se nám musí taky jakoby dokázat jako spolehlivý. On to dělá, ale může to trvat roky. A jenom to, že se obrátím v jednu chvíli a že si představuju, že blízko s Pánem Bohem znamená, že budu zažívat jenom pozitivní věci a že se bude dít to, co chci a podobně, že ta důvěryhodnost je založena na tom, že Pán Bůh je Santa Claus, tak to časem, když zraje naše víra, tak vlastně narazí na hranice reality. Na hranice toho, že Pán Bůh nás volá k nějaký formě života, že nás bude frustrovat někdy, že je to někdo, kdo, když budeme s ním žít v tom kontaktu a v tom doteku jako vzájemném, tak že vlastně to bude někdy i nepříjemné, ale že je dobrý. A to se učíme až postupně.
0: Úplně se mi u toho vybavuje to, co píše apoštol Pavel, když říká, že ani tak nejde o to, že jsme Boha poznali, ale že jsme od něj byli poznáni.
1: Ano,
0: Připadá
1: ano.
0: mi, že s tím dotykem je to podobné, že jako mnohem víc než o to, že my se Boha nějak dotkneme, jde o to, že on se dotýká nás, že on je ten, kdo vychází na tu cestu směrem k člověku jako první.
1: No, ale tam je ještě to, že jako Pán Bůh o nás ví asi všechno, jo. A myslím si, že i ten Pavel tady mluví o tom, o té naší straně toho být Bohem poznán. Že vlastně je důležité nechat se jim poznat. Je důležité ze své strany otevřít ty dveře a ze své strany se nechat chytnout. A tohle právě je ta výzva duchovního růstu. My se rádi necháváme Bohem poznat tehdy, když se cítíme dobře a sympaticky. Ale ve chvílích, kdy se necítíme dobře, anebo kdy máme dojem, že jsme oškliví a že jsme nějakým způsobem završení hodní, že na nás není dobrý pohled, tak v tu chvíli se nechat poznávat někým a nechat se dotknout někým, tak je vlastně velmi těžký. Možná se i podle toho pozná duchovní růst, že jsme schopni časem vrůstat do důvěry Bohu takovým způsobem, že se necháváme jim poznat a trošku se jako odkryjeme před ním i ve chvílích a naučíme se, že se to dá a že to není problém žít odhaleně před Bohem a s vědomím nějakého sebeodhalení před ním i ve chvílích, kdy bychom se radši schovali. Nechat se jim obejmout i ve chvíli, kdy vlastně se necítíme na obejmutí.
0: Mohu já být božím dotekem v životě druhého člověka?
1: Jednoznačně. No, ale většinou se nám to stane tehdy, když se díváme směrem k Bohu, než když se snažíme být božím dotekem v životě druhého člověka. Jo, když si z toho uděláme job, tak většinou tím vyplašíme Ducha Svatého a on jde dělat něco někam, kde má prostor. Tak myslím, že jo, ale že se to děje nejvíc tehdy, když jsme prostě nasměřovaní k Bohu a když milujeme druhé a jsme sami sebou. Jo. Že Pán Bůh se nás dotýká častěji tam, kde o tom nevíme. A tam, kde se snažíme za každou cenu být tím božím dotekem, tak často spíš se snažíme

0: když my umíme před Bohem sami se nechat dotknout a vlastně být slabí. Jo, naše vlastní zranitelnost před Bohem je zdrojem božích doteků v životech druhých lidí.
1: Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil pracovat jinam. Tak to je to, s čím odcházím z toho našeho dnešního povídání. Děkuji, Marku. A budu se těšit, že zase za týden se společně setkáme, až se vysíláním rozezní známá znělka pořadu Uši k duši. Ten se pro tuto chvíli uzavírá a tak se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

Je po 20. hodině večerní pondělí 20. července. Od mikrofonu Rádia 7 vám klidný poslech přeje Klára Litterová. Od 8:45 je pro vás připravená relace Světem Bible, ve které budeme svědky dalších rozlomených pečetí Božím beránkem. Co se v tuto dobu na konci časů bude dít, vysvětlí teolog John Vernon McGee.

0: Rozplétání prorockých událostí popsaných v 6. kapitole knihy Zjevení je tématem dalšího pokračování cyklu Světem Bible. Skrze teologický výklad Johna Vernona McGeeho nahlédneme na symboliku čtyř jezdců, přičemž klíčovým zůstává přicházející apokalypsa. Tato vlna světového strádání, hladomoru a válečného pustošení není výrazem chaosu, ale představuje spravedlivý velký boží soud. Zamyšlení nad budoucností našeho světa přinese Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli 6. kapitolu knihy Zjevení. Dnes vám připomenu na začátku první dva verše, které jsme si minule četli, a pak pokročíme dále. Jako obvykle citujeme zde oba nejčastěji používané české překlady. Starý překlad kralický a nový překlad ekumenický. I viděl jsem, když otevřel ten beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví jako hlasem hromovým. Pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště a dána jest jemu koruna i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal. A ještě ekumenicky, tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Kristus postupně rozlomí všechny pečeti jednu po druhé ve správném pořadí. Má k tomu plné pověření a každý tvor na zemi bude jednat podle jeho příkazu. Takže čtyř jezdci jsou teď připraveni vyjet. Beránek láme pečeť, první pečeť, a slyšíme vyjádření, provolání, jdi. Pokusy určit symboliku jezdce na bílém koni dali vznik řadě rozdílných názorů. Existuje i výklad, že jezdec představuje samotného Krista. Na podporu svého postoje si zastánci tohoto pojetí berou 19. kapitolu knihy Zjevení a také 45. žalm. Ale řada znalců Bible z premilenialistické školy učí, že bílý kůň a jezdec na něm je naopak antikrist. On napodobuje Krista, předstírá, že je přicházejícím Kristem, ale samotný Pán Ježíš Kristus stojí nad probíhajícími událostmi a otevírá jednotlivé pečetě. Když se v závěru knihy Zjevení objeví zdánlivě podobným způsobem, má docela jinou výzbroj, nikoli luk. Už jsme si posledně připomněli, že antikrist vždycky nevystupuje jako lump, jako někdo, kdo škodí, kdo dělá prokazatelně zlé věci. Konec konců Satan je andělem světla a antikrist nebude mít rohy ani kopita. Spíše to bude ten nejpřitažlivější muž, jakého kdy svět viděl. Svět ho uvítá a zvolí si ho. Vždyť on nabídne sjednocení světa a celosvětový mír. Mám za to, pokračuje ve výkladu náš učitel, že kdyby se teď kdokoliv objevil na scéně s takovou nabídkou, dostatečně rozumně a logicky podanou, nikdo ze světských představitelů by se neptal, jestli takový člověk přišel z nebe nebo z pekla. Myslím, že by jim to bylo jedno, protože chtějí mír za každou cenu. A až se dostane k moci antikrist, bude mluvit o míru. Svět si bude myslet, že snad vstupuje do tisíciletého království, zatímco ve skutečnosti vejde do velkého soužení. Velké soužení přijde jakoby v beránčím rouše, ale vyklube se z něho lev. Příslib míru bude velkou lží, které svět uvěří. Zmíněným jezdcem v přečtených prvních dvou verších 6. kapitoly tedy není Kristus, protože on je beránkem na trůnu, který rozhoduje, který řídí i tyto události a vydává rozkazy. Kristus je jasně identifikován až v 19. kapitole knihy Zjevení. Tam pak bude tím pravým knížetem pokoje.

Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, a byl mu dán veliký meč. Tolik třetí a čtvrtý verš v šesté kapitole knihy Zjevení. Prvním jezdcem nemůže být Kristus už proto, že až on jednou přinese na tuto zemi mír, bude to mír dlouhodobý, mír na tisíc let. Tenhle klid, který jsme viděli dosud, je jen krátkodobý. Bezprostředně potom, co vyjel bílý kůň, vyráží směrem k zemi ještě červený nebo ohnivý kůň války. Určitý řád a s ním i mír, který na zemi donesl bílý kůň, byl dočasný, podvržený, nespolehlivý. Antikrist se zpočátku představí jako vladař, který přináší světu pořádek a klid, ale nemůže ho zaručit, neboť Bůh už dávno řekl, nemají žádného pokoje, pravý Bůh můj, bezbožníci. Izajáš 57:21. Což to není právě mír, k němuž se slibem zavazuje každý uchazeč o místo ve vládě v naší zemi, povídá starý Američan. Za mne tomu tak bylo. Jeden z nich ovšem nechal zhodit dvě atomové bomby. Ale hned potom jsme zase začali mluvit o míru. Nikdy nezapomenu, jak jeden kandidát na velkou státní funkci ve státech řekl, že naši chlapci už nikdy nepřekročí oceán, aby někde bojovali. Jaký to byl podvod. Příteli, mír je nám dnes stejně vzdálený, jako kdykoliv v minulosti. Stále se na různých místech světa stahují mračna války. A tak podobně, ovšem mnohem rafinovaněji a promyšleněji, bude Antikrist také podvodníkem. Nepřinese kýžený pokoj, protože už jede ohnivě červený kůň války.

A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře řkoucí pojď a vys. A pohleděl jsem a aj kůň vraný a ten, kterýž na něm seděl, měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas z prostředku těch čtyř zvířat an praví měřice pšenice za peníz a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď. A ještě ekumenicky, když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. Apoštol Jan v různých gramatických provedeních znovu opakuje slyšel jsem a viděl jsem. Chce mít jistotu, že my si to uvědomíme. Pro něho to byl autentický zážitek. Černá barva koně zde značí smutek. To bychom se museli podívat ještě do Jeremiáše 4.28 nebo Malachiáše 3.14. A svým způsobem černá mluví také o hladomoru. V pláči Jeremiášově 4.8-9 čteme: Avšak nyní jejich postava potemněla víc než saze. Na ulicích je nepoznají. Na kostech se jim svraštila kůže, vyschla, až byla jako dřevo. Lépe jsou na tom skolení mečem, nežli skolení hladem. Ti, kteří vykrváceli pro bedeni, než ti, kdo zemřeli pro neúrodu pole. Černý kůň představuje celosvětový hladomor, který na zemi nastane. Po každé válce bývá nedostatek potravin. Řecký historik Herodotos vysvětluje, že měřice nebo míra obilí byla denní dávkou jídla pro vojáka a denní mzdou byl tehdy denár. Matouš 20, verš 2. Takže z toho, co je tu uvedeno, můžeme porozumět, že v době, kdy vyjede ten vraný nebo černý kůň, budou takové poměry, že pracující muž nebude schopen uživit svou rodinu. Olej a víno můžeme pokládat za určitý znak přepichu, který si oblibují bohatí lidé. Olej může odpovídat našim kosmetickým prostředkům, tělovým krémům a pomůckám ke zkrášlení, které dnes používáme. Představuje snad všechno, co patří k životnímu luxusu. A víno symbolizuje lihovinu, které bude hojnost, i když to bude doba hladu. Thomas Malthus se už někdy v roce 1798 vyjádřil, že síla populace je nekonečně větší, než jsou síly země k vyprodukování živobytí pro člověka. Tehdy se jeho předpovědi nepřikládal skoro žádný význam. Ale v roce 1959 se v Římě sešli zástupci 77 národů, členové organizace s názvem Food and Agriculture Organization, sešli se, aby se radili o boji proti hladu a podvýživě na zemi. A na tomto meetingu pan Toynbee prohlásil, dříve či později dosáhne výroba potravin své horní hranice, a potom, bude-li se populace dále zvyšovat, bude si svou daň vybírat i hladomor, tak jak tomu bylo v minulosti, když společně řádili hlad, mor a válka. Tolik citát. Dnes je možná pohled na tyto skutečnosti zase trošku jiný, než byl v roce 1798 anebo v roce 1959. Nicméně v knize Zjevení probíráme budoucí události. Jediným důvodem, proč některé z nich aplikujeme na dnešek, vysvětluje náš učitel, je snaha ukázat, že tu nejde o nic nepřiměřeného, o nic nemožného. Svět je připraven, všechno se doslovně uskuteční.

Otevření čtvrté pečeti. Jezdec na plavém koni. A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete řkoucí pojď a vis. I pohleděl jsem a aj kůň plavý a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými. 7. a 8. verš v 6. kapitole knihy Zjevení. A ještě jednou podle ekumenického překladu. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. To jsou, milí přátelé, dost hrozné zprávy o budoucích událostech na této zemi, ale už dnes si dovedeme představit jejich uskutečnění. Trocha střízlivé úvahy a výpočtu jen při pohledu na chorobu AIDS a na její šíření nám nažene strach. Možná tím ničivým plavým koněm či jezdcem na něm nebude morová nákaza, možná ani AIDS. Třeba to bude jiný prostředek, který vyhubí čtvrtinu obyvatel země. Ale už dnes víme, že při vší své vyspělosti a současně píše, je lidstvo krátké na mnoho kriticky důležitých věcí. Jeho jméno bylo smrt. Fyzická smrt v sobě zahrnuje mnohem víc, než co vidí oko. Lidské bytí je víc než jen fyzická existence a smrt je víc než pouhé zastavení životně důležitých tělesných funkcí. O smrti psal apoštol Pavel v dopise do Říma a doslovný překlad toho textu, Římanům 5.14, by mohl znít takto. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho druhého Adama, který měl přijít. A my jsme si tady četli, jeho jméno bylo smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Svět mrtvých nebo říše mrtvých zní v originále Hades. Žel někdy se překládá českým slovem peklo. Například v Lukáši 16.23, kde je řeč o bohatci a Lazarovi. Ten překlad výrazem peklo není přesný. Původně tu je slovo Hades a to se ve skutečnosti pekla jako takového netýká. Vypovídá o fyzické smrti. Zatímco smrt zachvacuje tělo, které je ukládáno do hrobu, Hades je místem, kam odchází duch člověka. Pán Ježíš učil v tomto smyslu. V epištole Římanům 5.14 apoštol Pavel personifikuje, čili zosobňuje smrt. A v tomtéž oddílu zosobňuje také hřích, aby tu nosnou myšlenku zdůraznil. Hřích a smrt totiž vstoupili na svět současně. Smrt je důsledkem hříchu. Jak jsme citovali z epištoly Římanům, v údobí od Adama po Mojžíše se lidé nedopouštěli téhož hříchu jako Adam. Ani nebylo jejich hříšné počínání přestoupením zákona, protože zákon jako takový ještě nebyl ustanoven. Ještě nebylo dáno ani desatero přikázání. Přesto i v tomto období lidé hřešili svým pyšným a svévolným životem. A v tomto období lidé také umírali. Adamovo porušení s důsledkem smrti se stalo i jejich porušením. Proto umírali stejně, jako umíral Adam.

Myslíme na smrt, jako by se týkala jen těla. Ovšem, že zaprvé je to fyzická smrt, ta se skutečně týká jen těla. Dále je však i smrt doplňovaná označením duchovní smrt. Ta je přímým důsledkem vzpoury proti Bohu a spočívá v odloučení člověka od Boha. Člověk žijící bez přijetí Boží milosti je pro Boha mrtev v důsledku svého hříchu. I když fyzicky žije a třeba se mu zdá, že se mu žije dobře. Za třetí a konečně je v Bibli pojem věčná smrt. To je odloučení od Boha na věky. Duchovní smrt, o níž jsme se předtím zmínili, není nezměnitelná, dokud člověk žije tělesně. Protože ten, kdo vírou přijímá Pána Ježíše Krista, se stává Božím dítětem, duchovně se narodí znovu a začíná zase žít pro Boha. Ovšem, pokud člověk spasení odmítá a odchází z tohoto světa, nevyhne se té posledně zmíněné věčné smrti. Je to takzvaná smrt druhá, která je už konečná. Dostaneme se k ní později ve zjevení 20. kapitole, verš 14. Předtím, než Adam zhřešil, Bůh jej varoval, v den, kdybys z něho jedl, z toho stromu poznání dobra a zla, propadneš smrti. 1. Mojžíšova 2.17. Adam, jak známo, jedl a zdánlivě se nic nestalo. Byl potom fyzicky živ ještě řadu století, jak tehdy lidé žili. Ale byl před Bohem duchovně mrtvý. Byl od Boha oddělen, už neprožíval radost z obecenství s ním. Duchovně zemřel, i když fyzicky ještě dlouho žil, než následovala ta jeho tělesná smrt. Dá se říci, že lidstvo je smrtí sužováno víc a víc. Přemnoho lidí je dnes naživu jen díky moderní medicíně a úžasnému rozvoji vědy. Ale ve skutečnosti se i fyzický stav lidstva neustále zhoršuje. Nebýt všech těch moderních triků, které nás tu udržují naživu, byl by náš život mnohem kratší. Adam je v tom citátu z Pavlova dopisu s určitostí prohlášen za předobraz Krista, kralicky figura nebo ekumenicky protějšek. Rozumějme, že Bůh nestvořil člověka proto, aby umíral. Smrt byla jen přirozeným důsledkem neposlušnosti, před kterou Bůh varoval. Smrt byla předznamenaným trestem za to, že Adam přestoupil Boží příkaz. Obrazně řečeno, tím, že je Adam společnou hlavou celého lidského rodu, jeho porušení je i naším porušením a jeho smrt naší smrtí. Nyní je však Kristus hlavou nového stvoření a život tohoto nového stvoření je jedině v Kristu. On jediný má moc dát nový život –

během velkého soužení bude smrt řádit nespoutaně. Pán Ježíš o tom řekl, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Matouš 24:22. Meč, hlad a mor budou decimovat obyvatele země. Ubude jich celá čtvrtina. Stane se to, co Bůh řekl prostřednictvím svého proroka Ezechiele. Toto praví panovník Hospodin. Pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy. Meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymítil lidi i dobytek. Ezechiel 14:21. Synavý kůň v našem textu tedy představuje útrapy a mor, které budou přicházet na zemi. Je v tom zahrnuta i možnost nukleární světové války nebo jakéhokoliv jiného způsobu ničení lidského života či života na zemi vůbec. Doktor Holtman, přednosta bakteriologického ústavu univerzity v Tennessee, řekl, zatímco atomová bomba může zničit větší část obyvatel měst, bakteriální metody by byly schopné snadno vyhubit veškeré lidstvo do týdne. Tolik citát. To jsou velmi nepříjemné vyhlídky. Ale bude to součást soudů nad lidstvem a nad jeho přebujelou zlobou. Až se však uskuteční soud před velkým bílým trůnem, jak si o tom budeme číst ve Zjevení kapitole 20., bude zničena i smrt, a to s konečnou platností. Apoštol Pavel to potvrdil, když napsal, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korinským 15:26. A v Janově záznamu Zjevení Ježíše Krista se, dá-li Bůh, ještě dostaneme k textu a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly. Milí posluchači, náš čas dnes zase uplynul, tak se touto pozitivní myšlenkou chceme rozloučit. Další otevírání pečetí je před námi v dalším pořadu. Bůh vám žehnej.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

O tom, že křesťanství není rodinná tradice a že užitečnější je vyjít za dětmi na hřiště, než je se je snažit zvát do církevní budovy, bude hovořit v další letní repríze pořadu Hláska Teresa Parks. O své zkušenosti s budováním komunity na brněnském sídlišti se podělí od 21 hodin.

V pondělí 20. července posloucháte vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou. V čase po 21. hodině je pro vás připravena další letní repríza pořadu Hláska. O své zkušenosti s budováním komunity na brněnském sídlišti hovoří Teresa Parks.

0: Runway Bystrci je skupina lidí, kteří rádi dělají něco přínosného pro své okolí. Chtějí být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech a pomáhat předejít nebezpečím, která číhají především na mladou generaci. Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém stavíme do centra dění Evangelium. Dobrou zprávu o boží lásce k člověku, odpuštění hříchů, záchraně i novém začátku. Každý následovník Krista má Evangelium komunikovat ústy a žít svým životem. Jak se to daří týmu v centru Runway Bystrc, dnes prozradí Terka Parks. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Terka žije společně s manželem Travisem v Brně, kde jsou součástí Bratrské jednoty baptistů, studuje doktorát na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a slouží v centru Runway Bystrc, o čemž dneska bude řeč. Kdybys to měla tedy doplnit, co třeba ráda děláš, co tě těší?
1: No, těší mě práce s mladými lidmi. A to je také jeden z důvodů, proč jsem se připojila do Runway Youth. Dál mě, co se týče třeba nějakých osobních koníčků, tak mám ráda procházky s manželem, ráda třeba lyžuju.
0: Děkuju. Před samotným rozhovorem čas od času zařadím do scénáře rychlo dotazník, ve kterém zazní vždy dvě možnosti a host odpoví podle toho, co je mu bližší, čemu dává přednost. Jdeš do toho?
1: No jasně, pojď.
0: K té první otázce už jsme něco slyšeli, ale mám to tady, tak to položím. Hory nebo moře?
1: Moře.
0: Deskové hry nebo kino?
1: Kino.
0: Boloňské špagety nebo steak?
1: Steak.
0: Jaro nebo podzim?
1: Jaro.
0: Napsat zprávu nebo poslat hlasovku?
1: Napsat zprávu.
0: Raději žehlit kopu prádla nebo strávit celé dopoledne běháním po úřadech?
1: Prádlo.
0: Super, díky za spolupráci. Pojďme se posunout dál. Runway mi evokuje letiště, vzletovou a přistávací dráhu, letadla samotná. Co ty a létání? Létáš ráda nebo jsou to pro tebe nervy?
1: Tak závisí na tom, kam létám a s kým létám, protože když s někým létám, tak to samozřejmě rychleji uběhne, ale dokážou to být i nervy. Když jsme jeli na jednu konferenci, si vzpomínám, křesťanskou, tak jsme neměli odbavené zavazadlo, ale na letišti nám ho nakonec jako odbavili. A když jsme přijeli, tak nám řekli, že naše zavazadlo je někde v Jižní Koreji, takže jsme v podstatě celý týden strávili bez oblečení a bez veškerých věcí. Takže to dokážou být i nervy.
0: Než se pustíme do detailnějšího představení vaší práce a služby v rámci Runway Bystrc, rád bych dal posluchačům příležitost nahlédnout do tvého života a vztahu s Bohem. Kdy pro tebe osobně začalo být křesťanství, evangelium, Ježíš samotný, relevantní a osobní?
1: No, bylo to tak na přelomu nějakých 15-16 let, kdy jsem si tehdy uvědomila, že Bůh existuje, ale já jsem ještě nevěděla vůbec, co to znamená. A jedinec, na co jsem si vzpomněla, byla moje prababička, která teda byla katolička, učila mě o Bohu. A já jsem zjistila, že nejsem pokřtěná. Takže ve mně vznikla taková panika, že půjdu do pekla, protože nejsem pokřtěná. A tehdy jsem tohle říkala kamarádce. Říká mi, že bych se ráda nechala pokřtít a ona mi řekla, ale prostě u nás

0: Nás ve sboru teďka děláme přípravku na křest, přijď. Tak jsem přišla a tam byla spoustu lidí a teď došlo na otázku, řekněte svoje svědectví. A já říkám, tyjo, co to je, jako vůbec jsem nevěděla, co to je svědectví. A tak jsem tam seděla, v podstatě jsem si něco na místě vymyslela a v průběhu nějakých těch několika setkání mě začalo docházet, že ten vztah s Ježíšem je něco hlubšího. Nakonec jsem se nenechala pokřtít, nebo se mě nepokřtili, ale začala jsem chodit do shromáždění, začala jsem se připojovat především tehdy do mládeže a tam jsem si uvědomila, jak je, nebo když se na to dívám retrospektivně, tak vidím, jak je důležitá práce s mladými lidmi, protože oni sami se hledají, ať už hledají nějaké svoje zázemí nebo svoji identitu. A já jsem ji tehdy našla tam a Ježíš samotný. To bylo tak kolem 18 let, 17-18, kdy opravdu jsem pochopila, že potřebuju Pána Ježíše do svého života. Nebylo to jenom díky tomu sboru, bylo to díky osobnímu vyznání hříchu, uvědomění si svojí vlastní hříšnosti, ale tehdy jsem opravdu začala vnímat Ježíše jako svého Pána.
1: Když by ses na to měla podívat tou dnešní optikou, tak co pro tebe znamená následovat Ježíše?
0: Má to, myslím si, že více rovin. Tou jednou rovinou je určitě následovat jeho přikázání. Věřím tomu, že jeho přikázání, jak říká Bible, nejsou těžká a ve většině případů jdeme-li do hloubky, tak vždycky vedli k tomu, že to bylo dobře a bylo to pro moje benefity, že jsem následovala Ježíšova přikázání, že jsem neskázala z té cesty, kterou on pro mě připravil. To je jedna z těch rovin. Dále je to, jak Pán Bůh říká, že mu máme sloužit, tak to samozřejmě, já si věřím tomu pro každého křesťana, velmi důležité, aby sloužil Pánu Bohu, aby se snažil hledat, co on chce, a to nejenom, teď nemyslím to následování těch přikázání v nějaké rovině té farizejské, ale v takové té z té lásky, že se snažíme následovat Pána Ježíše, protože ho máme rádi, a hledání jeho vůle. Bůh ne vždycky ke mně mluví takovým, řekla bych, způsobem otevřeným, že slyším jeho hlas nebo podobně, ale spíše se snažit modlit a být citlivý na to, co Pán Bůh pro nás nebo od nás chce. Takže modlitba, být v písmu určitě, sloužit mu v té rovině, hledat, co po nás chce.
1: Jsi komunitní typ člověka a co případně člověk potřebuje, aby fungoval komunitně?
0: Já bych řekla, že jsem komunitní typ člověka. Závisí na to, v jaké komunitě se nacházíme. Protože v každé komunitě si myslím, že potřebujeme něco jiného. A obzvláště bavíme-li se o té komunitě křesťanství, tak tam potřebujeme lásku jedni k druhým, protože v komunitě křesťanské je spousta lidí. Podíváme se na jiné komunity, tak tam je spojuje něco viditelného, jo. Když to v té křesťanské komunitě, tak tam nás nespojuje ani věk, ani práce, ani zájmy, ale vyloženě jenom Ježíš Kristus. Takže věřím tomu, že my potřebujeme lásku jedni k druhým. To je primární, co nás spojuje. A já jsem tu lásku v té křesťanské komunitě našla. Ta předchozí otázka, když se ptal, co pro mě znamená následovat Ježíše Krista, tak tam se i pojí to být v té komunitě křesťanské, protože to pro nás Pán Ježíš vymyslel, abychom sloužili jedni druhým, abychom se navzájem milovali. A já věřím tomu, že to vytváří křesťanská komunita i v Runway. Když jsem poprvé přišla do mládeže, tehdy ještě v Bratrské jednotě baptistů, do té komunity, tak jsem tam vnímala něco víc, něco, co přesahuje moje porozumění. Já jsem tehdy ještě nevěděla, co to je, ale později jsem pochopila, že to je Duch Svatý. A věřím tomu, že Pán Ježíš pro nás chce, abychom byli komunitními lidmi, protože si navzájem pomáháme, navzájem se budujeme, navzájem se samozřejmě někdy je potřeba se napomínat, ale v kontextu toho všeho bych řekla, že je důležité si uvědomit, že křesťanství je komunitní styl života. Když se podíváme na rané křesťanství, tak tam lidé spolu trávili každý den.

0: Co vedlo ke vzniku centra Runway v Bystrci, které bychom mohli označit za komunitní? Stáváš si u jeho zrodu, nebo jste se s Travisem přidali později?
1: Já jsem u samotného toho zrodu toho nápadu nestála. Tam stálo samozřejmě naše staršestvo v Brně, Bratrské jednoty baptistů, a potom rodina misionářská, Stephen Folker a jeho manželka s dětmi. Ti přijeli k nám do sboru s tím, že by chtěli založit sbor. Tehdy se ještě nechápuli to správně, nevědělo kde, ale nakonec po modlitbách se zjistilo, že by to mělo být v Bystrci. Já jsem byla u zrodu té budovy, když se začala vybírat a když se začala kupovat, tak to ano, tam by se dalo říct, že jsem byla u zrodu. A Travis, můj manžel, ten se připojil až později, protože právě díky Stevenovi, který tedy pozval mladé lidi, kteří studovali misii, na misii do České republiky, aby nám pomohli se sdílením evangelia a v následování toho Ježíšova přikázání.
0: Fungujete v rámci Runway dobrovolnicky, nebo je pro tuto práci někdo uvolněn na celý nebo částečný úvazek?
1: Máme dva lidi, kteří jsou tedy uvolněni na částečný úvazek a kteří se té misijní činnosti věnují.
0: A když bychom se bavili o celkovém počtu, včetně všech dobrovolníků, tak o kolik lidí zhruba jde?
1: Já bych řekla, že jde třeba tak o 20 lidí. Máme kluby maminek, a máme Runway Youth, máme také nedělní bohoslužby a English Evenings.
0: Posloucháte pořad Hláska. Dnešním hostem je Tereska Parks, která společně s manželem Travisem a mnoha dalšími slouží v centru Runway Bystrc v Brně. Zazněl výčet toho, co pod hlavičkou Runway děláte. Můžeš prosím rozvinout některou z aktivit, do které si třeba ty osobně aktivně zapojená?
1: Tak já jsem zapojená do dvou z těch aktivit. Do maminek ještě zapojená být nemůžu, ale jsem zapojená do Runway Youth. To je vlastně setkávání mládeže, dětí z toho sídliště, kdy to celé začalo tak, že my jsme přemýšleli na to, jak ty děti dostat dovnitř té budovy. Ona je docela malá a ne každý v dnešní době přijde na neznámé místo. Takže to celé začalo tak, že my jsme si řekli, vedle je hřiště, tam spousta dětí, kteří hrají, pojďme tam. A šli jsme tam s míčema, zapojili jsme se a přizvali jsme ty děti, aby hráli s náma. Já si myslím, že tohle byl stěžejní krok pro vůbec vznik té Runway Youth, protože častokrát mám pocit, že my se snažíme přizvat lidi do té budovy a může to být už třeba s našimi sousedy, nebo to může být v misi. 5 let se snažíme je pozvat a oni ne a nepřijít. A my jsme se rozhodli, že půjdeme za nima. A to bylo to, kde vznikla celá ta mládež, na tom hřišti, kde ještě vůbec nedocházelo k šíření evangelia, ale jenom navázání vztahu. My jsme s nima hráli basketbal, volejbal a postupně jsme je pozývali do té klubovny. A tam už jsme s nimi sdíleli evangelium, šli jsme do písma, vysvětlili jsme jim úplný základy, prostě co je to Bible, kdo je to Ježíš, co to je ukřižování. A postupně jsme takhle navazovali tu spolupráci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité si uvědomit, abychom i my, kteří nemáme žádnou službu, ale snažíme se pozvat lidi do našich sborů církví, tak abychom si uvědomili, že my už můžeme jít za nimi. Takže třeba pokud žijeme v nějakém sousedství, zapojíme se do té komunity jako sousedství, tak pojďme za těmi lidmi na různé aktivity toho sídliště nebo té komunity. A tam s nimi sdílejme to evangelium a později oni se třeba přijdou do sboru, protože naše církev není jenom to místo, není to ta budova, ale je to duchovní svět a samozřejmě přilákat lidi do sboru v dnešní době nebo i třeba v jakékoliv jiné, já nevím, může být problematické. Takže takhle my jsme začali, bylo to na hřišti se spoustou děcek z mládeže, kteří se připojili do této služby a začali jsme zabývat se život těch dětí. To je hrozně důležitý, že my jsme se jich ptali na jejich život, na jejich osobní život, třeba doma, a oni se vám otevřeli po nějaké době a začali s vámi sdílet těžkosti, kterými doma prochází, začali sdílet nějaké nepříjemnosti a teď vy to posloucháte a nabídete modlitbu. A mně se stalo, že ta holka se rozbrečela. Ona prostě viděla, že nám opravdu záleží na životě těch dětí. A to jsou momenty, které je důležité si uvědomit, že jako sloužit neznamená být v té budově a dělat tam nějaké akce, ale zaměřit se na tu komunitu a na vaše přátele, rodinu.
0: To byla tedy Runway Youth a ta druhá.
1: A dále teďka relativně nově máme anglické večery, které tedy dělám se svým manželem Travisem, ten by toho mohl říct víc. Tam nám taky chodí pár lidí, samozřejmě se bavíme, povídáme si v angličtině, někdy gramatika, někdy jenom konverzace, ale častokrát tam jdeme do písma, čteme to v angličtině, ty lidi se ptají na různé otázky, řekneme si, co byla hlavní myšlenka toho textu a je vidět, že ty lidi nad tím přemýšlí a co je zajímavé, je, že častokrát ta odezva těch lidí na evangelium nebo na Bibli není negativní. Jo, my máme pocit, že jakmile vytáhneme jméno Ježíš nebo jakmile vytáhneme Bibli, že nás budou kamenovat nebo že se na nás budou dívat jinak. Ale to tak vůbec není. Já mám takovou zkušenost, že většina lidí v dnešní době věří třeba nějakým kamenům nebo New Age nebo v něco vkládají naději, což vidíme i v Bibli, ale oni se na vás nebudou zlobit nebo dívat se skrz prsty, když jim řeknete, že vy jste následovníci Ježíše Krista. A naopak, mají otázky, vyvolává to v nich nějaké otazníky. Třeba ta paní, která jedna chodí k nám na anglické večery, tak ta si zase myslela, že v podstatě být křesťanem znamená nějaká rodina, jako tradice. Tím, že jsem jí řekla, že já nepocházím z křesťanské rodiny, tak ona byla hrozně překvapená. Jako jak se to teda stalo, že v dnešní době, kdy je tolik možností, jako já, nebo ty jdeš do Bible, která je tak stará, do křesťanství, které je tak staré. Takže to vyvolává v lidech otázky, pozitivní častokrát. Samozřejmě vidím tam i v Bystrci nějaký duchovní jako zápas, boj, ale nemusíme se bát otevřeně mluvit o Ježíši.
0: Takže se dá říct, že kromě toho, že ty aktivity můžou nabízet zábavu, vyplnění volného času, že lidé mají otázky, ptají se, mají zájem, nekamenují vás. Vnímáte to třeba napříč generacemi, že i teenageři, i dospěláci jsou otevření vůči tomu, co jim přinášíte?
1: Vnímám to i napříč generacemi, ano. U té mladší generace si myslím, že ty lidi jsou otevřenější, že mají větší zájem, berou to, řekla bych, asi pozitivněji, zamýšlí se nad tím. Já samozřejmě nejsem v kontaktu s nějakou starší generací, třeba kolem 60 nebo tak, ale vnímám tam, že u těch mladších dětí jsou otevřenější. Samozřejmě, prvně ty lidi přichází s tím, že my jim nabízíme nějakou zábavu nebo nějaký produkt, uvozovkách, aktivitu a řekněme, že třeba se chcou naučit anglicky nebo chtějí procvičovat konverzaci, tak přijdou, aby procvičovali konverzaci. Chtějí-li hrát nějakou hru, tak přijdou, aby hráli nějakou hru. Vy musíte se dívat na ty otevřené dveře, které Pán Ježíš jako otvírá, kde máte přijít s tím evangeliem. Postupem času vnímám, že ti lidi přichází kvůli nám, že jsme s nimi vybudovali nějaké vztahy. Že už to není, že mládež musí být perfektně připravená, vždycky se musí na hřiště, aby náhodou příště nepřišli. Ne, teď už to vnímám tak, že oni opravdu přichází, protože jsme s nimi vybudovali nějaký vztah, už máme nějakou svoji komunitu. Můžeme jenom hrát deskovky třeba, můžeme sedět spolu kolem stolu a hrát nějakou diskuzní hru, nebo oni přijdou, protože je třeba zajímá to duchovno, jo? Nebo křesťanství. Takže teď už to vnímám, že je to kvůli nám, kvůli těm vztahům, které vybudujeme.

0: Zmínili jsme, že Runway chce být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech. Je třeba někdo, kdo díky této službě odstartoval cestu objevování křesťanské víry a vztahu s Bohem?
1: Ano, je. Jedno děvče teďka vyznalo víru v Ježíše Krista a tady přichází ten další level, kdy my musíme přemýšlet trošku jinak než doposud, protože to už není jakoby sdílení evangelia, ale to už je učednictví. Jo, a tady my potřebujeme trošku změnit a fungování, věřím tomu, abychom jí vedli ke Kristu. Abychom jí vedli, aby ona vytvářela ten vztah s Ježíšem Kristem, aby se nechala pokřtít, aby byla křesťankou v tom biblickém slova smyslu. A byla to dlouhá cesta, ale je vidět, že opravdu odevzdala svůj život Pánu a že ho chce následovat. Chodí na bohoslužby, což není zvykem u těch ostatních dětí. A chce být součástí. Zároveň je taková citlivá na to prostředí, protože třeba oni jsou spolužáci, častokrát děti, a mají mezi sebou nějaké jako vtipy. Takže si to tak řeknou a teď jako je to třeba vtip, kterým bychom se asi úplně nesmáli, je trošku jako nevhodný, ale tak jako všichni jsme byli děti, že jo. A ona jako tady to neříkej, to nemůžeš tady říkat, jo. Nebo si posílají, ukazují nám různý obrázky jako memes a taky to je trošku řekla bych někdy na hraně a ona to jim neukazuj, to nemůžeš. A tak, takže je citlivá i na tohle prostředí a je to radost. Je to to, proč to vlastně dělám. Jako vidět to ovoce. Pro mě ovoce je spasený člověk, následovník Ježíše Krista, který bude vést další lidi k následování Ježíše Krista. To je pro mě to ovoce.
0: Ještě by mě zajímala otázka motivace. Co tebe osobně motivuje k tomu, že ses rozhodla sloužit druhým?
1: Jako závisí na to, co dělám. Jo, ale tahle činnost je to, že já opravdu toužím vidět lidi, kteří přijdou ke Kristu. To je moje velká touha, kdy já vím, jaké to je být ve světě v podstatě nedotknutém evangeliem. A vy sám, když jste ve světě, který je nedotknutý evangeliem, se k tomu evangeliu nijak nedostanete. Možná někdy to přijde z nebe, jakože Ježíš se vám zjeví sám, ale mně se tak nestalo tehdy. A mě v podstatě zachránilo to, že já jsem přišla do církve a že byli lidi, kteří mi to evangelium sdíleli, kteří měli tu odvahu víc té komfortní zóny častokrát a teď říct člověku, který je naprosto nedotknutý evangeliem, vlastně to, že potřebuje Krista. A to, když potom vidíte ty lidi jako překvapení, že něco takového existuje a teďka zajímají se o to, tak to je neuvěřitelné, to prostě, to je ta touha, kdy já vidím ovoce, ten člověk přijímá Ježíše Krista, mění se mu život a teď ho chce následovat. A vy, když můžete mít spoluúčast na vzniku v podstatě nového života, tak to je neuvěřitelně krásný, když si vás Ježíš tímto způsobem používá. A já věřím, že i on chce, abychom my z toho měli radost, z toho, že dobře, tak tady teďka já si tě použiju, aby si mi získávala nové učedníky.
0: Poslední otázka, kterou na tebe mám. Máš nějaký vlastní rituál nebo zvyk, jak trávit osobní čas s Bohem, jak čerpat, růst, než se vydáváš sloužit druhým?
1: Tak denně si čtu písmo. Nemusí to být 2 hodiny. Častokrát, já si myslím, že lidi selžou na tom, že si udělají nějaký dlouhý plán studia Bible a selžou na začátku. To vede k tomu, že třeba přestávají být v tom písmu. Denně si čtu písmo, trávím v ním čas, snažím se ptát Boha na to, co po mně chce, modlím se, aby si mě použil, opravdu to chci. Ptám se ho na to, jestli v mém životě není třeba nějaký hřích, který brání, abych něčeho docílila. Teď myslím v té duchovní rovině. Neřekla bych, že mám jako rituál předtím, než jdu sloužit. Spíše to denní život, jaký žiji, se snažím žít pro Krista. Ale co bych tady chtěla říct a co je nesmírně důležité pro každého křesťana, věřím, je ta komunita církve, někam patřit a být tam vykazatelní, dívat se na starší bratry a sestry, kteří už ušli nějaký čas před námi. Co mi nesmírně pomohlo a čeho si strašně vážím, je naše skupenka s Pavlem Smilkem starším a Rolou Žitným, kdy my se setkáváme, a já jsem ještě dost mladá na to, abych dávala nějaké rady. Protože když se podívám na ty, kteří šli před námi, tak to je neuvěřitelná častokrát víra, odevzdanost Kristu, takové smíření. A to bych řekla, že je pro mě tím zvykem dívat se i na ty, co šli před námi.
0: Říká Tereska Parks, host dnešní Hlásky. Děkuji, že jsi přijala pozvání a nechala posluchače nahlédnout do tvého života i služby. Loučím se s tebou a přeji, ať se tobě i celému týmu Centra Runway Bystrc daří být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech.
1: Děkuji a těším se na příště.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Chcete-li být v obraze a inspirovat se dalšími příběhy, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Tereza Parks ví, jaké to je být ve světě nedotknutém evangeliem. I to je důvod, proč se v rámci centra Runway Bystrc snaží s dalšími lidmi sloužit dětem i dospělým a ukazovat jim na Krista. Premiéra Nové Hlásky vychází ve středu v 11:15. Hostem bude Pavel Žalio.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8, 31 až 32.

0: Věstu. Pomalu se na Rádiu 7 dostáváme k 10. hodině a s ní i k rozhlasovému výkladu Markova evangelia. Budeme se zabývat Ježíšovými spory s jeho protivníky. Konkrétně jde o spory týkající se daní, vzkříšení a největšího přikázání. Připojte se k pořadu Ke kořenům ve 22 hodin.
1: הודיעני דרך זו אלך, כי אלך

prosbě, prosím, popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než ztratím.

0: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v četbě Markova evangelia. Budeme číst 12. kapitolu od 13. verše. Naším průvodcem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My už jsme 12. kapitolu rozečetli, přečetli jsme si podobenství o zlých vinařích, které je zde v prvních 12 verších. To podobenství je zaměřeno proti těm, kteří se vlastně proti Ježíši staví. Jsou zde nazváni jeho nepřátelé. V čem byl vlastně problém? Jaký konflikt tam nastal?
1: Tak vidíme, že se tam opakují snahy Ježíše nějakým způsobem odstranit, zbavit se ho. To potom nabere až tu fyzickou podobu jeho fyzické likvidace, ale dříve předtím předcházejí takové pokusy ho nějak znemožnit ho na základě toho, že některá část jeho učení se ukáže jako přesahující hranice toho, co tehdy bylo vůbec možné, co bylo pravověrné, co bylo legitimní, jak v tom náboženském, tak v tom společenském, politickém slova smyslu. Takže ty pokusy opakovaně směřují tímto směrem Ježíše se zbavit. Ten problém můžeme vnímat v tom, že Ježíš byl určitou konkurencí pro nejrůznější ty exponenty tehdejšího náboženského světa, náboženského života. To je takovým základem, ale zároveň může to napětí vycházet a nepochybně vycházelo i z toho, že to, co Ježíš říkal, bylo příliš náročivé, příliš to vyžadovalo určitou reakci, kterou nechtěli prostě ti lidé vydávat ze sebe, chtěli se jí zbavit, chtěli se toho nároku zbavit, otupit to jeho ostří.
0: No a nesmíme zapomenout také na to, že Ježíš se stavěl proti té náboženské praxi. Příkladem bylo očištění chrámu, ze kterého vyhnal směnárníky a prodavače a tvrdil, že dům Hospodinův má být domem modlitby pro všechny národy.
1: Tak to byl ten projev, který to nabralo právě po jeho příchodu do Jeruzaléma. Ono, Ježíš tady vystupuje jako kritik chrámu, chrámové praxe. Určitě z toho nemůžeme nějak jednoduše vyvodit, že by si tedy svobodně vybral, že bude se hlásit k tomu proudu, který kladl důraz na písmo, na synagogální bohoslužbu a naopak bude odmítat to chrámové náboženství. Víme, že Ježíš to tak neměl rozděleno a ani raná církev to tak neměla rozdělené. My víme i z knihy Skutků, že společenství rané církve v Jeruzalémě v tu první chvíli rozdělovalo svoji vlastní praxi mezi bohoslužebná shromáždění v domácnosti, v intimitě toho společenství, kolem jednoho stolu, kolem lámání chleba a vína. A na druhé straně, ale čteme také opakovaně, že přicházeli do chrámu k modlitbám, že se účastnili chrámové bohoslužby. Čili Ježíš v tomto je takovým kritikem, který zároveň ale neboří. Ono se to boří samo, rozpadá se to samo. To znamená, Ježíš není tím, kdo by říkal, nechoďte do chrámu, to už je špatně všechno. Je velmi ostrým kritikem a v jeho kritice zaznívá určitý smutek nebo rozčarování nad tím, že tomu tak je, že ten stav chrámové bohoslužby je tak špatný.
0: V našem dnešním úseku, který máme před sebou, vystupují některé kategorie tehdejšího židovstva. Ve 13. verši si čteme, poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Co mají společného tyto dvě skupiny, farizové a herodiáni?
1: No, mají málo společného a už to je takový signál pro nás, protože byly to skupiny, které často v tom běžném provozu mohly stát proti sobě spíš. Zatímco farizeové reprezentovali proud určitého, dejme tomu demokratického přístupu k náboženství. Byli to často lidé, kteří se věnovali velmi silně tomu preciznímu dodržování náboženské praxe nejrůznějších pravidel, ale zároveň

0: To nebyla žádná velká honorace, byli to lidé často poměrně obyčejní, nepatřili mezi žádnou šlechtu nebo ty nejlepší rodiny tehdejší doby, i když i tam samozřejmě to farizejství mělo své místo. To proti tomu Herodiáni představují skutečně jakousi honoraci, jakousi smetánku té společnosti. A protože Herodiáni se často vybírali tím směrem rozmělňování toho tradičního náboženství, určitých ústupků, byli velmi silně ovlivněni tou helenizovanou společností tehdejší doby, přijímali mnoho takových novinek kulturních, můžeme říct, že byli nositeli toho synkretického proudu v rámci tehdejší společnosti, tak samozřejmě to vytvářelo napětí mezi nimi a mezi farizeji. A když tady přicházejí pospolu, tak je to taková nesvatá aliance, která nám už signalizuje, že je to něco nenormálního, něco neobvyklého, co by mělo vyvolat naší pozornost.
1: Přečteme si tedy ten úsek, ve kterém právě Herodiáni a farizeové vystupují. Nacházíme jej ve 12. kapitole od 13. do 17. verše. Poslali k němu některé z farizeů a Herodiánu, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Ježíš jim řekl: Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je boží Bohu. Velice se nad tím podivili.

0: V dnešním pořadu přemýšlíme nad 12. kapitolou Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek, který je v ekumenické Biblii nazván Spor o daň císaři. Vystupují zde farizové, herodiáni, kteří, a to zde říká Marek v komentáři, ho chtějí chytit za slovo, tedy Ježíše. Ale jejich první věta je taková sladká, medová.
1: Je to místo, ve kterém vidíme, jak se vlastně podbízejí Ježíšovi, aby z něho vymámili pravdivou odpověď, která by ho diskreditovala. Ono totiž jakákoliv odpověď na tu otázku, kterou mu dávají, je ve své podstatě špatná. Když Ježíš řekne, že se daň nemá odvádět, tak se tím staví na stranu těch zélotů, zbouřenců, sikáriů, těch, kteří chtěli vlastně nějaký revoluční převrat. A to je důvodem k tomu, aby proti němu bylo vzneseno nějaké obvinění. Na druhou stranu, když tomu přitaká, tak vlastně ukazuje, že jeho velmi vypjatá, velmi intenzivní zbožnost je přece jenom kompromisní do určité míry, protože mu zkrátka některé věci, některé kompromisy nevadí a on je přijímá. Musíme vzít v úvahu, že to odvádění daně bylo velmi často v pozadí všech těch konfliktů a těch vzpour, které v této oblasti, ale i jinde v tom římském impériu přicházeli, rozhořeli se tu a tam, že to bylo velmi konfliktní téma. Musíme vzít v úvahu také, že v tom židovském prostředí velmi samozřejmě potupnou roli hrálo to, že na mincích byl vyobrazení císaře, čili to byla de facto malá modla, protože císař byl v té helenistické době vnímán jako polobožská nebo téměř božská postava, byl součástí kultu. Čili už jenom to, že museli Židé zacházet s těmito mincemi, bylo vlastně takovým plivnutím na to jejich náboženství, na to jejich odmítnutí toho zobrazování, na to jejich velmi ostražitý důraz na to, aby se úcta dávala jedině Hospodinu. A pokud Ježíš řekne ano, dělejte to, je to v pořádku, tak tím vlastně ukazuje, že ani on sám není tak radikální, jak na první pohled vypadá. A jako kdyby chtěli mu znemožnit nějaký úskok, tak říkají, ty přece se nikoho nebojíš, přece všechno řekneš popravdě, tak jak to je. Je to taková strategie opravdu medová, jedovatým medem mazaná a můžeme v tom rozpoznat nejrůznější úskoky různých tajných policií všude po světě, které se snaží takto si lidi získat a donutit je k určitému typu jednání.
0: Tady vypraveč říká, on však prohlédl jejich úskok. Nicméně v poznámce máme napsáno, že řecky tam je slovo pokrytectví. To mi přijde možná ještě zajímavější.
1: Tady vidíme, že oni vlastně se neptají, že je to jenom konstrukt nějaké pasti a že ta jejich otázka není ve skutečnosti otázkou teologickou. Ona se tak tváří. Často v Novém zákoně, když čteme o tom, že Ježíše zkoušeli nebo pokoušeli, tak příliš spěcháme s tím odsouzením těch tazatelů. Ono totiž bylo docela běžnou součástí tehdejšího života vytahování těch sporných otázek, kde nebylo jasné, jak se k tomu zákon staví, jakou praxi by člověk měl zachovávat. A to, že se Ježíše ptali, mohlo klidně znamenat, že mu důvěřují nebo že chtějí si ozkoušet, jaké je jeho učení. Čili to nemusel být vždy zlý záměr. Tady ale je evidentní, že to není skutečná teologická otázka, že se neptají, že nechtějí znát odpověď. A je to to, čemu i my na základě písma říkáme šibolet. Šibolet je hebrejské slovo, které označuje obilný klas, protože jeho výslovnost je náročná, tak víme, že bylo používáno právě toto slovo jako zkouška, při které jeho vyslovení ukázalo, jestli člověk skutečně patří k efraimskému kmeni, jestli patří k těm prahověrným, anebo jestli je to nepřítel. A podstatou té zkoušky není snaha zjistit nějakou odpověď, dostat se dál, ale jenom rozstřídit si lidi na ty naše a na ty, kteří k nám nepatří. A je taková nouze křesťanství i dnes, že takovým šiboletům se daří mezi námi a že někdy se dokonce podaří vyvolat dojem, že to je teologie. Že teologie je tanec na těch šiboletech, schopnost správně odpovídat na ty šibolety, že to je teologie. Tak máme takové ty tradiční naše obvyklé šibolety, jako jsou otázky autority nebo inspirace písma, jako je spor mezi evoluční teorií a kreacionismem, jako je otázka vztahu k homosexualitě. A velmi často to nejsou skutečné otázky, ale jsou to právě jenom pokusy rozstřídit si všechny pěkně do těch přehledných hromádek, těch, kteří patří k nám a kteří k nám nepatří. A myslím, že to je velká nouze křesťanství, zvláště v některých jeho podobách, že tam ty šibulety mají takový velký význam a takový prostor.
0: Ježíš zde odpovídá onou známou odpovědí, co je císařovo, odevzdejte císaři, co je Boží Bohu. Ovšem tato věta se poměrně snadno dá zneužít.
1: Je to jedno z těch míst v Novém zákoně, které, když se podíváme do výkladů toho textu, tak zjistíme, že to spektrum těch výkladů je široké tak, že zahrnuje v sobě úplně protichůdné varianty, protichůdné výklady toho textu. To znamená, je to místo nejasné. Všichni ho dobře známe, je to vlastně už i něco, co proniká do toho našeho obvyklého jazyka, který nemá třeba s tím biblickým kontextem nic společného. A zároveň není vůbec jasné, co to má znamenat. Na jednu stranu při takovém prvním pohledu to vyvolává dojem, jako kdyby Ježíš třídil svět na dvě oddělené množiny. Tou jednou množinou je nějaký život ve společnosti, život, který má svůj sociální rozměr, má svůj národní rozměr, má politický rozměr. A to je to císařovo. Jako v pohádkách, když se někde píše, tady je císařovo. A tam platí to, co říká císař, to ostatní tam neplatí. Pak je nějaká sféra druhá, tady je Boží a tady platí to, co říká Bůh. A my máme správně rozpoznat ve svém životě, co náleží Bohu a co náleží císaři. Tak vznikají taková rozdělení toho lidského života na dvě poloviny. Někdy se proto používá velmi zvláštní slovo, které se snažím už leta pochopit a nedaří se mi to, a to je slovo duchovní. Něco v našem životě je duchovní, něco v našem životě není duchovní. Takže když třeba církev rozhoduje o financích, tak to není duchovní, to je císařovo a do toho Pán Bůh nemá co mluvit. Pak je tady hromádka toho duchovního, to je pravděpodobně to, co prožíváme ve svém srdci, různá pohnutí našeho osrdí a celého toho traktu vnitřního, který v sobě máme, a to je to duchovní, co prožíváme a co zase vlastně vůbec nesouvisí s tím běžným reálným provozem tohoto světa. Myslím, že to je velmi falešné, velmi umělé rozdělení. Vznikají i takové teoretické koncepty, teologické koncepty, které mají ospravedlnit takový pohled, různé vulgární podoby toho luterského učení o dvou říších, které vlastně mají svoji samostatnou správu a které spolu nějak nesouvisí. Vedle toho je další obraz, který vlastně říká, že to je spojené, že to je nerozdělitelné a je to srostlé dohromady tak, že císař a Bůh jsou vlastně takový dva pánové nad naším životem, kteří společně ruku v ruce rozhodují o tom, co my děláme, co máme dělat. Většinou takovým způsobem, že císař je tím reprezentantem té Boží vůle a ty jeho zákony a to, co nám císař nebo jakákoliv jiná světská moc předkládá, je tím Božím záměrem, Boží vůlí pro náš život. A my to máme přijmout. A vedle toho existuje ještě jeden pohled, který mě je mnohem bližší, a to sice, že ta Ježíšova odpověď ukazuje, že jsou dvě hromádky, dvě množiny, přičemž ale jedna z nich je pod množinou té první, patří do ní. Je to něco zvláštního, nějaká specifická sféra, ale patří do té velké množiny. A myslím si, že když Ježíš říká, dejte císařovi, co je císařovo, a Bohu to, co je Boží, tak nám ukazuje, že Boží je všechno. Boží je i to, co je císařovo. My z toho nemůžeme utéct, nemůžeme se schovat do nějakého náboženského světa, kde císař nemá žádnou roli, ale musíme si být vědomi toho, že i císař je Boží. I to všechno, co jemu patří, i daně skrze tu univerzalitu Boží vlády, patří do té kompetence Boha. A myslím, že tady velmi důležitým slovem pro pochopení toho textu je slovo obraz. Není to jenom o tom, že Ježíš vlastně dává takový šťouchanec těm lidem, kteří se ho ptají, protože on říká, ukažte mi denár. Ten rozhovor se podle všeho odehrává v chrámovém okrsku, odehrává se v tom prostoru chrámu. A najednou vidíme, že není žádný problém najít denár, protože je mají po kapsách. To znamená, oni ty malé modly mají u sebe a Ježíš jim říká, dobře se podívejte, čí obraz je na tom. A to slovo, které používá, je stejné slovo, slovo eikona, stejné slovo, které nám připomene počátek knihy Genesis, kde se mluví o tom, že člověk je obrazem Boha. A vlastně, když si to spojíme s tím motivem z knihy Genesis, tak si uvědomíme, že my celý jsme Boží obraz, náš život je Boží obraz. A proto patříme Bohu. Náležíme Bohu se vším všudy, s těmi našimi mincemi, se vším, co máme, s celou tou naší společenskou strukturou, ekonomickou strukturou. A nemůžeme to vytrhnout z té Boží moci. To znamená, mě z toho spektra těch možných výkladů je nejbližší ten, který hluboko podsazuje to, co patří císaři, pod tu velkou množinu toho, co patří Bohu. A myslím si, že ten odkaz na ten text z knihy Genesis je docela patrný, protože to slovo se nevyskytuje v Novém zákoně tak často. A když vezmeme v úvahu, že oni četli Starý zákon v řečtině, tak je to muselo trknout, muselo to být něco, co je mohlo upamatovat na ten text z knihy Genesis.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je úsek vymezený verši 18 až 27. Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo 7 bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch 7 nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení vstanou? Všech 7 je přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl: Mýlíte se, neznáte písma ani moc boží. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. V této scéně se nám objevuje další skupina, saduceové. Proč se vůbec ten text Saducej zabývá? To byli nějak důležití?
1: Saduceové představovali určitě důležitou část společnosti. Zároveň to byla skupina, která svým způsobem dodýchávala v té době. A vlastně byla to taková poslední etapa významu saduceů v té společnosti židovské. A to z toho důvodu, že saduceové byli velmi silně vázáni právě na chrámový kult. S pádem chrámu samozřejmě význam této části společnosti pominul a začalo se rozvíjet a nastupovat to, co dodnes vnímáme jako mainstream v tom židovském kontextu, v kontextu judaismu, a to sice ten rabínský typ zbožnosti soustředění na studium písma. A saduceové byli zvláštní nejenom tím, že představovali takovou smetánku té společnosti, zase to byli lidé, kteří byli vázáni na také ty největší, nejdůležitější rodiny v Jeruzalémě, ale představovali také specifickou náboženskou skupinu. Čiže to zbožnost saduceů vlastně se vyhýbala mnohému z těch tehdejších lidových představ náboženských. Některá témata vůbec netematizovali, nezabývali se jimi. A i ten jejich pohled na autoritu biblických textů byl vlastně užší než u těch ostatních skupin. To znamená, byli to takový minimalisté. Možná dneska bychom je mohli označit za do určité míry takovou racionalistickou náboženskou skupinu, protože kladli velký důraz na právě racionalitu té starozákonní zvěsti. Velké těžiště měli postaveno na Tóře a ty ostatní texty vnímali s takovou omezenou autoritou. Přičemž k těm specifikům jejich pohledu na svět patřilo také to, že odmítali jak ta mesiášská očekávání a odmítali také představu vzkříšení, tělesného vzkříšení, které chápali jako projev vlastně určitého barbarského primitivního náboženství a nesouhlasili s tím.
0: Zde před Ježíšem předestřeli takový zvláštní až trošku bizardní příběh o 7 bratrech, kteří podle levirátního manželství, tak jak je v Tóře přikázáno, tak měli postupně jednu ženu. A já si kladu otázku, proč vůbec Marek do svého evangelia tady tuto epizodu zařadil?
1: Já si myslím, že to, co je důležité, je, že právě ten pohled saduceů na vzkříšení ukazuje určitý neadekvátní pohled na to, co to vlastně je, co je vzkříšení člověka, jaký je jeho smysl, jaký je jeho význam. Je vidět, že saduceové vnímali vzkříšení přes příliš technicky a primitivně a proto také položili Ježíšovi takto absurdní otázku, protože to vnímali jenom jako jakési protažení toho normálního života člověka a teď vytáhli téma, které bylo, nebo příklad, který byl tak absurdní, že právě ukazoval na tu nemožnost toho. Velmi, velmi silně mi to připomíná některé otázky, které zaznívají, nebo jaké příklady, které zaznívají ze strany lidí, kteří nevěří ve vztahu k písmu. když se opakuje mnohokrát a mnohokrát otázka, jak mohly ty první biblické postavy uzavírat manželství, kde brali manželky, když byli vlastně sourozenci všechno. A jsou to takové někdy hrdě prezentované důkazy toho, že biblická zvěst je nesmyslná, že má v sobě logické trhliny. A to jediné, co to ve skutečnosti ukazuje, je velmi primitivní způsob čtení písma a i pokusy odpovídat na takové otázky nějak racionálně a přiblížit se na tu úroveň té otázky jsou vlastně podle mého názoru zbytečné a marné, protože na této úrovni není možné se třeba o tak složité věci, jako je vzkříšení, vůbec bavit smysluplně.
0: Není ale problémem i křesťanů, že často takovým až docela hrubým způsobem si představují nebe, jak to tam bude, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým se setkáme a podobně?
1: Tak zase je to jeden z těch důkazů toho, že jsme lidé se vším všudy, i my křesťané, že nejsme v těch základních věcech odlišní od ostatních lidí, a to se samozřejmě týká i toho primitivismu určitého právě ve čtení biblických textů, ani nám se to nevyhýbá. Děláme si takové představy, šablonovité představy o tom, jak by mohlo to vzkříšení vypadat, co by to vlastně mohlo znamenat. Ježíš na to reaguje odmítnutím, říká, že Saduceové odmítají vzkříšení neoprávněně, protože neznají písmo, nerozpoznávají ty ukazatele, které ukazují směrem k vzkříšení. A pro nás se tím otevírá otázka, to je zásadní otázka v křesťanském myšlení, a to sice, jak si vlastně máme tu budoucnost člověka po smrti představovat. Myslím, že to je jedno z velkých témat. Na jednu stranu je nápadné, že Bible se touto otázkou zabývá velmi marginálně, skoro možná někdy až nápadně se jí nezabývá. Když vezmeme v úvahu, že často je křesťanství, židovství, vůbec víra v Boha vnímána jako berlička pro ty, kteří se bojí smrti, tak je podivuhodné, jak málo právě toto téma toho, co bude po smrti s člověkem, se v Bibli reflektuje. A najdeme v písmu celé spektrum takových náznaků. To znamená, kdybychom chtěli vytáhnout jednu závaznou nauku o tom, co s člověkem bude, tak ji tam nenajdeme. A už to samo o sobě, myslím, docela jasně ukazuje, že těžištěm zájmu písma, zájmu toho, co Pán Bůh říká člověku, není nám usnadnit náš strach ze smrti nebo nás ho zbavit. A najdeme ty modely, které jsou rozdílné. Saduceové to vnímali tak, že lidský život prostě začíná a končí. V tom byli takovými racionalisty a právě odmítali všechny ty myšlenky, které byly na vzkříšení, protože si mysleli, že jsou nelogické. Najdeme představy, které spiritualizují tu budoucnost člověka, dělají z toho nějaký duchovní stav, jenom nějakou duchovní skutečnost, jako netělesnou. Zdánlivě by to mohlo být obsaženo i v tomto textu, kdy Ježíš mluví o tom, že budeme jako nebeští andělé. Ale když vezmeme v úvahu, jak často se tam naopak mluví o vzkříšení těla, masa, tak víme, že by to bylo nesprávné pochopení, že by to bylo omezením toho, co Ježíš ve skutečnosti říká i svým životem ilustruje. A samozřejmě se objevuje i ta představa, která přichází z toho okolního kontextu, nikoli z židovského náboženství samotného, ale spíš z toho okolí, to se představa o nesmrtelné duši jako řešení toho problému. Nesmrtelné duši o nějakém jádru člověka, které je uvnitř v nás a které vlastně je samo o sobě nezničitelné, to, co umírá, jenom tělo. A pro mnohé, a i pro mnohé křesťany, je to zdánlivé řešení té otázky. A problém je, obrovský problém je v tom, že Bible o nesmrtelné duši neví, nemluví o ní. Když v Bibli nacházíme výpovědi o duši, tak většinou mají jiný kontext, jiné zabarvení. A ta nesmrtelná duše je opravdu spíše výbavou nějakého pohanského pohledu na život člověka. Myslím, že bychom ji měli přenechat pohanům, neměli bychom právě toto brát jako tu základní výpověď křesťanské víry, protože tak tomu není. Problém je v tom, že naše naděje není v nás. My ji nemáme v sobě schovanou jako ve skřínce, není nadějí na naši budoucnost, není nějaká nesmrtelná částka, kterou si v sobě neseme, ale je v Bohu a v jeho milosti skrze Krista. Když přijmeme to učení o nesmrtelné duši, tak vlastně význam Krista mizí. Není důležitý, není už potřeba, aby Kristus nás vedl k novému životu, protože my už si ten nový život neseme od narození v sobě jako nějakou naši biologickou výbavu. A proto je to učení o nesmrtelné duši neslučitelné vlastně s tím, co učí nový zákon.
0: Zajímavá je Ježíšova myšlenka, že Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých, kterou vyvozuje právě z toho, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, že prostě nemůže být Bohem někoho jenom v minulosti, kdo tenkrát žil a tenkrát v něho věřil. Že ta spojitost mezi člověkem a Bohem nekončí lidskou smrtí.
1: Tady se vlastně dotýkáme toho, co potom promýšleli mnozí autoři v dobách nedávných. A to sice, že tím těžištěm vzkříšení není, že ho nemáme hledat v nějaké změně takového až jakoby biologického typu, ale že vzkříšení se mnohem víc týká vztahu. Že ta naděje na vzkříšení je uložena v naději našich vztahů k Bohu a Boha k nám. Vztahů, které nemají hranici. Nemají být ohraničené, ukončené žádnou definitivní tečkou, ale jsou to vztahy, které mají zaslíbení trvání. A protože Boží vztah k nám trvá, tak je vzkříšení vlastně takovou logickou součástí toho. My jsme voláni k tomu, abychom v tom vztahu trvali, aby on trval dále s námi v našem životě, aby se naplňoval v našem životě. A to je vlastně podstatou vzkříšení, že to dobré, to, co ve vztazích nejenom k Bohu, ale také mezi sebou rozpoznáváme jako nosné, jako stěžejní, jako základní, to nepomíjí. A tady už se můžeme úplně zbavit a opustit všechny spekulace o tom, jak takové vzkříšení bude vypadat, jak má vypadat. Všech těch příliš doslovných spekulací týkajících se těla, tělesné tkáně, podoby těla, podoby naší budoucnosti. Protože to je všechno podružné, je to to vedlejší, to nepodstatné. To podstatné, co zůstává, je, že Boží láska k člověku a skrze to také lidská láska k Bohu a lidská láska k člověku nemizí, neumírá. Je to něco, co trvá a proto se otevírá také naše naděje na budoucnost.
0: No a o tom pojednává další perikopa ze 12. kapitoly Markova evangelia, kterou si přečteme za chvíli.

0: Před námi je, milí posluchači, tedy další část 12. kapitoly Markova evangelia. Budeme číst od verše 28. do verše 34. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sebe samého je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Jachime, zde se nám objevuje poslední kategorie toho židovského spektra, je to zákonník, který ku podivu nepřichází k Ježíši proto, aby ho pokoušel, ale naopak, aby s ním probral něco důležité. Nicméně ta otázka je stejně trošku zvláštní, protože které přikázání je první ze všech? Co pak lze nějak říkat, které přikázání je důležitější než to jiné?
1: Tady se vlastně dotýkáme takové praxe, která se nějak váže jak k té židovské myšlenkové tradici, tak potom ke křesťanské navazující na tu židovskou. A to je praxe hledání určité stručné výmluvné zkratky. Když to vezmeme do důsledku, tak vlastně vidíme, že jakákoliv slovní výpověď je zkratkou. Vlastně ta představa, že něco můžeme popsat v plnosti, vyznamenala, že vytváříme mapu jedna ku jedné. A my takovou mapu nikdy nevytváříme. Vždycky cokoliv, i když to bude ten nejrozsáhlejší román, je vlastně zkratkou něčeho podstatného v lidském životě. A hledání takové zkratky má svoji oprávněnost, má to svůj smysl. A to zejména proto, že to, co je podstatné, to, co je skutečně nosné v lidském životě, často se obejde bez různých ornamentů. Může to být někdy jediné slovo, jediná věta, která nám dá nějaký smysl, nějaký význam, nový směr v životě. Ale je tam samozřejmě také velká hrozba toho, že ta zkratka bude opravdu zkratkovitá a že vytvoří vlastně nějaký nepodarek, nějakou takovou zhuštěninu, která nebude vlastně příliš užitečná pro náš život, naopak bude zužující, zavádějící. A ta tradice byla v židovství. Víme o tom, že někdy se objevovaly ty případy, kdy velké učitele žádali, aby vyjádřili poselství Tóry v tak krátké chvíli, jakou vydrží stát na jedné noze. A ty pokusy o tu účinnou zkratku se objevují i potom dál, například v té kredální tradici, v té tradici vytváření nejrůznějších vyznání víry a takových zhuštěných formulí víry.
0: Ježíš zde odpovídá snad z nejznámějšího textu, který je v Tóře, v 6. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, z takzvaného Šema Izrael, slyš Izraeli. Zajímavé je, že když mluvíme o přikázání, no tak čekáme, že tam bude tedy nějaký příkaz. A tady jsou ty příkazy dva. Slyš Izraeli a miluj Hospodina.
1: Vůbec ta kategorie přikázání trochu problematická v tom našem pohledu. To většinou očekáváme, že to má být nějaký imperativ, má to být něco, co nám říká, co máme dělat. V tom ale vidíme v písmu takovou rozostřenost, protože některé texty, které my vnímáme jako normativní, naopak v tom starozákonním kontextu byly často vnímány jako výrok, jako výpovědi, nikoli jako to, co po nás Pán Bůh chce. A to se někdy může vztahovat i na texty, které vnímáme opravdu skutečně jako zákonník. Velmi silně je to přítomné v desateru, které často je označováno jako slova Hospodinova. Jsou to jeho slova, ne jeho příkazy, ale něco, s čím nám vlastně, co si vysvětluje, co si nám ukazuje. Naopak výroky, které my dnes vnímáme jako bez toho, že by nám říkali, co máme dělat, byly často v tom židovském prostředí a jsou v tom židovském prostředí vnímány jako příkazy určité konkrétní praxe. Takže to slovo přikázání musíme vnímat možná v takovém širším významu, jako slovo, autoritativní slovo, které Pán Bůh promlouvá k člověku. A nemusíme vyhledávat ty konkrétní imperativy, ale prostě hledat to, co je nejpodstatnější, to těžiště. Vlastně ta otázka je na to, co nejdůležitějšího nám Pán Bůh říká, co nesmíme přeslechnout, opomenout, co má člověk dělat ve svém životě.
0: A co tedy je zde to nepřeslechnutelné, co Ježíš cituje z toho slavného výroku Šema Izrael?
1: Zase je zajímavé to, že Ježíš nepřichází s nějakým pokusem o vlastní formulaci. Neříká něco převratného, nového. Zdůrazňuje to, co vlastně všichni vědí. To, co je nové, to, co je převratné, je to, že to Ježíš dělá. Ten velký rozdíl mezi tím každodenně vyslovovaným Šma Izrael, které si opakují všichni při své modlitbě, a mezi tím, když to říká Ježíš, je v tom, že Ježíš realizuje obsah tohoto slova svým životem. To znamená, ukazuje, že to není jenom básnička, není to jenom něco, co máme odříkat, ale je to něco, co je určeno k žití. A to, že Ježíš volí právě toto, není vlastně nijak zvlášť překvapivé, asi by podobně odpovědělo mnoho učitelů tehdejší doby. To je to těžiště, to je ten základ. Zajímavé je to, že Ježíš spojuje to první přikázání, přikázání absolutní oddanosti Bohu, s přikázáním zodpovědnosti za naše bližní. A to je věc, která často byla v tom prostředí farizejsko-zákonnickém zatlačená do pozadí. Jako kdyby v tom stínu oddanosti Bohu mizela ta odpovědnost k tomu, kdo je vedle nás. Ježíš říká, to je podobné. Je to velmi podobné. Je to vlastně jedna a druhá strana téhož. A není možné je rozdělit. Stejně jako nemůžeme v nějakém fanatickém náboženském výkmitu svojí víry se soustředit jenom na Boha a zapomenout na lidi, protože by to znamenalo nepravdivý postoj. A vidíme to často právě v tom nejfundamentalističtějším prostředí, nejenom křesťanském, ale i jiném. Zapomínání na člověka ve prospěch nějaké domnělé dokonalé zbožnosti a domnělého dokonalého příklonu k Bohu. Tak stejně tak je falešná i ta představa, že nakonec přece ve skutečnosti jde jenom o to, aby jsme byli k sobě hodní a měli se rádi a ten Pán Bůh v tom zas tak důležitý není. To je takový motiv, který teď je velmi silný nejenom v tom prostředí sekulárně humanistickém, které říká, to je přece to těžiště, to je ten dobrý fondán, který byl obsažený v těch už dnes vysychajících bonbonech z těch různých náboženských tradic. Ten z toho máme zachovat. Být na sebe hodní, mít se rádi, mít rádi své bližní. Ale objevuje se to i v tom křesťanském prostředí, které je velmi silně právě pod vlivem sekulárního humanismu. A někdy nám to hrozí, že vlastně zapomínáme na to první přikázání, na to přikázání úcty a lásky k Bohu, která předchází, zakládá tu lásku k člověku. Velmi krásným způsobem to popisují potom janovské epištoly, které říkají, naše láska je vlastně odrazem té boží lásky. A my můžeme milovat ty druhé a milujeme ty druhé, protože Pán Bůh miloval nás, protože on nám ukazuje, co to vlastně láska je. Proto nemůžeme jedno bez druhého si nechat, nemůžeme to oddělit.
0: Zákonník zde Ježíše chválí a ještě to tak jakoby zhrnuje, když říká, že milovat je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. A to je výrok, který by vlastně klidně mohl říct Ježíš sám.
1: Určitě a zároveň v tom cítíme tu velkou tradici, izajášovskou tradici velmi kritického hodnocení, jenom obětní praxe bez obsahu. Ono totiž ten původ obětní praxe, tak jak se v tom židovském prostředí objevuje, samozřejmě souvisí s obětní praxí všech ostatních starověkých národů, není to něco docela jiného. To by byla falešná představa. Na druhou stranu ale je tam určitý specifický rys toho, že oběť je ve skutečnosti vydáním sebe sama. Já odevzdávám sebe Hospodinu skrze dar té oběti, protože Hospodin mi milostivě umožnil nedat sám sebe, ale dát oběť.
0: Čili žádný úplatek.
1: Není to úplatek, není to ani dar z toho, co mi patří. Nedávám dárek Hospodinu, dávám mu sám sebe. Velmi viditelné je to právě v tom příběhu o neobětování Izáka. Je to vlastně ten moment, ve kterém máme pochopit a porozumět, že je taková směna možná, že můžeme sami sebe dát prostřednictvím nějaké zástupné oběti. Ale to, co dáváme, jsme my. A když tohleto vědomí mizí, tak zůstává právě ta mentalita obchodu, mentalita úplatku, který dáváme Hospodinu, aby něco v našem životě udělal podle našich představ, případně aby nám odpustil, že jsme nejednali podle jeho zákona, podle jeho přikázání. A ve chvíli, kdy se dostaví tato mentalita, obchodnická mentalita oběti, tak je samozřejmě potřeba oběť opustit jako formu, která přestala být funkční, přestala být plná. A ono do určité míry musíme potom přemýšlet také nad tím, jestli v nějakou chvíli nezačíná být takhle pokroucená také ta forma důrazu právě na ty mezilidské vztahy. My víme, že tehdy to bylo něco nového, něco, co bylo k oběti přidáno jako novinka. Nestačí oběť, je potřeba milovat své bližní, je potřeba aktivně vstupovat s pomocí do jejich života, žít určitým způsobem. A teď se někdy stává, že se nám zase z toho stává taková samoúčelná aktivita, která je odpojená od Boha. Zase jako kdyby to s Bohem nesouviselo. Takže možná, že je někdy čas na to zase si uvědomit, že i tato forma se nám může pokazit, že vlastně každá náboženská forma se může v lidských rukách vypráznit a pokazit a že nemáme lpět na formách, ale máme hledat Boha, máme hledat jeho vůli.
0: A tímto zamyšlením končíme naše dnešní uvažování nad 12. kapitolou Markova evangelia, kterou budeme dočítat až v příštím pořadu. Naším hostem byl Jachim Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jachime, děkuji a těším se na setkání příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Těším se také, že se setkáme při příštím výkladu Markova evangelia. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Ve 23.15 vás na Rádiu 7 zveme ke čtení na pokračování. Čteme z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží. Vracíme se do 17. století, kdy postavení žen nebylo snadné. Jejich životní příběh uslyšíte v podání Rosity Mertové.
1: Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach niesť.

Poslední hodinka nás dělí od půlnočního předělu 2 dnů. Ještě chvíli máme pondělí 20. července. Během této hodiny se můžete těšit na čtení na pokračování. Čteme z knihy

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine.

0: mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst jsi mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Ve čtení na pokračování sledujeme život Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Suzana Wesleyová se stala matkou malého synka. Pojmenovali ho Samuel po otci. Při jedné bohoslužbě sam jako obvykle jasně a nekompromisně kázal. Suzana ho proto velmi milovala. Na návštěvu přijel farář, který mu nepřál. Sam měl několik nepřátel, kteří chtěli mladého vikáře vyhnat. Farář ale sama pochválil. Asi za měsíc dostal sam dopis, ve kterém dostal nabídku farářského místa ve vzdáleném místě, kde zemřel farář a potřebovali nového pastýře sboru. Sam byl i hned rozhodnut místo přijmout, jen mu dělalo starost, že jeho žena je zvyklá na život ve městě. Suzana byla ochotná jít s ním na venkov. První dojem z nového domova nebyl radostný, byla to divočina plná bažin a močálů. Po zablácených cestách dorazili konečně na faru, bylo to staré stavení, ale díky péči místních žen vzorně uklizené. Sam hořel pro svůj sen a tomu nevzalo nadšení.
2: Také se jmenovala Molly, i když se vůbec nepodobala té Molly, která v Londýně zaklepala na Suzaniny dveře. Jedna podobnost tu možná byla. Její zaklepání bylo stejně plaché. Byla rozložitá jako dvě londýnské Molly a dvakrát tak stará. Tato žena, která měla tvář hrubou a ošlehanou větrem jako pláně v Lincolnshire, teď seděla u Suzanina malého stolku a srkala čaj ze stejných půvabných šálků, které londýnská Molly tak obdivovala. Její drsné, upracované ruce tvořily zvláštní kontrast ke křehké bílé keramice. Působilo strojeně, když si cípem zástěry otírala pusu. Mnohý dík, paní Wesleyová, že jste mě pozvala dovnitř. Jsme tu jenom obyčejní venkované, jak víte, a nevíme, jak přivítat elegantní lidi z velkoměsta, pokud se sem vůbec kdy nastěhujou a bydlí u nás. Jenom markýz, ten se tu dole v hospodě cítí dobře. Ale to je samozřejmě něco úplně jiného.
3: Markýz z Normanby? Slyšela jsem, že tu má letní sídlo.
2: Ano, na druhé straně údolí. Ohromný dům. Neteř mé sestřenice tam pracuje jako pokojská. A strýc bratra mého muže, myslím jako strýc jeho ženy, tam je zahradníkem. Má tři lidi, kteří mu pomáhají.
3: Přichází sem nahoru často?
2: V létě ano, ale ne, když jsou silnice špatné. Má ohromný dům, v zimě tam je pěkná zima, i když má několik velkých krbů.
3: Usmívala se.
2: Vůbec není špatné bydlet v takové malé chatrči, že ano, paní Wesleyová? Máte to tady teplé a útulné, když vítr sviští kolem domu.
3: To ano. Potkala jste už někdy jeho ženu?
2: Ne, paní.
3: Tvář ženy najednou zvláštním způsobem stuhla. Susan měla dojem, že o tom nechce mluvit a rychle začala řeč o něčem jiném. Zmínila jste zahradničení. Zelenina zde zřejmě ještě nedorostla jako v Londýně, ač jsme tu už dva měsíce.
2: Ano, máte pravdu. Jsme trochu pozadu za Londýnem. Tady nahoře je větší zima. Příznivé jarní počasí sem dorazí vždy o něco později. Za to je tu ještě hořčice a fazole, když v Londýně už je po všem. Cvikla je dříve.
3: A podívejte se, jaké bude letos pěkné zelí. Tvrdé hlávky, dobré k nakládání. V zimě bude méně nemocí, je-li dobrý rok na zelí.
2: Tak přesně to Susan ani nechtěla slyšet, ale Molly toho byla plná. Bylo to možná jedno z jejich oblíbených témat. Vliv rostlin a zeleniny na zdravotní stav vesničanů.
3: Už je to tak, paní Wesleyová. Jeden rok roste lépe to, jiný rok zas ono.

Susan si přála, aby povídavá žena už konečně odešla. Cítila se bídně a začalo jí být špatně. Po celý den měla bolesti hlavy a teď měla pocit, že bude zvracet. Malý Sam začal popotahovat, chvíli se vrtěl a pak začal plakat. Už je vzhůru. Spí čím dál kratší dobu. Susan se zvedla a chtěla jít k dětské postýlce, ale silná ruka ji zadržela. Zůstaňte sedět, paní Wesleyová. Už dlouho jsem nedržela mimino v náručí. Ráda bych je zas jednou pochovala, dovolíte-li. Silná žena vstala, svižně jako děcko, a přistoupila k Samyho kolébce. Zvedla ho a přinesla ke stolu. Je mu asi tak 8 měsíců, odhaduji. Téměř na den přesně. Máte dobrý odhad. Lepší, než si myslíte. A paní zamžikala. A nemějte mi to za zlé. Příští jaro přijde další. Susan přikývla. Nebyla bych věřila, že se to už pozná. U štíhlých a krásných žen je to znát brzo. A vy jste krásná a jemná. Jste městské dítě a nemůžete to vědět, ale zde na vesnici ví každý o každém všechno. Často ještě dříve, než to dotyční vědí sami. Víte, jako kdo má co s kým, kdy přijde další miminko, nebo kdo něco provedl. Všechno se ví. Tak už to tady na venkově chodí. Jsem si jistá, že až zjistím jména a seznámím se s prostředím, budu každého znát lépe. Molly kývala a okrajem své zástěry usušila Samyho uslintanou bradu. To zvládnete, i když se k vám donesou řeči až naposled. Takové věci přece nejsou pro ženu vesnického faráře. Tak to alespoň v minulosti bývalo. Řeči nejsou pro nikoho, Molly. Jakub nás jasně varuje před nebezpečím neskroceného jazyka. Jo, ale myslím si, že Jakub nikdy nežil v South Ormsby.

Susan někde slyšela, že v některých částech světa je zima velice milosrdná. V tropickém podnebí prý nejsou žádné ledové větry, které štípou do tváře a vhánějí lidem slzy do očí. Tam vítr také nefičí škvírami v oknech a nerazí si cestu mezi uvolněnými slaměnými došky na střeše. Žel však nežila v tropech. Sam skutečně uvažoval, že musí dát na střechu nové došky. Susan se v posteli trochu napřímila a přitáhla si šálu. Viděla, jak ze škvíry mezi uvolněnými střešními prkny kapala voda na zem. Kapky míjely lůžko jen o pár centimetrů. Malý Sam lezl vzrušeně po podlaze a choval se jako závodní kůň v cílové rovince. U stolu se zastavil, pokoušel se posadit, pak se napřímil a postavil u nohy stolu. Nebude to trvat dlouho a bude chodit, pomyslela si Susan a uvažovala, že pak teprve bude mít plné ruce práce. Vedle ní leželo v posteli miminko. Suky, která se schoulila u jejich prsou. Kroutila se. Když ji však Susan chtěla nakojit, nejevila žádný zájem a po chvilce zase usnula. Byla to malá, křehká bytost. Narodila se příliš brzy. Malá Suky měla vlastně spatřit světlo světa až koncem dubna a narodila se už před příchodem jara. Chatrč z hlíny vypadala v těchto posledních zimních týdnech ještě menší než předtím, zejména když ji člověk srovnával s prostorami ve Spitlyardu. Ne, tak nesměla uvažovat. Teď byl její domov zde. Bůh ji sem přivedl. Spitlyard už patřil minulosti. Konec a dost. Malý Sam si to namířil k nočníku a Susan nebyla dost rychlá, aby ho včas zachytila. Byl však zachráněn. Velký Sam se právě objevil ve dveřích a s ním závan větru a studeného deště. Jeho syn si sedl, změnil směr a vrhl se po čtyřech k otci. Samuel odhodil svůj plášť, vzal si na donáručí a sedl si ke své ženě na pelest postele. Paní Wickhamová nemohla přijít minulý týden do kostela, protože její tři děti měly hrozný kašel. A otec ještě do května pracuje v Grimsby. Hiram Hay vyprávěl, že v Lincolnu řádí neštovice a tyfus. Vzpomínáš si ještě na tu malou světlovlasou ženu? Ta, co si vzala chovatele vepřů. Mají syna, jmenuje se William podle našeho krále. Naklonil se přes postel a masíroval Suzanina na ramena. Je to lepší? Ach, jsem tak slabá, ale jak to může být lepší, když celou zimu jenom polehávám? A jak se daří Suky? Je tak netečná. Vůbec není tak čilá, jako byl Semi. Sotva jí dokážu zahřát. Ručičky a nožičky jí hned vystydnou, když není těsně u mne. Semův výraz tváře zrcadlil napřed starost, potom smutek. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. A přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Doplnila Susan citát z knihy Job. Kolikrát už jsem četl tyto věty, ale teprve teď začínám chápat, jak silný muž to byl, ten Job. Sam trochu odkryl pokrývku a hladil malou tvářičku své dcery ukazováčkem. Je tak křehká a tak krásná, jako ty.

netečná, opožděná v růstu a slabá s juky zemřela. Ale už roku 1692 se narodila dcera Emília a ta si přinesla zdatnost, která její sestře chyběla. O rok později Suzanne porodila dvojčata a ta nepřežila. V prosinci pak zemřela všemi milovaná královna Mary na Neštovice. Byla jenom o 8 let starší než Suzanne. Když Suzanne roku 1695 porodila další dceru, nazvala ji Suzanne a prosila pána, aby toto dítě zachoval. A on ji vyslyšel. A také ona sama se cítila silnější. První Suzanne a ještě více dvojčata ji připravila o velkou část její životní síly, fyzicky i citově. Za 6 let manželství porodila 6 dětí a teprve teď, po všech těch letech, poprvé dokázala být celý den vzhůru a vykonávat svou práci. Jednoho dne se Suzanne opírala o veřeje dveří a hleděla na 5letého Semiho, jak venku u příkopu stavěl z bláta malý hrad. Její malý Semi, její pýcha a její starost. Ale tu přicházel otec a Suzanne si i na tu velkou vzdálenost všimla, že zřejmě měl problémy při návštěvách v rodinách. Jako by se nad ním vznášel velký mrak a zastíňoval jeho výraznou tvář. Malý Sam vzhlédl od své hry, aby otce přivítal. Když však spatřil výraz jeho tváře, zarazil se. Přivítáš se s tatínkem až později, ještě si trochu hraj. Přece nechceš, aby byl tatínek celý zablácený. Chlapec se díval střídavě na otce a na matku. Potom se zase věnoval své stavbě z bláta. Přitom neustále pokukoval po rodičích a jeho pozornosti neušel jediný pohyb. Pojď, postavím na čaj a budeš mi vyprávět, co nepříjemného se ti stalo. Suzanne vešla do tmavého domu. Jak se jmenuje ta žena pekaře? Matty Billingsová nebo Emma Dorsetová? Billingsová, ano, ta to byla. Semi hodil klobouk na postel a skoro vzbudil Emílii a malou Suky. Ta žena mě zastavila na ulici a měla poznámky k tomu, že Semi ještě nemluví. To přece vědí všichni, navsi se nic neutají. Malý Semi, její pýcha a bolest. Napřed se mě zeptala, zda vůbec slyší. Samozřejmě, že slyší. Když mu něco řekneš, udělá to. A silné zvuky ho vystraší. To jí bylo jasné, vždyť není hloupá. Řekla, že si to jednou ověřila. Zatleskala, když šel kolem jejich vrat, aby viděla, zda se otočí. Suzanne nasypala čaj do čajníku a přikryla jej pokličkou. Kdybychom byli v Londýně, řekla bych, že jí do toho vůbec nic není, ale jsme v Ormsby a zde se zřejmě všechno týká všech. Doufám, že si zase nevyletěl, nebo ano? V tu chvíli ne, ale když začala srovnávat našeho Semiho se slabomyslným dítětem Holetu, začal jsem zuřit. A ty jsi zapomněl všechny své modlitby, aby Bůh změnil tvou letoru a zase si udělal scénu ve vesnici. On není žádný idiot. Malá Suky se zakabonila, Emília se probudila. Suzanne si povzdechla. Ne, Seme, slabomyslný není, ale ještě nemluví. Němý nebo mluvící je služebníkem našeho pána. Sousedé, ať si o něm myslí, co chtějí. Sem se nad čajem zamračil.

Dostal si další dopis od Johna Dantna? Udiveně vzhlédl. Ty snad čteš myšlenky? Ano, dostal. Opravdu bych si přála, abyste vy dva svůj spor konečně ukončili. Nejen kvůli mně a Elizabeth, ale také kvůli tobě. Už máš dost sporů s lidmi, kteří ti jsou vzdálenější. Neměl by ses ještě hádat s jedním ze svých nejlepších přátel. To ti nedělá dobře. Ty nejsi z těch, co to berou na lehkou váhu. Časopis zanikl. Co? Ano. Ten, pro který jsem všechny ty roky psal články. Athenian Gazette. John jej zastavil. Ale za něj jsou vlastně odpovědní tři lidé. Ty, John Danton a Richard Salt. Co tomu říká Richard? O Richardovi v dopise nic nestálo. Sam si rukou třel obličej a téměř by byl převrátil šálek s čajem. Jak to John líčí, zřejmě klesla poptávka a celý projekt byl ztrátový. Ach, Suki, každý týden jsem napsal třetinu časopisu. Dobře, připouštím, že některé mé básně byly spíše rýmovačky, ale bylo tam také mnoho dobrého. A John píše, že už nemá chuť tvé rýmovačky opravovat? Samovi tváře hořely, což se stávalo jenom, když byl znepokojen nebo nazloben. Zde máme jenom 50 liber za rok. Já vím. S 50 librami za rok naprosto nemůžeme vyjít. Moje dluhy už převyšují tento obnos. Potřebuji peníze, které jsem dostával za články. Lépe řečeno, my potřebujeme ty peníze. Pán se stará o ptactvo nebeské, ale ne s 50 librami za rok. To hraničí s rouháním. V této chvíli nepotřebuji lekci z věrouky. Už si vzbudil děti. Bylo by asi nejlépe, kdyby jsi šel na delší procházku. Jdi dolů k mokřině. Čerstvý vzduch ti udělá dobře. Tvým nervům i tvým myšlenkám. Já jsem sice slíbila, že budu s tebou ve zlých i v dobrých časech, ale ve zlých časech je často lépe, když se chvíli nevidíme. Vrhl na svou ženu zuřivý pohled. Vyskočil, uchopil klobouk a vyběhl z místnosti. Na chvíli zavřela oči a přála si jen, aby i děti měly oči zavřené. Susan znala Sema. Vzteklý poběží po silnici a lidem jenom něco mrzutě odsekne. Jako hrnec s ovesnou kaší, která zprvu ještě klokotá a potom schladne a sklidní se, tak také Sem během doby vychladne a uklidní se. Za pár hodin se vrátí jako kající hříšník a bude vyhlížet novou duhu.

Susan dala Emílii kousek chleba pro ni a pro jejího bratříčka a poslala je ven, aby si hráli. Když přebalila Suky a chtěla ji nakojit, někdo zaklepal na dveře. Stála tam velmi dobře oblečená žena středního věku. Klobouček byl podle poslední módy. Krajkový límec jí pokrýval ramena. Žena byla o něco starší než Susan a vypadala velice pěkně. Susanina první myšlenka byla, že to bude markýzova žena, neboť za 5 let, co bydlela v South Ormsby, se ani jednou s touto dámou nesetkala. Pojďte dovnitř, madam. Čaj je hotov? Smím vám nabídnout šálek? To je od vás velmi milé, děkuji. Žena vstoupila. Vy jste Susan Wesleyová, žena pana faráře. Ano, já... Avšak malá Suky měla dosti toho čekání. Přikrčila nožky, až vypadala jako malý uzlíček, rychle je zase natáhla a s pláčem vyžadovala své. Teď hned. Co měla Susan dělat? Dát dítěti napít před tak vznešenou dámou? Ale to je mi líto, že jsem vás asi vyrušila při něčem, co patří k nejdůležitějším věcem v životě. Žena se laskavě usmívala. Nechcete-li kojit malou v přítomnosti cizí ženy, přijdu později. Ne, klidně zůstaňte, řekla Susan, nabídla návštěvě židli a nalila čaj. Potom konečně kopání a křik ustali. Žena tiše srkala svůj čaj, jako by nevěděla, jak má začít. Co by měla urozená žena říkat, když je na návštěvě u obyčejné ženy faráře? Já už jsem dlouho měla v úmyslu přijít. Potřebovala jsem nutně s někým promluvit o tom, ale pak jsem se rozhodla, že ještě počkám, až bude vaše novorozeně trochu větší. A já jsem si také přece vzala, že vás navštívím. Nevěděla jsem však, kdy jste na svém letním sídle. Pan markýz zřejmě přichází v různou dobu. Žena pohleděla na Susan svýma velkýma jasnýma očima, potom se však zase rychle obrátila ke svému šálku. Pěkné šálky, opravdu pěkné. Děkuji. Teď chápu, proč jste mě tak srdečně uvítala. Vy jste si asi myslela, že jsem ženou Johna Sheffielda. Ano, vaše elegance mě přivedla na tu myšlenku. Děkuji. Její oči se upřely na Susan. Budila dojem dítěte, které přistihli při něčem neslušném a které se bojí trestu. Ale já jsem markýzova vdova. Susan to vyrazilo dech. Markýz zemřel? Ne. Ne, ne, markýz nezemřel, je živ a zdrav. Vy jste asi o mě ještě neslyšela. Nejsem šlechtična, jsem prostá venkovanka a vdova. Zeptejte se lidí na ulici, co to znamená. Markýzova vdova je žena, která s ním sdílí lůžko, když je jeho manželka v Londýně.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Další díl uslyšíte zítra ve 12 hodin a 15 minut.

Pomalu se blížíme k půlnoci. S koncem pondělního dne se s vámi z Rádia 7 loučí Klára Litterová. Pokud plánujete být stále vzhůru, přeji vám příjemný poslech nočního vysílání.

Pěknou, teď už úterní noc 21. července vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími nočními pořady. Rozlomení dalších pečetí beránkem budeme svědky v relaci Světem Bible. Co se v tuto dobu, na konci časů, bude dít na této zemi, vysvětluje teolog John Vernon McGee. Jeho další výklad z 6. kapitoly knihy Zjevení na nás čeká zhruba za 15 minut, tedy od 12:15. Pojem duchovní boj je v poslední době docela moderní a v církvi frekventovaný. V 6. kapitole listu Efeským můžeme hledat spolu s kazatelem Rastislavem Betinou, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač tedy má být duchovní boj zaměřený. Pořad Kudy kam začíná po 13:00. Ve čtení na pokračování čteme na Rádiu 7 z knihy Sandy Denglerové, Susana Wesleyová,

zrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom najít svou vlastní cestu k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově od 3. hodiny. Cítíte se ve svém vztahu s Bohem převážně provinile, nebo ve vašem srdci vládne pokoj a vědomí úplného přijetí? 3. díl seriálu o Boží zbroji se zaměří na zásadní ochranu našeho srdce, pancíř spravedlnosti. Společně se podíváme na to, jak žít v bezpečné jistotě Božího ospravedlnění a nenechat se srážet pocity viny. K modlitbám podle Bible se můžete připojit od 4:15. Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil působit jinam. I tohle je jedna z vět, která zazní ve 3. setkání věnovaném doteku a dotýkání. V pořadu Uši k duši ho naladíte po 5. hodině a řeč bude o Božím dotýkání. No a o 5:30 se červeného broučka s tečkami zeptáme, kam poletí, a Petra Rause na život tohoto významného pojídače mšic. Letní kaleidoskop patří báječnému hmyzu kolem nás.

0: Rozplétání prorockých událostí popsaných v 6. kapitole knihy Zjevení je tématem dalšího pokračování cyklu Světem Bible. Skrze teologický výklad Johna Vernona McGeeho nahlédneme na symboliku čtyř jezdců, přičemž klíčovým zůstává přicházející apokalypsa. Tato vlna světového strádání, hladomoru a válečného pustošení není výrazem chaosu, ale představuje spravedlivý velký boží soud. Zamyšlení nad budoucností našeho světa přednese Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli 6. kapitolu knihy Zjevení. Dnes vám připomenu na začátku první dva verše, které jsme si minule četli, a pak pokročíme dále. Jako obvykle citujeme zde oba nejčastěji používané české překlady. Starý překlad kralický a nový překlad ekumenický. I viděl jsem, když otevřel ten beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým. Pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal. A ještě ekumenicky, tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Kristus postupně rozlomí všechny pečeti jednu po druhé ve správném pořadí. Má k tomu plné pověření a každý tvor na zemi bude jednat podle jeho příkazu. Takže čtyři jezdci jsou teď připraveni vyjet. Beránek láme pečeť, první pečeť, a slyšíme vyjádření, provolání, jdi. Pokusy určit symboliku jezdce na bílém koni dali vznik řadě rozdílných názorů. Existuje i výklad, že jezdec představuje samotného Krista. Na podporu svého postoje si zastánci tohoto pojetí berou 19. kapitolu knihy Zjevení a také 45. žalm. Ale řada znalců Bible z premilenialistické školy učí, že bílý kůň a jezdec na něm je naopak antikrist. On napodobuje Krista, předstírá, že je přicházejícím Kristem. Ale samotný Pán Ježíš Kristus stojí nad probíhajícími událostmi a otevírá jednotlivé pečetě. Když se v závěru knihy Zjevení objeví zdánlivě podobným způsobem, má docela jinou výzbroj, nikoli luk. Už jsme si posledně připomněli, že antikrist vždycky nevystupuje jako lump, jako někdo, kdo škodí, kdo dělá prokazatelně zlé věci. Konec konců Satan je andělem světla, a antikrist nebude mít rohy ani kopita. Spíše to bude ten nejpřitažlivější muž, jakého kdy svět viděl. Svět ho uvítá a zvolí si ho. Vždyť on nabídne sjednocení světa a celosvětový mír. Mám za to, pokračuje ve výkladu náš učitel, že kdyby se teď kdokoliv objevil na scéně s takovou nabídkou, dostatečně rozumně a logicky podanou, nikdo ze světských představitelů by se neptal, jestli takový člověk přišel z nebe nebo z pekla. Myslím, že by jim to bylo jedno, protože chtějí mír za každou cenu. A až se dostane k moci antikrist, bude mluvit o míru. Svět si bude myslet, že snad vstupuje do tisíciletého království, zatímco ve skutečnosti vejde do velkého soužení. Velké soužení přijde jakoby v beránčím rouše, ale vyklube se z něho lev. Příslib míru bude velkou lží, které svět uvěří. Zmíněným jezdcem v přečtených prvních dvou verších 6. kapitoly tedy není Kristus, protože on je beránkem na trůnu, který rozhoduje, který řídí i tyto události a vydává rozkazy. Kristus je jasně identifikován až v 19. kapitole knihy Zjevení. Tam pak bude tím pravým knížetem pokoje –

Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, a byl mu dán veliký meč. Tolik třetí a čtvrtý verš v šesté kapitole knihy Zjevení. Prvním jezdcem nemůže být Kristus už proto, že až on jednou přinese na tuto zemi mír, bude to mír dlouhodobý, mír na tisíc let. Tenhle klid, který jsme viděli dosud, je jen krátkodobý. Bezprostředně potom, co vyjel bílý kůň, vyráží směrem k zemi ještě červený nebo ohnivý kůň války. Určitý řád a s ním i mír, který na zemi donesl bílý kůň, byl dočasný, podvržený, nespolehlivý. Antikrist se zpočátku představí jako vladař, který přináší světu pořádek a klid, ale nemůže ho zaručit, neboť Bůh už dávno řekl, nemají žádného pokoje, pravý Bůh můj, bezbožníci. Izajáš 57:21. Což to není právě mír, k němuž se slibem zavazuje každý uchazeč o místo ve vládě v naší zemi, povídá starý Američan. Za mne tomu tak bylo. Jeden z nich ovšem nechal zhodit dvě atomové bomby. Ale hned potom jsme zase začali mluvit o míru. Nikdy nezapomenu, jak jeden kandidát na velkou státní funkci ve státech řekl, že naši chlapci už nikdy nepřekročí oceán, aby někde bojovali. Jaký to byl podvod. Příteli, mír je nám dnes stejně vzdálený, jako kdykoliv v minulosti. Stále se na různých místech světa stahují mračna války. A tak podobně, ovšem mnohem rafinovaněji a promyšleněji, bude Antikrist také podvodníkem. Nepřinese kýžený pokoj, protože už jede ohnivě červený kůň války.

A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře řkoucí pojď a vis. A pohleděl jsem a aj kůň vraný a ten, kterýž na něm seděl, měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas z prostředku těch čtyř zvířat an praví měřice pšenice za peníz a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď. A ještě ekumenicky, když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. Apoštol Jan v různých gramatických provedeních znovu opakuje slyšel jsem a viděl jsem. Chce mít jistotu, že my si to uvědomíme. Pro něho to byl autentický zážitek. Černá barva koně zde značí smutek. To bychom se museli podívat ještě do Jeremiáše 4.28 nebo Malachiáše 3.14. A svým způsobem černá mluví také o hladomoru. V pláči Jeremiášově 4.8 až 9 čteme: Avšak nyní jejich postava potemněla víc než saze. Na ulicích je nepoznají. Na kostech se jim svraštila kůže, vyschla, až byla jako dřevo. Lépe jsou na tom skolení mečem, nežli skolení hladem. Ti, kteří vykrváceli pro bdeni, než ti, kdo zemřeli pro neúrodu pole. Černý kůň představuje celosvětový hladomor, který na zemi nastane. Po každé válce bývá nedostatek potravin. Řecký historik Herodotos vysvětluje, že měřice nebo míra obilí byla denní dávkou jídla pro vojáka a denní mzdou byl tehdy denár. Matouš 20, verš 2. Takže z toho, co je tu uvedeno, můžeme porozumět, že v době, kdy vyjede ten vraný nebo černý kůň, budou takové poměry, že pracující muž nebude schopen uživit svou rodinu. Olej a víno můžeme pokládat za určitý znak přepichu, který si oblibují bohatí lidé. Olej může odpovídat našim kosmetickým prostředkům, tělovým krémům a pomůckám ke zkrášlení, které dnes používáme. Představuje snad všechno, co patří k životnímu luxusu. A víno symbolizuje lihovinu, které bude hojnost, i když to bude doba hladu. Thomas Malthus se už někdy v roce 1798 vyjádřil, že síla populace je nekonečně větší, než jsou síly země k vyprodukování živobytí pro člověka. Tehdy se jeho předpovědi nepřikládal skoro žádný význam. Ale v roce 1959 se v Římě sešli zástupci 77 národů, členové organizace s názvem Food and Agriculture Organization, sešli se, aby se radili o boji proti hladu a podvýživě na zemi. A na tomto meetingu pan Toynbee prohlásil, dříve či později dosáhne výroba potravin své horní hranice, a potom, bude-li se populace dále zvyšovat, bude si svou daň vybírat i hladomor, tak jak tomu bylo v minulosti, když společně řádili hlad, mor a válka. Tolik citát. Dnes je možná pohled na tyto skutečnosti zase trošku jiný, než byl v roce 1798 anebo v roce 1959. Nicméně v knize Zjevení probíráme budoucí události. Jediným důvodem, proč některé z nich aplikujeme na dnešek, vysvětluje náš učitel, je snaha ukázat, že tu nejde o nic nepřiměřeného, o nic nemožného. Svět je připraven, všechno se doslovně uskuteční.

Otevření čtvrté pečeti. Jezdec na plavém koni. A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete řkoucí pojď a vis. I pohleděl jsem a aj kůň plavý a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými. 7. a 8. verš v 6. kapitole knihy Zjevení. A ještě jednou podle ekumenického překladu. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. To jsou, milí přátelé, dost hrozné zprávy o budoucích událostech na této zemi, ale už dnes si dovedeme představit jejich uskutečnění. Trocha střízlivé úvahy a výpočtu jen při pohledu na chorobu AIDS a na její šíření nám nažene strach. Možná tím ničivým plavým koněm či jezdcem na něm nebude morová nákaza, možná ani AIDS. Třeba to bude jiný prostředek, který vyhubí čtvrtinu obyvatel země. Ale už dnes víme, že při vší své vyspělosti a současně píše, je lidstvo krátké na mnoho kriticky důležitých věcí. Jeho jméno bylo smrt. Fyzická smrt v sobě zahrnuje mnohem víc, než co vidí oko. Lidské bytí je víc než jen fyzická existence a smrt je víc než pouhé zastavení životně důležitých tělesných funkcí. O smrti psal apoštol Pavel v dopise do Říma a doslovný překlad toho textu, Římanům 5.14, by mohl znít takto. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho druhého Adama, který měl přijít. A my jsme si tady četli, jeho jméno bylo smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Svět mrtvých nebo říše mrtvých zní v originále Hades. Žel někdy se překládá českým slovem peklo. Například v Lukáši 16.23, kde je řeč o bohatci a Lazarovi. Ten překlad výrazem peklo není přesný. Původně tu je slovo Hades a to se ve skutečnosti pekla jako takového netýká. Vypovídá o fyzické smrti. Zatímco smrt zachvacuje tělo, které je ukládáno do hrobu, Hades je místem, kam odchází duch člověka. Pán Ježíš učil v tomto smyslu. V epištole Římanům 5.14 apoštol Pavel personifikuje, čili zosobňuje smrt. A v tomtéž oddílu zosobňuje také hřích, aby tu nosnou myšlenku zdůraznil. Hřích a smrt totiž vstoupili na svět současně. Smrt je důsledkem hříchu. Jak jsme citovali z epištoly Římanům, v údobí od Adama po Mojžíše se lidé nedopouštěli téhož hříchu jako Adam. Ani nebylo jejich hříšné počínání přestoupením zákona, protože zákon jako takový ještě nebyl ustanoven. Ještě nebylo dáno ani desatero přikázání. Přesto i v tomto období lidé hřešili svým pyšným a svévolným životem. A v tomto období lidé také umírali. Adamovo porušení s důsledkem smrti se stalo i jejich porušením. Proto umírali stejně, jako umíral Adam.

Myslíme na smrt, jako by se týkala jen těla. Ovšem, že zaprvé je to fyzická smrt, ta se skutečně týká jen těla. Dále je však i smrt doplňovaná označením duchovní smrt. Ta je přímým důsledkem vzpoury proti Bohu a spočívá v odloučení člověka od Boha. Člověk žijící bez přijetí Boží milosti je pro Boha mrtev v důsledku svého hříchu. I když fyzicky žije a třeba se mu zdá, že se mu žije dobře. Za třetí a konečně je v Bibli pojem věčná smrt. To je odloučení od Boha na věky. Duchovní smrt, o níž jsme se předtím zmínili, není nezměnitelná, dokud člověk žije tělesně. Protože ten, kdo vírou přijímá Pána Ježíše Krista, se stává Božím dítětem, duchovně se narodí znovu a začíná zase žít pro Boha. Ovšem, pokud člověk spasení odmítá a odchází z tohoto světa, nevyhne se té posledně zmíněné věčné smrti. Je to takzvaná smrt druhá, která je už konečná. Dostaneme se k ní později ve zjevení 20. kapitole, verš 14. Předtím, než Adam zhřešil, Bůh jej varoval, v den, kdybys z něho jedl, z toho stromu poznání dobra a zla, propadneš smrti. 1. Mojžíšova 2.17. Adam, jak známo, jedl a zdánlivě se nic nestalo. Byl potom fyzicky živ ještě řadu století, jak tehdy lidé žili. Ale byl před Bohem duchovně mrtvý. Byl od Boha oddělen, už neprožíval radost z obecenství s ním. Duchovně zemřel, i když fyzicky ještě dlouho žil, než následovala ta jeho tělesná smrt. Dá se říci, že lidstvo je smrtí sužováno víc a víc. Přemnoho lidí je dnes naživu jen díky moderní medicíně a úžasnému rozvoji vědy. Ale ve skutečnosti se i fyzický stav lidstva neustále zhoršuje. Nebýt všech těch moderních triků, které nás tu udržují naživu, byl by náš život mnohem kratší. Adam je v tom citátu z Pavlova dopisu s určitostí prohlášen za předobraz Krista, kralicky figura nebo ekumenicky protějšek. Rozumějme, že Bůh nestvořil člověka proto, aby umíral. Smrt byla jen přirozeným důsledkem neposlušnosti, před kterou Bůh varoval. Smrt byla předznamenaným trestem za to, že Adam přestoupil Boží příkaz. Obrazně řečeno, tím, že je Adam společnou hlavou celého lidského rodu, jeho porušení je i naším porušením a jeho smrt naší smrtí. Nyní je však Kristus hlavou nového stvoření a život tohoto nového stvoření je jedině v Kristu. On jediný má moc dát nový život.

během velkého soužení bude smrt řádit nespoutaně. Pán Ježíš o tom řekl, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Matouš 24:22. Meč, hlad a mor budou decimovat obyvatele země. Ubude jich celá čtvrtina. Stane se to, co Bůh řekl prostřednictvím svého proroka Ezechiele. Toto praví panovník Hospodin. Pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy. Meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymítil lidi i dobytek. Ezechiel 14:21. Synavý kůň v našem textu tedy představuje útrapy a mor, které budou přicházet na zemi. Je v tom zahrnuta i možnost nukleární světové války nebo jakéhokoliv jiného způsobu ničení lidského života či života na zemi vůbec. Doktor Holtman, přednosta bakteriologického ústavu univerzity v Tennessee, řekl, zatímco atomová bomba může zničit větší část obyvatel měst, bakteriální metody by byly schopné snadno vyhubit veškeré lidstvo do týdne. Tolik citát. To jsou velmi nepříjemné vyhlídky. Ale bude to součást soudů nad lidstvem a nad jeho přebujelou zlobou. Až se však uskuteční soud před velkým bílým trůnem, jak si o tom budeme číst ve Zjevení kapitole 20., bude zničena i smrt, a to s konečnou platností. Apoštol Pavel to potvrdil, když napsal, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korinským 15:26. A v Janově záznamu Zjevení Ježíše Krista se, dá-li Bůh, ještě dostaneme k textu a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich a smrti již více nebude. Ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly. Milí posluchači, náš čas dnes zase uplynul, tak se touto pozitivní myšlenkou chceme rozloučit. Další otevírání pečetí je před námi v dalším pořadu. Bůh vám žehnej.

Takto další otevírání pečetí přijde na řadu dnes večer ve 8:45 na Rádiu 7, kdy je na programu další vydání studijního cyklu Světem Bible s teologem doktorem Johnem Vernonem McGeeem a Pavlem Vopaleckým. Tyto pořady, jak v češtině, tak v ukrajinštině, tak v dalších jazycích, najdete i na webu na stránkách ttb.bible. A pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Můžete psát na mail radio7@radio7.cz nebo se ozvat na sociálních sítích na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Rádio 7 fungovat, vysílat tento i spoustu dalších pořadů. Více o možnostech vašeho zapojení najdete na webu radio7.cz v oddílu Zapoj se. Děkujeme.

Bože, stvoř ve mně čisté srdce, jen ty to dokážeš, zpívali Rent Kolektiv. V poslední době je v církvi docela moderní a frekventovaný pojem duchovní boj. V 6. kapitole listu Efeským můžeme hledat spolu s kazatelem Rastislavem Betinou, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač tedy má být duchovní boj zaměřený. Pořad Kudy kam začíná na Rádiu 7 už za chvilku po jedné hodině.

Na prvním místě bojovat o pevný a stále hlubší vztah s Ježíšem Kristem. To je důraz, který do přemýšlení o pastorační péči v Kristově církvi vnesl, anebo spíše vrátil, ve čtvrté ze svých přednášek kazatel Rastislav Betina. Prostřednictvím pořadu Kudy kam na Rádiu 7 jsme se ocitli v sále kláštera Vranov u Brna, kde proběhlo setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory v České republice. V příštím pořadu ve středu v 21 hodin na Rádiu 7 se zaměříme na to, jak ukotvuje přístup k pastoraci teologie kříže.

A je tady druhá hodina z úterý 21. července. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování čteme z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží. Vracíme se tak do 17. století, kdy postavení žen nebylo snadné. Suzana se s tím setkávala neustále. Toužila však sloužit Bohu, své rodině a lidem okolo. Se svým mužem se zabydlovala na drsném venkově a plnila povinnosti matky. Měla před sebou velkou bolest. Od 14:15 bude její životní příběh v podání Rozity Mertové pokračovat.